Po delší době budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchat folkovou novinku na CDčku. Vydala ji kapela Meziměsto a pojmenovala ji Pramen, co neuteče. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje Jarka.

První písnička se jmenovala Povodeň a jejím autorem je stejně jako všech ostatních zpěvák a kytarista Ondřej Podešva. A taky je šéf, předseda a jeden ze tří zakladatelů kapely Meziměsto. Ta má za sebou desetiletou existenci. CDčko Pramen, co neuteče je jejich třetím albem. A my si teď z něho poslechneme další dvě písničky. Roztroušený sklerotik a Alex.

0: CDčko Pramen, co neuteče, mi poslala Jana Bílíková, skvělá zpěvačka a houslistka, jak jsme mohli už slyšet v předcházejících skladbách. Zpívá sólově, ale pěkně to ladí i s muži zpěváky. Jana je další ze zakládajících členů společně s Vojtou Rohlíčkem. Vojta je i třetím zpěvákem. Zvuk kapely Meziměsto doplňuje pianem a akordeonem. Třeba i v následující skladbě Nesmíme se znát.
1: Asi už nesmíme se znát.

divný pocity, už nesmí zvedat telefon, co by ti na úbrusu zněl, kdyby to náhodou byl on, a strunu v srdci rozezněl,

nepiš mu zprávy, nevolej. Já, co je nejlepší před svým, osud je někdy milá zlej. Já to na tebe nepovím, nesmí vám říkat stejný čas. On nesmí vědět to, co ty, a jestli objeví se zas, zažije trochu nicoty, tak už si jeho číslo smaž. Na co ho potřebuješ, stačí ti lidé, co znáš, jen s těmi

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme novinku kapely Meziměsto s názvem Pramen, co neuteče. Vytvoření CDčka trvalo rok, hlavně kvůli povodní, která vyplavila studio, kde kapela začala album nahrávat. Paradoxně úvodní píseň Povodeň vznikla už předtím. Celé natáčení měl pod palcem Honza Skorunka. A mimochodem, voda prolíná celým albem od začátku až do konce. Poslechneme si teď Máky.

Dalšími členy kapely Meziměsto, které jsem ještě nezmínila, jsou Adam Vojtěch s perkusemi a bicími a baskytarista Petr Gric. Ten je otcem zpěvačky Jany Bílíkové, což je informace, kterou třeba v bukletu k albu Pramen, co neuteče, nenajdeme. Ovšem texty písniček v něm jsou všechny. Stejně jako následující, naposledy píšu řádky.

pořadu Na cestě jsme slyšeli další písničku Vyslanci duše z alba Pramen, co neuteče. Jde o třetí CDčko kapely Meziměsto. Záměrně neuvádím, odkud jsou, protože každý člen je z jiného města, od východních Čech přes Prahu až po Brno a Kroměříž. Že by proto Meziměsto

Slyšeli jsme písničky Nelítám a Půlka duše. Každou novinku, ať už na CDčku, fleškách nebo Spotify, je třeba náležitě pokřtít. Kapela Meziměsto připravila 3 křtící koncerty alba Pramen, co neuteče, a které dnes posloucháme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Kapela vás zve v září 21. do pražské Malostranské besedy nebo 29. do Liberce a taky se můžete potkat 15. října v Pardubicích. Určitě zahrají i dopis pro přítele.

poznámku, tak ti ten dopis schovám na podestu. Vidím, že máš jich tam už pěknou řádku, pak si je vezmi, až budeš mít cestu. Říkám si často teď, jak málo je času, jak jsme s ním dřív pracovat neuměli. A trochu přemýšlím, zda jen míjíme trasu, nebo jsme prostě mluvit zapomněli.

0: zda došla nám slova, nebo jsme jen schovaní do ulity. Možná to zkusíme zas projít znova, jak máme nastavený priority.
1: Kapela Meziměsto má dobře vedené webové stránky www.mezimesto.cz i facebookovou stránku. Tam si můžete třeba objednat novinku Pramen, co neuteče, kterou dnes společně posloucháme. Určitě stojí za poslech opakovaný, pozorný. Já nejraději poslouchám současně s bukletem, kde si můžu číst texty. A tyhle ty za pozornost stojí. Moc často to nedělám, ale album Pramen, co neuteče jsem do novinek na CDčkách zařadila celé. Sakum prdum tak, jak je, protože se mi líbí. Poslechneme si ještě písničky, každý máme své místo a planety.

zhas. Koukám se dolů, že mi čouhá sláma z bot a kapsa sněhem zapadá. A písně, že neumím zahrát přímo znat a těžko text mě napadá. A cizí světy už jen těžko objevím, možná tak v sobě na nejvýš. Když budu tápat, snad mi nikdo nepoví,

0: Album Pramen co neuteče kapely Meziměsto obsahuje skladeb 13, takže je jasné, že se blížíme ke konci dnešního pořadu Na cestě. Doufám, že se vám poslouchalo příjemně. A kdo ví, třeba se s kapelou potkáme i naživo. Poslední písnička, která právě teď zazní na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, se jmenuje Šípky a s ní se od mikrofonu loučí i Jarka Nosková.
1: Už několik zim zase držíš mě zkrátka a já nevím o tobě nic. Jenom jedno teď vím, že má víra je krátká a zcvrkla se na polovic. Asi nikdo ti dal do dlaně pár šípků, ty vedou tě ode mě pryč. Taky o ně bych stál, pronesl bych poslední vítku a řekl bych si, byl to jen kýč, byl to jen kýč.

dva cůbky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

Livre des passagers. Dnes nekřičí tu kameloti, tak jestli nejsi vážně proti, podej mi ruku.

spíš pod peřinu, vzpomeň si na mě.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Pustíme se do práce, do zábavy, do výběru ukázek, napijeme se zeleného čaje, ano, a prozradíme, jakou máme zářivou náladu s Antonínem
3: Procházkou. Nádherno, jsme tady ozářené reflektory.
2: Ano, jsme si na tebe posvítili.
3: No, tak ano, si přijdu jak na jeviště.
2: Jo? Kdy jsi naposledy hrál?
3: Prosím, když není to tak dávno, no, nevím, 14 dní, 3 týdny.
2: A co to bylo?
3: V Brně jsme hráli manželské turbulence. Venku to bylo. Venku. Open air, jak se dneska říká.
2: A počasí bylo?
3: Počasí bylo nádherný.
2: A lidi?
3: Už nebylo vedro, lidi byli taky nádherný.
2: Jo. Jako snažíš se prohlédnout si, nebo jenom vnímáš tu atmosféru, energii, kterou dávají potleskama smíchem?
3: Nekoukám na ně, ono už se tak jako trošku stmívalo, teď jsme začínali v 8:30, tak vidíme jenom takový siluety.
2: Ano.
3: A já tak jako, mně stačí, když to slyším to publikum, jo, já nepotřebuji vidět.
2: Jo, neokřikoval jsi je.
3: No to vůbec, to nejde. Je víc, ty mě přeprali.
0: Humoriáda.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Pavel Bobek, jeho nedělní ráno. Jaké měl to poslední nedělní ráno, Tonda Procházka?
2: Nevím, já mám neděli pro mě jako každý jiný den, čověče, to je zvláštní. Já mám...
1: Ty máš neděli každý den, tak si chtěl.
2: No, tak to ne, možná ne. To říkal Jan Werich, že je hrozně blbý, když je, to už potom, když nic nedělá, ale nemohl, že jo. To říkal, že je hrozný, že každý den neděle. No.
1: Že to neodlišuje už.
2: No, takže když člověk nemá co dělat.
1: Není tam ten rozruch.
2: Ale já pracuji vlastně i v neděli pomalu, no, tak doma, když tak jsem, tak píšu a tak. Takže pro mě je to normální den pracovní.
1: Ve všední dny v divadle zkoušíš nebo tak a o víkendu ti zbývá čas na to, aby si tvořil tvůrčím způsobem doma, jo?
2: Třeba tak, no. No.
1: Jo. Kolik stáváš kvůli té tvůrčí práci v neděli? Dáš si budíka na to, nebo
2: ne, já stávám tak, jak říkal Werich, časně kolem 11. Ba ne. Tak já nevím, já se probudím třeba tak po 7. A ještě tak hoďku si čtu. Jediný takový čas přes den, kdy mám, že jsem posteli a čtu si. No a tak kolem 8. se vtanu a začínu.
1: Najíš?
2: Najím. A když se zase umejou mě. Do pasu myči, od pasu myčky.
1: Tak co si dáme? Co si
2: vybral? No tak to jsi mě dal k narozeninám, Jan Werich.
1: Jo, jo, chceš?
2: No jasný.
1: O rabínovi, dobrá.
2: Dobrý.
3: Příběh o jednom moc starým rabínovi, moc starým a moc moudrým rabínovi, který umíral a kolem něho stála rodina a prosili ho, aby než umře, aby jim nechal svoji moudrost tady, že ji budou potřebovat. Ale starý pán ležel na posteli bez hnutí, jako by je neslyšel. A prosili ho moc a přišli i starší obce židovské, přemlouvali ho. Ale starý pán byl unavený a jako by je neposlouchal. Zapsáhli saně a honem a honem jeli pro jeho nejstaršího syna do Berouna, taky rabína. A k ránu ho přivezli. Starý pán byl ještě živ. Jeho syn si klekl u jeho lože a povídá: papa, ty od nás odcházíš, ale neber všechno sebou. Řekni nám tu největší moudrost, ke které jsi došel za celý svůj život. My ji budeme potřebovat. Starý pán otevřel oči, podíval se na svého syna a povídá: všechno je jinak. No a potom umřel.
1: Ty jsi to znal a chtěl jsi to slyšet.
2: Jinak. No, já to znám samozřejmě, ale to je jedno. Já mám takovou desku, že jo, kde Jan Werich vypráví anekdoty, to ještě byla taková ta střední deska. To bylo long play, ale taková tam...
1: To bylo EP.
2: To bylo EP. Jako
1: a,
2: middle.
1: LPčko a EPčko.
2: EPčko, tak já mám to EPčko, tam jsou anekdoty, no. A takové různé věci na jedné straně a na druhé straně je Čochtan. No takže já to všechno znám, tyhle ty anekdoty, ale to je jedno, to můžeš poslouchat tak, jako když si člověk pustí třeba, já nevím, devátou, že jo, nebo svícení jara. Prostě. Rád si to poslechneš kdykoliv.
1: Prosím tě, tvoje věta, kterou by si chtěl dát jako radu těm pozůstalým. Už si tak tím přemýšlel, když takhle tvůrčím způsobem v neděli tvoříš, třeba jo, i nad těmito věcmi se zamýšlel?
2: Já bych jim řekl, že nejhorší je, když je každý den neděle. Já nevím, to je ještě blbost. Já mám ještě snad chvilku čas tady.
1: No to doufám.
2: Já to ještě naberu, víš, jo, ty moudrosti, jo. Pak to zhmotním do něčeho takového.
1: A vymýšlel jsi někdy pro někoho jiného, třeba epitaf nebo něco takového?
2: Víš, že nevím.
1: Nebo do hry, nebo tak.
2: To nevím. Já třeba člověk hrozně rád chodím po hřbitově a dívám se tam, víš, a čtu si takový tam ty věci, jo. Co tam píšou, no. Ale já bych ti teď něco řekl, to si nevzpomenu. Teď jsem tam rodina setlelých, to jsou takový tam je třeba.
1: Ty si jako inspiruješ takhle? No, vybíráš i barvu kamene pro budoucí věci? A
2: ne, ale když člověk jde tím zbytovým a teď tam čte takový ty různý, jak se jmenujou ty lidi, jak odešli, tak se tam i jako směješ. Je to takový docela nepatřičný se rozchechtat na hřbitově, že jo? Ale já mám hrozně rád Hřbitoviče, věci. To tam tak hezky voní a říkáš si, tak tohle tady se musíme všichni.
1: Tady se sejdeme.
2: Tady se všichni sejdeme.
1: Říká Antonín Procházka. Pozor, vybral tedy Jana Vericha ve hře Jem a Ačko teď v tom prvním dnešním souboji. Proti zkusím dát scénku nazvanou Interview se zpěvačkou. Helena Růžičková, Ljuba Hermanová, Karel Efa v ní mohou vystoupit na vaše přání, pokud je pustíte do éteru silou svých hlasů. Tak volejte, SMSkujte, textovkujte na číslo 90 01 04, humor mezera A pro Jana Vericha, humor mezera B pro trojici Růžičková, Hermanová, Efa, anebo se ozvěte přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračujeme dál. Ve vašem hlasování ještě můžete přidat svůj hlas přes telefonní linku 731 800 900 do Humoriády na konto Jana Vrycha. Chcete-li ho slyšet ještě jednou v další várce anekdot? A nebo Helenu Ružičkovou, Ljubu Hermanovou a Karla Efu nabízíme proti. Kdo volá teď? Jsem do studia, kde je hostem Tonda Procházka.
3: Dobrá, podne, pánové. Je vás Petr Zeloty.
2: Ano.
3: A přál bych si anekdoty.
2: Píšeme jim bod. Děkuji za zavolání. A kdo tam je? Teď. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honzo Zokavy. Zdravím vás, chlapi, obám. Mm-hmm. Hlasoval bych pro pana Vericha.
2: Dobře. Zapisem.
4: Když jste mluvili o, těch zbytovech, víte, co je nejsmutnější pro řidiče?
5: No, co pak?
4: Když přijede přes zbytov a navigace mu hlásí právě, jste dorazil do svého cíle.
2: Dobře. Taky děkujeme za zavolání i za anekdotu. Komu půjde další bod a hlas? Kdo tam je na telefonu teď?
5: No, asi dojel do svého cíle někdo.
2: Asi. Došla slova, zaskočen, ale spojení je, tak nevadí. Přesuneme se za dalším. Kdo snad se ozve po telefonu? Dobrý den.
6: Já se ozvu rád, Zdeněk.
2: To jsme rádi.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Pana Procházku velmi srdečně zdravím.
5: Děkuji,
6: vás
5: dobrý den.
6: Trošku Patriku, protože to vypadá, že jste nevěděl, proč pan Verich nemohl v 70. v 80.
2: To já vím, nemohl, proč nemohl.
6: Proto měl každou neděli. No, to... dobrý. Tak jo, tak samozřejmě pro něho, prosím.
2: Dobře, ano. dobře, děkuji moc. Mějte se pěkně. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
7: Dobrý den, zdraví vás posluchačka Jana a hlasuji pro Ačko.
2: Dobrá, tak jo, vyhrál to tedy Jan Verich, budeme pokračovat židovskými anekdotami.
8: Ovšem to není jenom tedy, abych tak řekl, výsadou židovských anekdot ukazovat komičnost člověka při událostech v podstatě tragických. Já znám jednu skotskou, podobnou o dvou skotech. Jmenovali se McIntosh a ten druhý McGuire, a každou neděli dopoledne hráli spolu golf. Od nepaměti, leta a leta. No a byla zase neděle, jako když ji vyšije sluníčko, jasno. McIntosh a McGuire jsou na golfovém hřišti, tedy kortu, jak se říká. Kluk jim nosí golfové hole a je teďka zrovna řada na McIntoshovi. Míček má výhodně umístěný, vybere si hůl, postaví se k míčku, přiloží hůl, změří zkušeným okem vzdálenost a rozmáchne se. Všecky svaly jako tetivy, hůl vysoko nad hlavou, jen švihnout, jenže v té chvíli po nedaleké cestě drkotá furgón a za ním kráčí hlouček pozůstalých. McIntosh povolí napjaté svaly, pomalu spustí hůl, opře se o ní, sejme čepici a sklopí hlavu v zadumání. Počkal, až pohřeb přešel. Pak nasadil čepici, zaměřil rozmáchl se a vší silou švih. A odpalil míček a hodil klukovi hůl a kráčel za míčkem. Jeho přítel McGuire kráčí podle něho. Najednou se zastaví a povídá. McIntosh, léta letoucí s váma hraju golf, protože vím, že jste slušný, poctivý

0: Jirku. Víte, co to jsou takzvané smíšené pocity? Tedy takzvané smíšené pocity má člověk, jehož stará tchýně v jeho novém automobilu se zřítila do propasti. Humoriáda.
1: Máme tady vyloženě odborníka na Wericha, protože napovídal i některé
2: no
1: věci.
2: No jo, tak to jsou ty klasické věci, takový, znám.
1: Tvoje smíšené pocity.
2: Moje smíšené...
1: U čeho bývají?
2: Prosím?
1: U čeho bývají?
2: Smíšené pocity. No tak já třeba teď mám smíšené pocity, že moje dcera Viktorka začala hrát divadlo, začala se tak jako rozhodla, že se tím bude snad živit, tak na jedné straně mám rád, že se vůbec teda něčím živí a že teda začala to divadlo, a na druhé jsem tak jako lehce zneklidněn, protože vím, co tato profese obnáší. Víš? Tak to jsou pro mě smíšené
1: pocity.
2: Takže
1: se to v tobě mele, jestli máš odrazovat, zrazovat,
2: to
1: anebo podporovat.
2: Jako nebudu, jo, no, samozřejmě, ale
1: tak pozorovat.
2: To jsou,
1: jak se to
2: jsou takzvané smíšené.
1: A co hraje za divadlo?
2: Prosím tě, vystoupí teďka v novém muzikálu, který připravujeme, kde jsi samozřejmě i účinkoval ty, jako rozhlasový reportér, obyčejná holka v divadle Lucie Bílé.
1: Ano.
2: No, od 17. září, kdy
1: je premiéra.
2: Tak pak se to bude švihat.
1: Mm-hmm. Jak se těší Lucka Bílá?
2: No, ta se těší, no tak... Je, co vím, tak se to velice dobře prodává, tak jako majitelka a člověk, který do toho vrazil peníze, tak je rád, že tam má odezvu a obrat a že se to bude hrát hodně.
1: Jak moc se v ní mísí to, že hraje, a zároveň to jako s tím, co je produkuje, nebo je to v jejím divadle, jak se tyhle dvě role melou, když se zkouší?
2: Ty, prosím tě, ona je na jevišti jako tam... Nepozoruju, že by byla jako nějaká...
1: Jako, je tvárná, nechá ze sebou dělat.
2: Takhle, třeba jde a teď se podívá, že ten koberec je trošku ušpiněný. Jo,
1: tak vás seřve, kdo to tady...
2: Neseřve, ale dívá se na to a už zase vidí, že já to budu muset nechat vyčistit, to zase budou náklady nějaký. Jo.
1: A zapomene, co má dělat v roli.
2: Ne, tak to bylo tak jenom za celý ten měsíc jednou. Tak to je tam...
1: A čím zase nečistil?
2: Já jsem mu neznačistil.
1: Ne,
2: tak... Já tam nejsem nejvyšší, tam jsou hercové.
1: Hercové. Ty jim to říkáš ze spoda.
2: Režisérové jsou v hledišti, no.
1: No, a někteří vyskočí i nahoru, aby předvedli.
2: To jo, to je pravda, to já někdy dělávám, i když já to dělám, protože jsem jako vlastně herec, jo, takže radši si říkám, než to vysvětlovat, tak to rychle předvedu, jo, no, ale... Většinou režisér má být ten, že nemáš říct herci nic víc, než to, co můžeš na něj zavolat z hlediště.
1: Mm-hmm.
2: Bytečně ho nezatěžovat ničím jiným. No.
1: To tě někdo učil? Nebo jsi na to přišel?
2: To říkal Evžen Sokolovský třeba, jo?
1: Jo.
2: Říkal. A nebo Irgman Bergman říkal, že kdo si se na něj obracel, nějaký herec, co si chtěl, říkal, prosím vás, já vás přece nebudu učit herectví. Já jsem tady od toho, abych dohlížel, byste na sebe na jevišti nevrazili. Do sebe.
1: Tak na to dohlíží v divadle Lucie Bílé právě Tonda Procházka. Děkuju, že posloucháte, děkuju, že jste s námi v Humoriádě a za chvíli pro vás vybereme další ukázku, tak zůstaňte s námi.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda ve své polovině, dnes hostem Antonín Procházka. Spousta jmen na seznamu, z nich teď jedno nebo dvě, nevím, vybereme koho do ukázky.
2: Ano, Petr Rychlý, tady máme Petra Rychlýho.
1: To byl rychlý výběr tedy.
2: Budou rychlý vtipy, no.
1: Dobře, dáme, zůstaneme u vtipů. Tak ano. Jo, máme takovou vtipnou humoriádu.
3: Jednou večer se snaživý policista ukryl naproti jedné hospodě a čekal, zdali po zavíračce nenachytá někoho s alkoholem za volant. Když začali z hospody vycházet poslední hosté, hned si všiml jednoho, který se doslova vypotácel a začal se motat mezi auty. Vyzkoušel si klíče na pěti autech, než našel to svoje.
4: Sakra.
3: Mezitím už všichni ostatní hosté vyšli z baru, nasedli do aut a odjeli. Když konečně motor naskočil, policajt neváhal a vyrazil vpřed. Postavil se před rozjíždějící se auto. Zastavte, občane, a fouknete mi do balonku.
4: Jistě. Tady to máte. Člověče, vy jste nic nenafoukal. Vy jste sotva stál na nohách. To máte jednoduchý, pane poručíku. Dneska jsem byl jako návnada. Vylosovaný já.
3: Žena vejde do obchodu se zbraněmi.
5: Dobrý den, přejete si?
6: No, víte, já bych chtěla nějakou velikou pušku pro mého manžela.
5: Rozumím. A má to být kulovnice? Nebo brokovnice?
6: Je tak... To já nevím, tohle to já, v tomhle nejsem, jak se říká, honěna.
5: Chápu. A řekl vám pan manžel aspoň, jakou máte vzít ráži?
6: Prosím vás, děláte si legraci, člověče. On vůbec neví, že ho chci zastřelit.
7: Jak jdou dva páni po lese, a najednou říká, ty, stůj, stůj, podívej se, no to jsou blázni, podívej ta díra tady, rozumíš, no to je hluboký jak blázen, tady nikdo nedá zábradlí k tomu, jak je to vůbec možný. Čoče, mě by zajímalo, jak to může být hluboký, a ten to říká, no to je jednoduchý, to já znám ze skauta, to se veme takhle oblázek, hodí se to dolů, jo, a poslouchá se dopad, počítá se a podle toho zjistíš, kolik je to metrů, jak tam hodili ten oblázek, že počítá, říká, člověče, ale já neslyším ten dopad, ten oblázek je asi moc asi lehkej. Počkej, to by chtělo něco těžšího. No a najde tam takovou zrezavělou traverzu, takhle ji veme, že jo, hodí to dolů, že jo, počítá a říká, duf, jo, jasný, tak člověče, to jsou ale fakt blázni. Tady je výkop 50 metrů dolů, tady není zábradlí, no kdyby někdo něco, a nejenom úplně oba dva stuhnou, protože tam běží takhle bílá koza, která se nerozhlídne a skočí do té díry, a říká, no viděl jsi to. Čeče, to je blázni, tam musí být dole na kaši, tam musí být dole na kaši. No a najednou se takhle objeví taková stará babička a říká, dobrý den, mládenci, prosím vás, neviděli jste tady takovou bílou kozu? No babi, teď se zrovna o ní bavíme, ona tady normálně běžela, nerozhlídla se a skočila tady do té díry. No to není možný, já jsem ji měla přivázaná k takový traverze.
3: V panelovém domě jde pan Dobrota se smetím. A najednou cestou dolů po schodech na něj z mezi patra vyskočí dítě souseda a začne do něj sekat mačetou. Naštěstí ještě moc malé, takže pan Dobrota má jenom lehká poranění. Dítě přemůže a odvede ho na policii. Tam je oba vystýchají.
8: Nechápu, co se stalo, pane strážmistře, jdu se smetím a najednou na mě vyskočí ze tmy tenhle kluk a začne mě sekat mačetou a řvát, já chci vláček, já chci vláček. No, to je zajímavé. Můžeš mi vysvětlit, chlapče, proč si napadnul souseda mačetou?
6: Všechno řeknu, jenom mě nezavírejte, to mi poradil tatínek. On říkal, že když budu sekat Dobrotu, dostanu vláček.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Rychlý a jeho rychlé anekdoty tedy. S Petrem Rychlým si někdy hrál? Nebo ho režíroval?
2: Petra Rychlýho právě teď budeme spolupracovat, budu jako režírovat ve hře v říjnu. Máme spolu dělat hru, která se jmenuje Rande na slepo. Ještě Luci Vondráčková, tam bude hrát Martina Randová a Martin Kraus, no, jenom čtyři herci.
1: Vybral jsi ty je, nebo ti byli přiděleni producentem nějak? Oni si vybrali tebe jako režiséra herce?
2: To bych byl rád, no.
1: A děje se tak někdy?
2: Takhle, kdyby někdo jako se mnou nechtěl vyloženě pracovat, tak asi by to nepřijal.
1: Ale kdyby si třeba někdo našel hru, teď si řekl, já v tom si hrát, třeba Petr Rychlý, a říkal, a já chci, aby to režíroval Tonda Procházka. Stává se to, nebo je to opačně, že režisér si standardně vybírá?
2: No, vždycky v obyčejně je v první řadě producent, který rozhoduje ten, kdo má peníze, nebo
1: A osloví první herce nebo režiséry?
2: Režiséra.
1: Jo. A ty pak řekneš, to by mohl.
2: No a my se pak spolu domlouváme, jako obsadit a tak dále, no.
1: Kdo by mohl, kdo má čas, kdo by
2: no,
1: se na to
2: no,
1: hodil.
2: No, kdo to za ty peníze udělá.
1: Proč jste si vybrali Petra do Rande na slepo?
2: Petra, no protože tak je dobrý herec a hodí se tady pro tu roli, no.
1: Je to komedie.
2: Je to komedie.
1: Předpokládám.
2: No, je to velice známý herec, takže ta komedie se bude i dobře prodávat. No, to jsou všechno věci, které ten producent zohledňuje.
1: Jsi ten typ, co rád režíruje komedie, anebo bys raději třeba v dnešní době i dramata, tragédie, nebo něco takového?
2: Prostě já jsem celý život dělal takzvané zábavné divadlo.
1: Ano,
2: ne, že bych
1: právě
2: jako...
1: proto. Tak jsi na to odborník?
2: No, odborník. No, tak prostě
1: no jo, přiznejme to, řekněme to v tomto věku. Už jsi na to odborník, ano, při vší skromnosti.
2: No, takže to je jako můj žánr, který tak jako mě nejvíc jako vyhovuje. No. A já bych vlastně neuměl udělat nějaký velký dramatický dílo. Jo? To by, na to já prostě nemám kapacitu.
1: Ty bys do toho chtěl vždycky propašovat nějaké komediální
2: číslo? No tak
1: číslo?
2: Samozřejmě jako velký režiséři v tragedii by měl být jako jakýsi náznak nějakého humoru. Stejně tak jako v komedii by měla zaznít nějaká vážnější taková linka, jo, trošku, no.
1: Nebo aspoň poučení.
2: A nebo aspoň tak.
1: Takže zůstáváš u komedii.
2: Zůstávám u komedii.
1: Dobrá. Petr Rychlý byl vybrán tedy do divadla, ale byl vybrán i sem do ukázky s rychlými vtipy. Můžete ho teď vybrat případně i vy. Varianta A. Pod variantou B se ukrývá a já tam teď schovám trojici Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršulu Klukovou a jejich slavné důchodce na poště. Co si vyberete? Rychlé vtipy nebo důchodce na poště? Vybíráte 731 800 900, telefon sem do studia, SMS číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište a odesílejte.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím pokračovat v humoriádě s Antonínem Procházkou, ukázkou s Petrem Rychlým, anebo s tou, kde je Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková jako účinkující. Vyberte si na telefonním čísle 731 800 900. Spojte se s námi.
2: Ano, dobré odpoledne vám přeji.
1: I vám.
2: Zdravím vaše hosta.
3: Dobrý den.
2: I pana moderátora. A přála bych si Bčko.
1: Zapisuji trojici bod a jdeme dál. Dobrý den.
4: Dobrý den, Krovděříš. Zdravím to Jirku a taky bych si dala Bčko.
1: Dobře.
4: Jirku, choďte spíš.
1: Děkujeme, děkujeme za hlas. Dobrý den.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Procházko. Dobrý den i vám, Patriku.
3: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování, Ačko.
1: Dobrá, Petr Rychlý dostal bod, jenom vysvětluji a přepojím na další telefonát. Ozvěte se, máte šanci přidělit svůj bod, ještě chvíli počkám a pak to vyměníme za někoho rychlejšího, kdo pak to je. Dobrý den.
6: My vás podůří od Lidských hor, krásné odpoledne a já bych si přál pana Šimka.
1: Dobře, dávám mu bod, ale musím říct, nestačilo to. Víc hlasů získali anekdoty, neboli tedy rychlé vtipy.
0: K policistovi, který řídí dopravu, přijde stařenka.
7: Panáčku.
8: Ano, paní.
7: Představte si, pane policajt, šla jsem takhle k večeru přes park a najednou ke mně přistoupil mladík. Zatáhl mě do křoví a tam mě znásilnil.
8: Cože?
7: No, znásilnil, no.
8: Prosím vás, a kdy to bylo?
7: No, zítra to budou 4 roky.
8: Ježíš Mariano, a proč si stěžujete až teď, ženská?
7: Já si nestěžuju, já se chlubím.
0: Přijde chlapík do baru a objedná si.
9: Barmane, 7 tekil a 1 pivo na spláchnutí.
8: Jistě, tady to máte. A hned jdu natočit to pivo.
0: Za pár sekund je zpátky.
8: Teda, vy jste pěkný rychlík s těma panákama.
9: Víte, kdybyste měl to, co mám já, tak byste taky pil takhle rychle.
8: Ano, a co máte?
9: Asi tak 6 korun.
0: Na pláži leží urostlý, osmahlý nahý muž. Tvář má přikrytou ručníkem a o kousek níže zakrývají jeho nahotu noviny. Zpovzdálí ho zvědavě pozorují 3 místní dámy.
7: Je, Aleno, Jiřino, to je určitě můj manžel. Ale prosím tě, Zdeno, tohle není tvůj manžel, ty, to je nějaký svalovec.
8: Holky, dítě, to jedno, vy se furt dohadujete.
0: A tak se dohadují a najednou zafouká vítr a noviny odletí z intimních partií ležícího muže.
7: Je, holky, měli jste pravdu, to není můj manžel.
8: No to máš pravdu, Zdeno, tohle opravdu není tvůj manžel. Vidí, Jiřino. Drahé přítelkyně, vy jste opravdu nevzdělané. Tohle přece není nikdo z našeho městečka.
0: Do lesa vpadla hustá mlha a právě ten čas si vybrali myslivci Jarin a Olin na hon.
10: Co strefil, Oline?
11: To je hrozná mlha, pořádně na to nevidím, ale podle zobáku bych řekl, že je to kachna, Jarine. A co jsi dostal ty, Jarine?
7: No podle srsti, to bude divočák, Oline. Tak a co jsi dostal tentokrát, Oline?
11: No podle občanky, je to nějaký advokát z Prahy.
3: Po dlouhé noci plné vášně se mladý muž natáhne ke svým kalhotám a vytáhne cigaretu. Kam jsem si jo?
12: Hele, kočko.
13: Ano, Mourku.
12: Nemůžu najít zapalovač. Neměla bys sirky?
13: Pro tebe všechno, kocourku. Jsou šuplíčku v nočním stolečku.
12: Jo, dík. Co je dálka? A už to je. A tady jsou. Hele?
13: Ano, lásko.
12: Co je to tady šuplíku za fotku? Nějakýho chlápka. To je tvůj manžel?
13: Ne, ty můj hlupáčku.
12: Tak to je tvůj přítel.
13: Ale kde pak, broučínku?
12: No tak, kdo to teda sakra je?
13: To jsem přece já před operací.
14: Kolem půlnoci na policejní stanici zazvoní telefon.
12: Ech, to snad není pravda. V tuhle hodinu.
15: No, co je?
16: Haló, je tam policie?
15: No jo, no, co chcete?
16: Právě jsem ho zabila.
15: Cože?
16: No, právě jsem ho zabila.
15: A fajn. A koho?
16: Králíka.
15: Helejte se, osobo, nedělejte si ze mě srandu. To nemáte nic jinýho na práci, takovýhle blbý vtipy. A kdo vůbec volá?
16: No, Králíková.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
17: Já se snužím nejblbějším vtipem vždycky.
1: Ty nejvíc zaberu. Tondo, inspiroval tebe někdy nějaký vtip nebo anekdota třeba pro napsání něčeho?
17: Tak to bych jako neřekl, i když vlastně ta inspirace může přijít úplně z inzerátu, jo, někdy, nebo z náhodné věty, někdo ti něco takového řekne, jo.
1: A zapisuješ si to, nebo jenom ukládáš do paměti?
17: Něco si jako zapíšu třeba, co mě zaujme, a něco hned, já vím, že třeba naše bývalá pokladní v divadle v Plzni jenom mi povídala, že manželský pár si nestačil vyměnit abonentky na příští sezonu včas, a takže dostali dvě místa, ale každý na jiný straně řady. Takže seděli v odděleně. A ten pán se během toho roku zamiloval do své nové sousedky. A rozvedl s tou paní. A tohle mi jako říkala, a já jsem okamžitě říkal, ježiš, to je bezvadný. Tyhle. Tak hned mě napadl prostě příběh takový.
1: A rozvinul
17: zhodně. Rozvinul jsem to, jmenovalo se to Věrní abonenti, a odehrávalo se to asi v 8 sekvencích, kdy vždycky to, co se odehrávalo na jevišti, víš, ano. Tak oni jako vlastně prožívali v tom hledišti. No. Tak.
1: No. Tak byla paní pokladní spoluautorkou hry?
17: Nebyla, ale to ti jenom dávám.
1: Autor námětu, ano.
17: Ale, jo, to jsem určitě napsal, že to.
1: Jo.
17: No, paní.
1: To, podle skutečné události.
17: Podle skutečné události. Ano, podle skutečné události. A to jenom chci říkat, co někdy jako stačí, víš. Jako,
1: k tomu, aby z toho příběh něco, na hodinu a půl napadlo,
17: no, jasný.
1: Tak jo. Všímat si kolem sebe dění.
17: Ano, chodit s otevřenýma očima. Ano.
1: Dá se o tom potom
17: vyprávět. Spaneš do kanálu.
1: Ano, a pozoriš tak na traverzu a na bílou kozu.
17: Ano.
1: Vážení, do hry vracím ukázky, které jsem nabízel, nevyhrály. Vyhrával zatím na plné čáře tedy Tonda Procházka se svými výběry. Tak proti teď Helena Ružičková s Ljubou Hermanovou, Karlem Efou Ačko, a jiná trojice B proti Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková. Kterou tu trojici si vyberete do vysílání? Dejte nám vědět. 731 800 900, přímé volání do studia Humoriády, SMSkař taky bereme do hry, musí ale odesílat své textovky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo humor mezera B.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tu chvíle ještě pro hlasování, poslední třetí souboj, tedy 731 800 900. Spojení s námi a vybíráte si jednu z těch trojic. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady Honza Zrabský. A je to těžká volba, zkusím Bčko.
1: Zkusíte Bčko, to znamená Šimek Krampol Kluková, když to zrychlím. Kdo další přidá bod?
3: Ještě jednou Petr z Lhoty.
1: Ano.
3: A přál bych si pana Šimka s Kramporem a s paní Klukovou.
1: Píšu jim bod, dobrá. Děkuji za to hlasování a pomoc v dnešním vydání, tedy Humoriády. Ještě dobrý den jednou někomu.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já taky hlasuji pro důchodce na poště. Díky chlapi, zdarec.
1: Děkujeme.
5: Zdarec.
1: Myslím, že je rozhodnuto tímto, asi jste to poznali, Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková vyhrávají jejich důchodci na poště. Kousek té slavné scénky si tedy dopřejeme na závěr dnešního vydání.
6: Vy jste poslední?
5: Cože?
6: Jestli jste poslední?
5: No jo, teď už to bylo zapotřebí. Ono přestane.
6: To je pech. Já jdu na spoje a narazím na hluchouna.
5: Teď já to mám hulkovým písmem.
6: Vy mi nerozumíte.
5: Co říkáte?
6: Vy neslyšíte, vy máte mít přístroj.
5: Prosím vás, mějte ohledy. Vidíte, že špatně slyším, tak přidejte na hlase.
6: Já jsem slyšel, že neslyšícím budou dávat přístroje. Slyšíte mě?
5: Já vás nemůžu slyšet, já mám přístroj.
6: Já ho nechám být. Já si stoupnu za něj, paní.
7: No to nemůžete. To si musíte stoupnout za mě. Tady se to dělí. Jsou dvě okýnka.
6: A kdo je poslední?
7: Ten pán je poslední, ale tady se to dělí.
5: Vždyť já to mám, hulkovým písmem. Bora.
6: On neslyší, on má přístroj.
7: Ale je to fešák.
5: Baba nevidí.
6: Pani, prosím vás, kam si teda mám stoupnout, kdo je poslední?
7: Vy jste poslední, vy, ale tady se to dělí a já už to říkám naposled.
6: Tak já si stoupnu mezi a budu přebíhat.
5: Žádný takový, pane, tady nebudete předbíhat. Já jsem byl před váma, měl jste si přivstát a mám to hulkovým písmem.
7: To je fešák tohle. A má přístroj. No.
6: A je to.
7: To je, co se stalo?
6: Stále v okýnko přivezli balíky.
5: Cože? Balíky? Balíky jsou tady? Tak to je pauza. To znám, tak to já si sednu.
6: Člověče, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
5: Cože, šachy? Šachy chcete hrát?
6: Žádný šachy, povídám, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
5: Je dáma? Jste říkal, že mě nevidí, tak můžu sedět.
7: Já vás vidím. Já vás vidím dobře, vy jste ten fešák. A máte to přesně. Oni chtějí drobný, oni chtějí, abyste to měl přesně, aby vám nemuseli vracet.
5: Co se staráte? Vy si myslíte, že jsem Rothschild, ne? Já mám jenom drobný. Aluminiový. A mám to hulkovým písmem.
0: Humoriáda.
1: Jsme na konci dnešního vydání. Jakým stylem se rozloučí Tonda Procházka?
8: No tak prostě se rozloučím tak jako hezky, no.
1: Tak se rozluč hezky.
8: Tak naschledanou, zlatíčka.
1: Těším se zase někdy příště, ať se ti daří.
8: No, to by taky.
1: Práce je soukromí a pozor, zítra tu jako host bude Václav Knop. Posíláme ještě předtím, než tu budou další zprávy a další naše pořady i písničku od Valdemara Matušky a ten úsměv na tváři, ať vám vydrží co nejdéle. Těším se u dalšího vydání Humoriády, kterou pro vás vysíláme.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Obec Jeseny na Semelsku bude žádat stát o pomoc při sanaci staré ekologické zátěže. Jablonecká policie vyšetřuje napadení ostrahy v prodejně potravin. Lidé ode dneška neprojdou rigrovou stezku u Semil. Dnes bude zataženo až oblačno, ojediněle s občasným slabším deštěm nebo přeháňkami a teploty do 27 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. 3 miliony korun získá obec Jeseny na Semilsku od Libereckého kraje. Rozhodli o tom krajští zastupitelé. Peníze jsou určené na projektovou dokumentaci pro sanaci staré ekologické zátěže na tamním vlakovém nádraží. To sloužilo v minulosti jako překladiště státního podniku Chemie Horní Počernice.
2: Z vagonových cisteren se v Jesenem stáčely dosud chlorované uhlovodíky a další nebezpečné látky. Překladiště ale nebylo zabezpečené. Chemikálie tak kontaminovaly půdu a spodní vody, odkud se šíří dál. Po revoluci sice sanace území začala, ale kvůli nedostatku peněz práce v roce 1996 skončily. Díky projektové dokumentaci může teď obec Jeseny požádat o státní dotaci na odvoz a vyčištění kontaminované zeminy. Žádost na ministerstvo životního prostředí musí podat do 10. listopadu. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Kriminalisté v Jablonci nad Nisou obvinili mladistvou dívku z pokusu o těžké ublížení na zdraví. Podle serveru Novinky.cz dívka pobodala pracovníka ostrahy v prodejně potravin v ulici Na Vršku. Nachytali ji při krádeži. Dívku ve čtvrtek soud poslal do vazby, říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Dnes soudce okresního soudu v Jablonci nad Nisou podaný návrh od státního zástupce akceptoval a mladistvou obviněnou poslal do vazby. Vzhledem k jejímu věku jí nyní v případě odsouzení hrozí za spáchání uvedeného provinění trest odnětí svobody až na 5 let.
0: Na visuté lávce na rigrově stezce u Semil začínají opravy. Turistická trasa údolím řeky Jizer je proto úplně uzavřená. Pracovníci tam vymění pochozí prkna a obnoví nátěr železné konstrukce. Opravy potrvají asi měsíc a stát budou přes 1 milion korun. Visutá lávka je ve výšce asi 5 metrů nad řekou a měří 77 metrů. Většina velkých dodavatelů energií v Česku se zatím nechystá zvedat ceny, a to ani přes aktuálně vysokou velkoobchodní cenu plynu na evropském trhu. Ta ve středu překročila hranici 75 eur, tedy něco přes 1800 korun za megawatt hodinu. Důvodem je nekončící konflikt mezi Spojenými státy a Íránem. Pokud však vysoká cena vydrží, může se postupně promítnout do nových ceníků, informoval o tom ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji nás dnes čeká zataženo až oblačno, ojediněle s občasným slabším deštěm nebo přeháňkami. Později večer od severu přijde déšť nebo přeháňky a ojediněle můžete očekávat i bouřky. Nejvyšší teploty v Libereckém kraji vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách se budou pohybovat mezi 20 až 23. Rozptylové podmínky jsou ještě teď mírně nepříznivé, během dne by postupně měly být dobré a bio je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Silnice mezi Pihelem a Bukovany u Nového Boru na Českolipsku je uzavřená, probíhají tam stavební práce, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobrých zpráv není nikdy dost, tak si myslím, bude slušet rozhodně začátku dnešního dobrého rána, abychom připomněli to nejdůležitější, tedy datum 4. září a k tomu hlavně pátek. Je tu závěr pracovního týdne, my vás tedy 4 minuty po 5. hodině zdravíme u vysílání, zdravíme také u poslechu a hlavně tedy v závěru pracovního týdne. Co nás čeká už za okamžik, bude to cesta do Turnova, kde otevřeli nové výjezdové centrum hasičů, policie a také záchranné služby za 250 milionů korun. Jak si ho pochvalují sami členové integrovaného záchranného systému? To se dozvíte už za okamžik v dnešní první reportáži. Martin Kolín přeje dobré ráno.

0: Kdybych já byl kovářem, jak zpíval Petr Spálený v úvodu pátečního Dobrého rána v éteru Českého rozhlasu Liberec, a my u důležitých profesí zůstaneme i nadále. Hasiči, policie i zdravotnická záchranná služba na jednom místě. Řeč je o novém integrovaném výjezdovém centru v Turnově. Stavba už je hotová a v blízké době by ji měly složky integrovaného záchranného systému začít využívat. Detaily k novému centru rozebrali včera Filip Majsl společně s redaktorkou Kateřinou Kubíčkovou.
1: Nové centrum stojí v blízkosti průmyslové zóny Vesecko u silnice 1/10. Blízko je taky silnici 1/35 a dálnici D10. Tato pozice je proto strategická, říká ředitel krajských záchranářů Luděk Kramář.
2: Sídlíme nedaleko silnice první třídy, nedaleko nájezd na dálnice, kde opravdu jsou vysokoenergetické úrazy. Právě ta společnost komplexnost výrazně zkrátí vlastně dojezd všech složek na místo zásahu.
1: Zároveň je centrum blízko Turnova, do kterého tak můžou složky i nadále zajíždět. V areálu mají hasiči, policie i záchranáři své vlastní budovy, kde jsou garáže a zázemí pro zaměstnance.
3: A od kdy budou jednotky nové centrum využívat?
1: Aktuálně je potřeba dokončit ještě administrativní záležitosti a podle Libereckého kraje by provoz mohl začít zhruba od října. Hasiči se budou stěhovat ze základny, kterou mají v Turnově u bývalého autobusového nádraží. Záchranáři zase opustí výjezdovou stanici u turnovské nemocnice. Kromě hasičů a záchranářů bude v místě sídlit taky policie, konkrétně oddělení silničního dohledu.
3: Kolik peněz Liberecký kraj za to nové centrum zaplatil?
1: Stavba vyšla na necelých 265 milionů korun, 100 milionů korun přispělo ministerstvo vnitra. Základny hasičů a policie by ale měl v budoucnu získat stát. Libereckému kraji by za to měl výměnou dát budovu Skloexportu v Liberci, parkoviště na Výpřeži pod Ještědem nebo třeba bývalou hygienickou stanici v České Lípě. Podle vedoucího odboru investic a správy nemovitého majetku Libereckého kraje Petra Staň proto kraj hasičům a policistům základny prozatím propůjčí.
4: V návrhu máme, že do konce roku 2027 by tady byli ve výpůjčce a poté, kdybychom se nedohodli, tak bychom to řešili nájemním vztahem.
1: Budova zdravotnické záchranné služby zůstane krajská.
5: Také na Turnovsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Přece jen nás dnes čeká relativně teplý závěr pracovního týdne. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů. Očekáváme ale zataženo až oblačno, ojediněle s občasným slabším deštěm nebo přeháňkami. Později večer od severu přijde déšť nebo přeháňky a ojediněle bouřky. Ráno ještě slabý jihozápadní vítr a biometeorologická předpověď na dvojce na středním stupni zátěže.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Po písni Lenky Filipové se budeme moci ve vysílání Českého rozhlasu Liberec na okamžik vydat i k odpolední. Také dnes po 13. hodině otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, které zdravím a ptám se, jaké téma se bude rozebírat.
1: Pěkně vás zdravíme a děkujeme za vaši přízeň.
2: A už teď se těšíme na dnešní odpolední setkání.
1: Budeme s vámi probírat plísně na nohou.
2: Takže jestli vás trápí opakující se svědění na nohou, plísně a nutnost mazat prsty a chodidla, dejte nám vědět.
1: Říkáte si, pro boha, kde jsem to chytila, proč se to vrací, je to nepříjemné.
2: Vysvětlíme si všechno kolem plísní na nohou, co zabírá a co ne. Pomoci vám i dnes zkusí doktorka Kateřina Cajdhamlová.
1: Své problémy s plísněmi na nohou nám popište ve formuláři na stránce našeho pořadu, můžete klidně anonymně, www.veseleazdravie.cz
2: nebo nechte svůj vzkaz na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770.
1: Opakuji ještě jednou číslo 221 553 770.
2: A jinak se o plísních pobavíme už dnes odpoledne v našem pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Těšíme se na všechny.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Jaké benefity by měla přinést probíhající rekonstrukce terminálu ve Fignerově ulici v Liberci? To se dozvíte za okamžik ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být trestným činem. Ministerstvo spravedlnosti, dopravy a vnitra chtějí zpřísnit postihy například za vybržďování nebo ujíždění před policií. Podle současných pravidel se jedná většinou o přestupek. Jednatelem společnosti technické služby Turnov a turnovské odpadové služby se stal David Knap. Nahradil ve funkci Libora Preislera, který služby vedl posledních 35 let. Pro nového jednatele je prioritou obnova vozového parku, technických i odpadových služeb a modernizace sběrného dvora. Výrazné energetické úspory a komfortnější zázemí má přinést probíhající rekonstrukce terminálu městské hromadné dopravy ve Fignerově ulici v Liberci. Kvůli výměně zastřešení je vždy část terminálu pro cestující z důvodu bezpečnosti uzavřena a část zastávek je přesunuta na náhradní stanoviště. V ledové jeskyni Naděje v Lužických horách bude dnes večer program Mezinárodní noci pro netopíry. Začne ve 21 hodin. Zítra večer se uskuteční i na hradě Valštejn v Českém ráji. Hokejisté Liberce na úvod Ligy mistrů neuspěli na ledě finského celku. Tapara Tampere Bílí tygři prohráli 3-6. Dnes nás čeká zataženo až oblačno, ojediněle s občasným slabším deštěm nebo přeháňkami. Později večer pak od severu čekejte déšť nebo přeháňky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách na 20 až 23.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Školní. Objížďka vede ulicemi Vojtěžská a Dvorská. Omezení potrvá do poloviny září. Mějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Přejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání. Zdravíme vás tady u poslechu. Zdravíme vás také do závěru pracovního týdne. Po zprávách Lenky Markové ze studia Českého rozhlasu Liberec. Hlavně přejeme příjemný poslech. Za okamžik nabídeme píseň Věry Špinarové a k tomu se společně budeme moci v následujících 30 minutách vydat také na Semilsku. A přiblížíme opravu vysuté galerie, které nakonec uzavře Riegerovu stezku u Semil.

0: Další písnička, která nám nezestárla ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, ta nám dozněla v 5 hodin 38 minut. Boty proti lásce, o kterých nám zpívala Ivone Přenosilová. A je to také čas, kdy se budeme moci podívat na program oprav a rekonstrukcí v nadcházejících týdnech. S nimi totiž přijde i podzim a ten vždycky láká k výletům. Jeden z oblíbených turistických cílů na Semilsku ale nebude v nejbližší době přístupný. Rigrovu stezku totiž čekají opravy a s podrobnostmi k projektu si včera povídala kolegyně Iveta Kalátová s redaktorkou Anou Podhornou. A hned z úvodu se ptala, co konkrétně se bude opravovat a hlavně jestli víme, kolik to bude stát.
1: Oprava se týká visuté galerie, to je asi 77 metrů dlouhá lávka ve výšce 6 metrů nad hladinou toku řeky Jizery. Co se bude opravovat, to vysvětluje za semilskou radnici vedoucí odboru rozvoje a správy majetku Vladimír Bělonohý.
2: Uzavírka galerie na Rigrově stezce je především z důvodu ne úplně havarijního, ale dožilého stavu pochozí vrstvy, to jsou prkna. Samozřejmě součástí toho jsou i nějaké obnovy nátěrů.
1: Oprava vyjde na zhruba 1 milion 200 tisíc korun a na projekt dostala semilská radnice 500 000 korun od nadace ČES v rámci programu na opravu turistických tratí.
3: Kdy přesně bude stezka uzavřená?
1: Visutá galerie se bude opravovat od pátku 4. září a v plánu je měsíční uzavírka, ale podle vedení Semil se přesný termín dokončení bude odvíjet od klimatických podmínek. K uzavření celé stezky nedojde, ze strany od Spálova bude možné projít. Ale pozor, ze stezky údolím se nedá napojit na jinou turistickou trasu. To je možné pouze v jejich počátečních bodech a turisti, kteří by se cestou ze Spálova vydali, se tak před visutou galerií musí otočit a jít zpátky stejnou trasou.
3: A až bude vše opravené a trasa znovu otevřená, tak co na ní uvidíme?
1: Celá trasa značená červenou turistickou značkou je dlouhá 5,5 kilometru a vede ze Semilského náměstí na nádraží ve Spálově. Liné se údolím řeky Jizery, na protějším břehu je možné spatřit vlak, i když je tato část železnice známá tunely. Kromě visuté lávky turisti na trase narazí na několik skalních vyhlídek a studánek nebo projdou tunelem ve skále. V jeho blízkosti se v zimě na skalním převisu tvoří ledopády. Údolí nabízí také technické památky, vodní elektrárny a k ním přilehlé jezy.
3: No a kam tedy v okolí se měl vyrazit, než se stezka opět zpřístupní? Ty máš nějaké tipy?
1: Podobná je trasa Kamenického stezky, ta vede po modré a žluté turistické značce, výhledy do okolí poskytne kopec Kozákov. A prohlédnout si Rigrovu stezku z druhého břehu řeky je možné z celoročně otevřené feraty Vodní brána.
4: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Věřím, teplotami dnes potěšíme. Ty nejvyšší se budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni, na horách naměříme mezi 20 až 23 stupni. Očekáváme, pravda, zataženo až oblačno a ojediněle s občasným slabším deštěm. Později večer od severu už tedy přijde dešť nebo přehánky, ojediněle také hlášené bouřky, biozátěž na dvojce a v ranních hodinách slabý jihozápadní vítr.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Na začátku května na oslavu svátku práce mávátka, v listopadu na výročí velké říjnové socialistické revoluce pro změnu lampiony. I tak to vypadalo za minulého režimu. Kdo zažil tehdejší průvody jako dítě, patrně nevnímal jejich ideologický podkres. Ti starší ale neunikli ani jiným akcím. Na jednu z nich v našem zábavném pořadu vzpomínal herec Vítězslav Jandák.
2: Zažil jsem jednu krásnou věc, Neboští chlebíček Chvalina, se dělali vždycky takový pořady i na tom zábradlí, takový avantgardní scéně k tomu ruskému výročí, jak se slavila ta revoluce, ona byla v říjnu nebo v listopadu, já nevím. A vždycky se tam pozvali ty soudruzi, oni nepřišli, dali to řidičům a takovým lidem a ty usnuli. A my to dělali, protože jsme byli takové vzdorné divadlo, tak jsme nechtěli jít pod pás, tak jsme recitovali Puškina, já nevím co všecko. A vždycky jsme se stáli na takových různých praktikáblech a recitovala se skutečně ruská poezie. Samozřejmě, když to děláte hodinu a půl, tak to nikoho nebaví. Zvlášť ty, kteří na to přišli, takže ty usnuli. A ten Pepa Chvalina, který byl excelentní recitátor, stál, že byl vypíchnutý, ten stál vepředu a teď se na ně koukal a viděl, že tam bylo taky ty diváci takhle blízka, viděl, jak chrápal, tak teď doslova cituju, recitoval, na stole stál samovar a v místnosti bylo ticho a šero, jděte už do hajzlu, takhle vám, a teď on to furt jel tou melodikou a my jsme říkali, pro Krista pána, a teď jsme začali vybuchovat. Představte si, on skončil, uklonil se, ty se probrali, zatleskali, nikdo to nevěděl.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Lidé od dneška neprojdou Rígrovou stezku u Semil. Město tam opravuje vysutou lávku. Liberecký kraj vypsal výběrové řízení na nové vedení krajské nemocnice Liberec. Seifertův morový sloup bude nově v Libereckém paláci Líbik. Dnes nás čeká zataženo až oblačno, ojediněle s přeháňkami a teploty vystoupají k 27 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Na vysuté lávce na Rígrově stezce u Semil začínají opravy. Ode dneška tak stezka spojující Semily a Spálov je neprůchozí. Opravy potrvají asi měsíc a semilskou radnici vyjdou na 1,2 milionu korun. Co se bude rekonstruovat, vysvětluje vedoucí odboru rozvoje a správy majetku Vladimír Bělonohý.
3: Ta uzavířka, která bude trvat řádově 30 dnů, záleží na počasí, tak obsahuje v sobě výměnu prken za dubové fošny, obnovu veškerých nátěrů, jak nosních konstrukcí, tak i těch pomocných, včetně zábradlí.
1: Vysutá galerie je ve výšce asi 5 metrů nad tokem jezery a je 77 metrů dlouhá. Liberecký kraj vyhlásil výběrové řízení na nové vedení krajské nemocnice Liberec. Nově chce obsadit 6 pozic představenstvu největší krajské nemocnice. Cílem je vybrat odborně zdatné a zkušené manažery, kteří se budou podílet na dalším rozvoji největší zdravotnické skupiny v Libereckém kraji, uvedla pro ČTK mluvčí hejtmanství Andrea Fulková. Nové vedení by mělo nastoupit k 1. lednu 2027. Výběrové řízení se netýká předsedy představenstva a generálního ředitele nemocnice, kterým zatím zůstane Richard Lukáš. Vedení Liberce nechá na začátku příštího týdne přestěhovat morový sloup sochaře Jiřího Seiferta. Sochu v 60. letech minulého století vytvořil pro libereckou výstavu Socha a města. Od loňského srpna je na náměstí doktora Edvarda Beneše před budovou radnice. V pondělí v 7:30 ráno začnou pracovníci sochu stěhovat do nedalekého paláce Líbik, říká mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
4: Bude umístěna venku před vstupem do prostoru nádvoří vlevo od vchodu do hlavní budovy paláce. Sochu má Liberec zapůjčenou na 20 let z Galerie výtvarného umění CHEP.
1: Penze se v příštím roce pravděpodobně zvýší jen zákonnou valorizací. Ta vychází zhruba na 300 korun, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která po zveřejnění návrhu státního rozpočtu na příští rok vyjednává o jeho konečné podobě s koaličními partnery. Rozpočet, který je navržený se schodkem 389 miliard korun, je podle ní napjatý. Růst nad zákonnou valorizaci si teď nedokážou představit ani motoristé, kteří kritizují navržený schodek a v rozpočtu chtějí výrazně škrtat.
2: Počasí.
1: Dnes nás čeká zataženo až oblačno, ojediněle s přeháňkami, později večer déšť, ojediněle i bouřky. Teploty 24 až 27 stupňů, na horách 20 až 23, vítr bude vát mírný od jeho západu. Rozptylové podmínky by většinou měly být velmi dobré a biodnes bude na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice, objížďka vede ulicemi Komenského a Božiny Němcové. Omezení potrvá do konce září, jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: kalendáři 4. září je tu pátek, také pokračuje páteční Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a i 4 minuty po 6. hodině vás od mikrofonu zdraví do nového dne Martin Kolín, hlavně tady na silnicích při pátku opatrně, a to v podstatě po celý den. Za chvíli také na rádiových vlnách navštívíme živou laboratoř ze dřeva. Česká zemědělská univerzita totiž postavila speciální dřevostavbu, která poslouží studentům, ale i vědě. Jakým způsobem, to se za okamžik dozvíte.

0: Skupina Olympik s písní Nech to být, další nestárnoucí písnička našeho ranního vysílání. 11 minut po 6. hodině, dobré ráno pokročilo, to je, myslím si, dobrá zpráva. Během pátku se totiž každá minuta hodí. Rozhodně někteří z vás vyhlížíte příchod k víkendu, a tak udělám všechno pro to, aby i právě začátek posledního pracovního dne tohoto týdne, tedy 1. zářijového, byl v naší společnosti co možná nejpříjemnější. Mluvili jsme o živé laboratoři, ta je postavena z českého dřeva, to je nová lesovna, kterou včera otevřela Česká zemědělská univerzita. Je to budova pro výuku studentů, zároveň originální učebnice nejnovějších dřevěných konstrukcí a také je plná vědeckých měřících čidel.
1: Dřevěná fasáda, velké prosklené prostory.
2: S Martinem Prajerem z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity přicházíme k lesovně. Já bych si tedy lesovnu představil jako domek v lese, kde bydlí nějaký hajný. Tohle je hranatá stavba.
1: To byl náš záměr, jsme chtěli právě ukázat dřevo jako samostatný konstrukční materiál, který je schopen přenášet poměrně velké rozměry.
2: Přízemí i patro jsou velké otevřené prostory bez sloupů. Celou budovu nesou nejmodernější dřevěné konstrukce.
1: CLT panel je dřevěný panel několika slepených vrstev.
2: Tady vidíme tam na tom řezu.
1: Tady vidíme ústupu přímo ukázku toho.
2: Není to překližka, ale jsou to mnohem tlustší ty vrstvy toho dřeva. Každá je tlustá několik centimetrů.
1: Laicky můžeme říct, že to jsou křížem lepené latě.
2: Celá budova je navíc jedna velká živá laboratoř. Uvnitř konstrukcí i nahoře na střeše jsou schované desítky čidel, která sbírají vědecká data, říká děkan Fakulty lesnické a dřevařské Robert Marušák.
3: V rámci fakulty řešíme prakticky od semínka až po dřevostavbu, stárnutí toho dřeva, kombinaci dřeva a jiných druhů materiálu.
2: Dřevostavba s velkými učebnami pro desítky lidí je podle odborníků neobvyklá. Chtějí proto prozkoumat, jak dřevěné díly takzvaně pracují v různých podmínkách, vysvětluje Martin Prajer.
1: Cílem bylo právě mít živoucí laboratoř, která umožňuje v reálném čase sledování konstrukce ve vztahu jednak zatížení, pohybu osob, ale i vnitřku toho prostředí, protože to dřevo potřebuje nějakou vlhkost, teplotu, tak aby si uchovalo své vlastnosti.
2: Jako výuková pomůcka lesovna posloužila ještě před tím, než byla hotová. Studenti ji mohli pozorovat, jak od základů vyrostla za necelý rok a jak se jí stavebníkům podařilo doslova zasadit do okolí.
1: Tady si všimnete, že okolní zeleň nebyla stavbou vůbec dotčena. Ty borovice, které dosahují výšky střechy,
2: a jsou těsně vedle budovy.
1: Jsou těsně vedle budovy. Dřevostavba má daleko nižší zátěž pro své okolí při stavbě.
2: Dřevěná nosná konstrukce přitom byla hotová za 19 dní.
1: Veškeré dřevo v naší lesovně je z českých lesů. To množství dřeva, které bylo zde použito, vyroste v českých lesích za 24 minut.
2: A další dřevo poroste i přímo z lesovny. Budova má totiž zelenou střechu, také vybavenou vědeckými čidly. Z České zemědělské univerzity Martin Srb, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Počasí dnes v Libereckém kraji přinejmenším zajímavé. Čekáme zataženo až oblačno, ojediněle s přeháňkami. Později večer od severu dorazí déšť a přeháňky četnější a ojediněle by se mohly přidat také bouřky. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 20 až 23 stupni. Ráno ještě slabý jihozápadní vítr, ten bude přes den mírný. Později večer při přechodu studené fronty se bude vítr měnit na severozápadní a místní. Bude také nárazový, s tím je tedy lepší počítat. Biometeorologická předpověď dnes ale na dvojce, tedy na středním stupni zátěže. 6 hodin, 18 minut, aktuální čas, který nám tedy značí, že pokračuje páteční dobré ráno 4. září v kalendáři a už za okamžik právě připomenutí dnešního data společně s Petrem Jungmannem.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: 1. zářijový pátek 4. Svátek mají Jindřišky a Rozálie a tady je Petr Jungmann. Španělští osadníci založili v roce 1781, což je 245 let, na americkém břehu Pacifiku malé misijní sídlo pod názvem El Puebla de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles de la Porciúncula, česky město naší paní královny andělů z Porciúncule, dnešní Los Angeles. Samostatné studio Československého rozhlasu v Pardubicích začalo vysílat přesně před 70 lety v roce 1956. Největší osobní dopravní letadlo světa Airbus A380 poprvé vzlétlo ke zkušebnímu letu s cestujícími na palubě z letiště ve francouzském Toulouse před 20 lety. Obrům nebes zvoní umíráček, ten poslední byl totiž vyroben už před 5 lety. Ve stejný den roku 2006 tragicky zahynul australský dobrodruh a protagonista seriálu Lovec krokodýlů Steve Irwin. Osudným se mu stalo setkání s Reynokem přímo při natáčení nového dokumentu. Bylo mu 44. Skifařka Miroslava Knapková se stala poprvé a naposledy mistryní světa před 15 lety v roce 2011 ve slovinském Bledu. Před 10 lety papež František svatořečil misionářku Matku Terezu. 45 má dneska jedna z největších popových hvězd posledních let, Beyoncé. A 45 je i našemu bývalému fotbalistovi, reprezentantovi Tomáši Hybšmanovi. Já přeju hezký pátek a krásný 1. zářijový víkend.

0: Jakou novinkou se může pyšnit integrovaný záchranný sbor, respektive v tomto momentě tedy jednotky v Turnově? Nejen to se dozvíte za okamžik ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vyšetřovací komise k případu Dozimetr dnes pokračuje druhým jednáním. Zasedání bude neveřejné a komise si pozvala 4 svědky, jejich jména ale nezdělila. Prověřit má mimo jiné fungování pražského dopravního podniku nebo VZP v souvislosti s korupční kauzou. V Turnově otevřeli nové integrované výjezdové centrum pro hasiče, dopravní policii a zdravotnické záchranáře Libereckého kraje. Stálo 265 milionů korun. Komplex 3 budov nabízí záchranným složkám výhodnější výjezd na silnici a modernější zázemí. České dráhy připravují úpravu 15 vlaků, které zajišťují dopravu na tzv. Jizersko-horské železnici. Jde o tratě na Jablonecku z Liberce do Frýdlantského výběžku a Stanvaldu do Železného Brodu. Jedná se o soupravy Regio Spider, které na tratích jezdí od roku 2011. Návštěvníci paláce Liebig v Liberci dnes můžou zavítat na venkovní představení Jukebox souboru naivního divadla. Představení pod širým nebem začne v 19 hodin na nádvoří paláce. Tenista Jakub Menčík porazil Rakušana Rodinova a postoupil do třetího kola US Open. Tam se třísetovým duelem s Němkou Mariaovou probojovala také Nikola Bartuňková a postup slaví i Marie Bousková. Dnes nás čeká zataženo až oblačno, ojediněle s přeháňkami, později večer v Libereckém kraji čekejte déšť, ojediněle i bouřky, teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října. Mějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Lenky Markové. Během pátečního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec v kalendáři 4. září je tu závěr prvního zářijového týdne, minimálně tedy závěr pracovního týdne, který my si budeme mít možnost za okamžik pestřit dalším přehledem aktuality Libereckého kraje a společně s dětmi, tedy předškoláky, se před 7. hodinou vydáme za velkou louži, tedy za Atlantský oceán až na druhou stranu. Z jakého důvodu? To se dozvíte právě v závěru této vysílací půlhodiny.

0: S Věrou Martinovou jsme pokročili do další části hraního vysílání Českého rozhlasu Liberec 9 minut po půl sedmé 4. září v kalendáři. Hlavně je tu tedy páteční ráno a to si zpestříme dalším přehledem zajímavostí a hlavně také aktualit Libereckého kraje. A hned první zpráva ta je jako šitá na míru milovníkům zvířat, rodiny s dětmi, ale také všem, kteří mají rádi venkovské tradice. Ti by si totiž neměli nechat ujít 13. výstavu králíků, drůbeže a holubů, která se koná teď už tedy zítra, v sobotu 5. září, a to v areálu SK Družba Bukovany u Nového Boru. Navštěvníci si budou moci zblízka prohlédnout desítky plemen králíků, drůbeže i holubů a seznámit se s prací místních chovatelů. Součástí programu bude také prodej chovných zvířat, soutěž o ceny a na místě bude připraveno také občerstvení. Výstava bude trvat mezi 8. až 15. hodinou, tak myslím si zajímavé zpestření potenciálního víkendového programu. Přesuneme se také na web Hejnic. Právě na koupališti v Hejnicích totiž zítra pořádají oblíbenou sportovně zábavnou akci, a to hejnické pádlo. Přijít tedy může ať už jako závodník kdokoliv, nebo právě i v roli diváka, a totiž od 10. hodiny, kdy akce bude začínat. Na programu bude i časovka posádek na nafukovacích člunech a na místě budou k dispozici pádla, vesty i právě zmiňované čluny. Taky v tomto směru myslím si relativně zajímavá věc, kterou si budete moci tedy zpestřit a nebo naopak právě užít sobotu a také sobotní program.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes očekáváme zataženou až oblačnou oblohu, později večer od severu také četnější déšť nebo přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách dnes mezi 20 až 23 stupni. Biozátěž na dvojce, tedy na středním stupni, a k tomu tedy ještě v ranních hodinách slabý jihozápadní vítr.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: V našem vysílání se teď vydáme vysoko, až do nebe, ale ještě předtím zamíříme na západ, až do amerického Los Angeles. Troufli byste odhadnout, jak je tohle slavné město v Kalifornii vlastně staré? Právě dnes totiž uplyne ode dne jeho založení 245 let. Město andělů založili španělští osadníci 4. září roku 1781. Původně to byla jen malá misijní stanice s poměrně dlouhým názvem, který zní v překladu jako město naší paní královny andělu z Porcinukle. Nakonec se ale z františkánské mise stalo velké sídlo a název města se zkrátil právě na Los Angeles a samozřejmě Američané používají jen zkratku LA. No ale teď rychle za těmi anděly s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Kdo je anděl?
2: Je bílý a má křídla a je v nebi.
3: Má takovou čepičku a na to má takový kluh a ještě má boty.
4: A má takový modrý šatičky a lítá po nebi.
1: Co dělají anděle?
3: Když někdo umře, tak oni se andílkové o něj postalají.
4: On musí zachraňovat lidi.
1: Mají andělé nějaké kamarády?
3: Čerta a Mikuláše.
4: Mají ostatní andílky.
1: Kdo učí anděle létat?
3: Maminka anděl Bůh.
4: Nebo andělní škola. To je taková zmraku školka, kde jsou spoustu malých andělků a tam se různě od nějakých velkých andělů učí létat a různý takové věci.
1: Mají anděle jména?
4: Jo, mají. Pepík.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Výstavbu centra urgentní medicíny stát finančně nepodpoří. Jablonecká policie vyšetřuje napadení ostrahy v prodejně potravin. Obec Jesený na Semilsku bude žádat stát o pomoc při sanaci staré ekologické zátěže. Dnes nás čeká zataženo až oblačno, ojediněle s přehánkami, teploty 24 až 27 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Na stavbu centra urgentní medicíny v areálu Liberecké nemocnice stát nepřispěje. Náklady se nyní pohybují kolem 3,5 miliardy korun. Většinu z nich radí Liberecký kraj a část města Turnov. Liberec a Friedland jako akcionáři krajské nemocnice. Při přípravě projektu vedení nemocnice počítalo s tím, že by na stavbu mohlo získat i peníze od státu. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO ale při návštěvě Libereckého kraje uvedl, že s takovou investicí nepočítá, protože stát primárně investuje do svých, tedy fakultních nemocnic. Kriminalisté v Jablonci nad Nisou obvinili mladistvou dívku z pokusu o těžké ublížení na zdraví. Podle serveru novinky.cz dívka pobodala pracovníka ostrahy v prodejně potravin v ulici Na Vršku. Nachytal ji při krádeži. Dívku soud poslal do vazby, uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
2: Dnes soudce okresního soudu v Jablonci nad Nisou podaný návrh od státního zástupce akceptoval a mladistvou obviněnou poslal do vazby. Vzhledem k jejímu věku jí nyní v případě odsouzení hrozí za spáchání uvedeného provinění trest odnětí svobody až na 5 let.
1: 3 miliony korun získá obec Jesený na Semilsku od Libereckého kraje. Rozhodli o tom krajští zastupitelé. Peníze jsou určené na projektovou dokumentaci pro sanaci staré ekologické zátěže na tamním vlakovém nádraží. To posloužilo v minulosti jako překladiště státního podniku Chemie Horní Počernice.
3: Z vagonových cisteren se v Jesenem stáčely dosud chlorované uhlovodíky a další nebezpečné látky. Překladiště ale nebylo zabezpečené. Chemikálie tak kontaminovaly půdu a spodní vody, odkud se šíří dál. Po revoluci sice sanace území začala, ale kvůli nedostatku peněz práce v roce 1996 skončily. Díky projektové dokumentaci může teď obec Jesený požádat o státní dotaci na odvoz a vyčištění kontaminované zeminy. Žádost na ministerstvo životního prostředí musí podat do 10. listopadu. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Oddělení vnitřní kontroly ochranné služby prověří okolnosti rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky s motoristů pro aktivistickou skupinu Detektivní parta. Podle mluvčího ochranné služby Tomáše Procházky o tom rozhodl její ředitel. Šéf diplomacie nenechal předem prohlédnout studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži. Zároveň nechal svoji ochranku čekat venku. Ve studiu přitom byly makety zbraní, pyrotechniky a odposlouchávací zařízení. Macinka teď tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou ale odhalili.
0: Počasí.
1: Zataženo až oblačno, ojediněle s přehánkami a později večer déšť, ojediněle i bouřky. Takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů. Vítr bude vát mírný od jeho západu a bio je na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Řidiči musí počítat s dopravním omezením na průtahu Libercem kvůli opravě mostu nad ulicí Sousedka. Sjezd a nájezd do průmyslové zóny a k nákupnímu centru Globus je zachovaný, stejně jako sjezd do Pavlovic. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: 4 minuty po 7 hodině 4. září v kalendáři a páteční dobré ráno Českého rozhlasu Liberec stále tedy pokračuje, byť je pátek většinou dnem, kdy většina z nás vyhlíží v ideálním případě volnější víkend, někomu práce teprve začíná. A zápasem s Italkami dnes české basketbalistky zahájí svou účast na mistrovství světa. Jak se na něj chystá dlouholetá tahunka národního týmu Eliška Joklová, nejen o tom uslyšíte za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání ze studia Českého rozhlasu Liberec. Vás s přáním příjemného dne a také samozřejmě přáním úspěšně zvládnutého pátku i následující hodinou slovem provází Martin Kolín.
0: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.

0: Byť sa mi měl v mládí možnost zasvětit tedy dětství a kroužky, také koníčky a zájmové aktivity, umění není mnoho písní, které bych si po letech stále pamatoval, jak na klavír zahrát. A právě píseň Heleny Vondráčkové Lásko má já stůňu, tedy i stárnoucí písničku a k tomu také filmovou věc, tak ta patří v podstatě mezi to poslední, co bych stále v nějaké podobě asi zahrát zvládl. Lásko má já stůňu, tedy píseň, která nám dozněla v ranním vysílání Českého rozhlasu Liberec. Připomínáme dnešní datum, a to 4. září. Zdravíme vás tady u poslechu a hlavně do nového dne. Jak jsme ostatně říkali, i v tomto čase hlavně řidičům popřejeme s předstihem šťastnou cestu, v ideálním případě tedy bez jakýchkoliv komplikací. K tomu se budeme moci vydat i do večerních hodin. České basketbalistky právě dnes večer totiž v Berlíně čeká první zápas na mistrovství světa. Utkají se s Italkami. Naladili se na něj výhrou v přípravě při vítězství nad Jihokorejkami už v Berlíně po příletu ze Severní Ameriky poprvé v dresu národního týmu nastoupila jeho dlouholetá tahunka Eliška Joklová.
1: Tím, že v Americe nedostávám tolik prostoru, tak jsem se chtěla trošku ještě víc rozehrát. Bylo to super, já jsem strašně ráda, že jsem ten zápas stihla a doufám, že mi to pomůže k rychlejší adaptaci, abych byla připravena s holkama na mistrovství světa, na který se taky těšíme moc.
2: 24-letá reprezentantka Eliška Joklová si svůj premiérový kontrakt v zámořské WNBA vybojovala ještě pod dívčím jménem Hamzová a dala i své první body v nejlepší ženské basketbalové soutěži světa. Odchovankyně Žabin Brno během ročníku v severoamerické soutěži smluv podepsala v Minnesotě několik. Tu poslední po svatbě už jako Joklová. Vysvětlovala to v rozhovoru pro radiožurnál Sports Berlína, kam se dostala ze Spojených států den před generálkou na šampionát.
3: Joklová quickly draws the foul. Eliška Joklová, the rookie out of the Czech Republic.
1: To bylo trošku matoucí, protože já jsem v té době vlastně podepisovala kontrakt do konce sezóny v Minnesotě, takže vlastně končila Eliška Hamzová a začínala Eliška Joklová. Ale myslím si, že paradoxně v té NBA je to jednodušší změnit dres, než tady na FIBA utkání.
2: Mistrovství světa pro české basketbalistky po 12 letech začne v německém hlavním městě zápasem s Italkami, pak se o postup do playoff utkají ještě s obhájkyněmi titulu Američankami a na závěr světovými čtyřkami Číňankami. Dál projdou 3 výběry.
1: Bohužel jsme dostali skupinu, jakou jsme dostali a máme v týmu zdravotní problémy, které jsou, ale je to zkušenost, která pro nás může přijít jenom jednou za život. Hrozně se na to těším. Je to něco, o čem sníte, když jste malý dítě.
2: Jak se bude nejen Elišce Joklové, ale všem českým basketbalistkám bez ústředních pivotek Čechové a Reisingerové na světovém šampionátu v Berlíně dařit, uslyšíte v přímých přenosech radiožurnálu Sport minimálně do pondělí. Jakub Kanta, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ani v pátek se nebudeme nudit, minimálně tedy po stránce meteorologické, očekáváme totiž zataženo až oblačno, a to ojediněle s přehánkami. Později večer od severu dorazí četnější déšť a přehánky a ojediněle i bouřky. Teploty, ty nejvyšší dnes 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Biometeorologická předpověď na dvojce, tedy na středním stupni zátěže, a ráno hlášený slabý jihozápadní vítr, přes den už poté bude mírný, později večer při přechodu studené fronty se bude vítr na severozápadní a místy bude také nárazový. Takové počasí nás tedy čeká v závěru pracovního týdne v Libereckém kraji. Téměř čtvrt na 8, pár vteřin nás tedy dělí od 7 hodin a 15 minut. I v tomto čase ale přejeme příjemný poslech a zdravíme vás tedy právě do pátku 4. září.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo trabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu,

Nevíte, jaký sport by bavil vaše děti? Přijďte to zjistit 5. září na veletrh Sportlife. Čekají vás desítky klubů, exibice, atraktivní sportovní program po celý den. A to vše zdarma. Neseďte doma a přijďte zažít den naplno. Více informací na sportparkliberec.cz.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Velcí dodavatelé energií v Česku zatím neplánují zdražovat plyn ani elektřinu. Nakupují totiž energie s předstihem, takže současný růst cen se jejich cenících aktuálně neprojeví. Velkoobchodní cena plynu přitom v Evropě překročila 75 eur za megawatt hodinu. Na vysuté lávce na Rigrově stezce u Semil začínají opravy. Turistická trasa údolím řeky Jezer je proto ode dneška uzavřená. Pracovníci tam vymění pochozí prkna a obnoví nátěr železné konstrukce. Opravy potrvají asi měsíc a stát budou přes 1 milion korun. Liberecký kraj vyhlásí výběrové řízení na nové krajské vedení nemocnice. Nově obsadit chce 6 pozic v představenstvu největší krajské nemocnice. Cílem je vybrat odborně zdatné a zkušené manažery, kteří se budou podílet na dalším rozvoji největší zdravotnické skupiny v Libereckém kraji. V ledové jeskyni Naděje v Lužických horách bude dnes večer program Mezinárodní noci pro netopíry. Začne v 21 hodin. Zítra večer se uskuteční i na hradě Valdštejn v Českém ráji. Hokejisté Liberce na úvod Ligy mistrů neuspěli na ledě finského celku. Tappara Tampere Bílí tygři prohráli 6-3. Dnes nás čeká zataženo až oblačno, ojediněle s přeháňkami, později večer déšť, ojediněle i možnost bouřek. Teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz sveden do protisměru. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Přejeme dobré ráno, 2 minuty po 7:30 ze studia Českého rozhlasu Liberec vás zdravíme hned po zprávách Lenky Markové. Za okamžik společně probereme další aktuality Libereckého kraje, chybět nebude telefonát meteorologům a i dnes se před 8:00 vrátíme skrze dobový tisk o 100 let nazpět do historie. Tak taková půl hodina vysílání nás tady čeká na vlnách Českého rozhlasu Liberec.

0: S Michalem Tučným patrně další nestárnoucí píseň našeho dnešního ranního vysílání, tím dnešním, myslím tedy pátečním dobrým ránem, které nám stále tedy probíhá během 4. září. Závěr pracovního týdne, ten nám tedy zatím pokračuje i právě s báječnou ženskou tedy písní, která nám dozněla. Je to ale také čas, který jsme slibovali, že se společně budeme moci podívat právě na další zajímavosti Libereckého kraje. Ku příkladu v zaniklé osadě v Jizerských horách si už zítra připomenou 250 let od první stavby skla na tomto místě, tedy rodem Rýdlů. Na sklářskou slavnost do Kristiánova přijede i potomek tohoto rodu. Součástí programu budou také tvořivé dílny a soutěže pro děti, pohádky, jízda na koni nebo lanovka přes řeku Kamenici. Vystoupí i několik kapel, tak myslím si zajímavá možnost sobotního programu. K tomu se budeme moci podívat také na další informace z kraje. V tomto momentě do Městského muzea v Mimoni. To totiž láká na interaktivní výstavu vzhůru do středověku. Je plná zajímavostí, aktivita, zážitků, kde si středověk návštěvník nejen prohlédne, ale také vyzkouší a tak říkajíc osahá. Expozice ukazuje, jak se žilo rytířům, řemeslníkům, králům i obyčejným lidem. Na výstavu navazuje také tematická stezka po stopách středověku. Je to zhruba 3 kilometry dlouhá dobrodružná cesta se 13 stanovišti. Vede od vývězky Městského muzea podal Ploučnice až do volnočasového areálu Mimoň. Po celý týden je Mimoňské muzeum otevřené od 9. do 12. a od 13. do 17. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Také během pátečního dobrého rána jsme slibovali během vysílání i čas na to promluvit si s meteorology. A proto ve vysílání vítám z Českého hydrometeorologického ústavu paní Lenku Doškovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Paní Došková, prozraďte, jak jste nám naplánovali pátek?
2: Tak pátek očekáváme, že bude ta první část dne převážně s velkou oblačností. Očekáváme zataženou až oblačnou, můžou se ojediněle vyskytnout i nějaké přehánky. Během odpoledne může být přechodně až polojasno, ale určitě ne všude. Ono později se nám zase bude zatahovat, protože od severu k nám až později večer dorazí i déšť a přehánky. Ale teploty nám vystoupají celkem vysoko, 24 až 27 stupňů, ty nejvyšší odpolední teploty budou dnes.
1: Tak teploty skutečně více než příjemné, na druhé straně zmiňovala jste déšť, zároveň se nám tedy blíží i víkend, sobota a neděle, tak bude déšť na programu dne právě také v těch nadcházejících dnech?
2: Úplně ne na programu dne, spíš na programu noci. Krásně se nám vyprší během noci na sobotu a během sobotního rána už by ten déšť měl ustávat, takže během toho sobotního dne očekáváme už postupně i protrhávání oblačnosti na převážně polojasno. Ty přehánky pak během sobotního dne se už vyskytnou jenom ojediněle.
1: Tak vlastně výhled více než optimální, nejen že se nám blíží víkend, ale počasí také příjemné, což je rozhodně dobrá zpráva. A dnes nám je tedy doručila z Českého hydrometeorologického ústavu paní Lenka Došková. Děkujeme za ně, přejeme krásný den, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
3: Jaro, léto, podzim, zima.
4: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Seber si to sama.
1: Stalo se před 100 lety v našem kraji.
2: Pokud jste poslouchali včera, tak víte, že jsme slíbili cestu na Ještěd. Petře, Ještěd víme, že je dominantou Liberecka. Jak to tam vypadalo tedy začátkem září roku 1926?
3: Martine, otvírám noviny ze září 1926 a vidíš sám na článku, že na Ještědu bylo opravdu rušno. Nový horský hotel byl otevřený před pár lety po požáru staré chaty a v září 26 praskal doslova ve švech. Noviny píší o tom, že víkendová návštěvnost lámala rekordy. Není divu. Počasí v září bylo totiž naprosto luxusní. Babí léto se vším i se sluníčkem a teplem.
2: Takže turistika na Ještěd lákala už takovýmto způsobem právě v roce 1926?
3: Nejen v roce 26 je fakt, že turistika i Ještěd zažívali obrovský boom. Třeba Ještědský spolek uspořádal v září 1926 velký sraz turistů s dechovou hudbou na vrcholu Ještědu. Lidé ze všech koutů regionu stoupali pěšky nahoru. No, museli pěšky, protože lanovka přišla až v roce 1933, ale ta odměna za výstup, no ta byla nádherná.
2: Je pravda, že ostatně výstup i výhled si užíváme také dnes, ten je přeci dechberoucí, ať už na celé Podještědí i na zbytek regionu. Pravda ale, dnes tam máme vysílač, ale tehdejší romantika horského hotelu s vyhlídkovou věží měla neopakovatelné kouzlo.
3: Přesně tak, Martine, patřilo to k té době a nutno říct, ducha pospolitosti a lásky k přírodě zažili asi všichni tehdejší výletníci, kteří vystoupali nahoru a lidé, kteří zůstali pod kopcem, jim ho mohli závidět.
1: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Sedm spolužáků ze střední se chystá na třídní sraz po 30 letech. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Chtějí ho zabít a věřit nemůže nikomu. Robert Redford jako pronásledovaný agent CIA ve filmu Tři dny kondora. A ČT Art. S mistry hudební reinvence za hranice obyčejnosti. Premiéra koncertu Sound New World. Dvořák v novém světě. Páteční večer s Českou televizí.
2: Nevíte, jaký sport by bavil vaše děti? Přijďte to zjistit 5. září na veletrh Sportlife. Čekají vás desítky klubů, exibice, atraktivní sportovní program po celý den. A to vše zdarma. Neseďte doma a přijďte zažít den naplno. Více informací na sportparkliberec.cz.

0: bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Lidé od dneška neprojdou rigrovou stezku u Semil, město tam opravuje vysutou lávku. U Turnova vzniklo nové integrované výjezdové centrum. Vedení Liberce nechá na začátku příštího týdne přestěhovat morový sloup sochaře Jiřího Seiferta. Dnes nás čeká zataženo až oblačno, ojediněle s přeháňkami a teploty vystoupají až k 27 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Na vysuté lávce na Rígrově stezce u Semil začínají opravy. Ode dneška je tak stezka spojující Semily a Spálov neprůchozí. Opravy potrvají asi měsíc a semilskou radnici vyjdou na 1,2 milionu korun. Co se bude rekonstruovat, vysvětluje vedoucí odboru rozvoje a správy majetku Vladimír Bělonohý.
2: Ta uzavírka, která bude trvat řádově 30 dnů, záleží na počasí, tak obsahuje v sobě výměnu prken za dubové fošny, obnovu veškerých nátěrů, jaknostních konstrukcí, tak i těch pomocných, včetně zábradlí.
0: Vysutá galerie je ve výšce asi 5 metrů nad tokem jezery a je 77 metrů dlouhá. V Turnově skončila stavba nového výjezdového centra pro integrovaný záchranný systém. Hasiči, policie a zdravotnická záchranná služba ho budou moct využívat zhruba za měsíc. Stavba u silnice 1/10 stála necelých 265 milionů korun. Z větší částí ji zaplatí Liberecký kraj, částečně i ministerstvo vnitra. Stanice hasičů a policie by měla v budoucnu patřit státu. Výjezdové centrum záchranářů zůstane v kraji. Ten za to výměnou dostal několik možností, říká vedoucí odboru investic a správy nemovitostí Libereckého kraje Petr Staněk.
3: Objekt do exportu, parkoviště na Výpřeži pod Ještědem a podobně. V návrhu máme, že do konce roku 2027 by tady byli ve výpůjčce a poté, kdybychom se nedohodli, tak bychom to řešili nájemním vztahem.
0: Vedení Liberce nechá na začátku příštího týdne přestěhovat morový sloup sochaře Jiřího Seiferta. Sochu v 60. letech minulého století vytvořil pro libereckou výstavu Socha a města. Od loňského srpna je na náměstí doktora Edvarda Beneše před budovou radnice. V pondělí v 7:30 ráno začnou pracovníci sochu stěhovat do nedalekého paláce Líbik. Před budovu radnice plánuje magistrát 20. září umístit nové umělecké dílo. Za fatální nehody způsobené v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Prosazuje to ministerstvo spravedlnosti. Teď za způsobení smrti třeba pod vlivem alkoholu hrozí 6 let vězení. Nově by to mohlo být až 10 let. Změny by se měly týkat například i ujíždění před policií. Vláda by chystané změny mohla projednat ještě během září. Začít platit by pak mohly od července příštího roku.
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji nás dnes čeká zataženo až oblačno, ojediněle s přeháňkami, později večer déšť, ojediněle i bouřky. Teploty se budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni a na horách pak mezi 20 až 23. Vítr bude vát mírný od jeho západu, rozptylové podmínky by většinou měly být velmi dobré. Biometeorologická předpověď je na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní, kvůli práci na inženýrských sítích je provoz sveden do protisměru. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtvrtého září v kalendáři a můžeme připomenout nejen vedle dnešního data také den v týdnu. Velmi příjemné připomenutí. Je to totiž pátek, tedy závěr pracovního týdne, 4 minuty po 8 hodině. To je čas, kdy vás ze studia Českého rozhlasu Liberec právě do nového dne a u poslechu zdraví Martin Kolín. A my už za okamžik připomeneme příběh, který v první řadě může znít trochu jako z nějakého filmu. Na druhé straně je nutno připomenout, že se skutečně stal. Vzal si do auta 5 dětí, způsobil vážnou nehodu a pak nadýchal skoro 4 promile. Teď muži za nedávnou tragickou událost na Brněnsku hrozí maximálně 6 let vězení. Už brzy by ale tresty za podobné nehody mohly být přísnější. Změny chystá Ministerstvo spravedlnosti a vy k ním detaily uslyšíte už za pár minut v další reportáži našeho ranního vysílání.

0: Za nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog by měly padat přísnější tresty. Prosazuje to Ministerstvo spravedlnosti. Úpravu trestního zákonu chce vládě předložit ještě v září. Ministerstvo téma znovu otevírá v souvislosti s nedávnou tragickou nehodou na Brněnsku, kdy řidič, který vezl v autě 5 dětí, nadýchal přes 3,5 promile. Aktuálně mu za to hrozí trest okolo 6 let vězení.
1: Trvám na tom, abychom takovou úpravu přijali, důrazné zpřísnění trestů právě za řízení v opilosti nebo pod vlivem drog.
2: Říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO na začátku týdne a dodal, jak by změny zákonů mohly vypadat konkrétně.
1: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2. Lidé.
2: Podle policie se loni v Česku stalo bezmála 4,5 tisíce dopravních nehod, u kterých se ukázalo, že je viník pod vlivem alkoholu. Zemřelo při nich 43 lidí. Statistiky pak uvádějí taky to, že většinu těchto nehod způsobili řidiči s víc než 1,5 promile.
3: V České republice, stejně jako v jiných zemích v Evropě, se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu nebo návykových látkách, nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
2: Vysvětluje vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
3: Jsou to zkrátka pravidelní uživatelé alkoholu nebo drog, kdo právě způsobuje velké množství nehod, protože nemá tu sebekontrolu a vlastně za ten volant se dá ve stavu, kdy to vozidlo neovládá.
2: Přes 400 nehod pak v loni způsobili řidiči pod vlivem drog a další víc než stovku v kombinaci drog a alkoholu. Součástí chystaného balíčku, který upraví trestní zákoník, by podle ministerstva spravedlnosti mělo být i například ujíždění před policisty, kdy lidé ohrožují nejen sebe, ale i ostatní řidiče, cyklisty nebo chodce.
4: Policie České republiky za loňský rok eviduje bezmála 500 případů pro následování řidiče motorového vozidla. Takové jednání je mimořádně nebezpečné a ujíždějící řidiči reagují zkratkovitě, porušují řadu pravidel silničního provozu a ohrožují ostatní účastníky provozu.
2: Doplňuje mluvčí rezortu spravedlnosti Vladimír Hřebka. Nejsou to ale jediné změny, které se ohledně bezpečnosti na silnicích chystají. Trestná by nově měla být i agresivní jízda. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec.

0: počasí.
1: Teploty dnes v Libereckém kraji, myslím si, velmi příjemné. Můžeme nastínit, jaký závěr pracovního týdne, že nás to dnes s datem 4. září čeká. 24 až 27 stupňů, na horách 20 až 23 stupňů. K tomu tedy zataženo až oblačno, ojediněle s přeháňkami. A později večer od severu očekáváme četnější déšť a ojediněle i bouřky. Biometeorologická předpověď na dvojce a hlavně tedy v ranních hodinách hlášený slabý jihozápadní vítr.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Eva Farná ve vysílání Českého rozhlasu Liberec v 8 hodin a 21 minut v kalendáři 4. září. A to znamená nejen čtvrtek, ale také možnost vrátit se v čase, konkrétně tedy i do Spojených států, a to do roku 1884. Dnes je to na den přesně 142 let od zaregistrování značky Kodak. Tu i dnes máme úzce spjatou s fotografováním a na den přesně před 138 lety 4. září, tedy roku 1888,

rozhodne proces zjednodušit a i přes soudní spory s dalšími vynálezci je nakonec úspěšný. Právě před 138 lety se mu to podařilo. Za tehdejších 10 amerických dolarů si člověk mohl fotoaparát koupit, byť šlo o nejjednodušší formu focení, skutečně mohl fotit takřka každý. K tomu nabízel i možnost vyvolání fotografií. Člověk celý fotoaparát zaslal do továrny, kde mu film vyměnili a fotografie vyvolali. Dnes už je focení tak běžné, že je jen asi obtížné si takovou dobu představit. Přeci jen se traduje rčení, že dnes za 2 minuty lidstvo vyfotí více fotografií než naši předci v celém 18. století. A mimochodem to slovo Kodak, to je vymyšlený název, který měl být snadno zapamatovatelný a s ničím jiný nespojitelný. To se povedlo na výbornou.

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Nevíte, jaký sport by bavil vaše děti? Přijďte to zjistit 5. září na veletrh Sportlife. Čekají vás desítky klubů, exibice, atraktivní sportovní program po celý den. A to vše zdarma. Neseďte doma a přijďte zažít den naplno. Více informací na sportparkliberec.cz.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vyšetřovací komise k případu Dozimetr dnes pokračuje druhým jednáním. Zasedání bude neveřejné a komise si pozvala 4 svědky. Jejich jména ale nezdělila. Prověřit má mimo jiné fungování pražského dopravního podniku nebo VZP v souvislosti s korupční kauzou. 3 miliony korun získá obec Jesený na Semilsku od Libereckého kraje. Rozhodli o tom krajští zastupitelé. Peníze jsou určené na projektovou dokumentaci pro sanaci staré ekologické zátěže na tamním vlakovém nádraží. To sloužilo v minulosti jako překladiště státního podniku Chemie Horní Počernice. České dráhy připravují úpravu 15 vlaků, které zajišťují dopravu na tzv. Jizersko-horské železnici. Jde o tratě na Jablonecku, z Liberce do Frýdlantského výběžku a Stanvaldu do Železného Brodu. Jedná se o soupravy Regio Spider, které na tratích jezdí od roku 2011. Návštěvníci paláce Líbek v Liberci můžou dnes zavítat na venkovní představení Jukebox souboru naivního divadla. Představení pod širým nebem začne v 19 hodin na nádvoří paláce. 3 čeští tenisté postoupili do 3. kola US Open. Marie Bousková, Nikola Bartuňková a Jakub Menčík. Dnes nás čeká zataženo až oblačno, ojediněle s přeháňkami, později večer déšť, ojediněle i bouřky. Teploty 24 až 27 stupňů, na horách 20 až 23. Vítr bude vát mírný od jeho západu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 290/37 v Lučanech nad Nisou na Jablonecku havarovalo osobní auto a překáží na vozovce. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tolik tedy další zprávy Lenky Markové, 8:32. Zdraví vás nejen v tomto čase Český rozhlas Liberec u poslechu s datem 4. září. Páteční dobré ráno pokračuje a to už za okamžik tradiční věcí, tedy krimi příběhem. Dnes se podíváme na policisty v Libereckém kraji, kteří se zaměřili na přejezdy. Tak jak ty kontroly nakonec probíhaly, jak byli policisté, potažmo řidiči úspěšní, o tom se dozvíte více už za okamžik.

0: S Martou Kubišovou jsme měli možnost připomenout si další písničku, která nám nezestárla. Vyslali jsme depeši 9 minut po 8:30 a teď otázka na vás, na naše posluchače a hlavně na řidiče. Vadí vám policejní dopravní kontroly? Ono, pokud jezdíte podle předpisů, pravděpodobně by neměli, a pokud nejezdíte podle předpisů, asi byste neměli jezdit vůbec. O dopravních kontrolách v Libereckém kraji nám něco poví Miroslav Holubec v dnešním Krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Dnes tu pro vás mám jedno důležité a užitečné upozornění. Jednak bych chtěl kolegiálně varovat všechny řidiče, kteří projíždějí Desnou na Jablonecku, že u tamního nechráněného železničního přejezdu hlídkuje policie a chytá. Ale myslím, že mi tenhle bonc nebudou policisté vyčítat, protože nezáleží na tom, jestli před tímhle přejezdem zastavíte kvůli strachu z pokuty, nebo proto, že tam prostě je stopka. Důležité je, že zastavíte, rozhlédnete se, jestli nejede vlak, a pak teprve přejezd překonáte. Policie se v poslední době zaměřuje právě na nechráněné přejezdy a tam, kde je značka Stůj, dej přednost jízdě, tedy ta klasická osmihraná stopka, musíte úplně zastavit, tedy kola se nesmí točit, nechat případně projet toho, kdo projíždí, a pak teprve, když nic nejede, můžete pokračovat. A to i v případě, že přijedete ke křižovatce a už z dálky vidíte, že je průjezd volný. Zastavit prostě musíte, i kdyby bylo v rámci plynulosti dopravy užitečnější, kdybyste prázdnou křižovatkou projeli bez zastavení. Něco víc o téhle značce a jejím dodržování si povíme někdy jindy, až bude víc času, a budeme se bavit o pokutách. Jen dodám, že teď mám v autě instalovanou palubní kameru, takže úzkostlivě dodržuji všechny předpisy pro případ, že bych někdy chtěl záznam z mé kamery poskytnout policii. A mimochodem, k té opatrnosti na přejezdech. Jen o den později, kdy na stránkách policie vyšel článek o přejezdu v Desné, došlo na jiném přejezdu v Jablonci v Revoluční ulici k vážné dopravní nehodě. Osobní auto vjelo na přejezd chráněný světelnou i zvukovou signalizací. Dvě ženy skončily po srážce s vlakem s těžkými zraněními v nemocnici. Tak jezděte opatrně, obzvlášť na přejezdech, a na stopce vždycky zastavte.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 23 a 20 stupňů očekáváme zataženo až oblačno, a to ojediněle s přeháňkami, později večer od severu ale dorazí déšť četnější a ojediněle i bouřky. Ráno ještě slabý jihozápadní vítr a biometeorologická předpověď pro dnešek na středním stupni zátěže, tedy na dvojce.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát?
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló.
7: No co je?
6: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Pavel Novák s písní Asi v 8:52 minut. Je to skutečně tak i páteční. Dobré ráno jsme zvládli na výbornou, řekl bych, což je rozhodně dobře. Před námi tedy pátek a hlavně poté bude následovat víkend. To je, myslím si, příjemná zpráva. Dopoledne si společně s vámi bude od rozhlasového mikrofonu užívat také kolegyně Iveta Kalátová, která vás tedy dopoledním vysíláním, konkrétně tedy dopoledním podještědem, bude provázet. A mně nezbývá nic jiného, než pozvat právě na ten dopolední čas, který budete mít možnost si společně s ní užívat, popřát příjemný poslech a právě také vydařený víkend. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec se tak loučí Martin Kolín.

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Liberci, kde startujeme 10. září ve 20 hodin ve sportovním areálu Vesec. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Výstavbu Centra urgentní medicíny stát finančně nepodpoří. Lidé ode dneška neprojdou rigorovou stezku u Semil. Důchody příští rok pravděpodobně navýší vláda jen o zákonnou valorizaci. Dnes nás čeká zataženo až oblačno, ojediněle s přeháňkami a teploty vystoupají k 27 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Na stavbu Centra urgentní medicíny v areálu Liberecké nemocnice stát nepřispěje. Náklady se nyní pohybují kolem 3,5 miliardy korun. Většinu z nich hradí Liberecký kraj a část města Turnov, Liberec a Frýdlant jako akcionáři krajské nemocnice Liberec. Při přípravě projektu vedení nemocnice počítalo s tím, že by na stavbu mohlo získat i peníze od státu. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO ale při návštěvě Liberecké nemocnice uvedl, že s takovou investicí nepočítá, protože stát primárně investuje do svých, tedy fakultních nemocnic.
4: Tak to je v pořádku, že kraj investuje do svých nemocnic a stát investuje do svých nemocnic, ale budeme samozřejmě jednat o dalších penězích evropských fondů v oblasti onkologie, kardiologie, psychiatrie, dětská psychiatrie. A to jsou pak peníze, které samozřejmě čerpají všechny nemocnice, tyto zdroje, které budou třeba moci být i pro Liberecký kraj.
2: Na visuté lávce na Rígrově stezce u Semil začínají opravy. Turistická trasa údolím řeky Jizer je proto ode dneška uzavřená. Pracovníci tam vymění pochozí prkna a obnoví nátěr železné konstrukce. Opravy potrvají asi měsíc a stát budou přes 1 milion korun. Visutá lávka je ve výšce 5 metrů nad řekou a měří 77 metrů. Mozaika pro opravovaný liberecký plavecký bazén by měla být hotová do konce září. Vyrábí ji firma Preciosa Ornella v Desné na Jablonecku. Jde o repliku původní červené mozaiky. Skleněné obdélníčky aktuálně firma lepí na perlinku a vytváří jednotlivé dlaždice. Na obklady bazénu bude potřeba přes 3000 metrů čtverečních mozaiky, říká ředitel vývoje Preciosy Ornella Jakub Gargela.
5: Je to zhruba nějakých 36 tisíc těchto desek. Co se týká hmotnosti toho skla, tak je to přes 20 tun. Materiál už máme vyrobený, jenom tady v tu dobu bude probíhat ještě měsíc příprava těch rastrů, těch dlaždic.
2: Penze se v příštím roce pravděpodobně zvýší jen o zákonnou valorizaci, ta vychází zhruba na 300 korun. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která po zveřejnění návrhu státního rozpočtu na příští rok vyjednává o jeho konečné podobě s koaličními partnery. Rozpočet, který je navržený se schodkem 389 miliard korun, je podle ní napjatý. Růst nad zákonnou valorizaci si teď nedokážou představit ani motoristé. Sport. Hokejisté Liberce na úvod Ligy mistrů neuspěli. Na ledě finského celku ta para Tampere Bílí tygři prohráli 3-6. Příčiny porážky okomentoval kapitán Radim Šimek.
6: Samozřejmě dostat, já nevím, 3-4 góly v tom oslabení našem, tak to je hodně, to se musíme vyvarovat, musíme prostě navázat na tu loňskou sezonu, kdy to naše oslabení bylo jedno z nejlepších v lize. A samozřejmě je to jiná liga než extraliga, ale je to pro nás zdvižený pro 100%, že tolik gólů prostě v zápase, v oslabení nemůžeme dostávat. Počasí.
2: V Libereckém kraji čekáme dnes zataženo až oblačno, ojediněle s přeháňkami, později večer déšť, ojediněle i bouřky. Teploty 24 až 27 stupňů, na horách 20 až 23, vítr bude vát mírný od jeho západu. Rozptylové podmínky by měly být většinou velmi dobré a bio je na dvojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 290/37 v Lučanech nad Nisou na Jablonecku havarovalo osobní auto a překáží na vozovce. Projíždějte tedy se zvýšenou opatrností.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Liberec, což znamená, že jste dobře naladěni na 97,9. Vše dobré vám v pátečním dopolední pod ještědem přeje Iveta Kalátová. Je jasné, že vás budeme zvát na zajímavé kulturní akce, třeba na Maloskalský jarmark, na sklářské slavnosti na Kristiánově nebo na mistrovství České republiky na kolečkových saních ve Smržovce. Ovšem také se budeme bavit o krajské nemocnici v Liberci, protože Liberecký kraj vypsal výběrové řízení na nové vedení krajské nemocnice, proč kraj o změnu usiluje a jaké jsou požadavky na uchazeče. Nejenom o tom si už za chvíli budu povídat s naší redaktorkou. No a také nás čeká pochoutkový rok. Dnes si budeme připravovat zajímavý recept na kynutý česnekový koláč od Jany Jankujové z Olomouce. Tak jste tedy všichni srdečně zváni a já už vám popřeji pěkný poslech.

0: Jak už zaznělo v úvodu této hodiny, v dopolední pod Ještědem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec vedení krajské nemocnice Liberec má od ledna příštího roku obměnit. Liberecký kraj jako většinový akcionář vypsal výběrové řízení na nové představenstvo společnosti. Proč kraj o změnu usiluje, to už zjišťovala redaktorka Jana Pavlíčková. Dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne. Tak tu změnu avizuje Liberecký kraj vlastně od chvíle, kdy začal připravovat fúzi krajské nemocnice Liberec s nemocnicí v České Lípě. Ty už tady od letošního ledna tvoří jeden subjekt. No a přáním kraje jako většinového vlastníka tedy je, aby obměna nastala i v tom představenstvu, které bude řídit tuhle velkou nemocnici.
0: A znamená to, že se současným představenstvem není kraj spokojený?
1: Ne, tak takhle to není. Podle hejtmana Martina Půci ze Starostů pro Liberecký kraj vzniklo vlastně sloučením obou těch nemocnic zdravotnické zařízení s téměř 5000 zaměstnanci a takhle velká společnost už si podle něj zaslouží tedy i nové vedení, nové vize, nové směry. Přičemž tím hlavním úkolem bude vlastně dostat českolipskou nemocnici na úroveň té liberecké, hlavně tedy co se týká personálního zajištění. Nicméně v čele nemocnice nebo toho velkého komplexu má i nadále zůstat současný předseda představenstva a generální ředitel Richard Lukáš, který bude i členem té výběrové komise.
0: A jsou v soutěži nějaké zvláštní požadavky na uchazeče?
1: Tak u všech pozic je požadovaná minimálně 10letá odborná praxe a 3letá manažerská zkušenost, ať už tady půjde o lékařského, ekonomického nebo technického náměstka, stejně jako o člena představenstva pro ošetřovatelskou péči. Nové vedení se bude muset také vypořádat s financováním stavby Centra urgentní medicíny v areálu Liberecké nemocnice, která se prodražuje, náklady už tam přesahují 3,5 miliardy korun a od státu žádná finanční pomoc na tuhle stavbu nepřijde, jak sdělil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO při své srpnové návštěvě nemocnice, i když význam toho nového pavilonu je podle ministra nespochybnitelný.
2: Jsem rád, že to vidím vlastně, jak to pokračuje, byť jsou tam určité věci, které se musí ještě dořešit a určité zpoždění, tak věřím tomu, že se podaří všechno dostavět. To centrum nesporně dává smysl a ta modernizace nemocnice je potřeba. Urgentní příjem, ty prostory aktuální nejsou adekvátní, takže pro tu urgentní péči ta nová budova jednoznačně bude jak ve prospěch personálu, tak především pacientů.
1: No a podle Vojtěcha by se měla nemocnice zaměřit také na oblast, která je dosud poněkud stranou.
2: Vedli jsme debatu o tom, jak posílit například paliativní péči, která zatím v Libereckém kraji úplně není tak rozvinutá jako třeba v jiných krajích, ale mají tady jasné plány, jak vlastně tu paliativní medicínu také posílit hospicovou péči, protože samozřejmě nám populace stárne a potřebujeme i tento typ péče pro pacienty v terminálním stádiu.
0: A kdy budou známé výsledky soutěže?
1: Tak měly by být známé po 15. listopadu, s tím, že tady nové představenstvo má nastoupit do funkcí od 1. ledna 2027 a to pouze na dobu 5 let, pak by znovu tady mělo být nové výběrové řízení.
0: Liberecký kraj vypsal výběrové řízení na nové vedení krajské nemocnice. Podrobnosti nám přinesla redaktorka Jana Pavlíčková, tak za ně děkujeme a přejeme pěkný den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: týden co týden, ovšem jak už víte, nedělají je oni sami. Všech 36 výherních receptů vaří a peče porota spolu s našimi profesionálními kolegy. A teď tuto neděli bude připravovat kynutý česnekový koláč od Jany Jankujové z Olomouce, recept z prvního místa roku 2024. Cukrář a pekař Josef Maršálek. Navštívil ho kolega Patrik Rozehnal.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
2: A tou dominantní chutí bude česnek. Bude tam 15 stroužků.
1: Ne 13, ne 15, ale 14. No a na dokonce...
3: Normovaných.
1: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa, takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků.
2: Těšte se tedy na další zajímavé pečení, které určitě bude bedlivě sledovat i Jana Jankujová, autorka receptu.
1: No paní Jankujová, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu. Já.
2: Josef Maršálek dokázal při pečení to, co se tvrdí o cukrářích, že všechno si potřebují přesně odvážit. Dokonce i vykynuté těsto, než ho rozválí. Vážil ho na gramy.
1: 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
3: Tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
1: Jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem.
0: No, těšte se i vy, celý recept krok za krokem vám prozradíme v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept na kynutý česnekový koláč od pekaře Josefa Maršálka najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept od Jany Jankujové z Olomouce bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžet o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Písničky, které nestárnou, toto je jedna z nich, kterou nám zaspíval Pavel Didovič. Je tady s vámi páteční dopoledne pod Ještědem 4. září. Venku je poměrně vlhko, namuklo, tak meteorologové, hydrometeorologové hlásí, že můžeme vyrazit na houby. Tak na novinkách CZ jsme se dočetli, že nedávné vydatné deště i počasí posledních dnů výrazně změnily podmínky pro růst hub. Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu je tak na mnoha místech více než pravděpodobné, že pokud o tomto víkendu vyrazíme do lesa, tak neodejdeme s prázdným košíkem. Tak mapa pravděpodobnosti růstu hub se začíná zelenat, napsali meteorologové v příspěvku na sociální sítě. A když se na tu mapu dívám, tak vidím krásnou zelenou barvu právě v severních Čechách i na Liberecku. Tak určitě vás to možná naláká, tak vám popřeji samé dobré úlovky.

0: pátečním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Liberec také nemůže chybět kulturní pozvánka a že těch pozvánek je na tento víkend. Například letiště Hradčany v Ralsku zaplní už zítra historické autobusy a další československá silniční technika. Osmý ročník setkání pořádá spolek majitelů historických autobusů Ústí nad Labem. Kolem 10. hodiny má do areálu dorazit také historický autobus Škoda 706 RTO, vypravený pražským dopravním podnikem. No zahájení srazu je plánováno na 11. hodinu a předpokládané ukončení akce je v 16 hodin. No a také tady pro vás máme pozvánku na mistrovství České republiky na kolečkových saních a loučení s létem ve Smržovce. Je to zítřejší sportovní program od 9 do 13 hodin, tak je jasné, že se koná na místní saňkařské dráze. Odpoledne se dění přesune na zelený vršek v Nádražní ulici. Dětský den nabídne od 14 do 18 hodin hry, skákací atrakce, hudbu, občerstvení, no a vstupné je dobrovolné. No a také do zaniklé sklářské osady Kristiánov se zítra vrátí skláři a další řemeslníci. Slavnost připomene 250 let od chvíle, kdy zde rodina Rýdlů utavila také první sklo. No a výročí se také osobně zúčastní George Rýdl, zástupce 10. generace známého sklářského rodu. A právě od 9 do 16 hodin budete moci sledovat práci u mobilní sklářské pece i výrobu perlí a figurek nad kahanem. Připraveny budou i ukázky dalších řemesel, stánky s regionálními výrobky, hudební vystoupení, jízda na koni, lanovka přes Kamenici. Otevře se také expozice v Liščí boudě. Vstupné je zdarma. Více pozvánek najdete na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: 1. zářijový pátek 4. Svátek mají Jindřišky a Rozálie a tady je Petr Jungmann. Španělští osadníci založili v roce 1781, což je 245 let, na americkém břehu Pacifiku malé misijní sídlo pod názvem El Puebla de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles de la Porciúncula, české město naší paní královny andělů z Porciúncule, dnešní Los Angeles. Samostatné studio Československého rozhlasu v Pardubicích začalo vysílat přesně před 70 lety v roce 1956. Ani prezidenti nejsou žádní svatoušci. Před 50 lety v roce 1976 zastavila policie pozdější hlavu státu George W. Bushe nedaleko letoviska jeho rodiny v Maine. Auto řídil pěkně pod parou. Zaplatil $150 pokuty a nesměl 30 dnů řídit. Nebyl to jeho jediný prohřešek před zákonem. Byl zatčen ještě za výtržnictví a pozor, i za krádež. Největší osobní dopravní letadlo světa Airbus A380 poprvé vzlétlo ke zkušebnímu letu s cestujícími na palubě z letiště ve francouzském Toulouse před 20 lety. Obrům nebes zvoní umíráček, ten poslední byl totiž vyroben už před 5 lety. První vězni byli do věznice v Rápoticích na Třebíčsku převezeni taky před 20 lety. Ve stejný den roku 2006 tragicky zahynul australský dobrodruh a protagonista seriálu Lovec krokodýlů Steve Irwin. Osudným se mu stalo setkání s Reinokem přímo při natáčení nového dokumentu. Bylo mu 44. Skifařka Miroslava Knapková se stala poprvé a naposledy mistryní světa před 15 lety v roce 2011 ve slovinském Bledu. Před 10 lety papež František svatořečil misionářku Matku Terezu. 45 má dneska jedna z největších popových hvězd posledních let, Beyoncé. Prodala přes 200 milionů desek a s 35 cenami Grammy je historicky ženskou rekordmankou. A 45 je i našemu bývalému fotbalistovi, reprezentantovi Tomáši Hybšmanovi. Kopačky pověsil na hřebík předloni. Já přeju hezký pátek a krásný 1. zářijový víkend.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Čas nám příjemně plyne ve vysílání Českého rozhlasu Liberec i s Janem Kalouskem. Za 5 minut je tady 10. hodina. Ještě mám v předstihu pro vás, naše posluchače na Českolipsku, důležitou informaci. V pondělí 7. září bude téměř po celý den přerušena dodávka elektrické energie, a to od 7 do 19 hodin v Žízníkově. Ten samý den nepůjde elektřina také v Dubici v ulicích Kpeklu, Litoměřická a u Pískovny, a to od 10 do 13 hodin. Podrobný seznam adres s mapou míst, kterých se odstávka týká, najdete na webových stránkách společnosti ČES. Za chvíli už, jak už jsem zmínila, je tady 10. hodina a v 10 hodin s dalším zpravodajstvím se vám už přihlásí naše zprávařka Lenka Marková. Já už vám přeji pěkný poslech. Laša!

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Liberci, kde startujeme 10. září ve 20 hodin ve sportovním areálu Vesec. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Obec Jesený na Semelsku bude žádat stát o pomoc při sanaci staré ekologické zátěže. Liberecký kraj vypsal výběrové řízení na nové vedení krajské nemocnice v Liberci. Česko posiluje podle ministra Metnara bezpečnostní opatření, reaguje tak na incidenty především v Německu. Dnes nás čeká zataženo až oblačno, ojediněle s přeháňkami a teploty se budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. 3 miliony korun získá obec Jesený na Semlesku od Libereckého kraje, rozhodli o tom krajští zastupitelé. Peníze jsou určené na projektovou dokumentaci pro sanaci staré ekologické zátěže na tamním vlakovém nádraží. To sloužilo v minulosti jako překladiště státního podniku Chemie Horní Počernice.
4: Z vagonových cisteren se v Jeseném stáčely dosud chlorované uhlovodíky a další nebezpečné látky. Překladiště ale nebylo zabezpečené. Chemikálie tak kontaminovaly půdu a spodní vody, odkud se šíří dál. Po revoluci sice sanace území začala, ale kvůli nedostatku peněz práce v roce 1996 skončily. Díky projektové dokumentaci může teď obec Jesený požádat o státní dotaci na odvoz a vyčištění kontaminované zeminy. Žádost na ministerstvo životního prostředí musí podat do 10. listopadu. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Liberecký kraj vyhlásil výběrové řízení na nové vedení krajské nemocnice Liberec. Nově obsadit chce 6 pozic v představenstvu největší krajské nemocnice. Cílem je vybrat odborně zdatné a zkušené manažeři, kteří se budou podílet na dalším rozvoji největší zdravotnické skupiny v Libereckém kraji, uvedla mluvčí hejtmanství Andrea Fulková. Nové vedení by mělo nastoupit k 1. lednu. Výběrové řízení se netýká předsedy představenstva a generálního ředitele nemocnice, kterým zatím zůstane Richard Lukáš. V ledové jeskyni Naděje v Lužických horách bude dnes večer program Mezinárodní noci pro netopíry. Začne v 21 hodin. Zítra večer se uskuteční i na hradě Valštejn v Českém ráji. Co je pro návštěvníky připravené, popisuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
5: Zahrnuje například přednášky, vycházky s ultrazvukovými detektory či setkání s trvale handicapovanými ochočenými zvířaty. Budeme rádi za hlášení o výskytu těchto savců. Záznamy jsou ukládány do nálezové databáze ochrany přírody a využívány při jejich ochraně.
2: Akce se v srpnu a v září v Česku koná na více než 60 místech. Tyto měsíce jsou totiž vrcholem netopíří migrace. Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům v okolních zemích spojované s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nechtěl ale z bezpečnostních důvodů upřesnit, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Zodpovědnost na srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. Podle Metnara je bezpečnostní situace v Česku stabilní a dál platí stupeň ohrožení terorismem B.
3: Počasí.
2: Zataženo až oblačno, ojediněle s přeháňkami, později večer déšť, ojediněle i bouřky. Takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Teploty 24 až 27 stupňů, na horách 20 až 23, vítr bude vát mírný od jeho západu. Rozptylové podmínky by většinou měly být velmi dobré a bio je dnes na dvojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu potrvá až do října. Jděte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: šťastnou cestu a bezpečný návrat. Tak to vám z Českého rozhlasu Liberec přeje také Iveta Kalátová a hlavně i pěkný poslech naší stanice. My si také za chvíli uděláme takový malý výlet s regionálním stopařem, totiž už za chvíli zamíříme na úplný sever našeho kraje a budeme vás zvát na andělské slavnosti. A vrátíme se také k seriálu týdne, který nese název Jeden rodič na všechno a zavítáme krátce před 10:30 do nábytkové banky. Pro někoho už nepotřebný nábytek, pro jiného vybavení pokojíčku, třeba pro malého školáka. Zachovalé a funkční věci nabízejí nábytkové banky na 6 místech v Česku a použitelné vybavení pomáhá lidem v nouzi, třeba osamělým rodičům, jak uslyšíte. Tak já už vám popřeji dobře naladěný celý den.

0: také máte rádi tuto písničku, která rozhodně nestárne, tak doufám, že jsme vám s ní udělali radost. 10 hodin 12 minut je tady s vámi páteční zářijové vysílání Českého rozhlasu Liberec, tak do zvuky léta přímo vybízejí k tomu, aby se konaly nejrůznější venkovní společenské akce. No a na jednu z vás pozveme právě teď.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Ano, v Andělce u Višňové ve Frýdlantském výběžku vás zveme na zítřejší odpoledne. Tam chystají andělskou slavnost. Na co všechno se tam můžete těšit, to už přímo v Andělce zjišťuje náš regionální stopař Patrik Fischer. Dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne z úplného severu naší země, z Andělky, od krásně vyhřáté keramické pece, protože podrobnosti o programu andělské slavnosti už zná keramička a hlavně členka organizujícího spolku Andělka Soňa Růžičková. Dobrý den.
3: Dobrý den, posílám po větru pozdrav všem posluchačům.
2: Tak pojďme si říct, na co se zítra na andělské slavnosti můžou lidé těšit.
3: Ano, jak jste řekl, tak zítra 5. září pořádáme takovou andělskou slavnost u nás na hřišti v Andělce a tato slavnost je určená jak pro dospělé, tak pro děti. Pro děti tam budeme mít několik výtvarných dílniček a pro skákací hrad a cukrovou vatu a pro dospělé potom něco na zub, to znamená něco z grilu, guláš, polévku, točené pivo. Bude nám tam hrát harmonikář a pak tam bude taky celý den reprodukovaná hudba.
2: No, zní to úplně lákavě, zvlášť třeba něco z grilu by se mi určitě líbilo. Tak pojďme taky lidem říct, kdy a kam mají přijít.
3: Mm-hmm. Celá akce se pořádá u nás v Andělce na hřišti u kulturního domu. Je od 14 hodin a počítáme tak do noci do těch 22 hodin. A je to teda sobota 5. září a těšíme se na vás.
2: A my můžeme prozradit, že tam taky budete mít takovou malou keramickou dílnu a zároveň my tady jsme opravdu u rozpalující se peci. Tak můžete prozradit, proč se ta pec rozpaluje a hlavně třeba, jak dlouho trvá její vyhřátí?
3: Tak já jsem včera celou keramickou pec naložila novým naglazovaným nevypáleným zbožím a dnes jsem tady od 5 hodin a topím, až se ze mě kouří a z pece taky. Teď je tam nějakých skoro 1000 stupňů a budu tady až do večera někdy do 9 hodin a budu doufat, že to všechno se dobře vypálí.
2: Tak uvidíme, určitě přeju hodně štěstí, aby se to zadařilo. Možná si ještě můžeme říct, kolik je ta cílová teplota, protože s 1000 stupňů ještě nejsme úplně u konce.
3: No to v žádném případě. Cílová teplota je 1350 stupňů. To je teplota, při které opravdu vzniká odolná, tvrdá kamenina, která dlouho slouží a dělá snad radost všem majitelům.
2: Říká tedy keramička, zároveň členka spolku Andělka Soňa Růžičková, která se také představí na zítřejší andělské slavnosti.
0: Děkujeme za příjemnou pozvánku. Já jsem tak trochu pátrala po historii této obce a první písemná zmínka o Andělce pochází z roku 1340 a sídlo typu Lesní Lánové vsi vzniklo podél potoka Boreček v době středověké kolonizace tohoto území. Tolik jenom malá zajímavost o Andělce u Višňové, kde se koná moc hezká akce andělské slavnosti. Tak Patrik Fischer, náš regionální stopař, děkujeme za pozvání, ať se vše vydaří a budeme se těšit. Naslyšenou.
2: Já taky děkuji a naslyšenou zase odpoledne.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Psal se rok 2004, kdy Anetě Langerové vyšlo album Spousta andělů, ze kterého je i tato píseň Voda živá. Ta se povedla, a kterou také pro Anetu Langerovou napsal Michal Hrůza, napsal i otextoval Michal Hrůza, který oslavil 55. narozeniny. Tolik jenom taková malá zajímavost. Teď už se budeme věnovat seriálu Týdne. Nevíte, kam se zachovalým psacím stolem po školákovi? Tak darovat ho můžete do nábytkových bank, kde vybírají i židle a knihovny, police nebo stolní lampičky. A tyto banky fungují na 6 místech v Česku. Mimo jiné v Libereckém, Plzeňském nebo Jihomoravském kraji a v Praze. Tam nedávno získali vyřazený nábytek z vysokoškolských kolejí nebo z filmových ateliérů. A nábytek tam vybírají i samoživitelé, jak uslyšíte v posledním dílu seriálu Jeden rodič na všechno.
1: Ve skladu Pražské nábytkové banky jsem s vedoucím Miroslavem Novotným. Je to tady rozlehlý prostor?
2: No, momentálně máme k dispozici 700 metrů čtverečních.
1: Je to sklad, velká hala.
2: Přesně tak. Máme to rozdělené na dvě části. Jedna je vlastně, kde přijímáme materiál a veškeré bytové vybavení, kde dochází vlastně k jeho evidenci, třídění a dále to jde vlastně na showroom. To je druhá polovina haly a tam se provádím klienti a vybírají vlastně potřebný bytový vybavení.
1: A za vámi právě teď jsou tady věci, které bychom mohli zařadit do té skupiny jakoby školních, psací stoly, skříňky malé, takže tohle by se hodilo třeba do pokoje nějakého školáka.
2: Určitě, míváme tady počítačové stolky, poličky, pak máme vlastně klasické menší stoly s úložným prostorem. Teď máme tady nasmouvanou zrovna jednu soukromou společnost, která vlastně renovuje koleje studentský a dodávají nám vlastně veškerý bytový vybavení, který používali. A musím teda říct, že ve velmi dobrém stavu, takže takovýhle věci jsou pro studenty úplně ideální.
1: Kdyby někdo měl doma třeba použitý psací stůl pro dítě, židli, berete to?
2: Určitě. Snažíme se mít pouze jedno jediné omezení a to čelouněné věci. Tam se tomu bráníme z hygienických důvodů.
1: Vidíme židle, můžeme se projít dál.
2: Ano.
1: Tady je přímo rostoucí stůl, rostoucí psací stůl. Jsou tady páčky, kterými jde zvýšit ta deska.
2: Míváme, dostáváme i takovýhle věci.
1: Vy máte pojistku, aby si brali opravdu ten nábytek jenom ti potřební. Jaká je ta podmínka?
2: Ta podmínka je vlastně taková, že ten člověk by měl být v nějaké sociální situaci, která to zrovna vyžaduje. Pro nás se stávají trošku garanti ty sociální pracovníci, kteří vlastně vyplňují formulář s tím daným klientem.
1: Máte tady i třeba magnetické tabule, ty se hodí do dětského pokojíku. Co ještě pro děti, které jdou do školy nebo už jsou ve škole?
2: Potom, co se týká jakoby školáků jako takových, lampičky, tam vzadu máme vlastně elektro.
1: Tady je černá kancelářská židle otočná, pak jsou tady běžné židle, jdeme okolo regálu s nádobím a míříme zase k nábytku pro děti. Tady vidíme takovou fialovou postel k tomu menší skříňku.
2: V tomhle tom případě to byl vlastně holčičí dětský pokoj.
1: Tady je zrcadlo, zase různé druhy skříní.
2: Máme tady i pro ty úplně nejmenší třeba i přebalovací pouty.
1: Vy tady máte zrovna klientku Boženu, která už tady asi 10 minut prochází nábytek. Co konkrétně potřebujete?
3: Přišla jsem se teda podívat na šatní skříně, psací stůl, noční stolky k posteli a komodu pod televizi.
1: Máte tady malého syna, potřebujete ještě ten psací stůl třeba pro školáka?
3: Ano, ano, pro školáka.
1: A vybrala jste si zatím?
3: Ještě ne, koukáme teď na ty psací stoly.
1: Takže možná i židly?
3: Jo, jo, jo, určitě.
1: A jste samoživitelka?
3: Ano.
1: Jak je těžké vyjít jako samoživitelka? Využíváte různé služby, jsme v nábytkové bance.
3: Ano, využívám a asi bez rodiny by to taky nešlo.
1: My jsme tady teď narazili na paní samoživitelku. Jsou solo rodiče častými klienty?
2: Ano, musím říct, že ano.
1: Říká Miroslav Novotný z nábytkové banky. Všechny díly seriálu najdete na webu iRozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
0: Ano, to byl poslední díl seriálu Týdne,

0: který jsme nazvali Jeden rodič na všechno. No a co nás čeká od příštího týdne, tak v seriálu Týdne od pondělka se už budeme věnovat lidem po transplantacích.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Babi Daněk vlastním jménem Stanislav Jan Daněk, tak samozřejmě, že se nechal trochu přejmenovat podle svého vzoru Babiho Rivoli. Tak folkový písničkář, štremský bard, který se narodil v roce 1947 ve Zlíně. No a písnička pochází z roku 1984. Je to taková, dalo by se říci, štremská hymna. Ovšem my se teď ale budeme věnovat spotřebitelskému servisu v dopolední pod Ještědem, tak dnes zazní další otázka od vás. Jak je to s originálními obaly od výrobků? Jak dlouho je potřeba je schovávat? Odpoví Josef Černý.
1: Paní Hedvika se ptá, jak dlouho musí uschovávat doma obaly od výrobků, protože se jí doma hromadí. Paní posluchačko, obal od výrobku uchovávat pouze v jediném případě, a to pokud si věc objednáte přes internet, tak po dobu 14 dnů, tedy po dobu, kdy je možnost, že ho ještě budete vracet bez udání důvodu. Poté můžete obal vyhodit, protože k případné reklamaci ho nepotřebujete.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Ano, tak to někdy chodívalo a asi chodívá na vysokoškolských kolejích, o kterých nám zpíval Petr Spálený ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. No, v receptech našich babiček dnes budeme péct ořechový dort a ve výčtu potřebných surovin najdeme cedrát. A právě o něm nám více poví Jaroslav Hoření a Vladimíra Jakoubějová.
1: V našem vyprávění o tom, jaké suroviny se používaly v kuchyni před 100 a více lety, si připomeneme jednu pozapomenutou plodinu – cedrát. Známý také jako citroník cedrát nebo cedrocitron, který patřil k nejstarším citrusovým plodům na světě.
2: Spolu s citronem, mandarinkou a pomelem tvoří skupinu původních citrusů, z níž byly vyšlechtěny dnešní známé odrůdy. Jeho historie sahá až do starověké Perzie a Říma, odtud se postupně rozšířil do celého Středomoří. Dnes se pěstuje především v Itálii, na Sicílii, v Kalábrii a taky ve Španělsku či na Korzice.
1: Na první pohled připomíná citron. Odlišuje se však mimořádně silnou a aromatickou kůrou, která může být široká až několik centimetrů. Právě ta byla odedávna považována za nejcennější část plodu. Dužina bývá poměrně suchá, za to kůra je bohatá na vonné silice a výborně se hodí ke kandování. V měšťanské kuchyni první republiky měl cedrát své pevné místo především v cukrářství. Kandovaný cedrát, tedy označovaný také jako citronát, byl ceněnou surovinou pro přípravu vánoček, mazanců, biskupských chlebíčků, štol, ovocných chlebů i slavnostních dortů. Jeho výroba byla náročná. Kůra se nejprve zbavovala hořkosti opakovaným máčením a vařením, poté se postupně prosicovala cukerným roztokem a nakonec se glazovala. Výsledkem byla průsvitná, měkká a výrazně aromatická pochoutka. Nejkvalitnější kandovaný cedrát se dovážel ze Sicílie a představoval luxusní surovinu, kterou si měšťanské domácnosti dopřávaly především při svátečním pečení. Dnes bývá pravý cedrát často nahrazován levnějšími kandovanými citrusovými kůrami a jeho charakteristická chuť proto z české kuchyně téměř zmizela.
2: Recepty na jeho využití se nám ale zachovaly a jeden z roku 1910 přidáme. Dort ořechový.
1: Utře dobře 6 žloutků, 14 deka cukru, 12 deka jemně mletých ořechů, 2 deka proseté strouhané housky, 5 deka krájeného citronátu, vmíchej do toho ze 6 bílků sníh. Těsto nalej do vymazané a houstičkou vysypané formy a upeč. Po vychladnutí rozřízni dort vodorovným řezem na dvě polovice a dej mezi ně sladkou smetanovou pěnu.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Ráno v ulicích podle Martina Maxy ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Jak pak jste se na dnešek vyspali, milí posluchači? Tak je to otázka na místě, protože nejenom o spánku, ale o zdravém spaní a také o správném výběru postelí a madrací si budeme povídat už s naším hostem, kterým je výrobce a restaurátor klasického nábytku Michal Beneš.

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Liberci, kde startujeme 10. září ve 20 hodin ve sportovním areálu Vesec. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Nevíte, jaký sport by bavil vaše děti? Přijďte to zjistit 5. září na veletrh Sportlife. Čekají vás desítky klubů, exibice, atraktivní sportovní program po celý den. A to vše zdarma. Neseďte doma a přijďte zažít den naplno. Více informací na sportparkliberec.cz.
3: Bylo 11 hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Výstavbu Centra urgentní medicíny stát finančně nepodpoří. Po 10 letech příprav schválili zastupitelé Krkonošské Roketnice nad Jizerou změnu územního plánu. Okolnosti vzniku rozhovoru ministra Macinky pro detektivní partu prověřuje vnitřní kontroly ochranné služby. Dnes nás čeká zataženo až oblačno, ojediněle s přeháňkami a teploty vystoupají až k 27 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Na stavbu Centra urgentní medicíny v areálu Liberecké nemocnice stát nepřispěje. Náklady se nyní pohybují kolem 3,5 miliardy korun. Většinu z nich hradí Liberecký kraj a část města Turnov, Liberec a Frýdlant jako akcionáři krajské nemocnice Liberec. Při přípravě projektu vedení nemocnice počítalo s tím, že by na stavbu mohlo získat i peníze od státu. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO ale při návštěvě Liberecké nemocnice uvedl, že s takovou investicí nepočítá, protože stát primárně investuje do svých, tedy fakultních nemocnic.
5: Tak to je v pořádku, že kraj investuje do svých nemocnic a stát investuje do svých nemocnic, ale budeme samozřejmě jednat o dalších penězích evropských fondů v oblasti onkologie, kardiologie, psychiatrie, dětská psychiatrie. A to jsou pak peníze, které samozřejmě čerpají všechny nemocnice, tyto zdroje, které budou třeba moci být i pro Liberecký kraj.
3: Zastupitelé Roketnice nad Jizerou schválili po 10 letech příprav změnu územního plánu. Významná je i pro rozvoj lyžařského střediska, které je největší v Libereckém kraji. Jeho vlastníkovi, investiční skupině Trigema, změna umožní vybudovat retenční nádrž s parkovacím domem i přestavět bývalou továrnu na hotel. Jak uvedla ČTK, na hotelový komplex navážou 3 domy s přibližně 60 rezidencemi a takzvaná krkonošská vesnice s 10 bytovými domy a přibližně 220 byty podzemním parkováním a službami. Slonice Bala ze zoologické zahrady Liberec už se adaptovala na nové prostředí v záchranném parku Scandwell ve Velké Británii. Chovatelé měli obavy, aby si v novém domově kvůli své složité povaze zvykla. Slonice ale převoz zvládla bez problémů a v parku už navázala kontakt s další slonicí. Bali musela Libereckou zoo opustit kvůli nevyhovujícím podmínkám. Tamní slonec už nesplňuje současné požadavky na chov slonů. Pavilon teď čeká technologická prověrka, říká mluvčí zahrady Barbara Tesařová.
6: Pokud uznáme, že ještě stojí zrekonstruovat, tak bychom ho zprvu přebudovali na návštěvnické centrum, ve kterém budeme informovat o historii chovu slonů, ale i o plánech a rozvoji zahrady, ale v tom delším horizontu počítáme, že bude sloužit zvířatům. Domov by zde měli najít další africké druhy zvířat, jako žijí v okolních expozicích.
3: Oddělení vnitřní kontroly ochranné služby prověří k okolnosti rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů pro aktivistickou skupinu Detektivní parta. Podle mluvčího ochranné služby Tomáše Procházky o tom rozhodl její ředitel. Šéf diplomacie nenechal předem prohlédnout studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži. Zároveň nechal svoji ochranku čekat venku. Ve studiu přitom byly makety zbraní, pyrotechniky a odposlouchávací zařízení. Macinka tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou ale odhalil.
4: Počasí.
3: Dnes nás čeká zataženo až oblačno, ojediněle s přeháňkami, později večer déšť, ojediněle i bouřky. Teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupňů. Vád bude mírný vítr od jeho západu, rozptylové podmínky by většinou měly být velmi dobré a bio je dnes na dvojce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na silnici 2627 v obci Wolfartice na Českolipsku havarovala dvě osobní auta a překážejí na vozovce. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: I nadále jste dobře naladěni, posloucháte vysílání Českého rozhlasu Liberec, je tady s vámi páteční dopoledne pod Ještědem, zdraví vás ještě jednou Iveta Kalátová a jak už u nás bývá takovým dobrým zvykem, po 11. hodině vždy přivítáme hosta. Tím dnešním hostem je Michal Beneš, výrobce postelí a madrací. Co si budeme povídat, velkou roli v našem životě hraje kvalitní spánek. No a k tomu, abychom se ráno probuzili vyspalí, je důležité dodržovat zásady spánkové hygieny. Dbát bychom také měli na vhodnou madraci, která udržuje páteř v přirozené rovině a brání nepřirozenému prohýbání. Jak vybrat tu správnou madraci šitou na tělo, s jakými materiály se také můžeme v současné době setkat. Nejenom to se dozvíme v následujících minutách. Pěkný poslech.

0: Slíbila jsem vám dnes zajímavého hosta a ten zajímavý host sedí za mikrofonem ve studiu Českého rozhlasu Liberec. Před malou chvíli jsme si povídali o spánku. O spánku se budeme povídat i nadále. Hostem je pán Michal Beneš, výrobce postelí a matrací, a to z firmy Sovank. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Teď jsme se právě bavili o tom, jak pořád ten spánek nějakým způsobem šijíme. Spíme strašně málo.
1: To je pravda, no. Bavili jsme se o tom, že existuje spánková prokrastinace. To znamená, ty lidé, kteří celý den pracují a pak odpoledne mají spoustu dalších aktivit, tak večer se snaží oddálit si ten spánek a koukají do těch telefonů a místo, aby šli spát třeba v 9, v 10 večer, tak ještě v 1 ráno koukají do těch obrazovek a snaží se to oddálit.
0: Tak, patříte také do této skupiny nebo vy dbáte na spánkovou hygienu?
1: No, měl bych dbát na spánkovou hygienu, ale musím se přiznat, že taky o ty skupiny patřím.
0: To je právě ono, že člověk si říká, tak ještě si chci užít ten večer a tak to stále posouváme, potom dávají hezký film, poté se chce člověk něco přečíst a ihle je půlnoc a ráno v 6 hodin vstáváme. A to je málo těch 6 hodin. No, v průměru prospí člověk třetinu svého života, tak to je plus minus asi 25 let. Pro někoho je to promarněný čas, ale tak to není, protože spánek je opravdu důležitá součást našeho dne, protože, jak říkají odborníci, teď to trošku nadlehčím, se nám trošku restartuje ten mozek a všechno se nám to tam ukládá a třídí. Ale my se teď budeme bavit samozřejmě o spánku, ale také jak dobře spát. To znamená mít také dobrou postel a dobrou matraci. No, často člověk ráno vstane a zjistí, že má už té matraci takový ten důlek vyleželý.
1: No,
0: to už je špatně.
1: To je špatně, samozřejmě záleží, jaká to je matrace a z jakého je materiálu. A druhá věc je taky hygiena ty matrace. Ten důlek se tam může udělat z několika důvodů. To ten materiál se slehne, proleží, protože už to zkrátka nevydrží, anebo taky se propotí a vlastně ten kyselý pot, který se dostává do těch pěn, tak ta elasticita, ty pěny potom klesá a vlastně ty bublinky, které jsou vevnitř, tak ty jejich stěny stvrdnou a sprasknou a tím vlastně dochází k tomu slehnutí. A když tam to slehnutí je, tak to potom deformuje vlastně to tělo při tom spánku.
0: Ono se říká, že matrace by se také měla obracet čas od času.
1: To určitě, aby si jednak aby odvětrala a druhá, aby ty materiály si tam odpočinuli a měli šanci se vrátit do toho původního stavu nebo se tomu aspoň přiblížit.
0: Tak nemluvě k tomu, když člověk také přibere nějaké to kilo, tak ono se to také projeví na té matraci. I co se týče hmotnosti, se dá vybrat dobrá matrace, protože jinou matraci možná má člověk, který váží 50 kilo i z postelí, jak se říká, a někdo, kdo má přece jenom přes těch 100 kilo, také to v tom hraje velkou roli.
1: Určitě to hraje velkou roli. Je to vlastně stejný jako s běžkama. Když si kupujete běžky, tak se to kupují taky podle váhy a podle toho to pak jede. A když si kupujete matraci a koupíte si matraci příliš tvrdou, nebo pro, a když si hubený člověk koupí matraci, kterou by měl mít někdo silnější, tak se na tom dobře nevyspí, protože bude mít proleženiny a bude se převalovat v noci. Naopak, když silnější člověk si koupí matraci pro někoho lehčího, nebo nějakou měkkou, tak se do ní hodně propadne a hlavně ta matrace rychleji odejde potom, takže má i kratší životnost.
0: Ta životnost je jaká u průměrné matrace? Plus, minus?
1: To je těžko říct, ono záleží taky, jaký materiály se do ty matrace dají. Samozřejmě, že když si koupíte matraci za 2000, tak ta životnost může být půl roku anebo taky 3 roky. Záleží na tom, jak ten člověk s tím pracuje, jak se k tomu chová, jaká tam je vlhkost a tak dál. U těch hodnotnějších matrací by měla být ta životnost delší, může být 5letá až dokonce 20letá, s tím, že ale strašně záleží i na tom druhém rozměru a to je hygiena, protože ta matrace má vždycky dvě životnosti, jedna je materiálová a druhá je hygienická.
0: O tom si určitě také ještě budeme povídat ve vysílání Českého rozhlasu Liberec s naším hostem, kterým je výrobce postelí a matrací Michal Beneš.

0: Teplota v ložnici, barvy, vzory, vůně, poloha postele, ale hlavně i matrace, peřiny a polštáře, to všechno rozhoduje i o tom, jak budeme spát. A nejenom o spaní, ale také o matracích si povídáme s naším dnešním hostem, kterým je výrobce postelí a matrací, pán Michal Beneš. A když to srovnám, dříve, když mě babička s dědou vyprávěli, jak kolikrát spali na dřevěné lavici, dali si kabát pod hlavu, když se třeba odpočívalo, a ještě k tomu těžce pracovali, no, tak to tedy žádná legrace určitě nebyla.
1: To určitě, tak ty jednak nebyla tak dlouhá doba dožití. Dneska, jak ty lidi se dožívají vlastně vysokého věku, tak se řeší kvalita vlastně dožití a to, na čem ty lidi spějí, jestli to tělo je nebo není zhuntovaný, tak to samozřejmě na to má čím dál tím větší vliv. Dřív si ty lidi podkládali třeba slámou nebo se udělal fusák, vlastně ten se vycpal tou slámou, ale vlastně to bylo docela hygienický, protože oni vždycky na jaře to vyhodili pryč a vlastně to naplnili znova a tím si udržovali vlastně delší dobu krásně odvětrávanou matraci. Ale samozřejmě s těma dnešníma moderníma matracema se to nedá srovnat. Ty jsou samozřejmě mnohem pohodlnější.
0: Ano, ale i o ně musíme pečovat. Na to bychom možná teď mohli poukázat.
1: Určitě. Tak jak už jsem říkal předtím, vlastně každá ta matrace by se měla čas od času otočit. Spousta lidí se ptá, jak často u těch pěnových matrací se jsou lehunký, tak ty se dají otočit třeba vždycky jednou za měsíc. U těch těžších matrací alespoň jednou za ty 3 měsíce, kdy se otočí, aby ten materiál měl šanci si trošku odvětrat a odpočinout. A pak je taky důležitý ten potah vlastně té matrace. A ten by se měl čas od času vyčistit. Záleží na tom, jestli je taky počitý polyesterovým rounem, nebo jestli tam je nějaký podklad, aby ve chvíli, kdy ten spáč se zvedne vlastně z té matrace, tak aby ta látka se trošku nadzvedla a měla šanci se odvětrat.
0: Z jakých materiálů se teď nejčastěji vyrábí matrace? Jsou nějaké trendy, pořád se to nějak vyvíjí, nebo už je to nějaký strop, kdy už prostě nelze nic nového vymyslet?
1: Tak trendy jsou vlastně ve všem. Matrace se pořád vyrábějí z pěn, z latexu, z pružin, z přírodních materiálů, ale to by se dalo říct i před 20 lety, ale samozřejmě, že ty materiály, které se tam používají, se vyvíjejí, jak pružiny, vyrábí se nový typy pružin, dělají se různý tvary vlastně těch pružin podle toho, v jaký části vlastně zabírají, tak se tomu člověku potom spí. Třeba viděla jsem pružiny ve tvaru přesýpacích hodin, to znamená, že ve chvíli, kdy si na to lehne ten spáč, tak vlastně na začátku ta pružina rychleji sklesne dolů, takže ten doset je měkčí, ale vlastně tam v tom bodě vlastně uprostřed, kde ten drát je hodně utemovaný u sebe vlastně, tak vlastně udělá takový tvrdší doraz. A takovejhlech jakoby typů je spousta, ty výrobci můžou mít třeba až 20 různých tvarů a typů vlastně pružin a pak se to liší podle tloušťky drátu a podle toho, v čem ty pružiny jsou vlastně ukotvený a tak dál. To samé se týká i pěn, i těch přírodních materiálů, u těch latexů se zase používají různý směsi, různý tuhosti, různý gramáže. Je to opravdu nepřeberný množství.
0: A kdo se v tom má potom vyznat? Takový spotřebitel, zákazník, když vkročí do obchodu nebo do firmy vašeho typu, tak si řekne, no já se v tom asi nevyznám, tak jak správně vybrat tu matraci, tak o tom si budeme povídat hned po písničce.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Veliký hit skupiny Four Non Blondes, WhatsApp, 11:26 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Máme hosta Michala Beneše, výrobce postelí a matrací. Přiznám se, pane Beneši, když jsem vás zvala, tak jsem mi hned vybavil taková ta známá hláška, dívá se na mě jako péro z gauče. taková ta klasická péra, ta už samozřejmě se nedávají do matrací. Vy jste to zmínil, jsou to takové zajímavé pružiny.
1: No, teoreticky se můžou dávat pořád, ale dneska by to bylo hodně drahý, protože dřív ty kuželové pružiny se vyvazovaly ručně a když by se dělala dneska takováhle matrace, tak ty zákazníci by to měli hodně drahý. A dneska jsou samozřejmě modernější systémy pružin, nejčastěji se používají taštičkové pružiny a i mezi těma taštičkovýma pružinama jsou velký rozdíly, ale nezáleží jenom na ty taštičkové pružině, ale i na tom, co je nad tou pružinou, jestli tam jsou dobrý roznášecí vrstvy a dobrý vlastně komfortní materiály tak, aby v ta matrace rychle neodešla.
0: Už nechci zdržovat, ale vzpomínám si jako děti, jak jsme rádi skákali na takových těch matracích. Ono to opravdu pěkně pružilo a rodiče, babičky a dědové to neradě viděli. Ale teď, jak tedy vybrat tu správnou matraci? Dejme tomu, občas člověk má bederní problémy, bolesti, váží tolik a tolik a nejlépe se mu spí třeba na polotvrdé matraci. Protože těch matrací je tolik, že vybrat tu správnou je strašně těžké. Tak na co bychom měli dbát?
1: No, ty matrace mají vždycky několik základních parametrů. On ten ta matracová nabídka je složitá a jednoduchá zároveň. Určitě by se měli koukat na to, jestli ta matrace dobře odvětrává. Obecně pěnový matrace nebo takový ty líný pěny a podobně, tak ty moc dobře nevětrají a ty zákazníci se v tom budou potit. Tím nechci hnedko útočit na línou pěnu, protože jsou případy, kdy má svoje opodstatnění. Potom druhá věc je potah matrace. To je často taková věc, která je hodně zanedbávaná, přehlížená, ale ten potah má velký vliv na to, jestli dobře odvětrává, jestli se dá dobře udržovat. Určitě by měl být počitý nějakou silnější vrstvou polyesterového rouna aspoň, aby to dobře větralo. Dneska ty moderní potahy někdy se tam používá jako podšití pěna, na to bych chtěl říct trošku pozor, protože tam dobře, ono to hezky vypadá, ale dobře nevětrá. No a potom ta matrace, ta poslední věc je, že by měla dobře prokopírovat to tělo. A to už je spíš podle váhy, to znamená, že můžou být matrace, které jsou dobře postavené, ale když si někdo subtilnější koupí v tvrdou matraci, tak se na tom nemusí vyspat úplně. Dobře a obráceně.
0: No a někomu třeba vyhovuje tvrdší matrace. Znám pár lidí ze svého okolí, kteří se moc nevyspí na měkkém.
1: Může to tak být, ale ona může být tvrdá matrace nebo tuhá a zároveň se může dobře přizpůsobit tomu tělu, protože ta matrace se skládá vždycky z nějakého jádra, to může být tuhý a pak jsou ty svrchní vrstvy, my jim říkáme někdy komfortní vrstvy a ty by měly být zase trošku měkčí. A to je kvůli tomu, že když vlastně spíte a ležíte třeba na boku, tak když budete mít hodně

0: hodně tvrdou matraci, když byste třeba leželi na prkně, tak se vám začnou odkrouvat vlastně boky a ramena a tím pádem vlastně to tělo dá impuls k tomu, abyste se přetočili v tom spánku. A vy, jak padáte do toho hlubokého spánku, do toho pařízku, jak se někdy říká, tak zkrátka vás to tam nepustí, vy se nevyspíte tak dobře, protože to tělo se otáčí zleva doprava vlastně celou noc a ráno se neprobudíte tak čerství.
1: A jsme rozlámaní.
0: Tak.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je výrobce nábytku, nebo konkrétně postelí a matrací, pán Michal Beneš. Teď v průběhu písničky jsme si tak říkali, jak to udělat, aby opravdu člověk se ráno neprobouzel zlámaný, tak mladí lidé, těm je to tak trochu jedno, na čem spí.
1: No, je to skoro tak. Pokud jsou zdraví a nemají žádný zdravotní problém, tak mladý člověk se říká, že se vyspí v podstatě do nějakých 26 let na mechu. A pak už záleží na tom, v jaký jsou kondici. Takže můžou být i 40-tníci, kteří se dobře vyspí v lese, nebo můžou být i 35-tníci naopak, kteří potřebují řešit třeba nějakou ortopedickou nebo nějakou zdravotní matraci.
0: Tak a to je to, oč teď běží, protože tuším, že nás možná poslouchají posluchači, kteří mají problémy, ať už s krční páteří, anebo s bederní páteří. Ono to jde udělat matraci ortopedickou takhle na míru?
1: Určitě, je potřeba s těma zákazníkama vždycky hovořit, zjišťovat vlastně, kde je ten jejich zdravotní problém. V některých případech je potřeba třeba pohovořit i s jejich lékařem, aby jsme tu matraci udělali opravdu přesně tak, jak potřebuje ten spáč, aby ho to nepoškozovalo.
0: Vy jste se také zmiňoval o takzvané zónové matraci nebo o zónách na matraci. Co to znamená?
1: No, zóny v matracích se dělají, to je vlastně jednoduchý, ty zóny se dělají tak, že ta matrace má měkčí a tuší části a ty měkčí a tuší části se vlastně střídají. Akorát problém je v tom, že u těch matrací, které se prodávají konvenčně vlastně na tom klasickém trhu, tak ty zóny jsou vytvářeny vždycky univerzálně. To znamená, každý ten spáč, že zákazník má trošku jinou postavu, trošku jinou váhu, trošku jinak je dlouhý. A v tomhle případě ty zóny, kdy si do nich špatně lehne, tak můžou být naopak na škodu. Takže já trošku vždycky říkám, zkuste se těm zónovaným matracím spíš vyhnout. To stejné je vlastně, když ty matrace mají jednu stranu měkčí, druhou stranu tuší, tak to taky není dobře, protože když ji otočíte, tak nechcete úplně, aby se vám ta matrace chovala jinak, protože to není dobře na záda, na nějakou svalovou paměť, kterou máte samozřejmě. Že pak se nemusíte dobře vyspat. A když už se dělají zóny, tak je lepší ty zóny udělat potom opravdu podle toho člověka, který řeší nějaký zdravotní problém, to samozřejmě lze, a tam to má potom smysl. Takže ona neexistuje vlastně na matraci technologie nebo postup, který by byl ve všech případech špatně, ale vždycky musí mít smysl pro toho konkrétního daného spáče.
0: Rozhodně se nevyplácí kupovat přes e-shop matrace.
1: No může se...
0: Nebo může, ale chce to, aby si to člověk vyzkoušel. Pravda je, že když člověk přijde někam do firmy, třeba k vám, nebo někam do obchodu, kde se matrace prodávají, je jasné, že si tam můžeme zkusit lehnout, jak nám to vyhovuje, ale ono to jde někdy těžko posoudit, protože to člověk pozná teprve až druhý den, jak se cítí.
1: Tak, tady jste narazila vlastně na důležitou věc, protože to zkoušení matrací na těch prodejnách je někdy zavádějící právě. A je to kvůli tomu, že přes den, když jdete na tu prodejnu, tak jste zhůru a máte zahřátý svaly. A ty svaly se chovají úplně jinak, než večer, když usnete a takzvaně vychladnou anebo zatuhnou. To znamená, že to, co si zkusíte na prodejně, tak vám může přijít skvělý a vlastně druhý den ráno, když se probudíte na ty stejné matraci, která vám přišla dobrá, tak můžete být rozlámaná. Proto je spíš lepší, když vám někdo dobře poradí, co byste si vlastně měli pořídit. A to buď to nějaký kvalifikovaný personál třeba na ty prodejně, nebo můžete přijít klidně k tomu výrobci, který se v těch materiálech samozřejmě vyzná. A ani ty e-shopy bych vysloveně nezatracoval, akorát ty e-shopy mají někdy negativní věc v tom smyslu, že nedávají tomu zákazníkovi tolik péče, že když víte, co chcete, tak si můžete objednat přes e-shop. Ale...
0: A není to zrovna levná záležitost, tak opravdu to chce asi čas na ten výběr a trošku nad tím popřemýšlet. Nenapadlo by mě, kolik času můžeme strávit povídáním o matracích. Já si myslím, že by ještě to chtělo nějakou tu hodinu navíc, protože jsou to zajímavé informace. I tak vám děkuji. Naším dnešním hostem byl pán Michal Beneš, výrobce postelí a matrací s firmy Sovank. Ať se vám i nadále dobře daří, ať se vám i dobře spí a budu se na vás opět někdy těšit. Naslyšenou.
1: Děkuju, rád přijdu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: A koho přivítáme v pondělí po 11. hodině, tak jsou lidé mezi námi, jejichž život by vydal na obsáhlou knihu a patří mezi ně i liberecký patriot Jan Jéňa Zeman, který svá léta zasvětil ekologii, hudbě, tanci, no a na pestrém kaleidoskopu obrázků z Jéňova více jak 80-letého života se podíleli mimo jiné Miloslav Nevrlý, Marek Řáček nebo Pavel Déčko Vinklát. A my do knižní novinky nahlédneme v pondělí po 11. hodině.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Babské rady.
1: Jak mít nádherně bílé prádlo? Začít musíme u třídění. Bílou várku nestačí oddělit od tmavé, ale také vytřídit podle materiálu na přírodní a syntetický. Zatímco přírodní materiály můžete bez problému prát na 60 stupňů, syntetika při této teplotě žloutne nebo chytá na šedlý nádech. Proto optimální teplota pro praní syntetických kousků je vždy jen 40 stupňů. Skvělým pomocníkem pro zářivě čisté bílé kousky z vašeho šatníku je jedlá soda. Do 5 litrů vody dejte 2 hrnky jedlé sody a dobře rozmíchejte. Do této směsi namočte prádlo a nechte sodu působit alespoň 6 hodin. Jsou-li vaše záclony vybledlé, zářivou barvu jim vrátí citronová šťáva. Prádlo vložte do pračky a přímo k němu přidejte vymačkanou šťávu z 5 citronů. Voňavé záclony po celé mycí proceduře pověste vlhké. Jejich zavěšení dokáže narovnat všechna vlákna a vy nemusíte nic žehlit.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: A nastává čas ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, abychom si užili setkání s Vítězslavem Jandákem. Na začátku května na oslavu svátku práce má Vátka, v listopadu na výročí velké říjnové socialistické revoluce pro změnu lampiony. I tak to vypadalo za minulého režimu. Kdo zažil tehdejší průvody jako dítě, patrně nevnímal jejich ideologický podkres. Ti starší ale neunikli ani jiným akcím a na jednu z nich v našem zábavném pořadu vzpomínal herec Vítězslav Jandák.
1: Zažil jsem jednu krásnou věc, Neboštík, Chvebíček, Chvalina, se dělali vždycky takový pořady i na tom zábradlí, takový avantgardní scéně k tomu ruskému výročí, jak se slavila ta revoluce, ona byla v říjnu nebo v listopadu, já nevím. A vždycky se tam pozvali ty soudruzi, oni nepřišli, dali to řidičům a takovým lidem a ty usnuli. A my to dělali, protože jsme byli takové vzdorné divadlo, tak jsme nechtěli jít pod pás, tak jsme recitovali Puškina, já nevím co všecko. A vždycky jsme se stali na takových různých praktikáblech a recitovala se skutečně ruská poezie. Krásná. Samozřejmě, když to děláte hodinu a půl, tak to nikoho nebaví. Zvlášť ty, kteří na to přišli, takže ty usnuli. A ten Pepa Chvalina, který byl excelentní recitátor, stál, že byl vypíchnutý, ten stál vepředu a teď se na ně koukal a viděl, že tam bylo taky ty diváci takhle blízka, viděl, jak chrápal, tak teď doslova cituju, recitoval, na stole stál samovar a v místnosti bylo ticho a šero, jděte už do hajzlu, takhle vám, a teď on to furt jel tou melodikou a my jsme říkali, pro Krista pána, a teď jsme začali vybuchovat. Představte si, on skončil, uklonil se, ty se probrali, zatleskali, nikdo to
0: A všichni byli spokojení, tak Vítězslav Jandák a jeho vzpomínka 4 minuty před 12. hodinou, to nám to dnes zase rychle uteklo. Za chvíli už se budete moci poslechnout polední zprávy s Lídou Jiroutovou a po 12. hodině rozhodně nebudou chybět písničky na přání s Filipem Majslem, tak vám popřeji krásný nadcházející víkend a v pondělí opět naslyšenou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Na severu Čech bude v noci foukat silný vítr, varují před ním meteorologové. Lidé ode dneška neprojdou Rígrovou stezku u Semil, město tam opravuje vysutou lávku. Seifertův morový sloup bude nově v libereckém paláci Líbik. A postupně čekejme zataženo a přehánky a teploty vystoupí na letních 27 stupňů. Polední zprávy připravila Lída Jiroutová. Meteorologové varují na severu Čech před silným větrem, který může v nárazech dosáhnout rychlosti až 70 km v hodině. V noci zasáhne hlavně horské oblasti, ojediněle se tam objeví i bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu může vítr poškodit stromy nebo starší budovy. Následky pak můžou zkomplikovat dopravu. Na vysuté lávce na Rígrově stezce u Semil začaly opravy. Ode dneška je tak stezka spojující Semily a Spálov neprůchozí. Opravy potrvají asi měsíc a semilskou radnici výjdou na více než milion korun. Co se bude rekonstruovat, vysvětluje vedoucí odboru rozvoje a správy majetku Vladimír Bělonohý.
2: Ta uzavířka, která bude trvat řádově 30 dnů, záleží na počasí, tak obsahuje v sobě výměnu prken za dubové fošny, obnovu veškerých nátěrů, jak nosných konstrukcí, tak i těch pomocných, včetně zábradlí.
1: Vysutá galerie ve výšce asi 5 metrů nad tokem jezery a je 77 metrů dlouhá. Vedení Liberce nechá na začátku příštího týdne přestěhovat morový sloup sochaře Jiřího Seiferta. Sochu v 60. letech minulého století vytvořil pro libereckou výstavu Socha a město. Od loňského srpna je na náměstí doktora Edvarda Beneše před budovou radnice. V pondělí v 7:30 ráno začnou pracovníci sochu stěhovat do nedalekého paláce Líbik, říká mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
3: Bude umístěna venku před vstupem do prostoru nádvoří vlevo od vchodu do hlavní budovy paláce. Sochu má Liberec zapůjčenou na 20 let z galerie výtvarného umění CHEP.
1: Před budovou radnice plánuje magistrát 20. září umístit nové umělecké dílo. V Turnově skončila stavba nového výjezdového centra pro integrovaný záchranný systém. Hasiči, policie a zdravotnická záchranná služba ho budou moci využívat zhruba za měsíc. Stavba u silnice 1/10 stála necelých 265 milionů korun. Z větší části zaplatil Liberecký kraj, částečně i ministerstvo vnitra. Stanice hasičů a policie by měla v budoucnu patřit státu. Výjezdové centrum záchranářů zůstane kraji. Ten za to výměnou dostal několik nemovitostí. Počasí. Je převážně oblačno, postupně se oblačnost částečně protrhá, později večer od severu bude oblačnost opět přibývat až na zataženo a postupně se přidá déšť a přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty dnes vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách naměříme mezi 20 až 23 stupni. Vítr se bude měnit na severozápadní a v nárazech bude místy dosahovat až 55 km za hodinu. Prostorové podmínky jsou většinou velmi dobré a bijuje na druhém stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A jsou to ještě informace pro řidiče. V Jablonci nad Nisou je uzavřená silnice na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné páteční poledne. Všimli jste si, jak se někdy mezi tou záplavou světových a mezinárodních významných dní objeví nějaká zajímavá perla, tak jeden takový den vychází zrovna na dnešek 4. září, je totiž den Dej si extra desert. To je velmi sympatická výzva, jenom opatrně na ty punčové řezy, špičky s vaječným likérem a rumové bábovky. A k těm epikurejským hodům vám v Českém rozhlase Liberec budeme hrát, až se budou hory zelenat, samozřejmě písničky na přání. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

Lucie Vondráčková obstarala hudební úvod první odpolední hodiny dnešního dne, kterým je pátek 4. září. A co budeme hrát dál, to už je samozřejmě na vás. Telefonní číslo do písniček na přání v Českém rozhlase Liberec je 22 155 37 22, ale můžete pochopitelně také psát buď textové zprávy ve tvaru Zahrajte Liberec, mezera a potom váš text nejlépe bez diakritiky, tedy bez háčku a bez čárek, na číslo 90 011 04, anebo nám prostě napište e-mail na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz.

0: Beyoncé Miley Cyrus. Touhle písničkou jsem tak nenápadně připomněl, že zrovna americká zpěvačka Beyoncé má dnes půlkulaté narozeniny, řekněme 20. reprízu 25. narozenin. Možná se k tomu ještě později dostaneme, teď ale budeme pokračovat v písničkách na přání, lépe řečeno je zahájíme a otevřeme je telefonátem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Filipe, já vás moc zdravím. A dneska ta písnička je hlavně pro Jindřišku do Jindřichovic, která má ráda francouzské písně, tak věřím, že i tahle se jí bude líbit. A dnes má svátek, taky za sebe, za Marušku z Děčína a za Šárku přejeme všechno nejkrásnější, hodně štěstí, zdraví a ať se má dobře. No a všem Jindřiškám taky všechno nejlepší. A ještě chci pozdravit paní Evičku, vlastně Laučka, a písnička je pro všechny posluchače, známý i neznámý, pro vás do rádíka, a všem přeju krásný den a celý víkend.
0: Krásný den i víkend. I vám samozřejmě nemáte zač, zase příště. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

Dalida, Alain Delon a Parolés. Mimochodem, když tahle písnička byla věnována k narozeninám a k svátku, v rychlosti jsem vyhledal, jak se francouzsky řekne všechno nejlepší, tedy tu me vu, tak snad to udělalo radost. No a teď už se vrátíme zase do poklidných českých hudebních vod, ale u přání ještě chvíli zůstaneme, protože nám napsala paní Zuzana, která poprosila, abychom zahrali Rozárku od Divokého Byla. Všechno nejlepší k svátku Rozárkám.

Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Comfortably Numb, to je písnička, kterou v roce 1979 natočila legendární kapela Pink Floyd, včetně kytarové exibice Davida Gilmoura. Máme 12 hodin 27 minut, pokračujeme dál v písničkách na přání a opět je tu e-mailové přání. Prosím o zahrání písničky pro kolegyně z práce do Friedlandu na Radnici od Báry Polákové, Nafrněná. Děkuji, posluchačka Věra. Nemáte zač, snad si to kolegyně nevezmou osobně.

Ano, v písničkách na přání v Českém rozhlase Liberec opravdu děláme radost vše. Hrajeme všechny možné žánry, tak říkajíc od vlacha po bacha. A kam se posuneme dál v druhé polovině písniček na přání, která právě teď začala? Napsal nám pan Petr, který poprosil o zahrání písničky paní Věře Dosemil na Letnou a písnička je od Kateřiny Marie Tiché. Znova.

0: Kateřina Marie Tichá a znova Kateřina Marie Tichá zavítá do Libereckého kraje, konkrétně do Liberce. Už za měsíc a půl bude koncertovat v Domu kultury, konkrétně 24. října. Na to si tedy ještě chvíli počkáme, ale rozhodně nebudeme čekat dál na další hudební přání. Tentokrát je od paní Šárky, která poprosila o Karla Gotta, muziku, a písnička prý bude pro všechny lidičky a Jindřiškám k svátku. Hodně štěstí, pevné zdraví, moře lásky a spoustu pohody.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

Tak jsme se na chvíli v Českém rozhlase Liberec vrátili do roku 1985, kdy Karel Gott naspíval tuhle krásnou písničku Muzika. O rok dříve ji naspíval Toto Cutugno pod názvem La Mia Muzika. Ale italštinu stranou, teď se budeme opět věnovat francouzštině. Napsala nám paní Zuzana a paní Tereska a poprosili o písničku od Metržim Est-ce que tu m'aimes? A tahle písnička je věnovaná Jindřišce a s přáním vše nejlepší k svátku.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló.
5: No co je?
4: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Michal David, zabitý čas. Já bych řekl, že ten čas trávíme velmi příjemně s písničkami na přání v Českém rozhlase Liberec a do nich nám napsal také pan Adam, který si vyžádal Špičkovou růženku. Já se obávám, že tahle dáma, tedy Špičková růženka, pracuje ve zcela jiném oboru a řekl bych, že pan Adam má na mysli Šípkovou růženku. Tady zřejmě zafungovaly automatické opravy, ale snad jsme se dohodli na té správné písničce. No a Šípkovou růženku posílá pan Adam Šárce z Liberce a také mamince do práce, ať to do večera a i ten víkend v práci rychle utíká.

Jiří Schillinger, Šípková růženka, no a po téhle písničce se v samotném závěru písniček Napřání na nás žene smršť ženských men. Napsala nám paní Pavlína, abychom zahráli Lucii, Danielu pro paní Anu, k narozeninám s přáním všeho nejlepšího. Tahle písnička už se rozjíždí a já se s ní s vámi rozloučím, protože za chvíli už Kateřina Cajthamlová a Veselé a zdravě, dnes o vracející se plísni na nohou. No a my se uslyšíme zase po 14. hodině, zatím naslyšenou.

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Liberci, kde startujeme 10. září ve 20 hodin ve sportovním areálu Vesec. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Obec Jesenín na Semelsku bude žádat stát o pomoc při sanaci staré ekologické zátěže. V centru Jablonce nad Nisou začne stavba nového dopravního terminálu. Zástupci opozice navrhli ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. A postupně čekejme zataženo a přehánky. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Miliony korun získá obec Jesenín na Semelsku od Libereckého kraje. Rozhodli o tom krajští zastupitelé. Peníze jsou určené na projektovou dokumentaci pro sanaci staré ekologické zátěže na tamním vlakovém nádraží. To sloužilo v minulosti jako překladiště státního podniku Chemie Horní Počernice.
4: Z vagonových cisteren se v Jesenem stáčely dosud chlorované uhlovodíky a další nebezpečné látky. Překladiště ale nebylo zabezpečené. Chemikálie tak kontaminovaly půdu a spodní vody, odkud se šíří dál. Po revoluci sice sanace území začala, ale kvůli nedostatku peněz práce v roce 1996 skončily. Díky projektové dokumentaci může teď obec Jesený požádat o státní dotaci na odvoz a vyčištění kontaminované zeminy. Žádost na ministerstvo životního prostředí musí podat do 10. listopadu. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
3: V Jablonci nad Nisou začne tento měsíc stavba nového dopravního terminálu v dolním centru města. Podle původních plánů už měl stát, příprava se ale kvůli změnám projektu protáhla. Terminál s prosklenou odbavovací halou od roku 2028 propojí městskou i meziměstskou autobusovou dopravu, říká ředitel jablonecké dopravní Luboš Vejnar.
5: Kde cestující si budou moci zakoupit jízdní doklady, občerstvení a čekat na svůj spoj v důstojných podmínkách. Konečně se Jablonec dočká vlastně terminálu veřejné dopravy, který bude na úrovni 21. století, bude tady sloužit i dalším generacím.
3: Terminál bude stát 400 milionů korun. Většinu zaplatí Jablonec nad Nisou, čtvrtinu pokryje evropská dotace. V budoucnu by u něj měla končit taky tramvajová trať z Liberce. Návštěvníci paláce Líbek v Liberci dnes můžou zavítat na venkovní představení jukebox souboru Naivního divadla. Představení pod širým nebem začne v 19 hodin na nádvoří paláce. Vstupenky si lidé můžou zakoupit přes nový elektronický systém divadla nebo na místě. Zástupci opozice podali k ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámili to zástupci ODS, Starostů, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO novelu prosadila přes nesouhlas Senátu i veto prezidenta. Změna podle opozice ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz. Podle vlády bez ní ale není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok.
2: Počasí.
3: Je převážně oblačno, postupně se oblačnost částečně protrhá, později večer od severu bude oblačnost opět přibývat až na zataženo a postupně se přidá déšť a přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty přes odpoledne vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách naměříme mezi 20 až 23 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v nádražní ulici v Chrastavě na Liberecku. Uzavřený je sjezd do ulice za silnice číslo 35 i vjezd ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: A tak vás od mikrofonu zdraví Patrik Rozehnal.
7: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, dobrý den. Patriku, jestli pak jste si vydezinfikoval boty dneska?
6: to ani nepamatuju, když jsem si je dezinfikoval.
7: No.
6: Nechávám vyvětrat jenom.
7: No a to je právě chyba, protože dnes máme takové zajímavé témíčko.
6: Ano, jenom řekněte.
7: No, plíseň na nohou a plíseň je neuvěřitelně rezistentní potvora.
6: Jaký je rozdíl mezi plísní na nohou a tchýní, to víte?
7: Ne.
6: Plísně se zbavíte, když ji na pár dní nastříkáte speciálním sprejem.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vesele a zdravě je pořad, který posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu s doktorkou Kateřinou Cejtanovou. To téma dnešní zní, tedy plísně na nohou. Jak si od pomoci od plísní na nohou, to radili už naše babičky a prababičky, měli na to své návody a dobře to ví i Jarka Vykoupilová, která to shrnula do takových babských rad.
1: Vesele a zdravě.
2: Na plíseň nechtů na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje, a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvie lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Další rady Jarky Vykoupilové najdete i v knížkách Babské rady, které vydává Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Babské rady, ale pozor, hlavně plísně na nohou, jsou teď tématem našeho pořadu Vesele a zdravě, kde je hostem doktorka Kateřina Cejtanová. Tak co by poradila?
3: Já bych poradila za prvé, že zbavit se plísní, zejména na nechtech, může být záležitost velmi dlouhá a může to být i několik třeba týdnů, s tím, že musíme léčit ještě 14 dní po vymizení všech příznaků a je potřeba dezinfikovat obuv, protože představte si, v té obuvi ta plíseň potvora vydrží až několik měsíců. To znamená, vy si můžete krásně babskou radou pomoci, pak si obujete boty, ve kterých ta plíseň vesele čeká, a máte to znovu. Takže je důležitá prevence.
0: Je to tedy věc nakažlivá?
3: Ano, ano. A tím semeništěm jsou kromě koupališť také posilovny a šatny. Všechna nevětraná prostředí plus samozřejmě pučovat si něčí boty, to opravdu nedoporučujeme. To je podobné jako pučovat si kartáček nebo ručník.
0: Co dělá tu živnou půdu těm plísním tedy? A souvisí to s tou vlhkostí třeba, která v těch šatnách je,
3: ano,
0: v těch botách, nebo
3: tak
0: jiné věci?
3: Plísně jsou vlastně mykóza, to jsou houby. A houby jsou velmi odolné a drží se tam, kde je vlhko a nevětráno. To znamená boty ideální, případně tmavá prostředí. Plíseň má radši, jako když je tma, než když je slunce. To znamená, ty babské rady líp fungovaly v době, kdy se nosily sandály nebo se chodilo na boso, protože tam ještě velmi pomáhalo ultrafialové záření. Ale v dnešní době prostě, jak chodíme v botách, je to problém. Další je důležité dezinfikovat si ponožky, vlastně používat nějaké krémy neúplně vždycky pomáhá, a tak je lepší zajít k lékaři. Tím lékařem je kožní lékař a ten nám řekne vlastně, co dál, protože řada těch plísní využívá i toho, že pacient je náchylnější. To znamená, že třeba má cukrovku nebo má poruchu imunitní systému. Tohle všechno ty plísně zbožňují.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cejtanová v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vysíláme s vámi a pro vás pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma plísně na nohou. Nám to vlastně připomene nejeden posluchač, protože opět básnili.
1: Zdraví Petr, dívka krásná, mazlivá, mi řekla, dětku plesnivá, do duše mi padla tíseň. Jak ví, že mám v nohou plíseň?
0: Povedlo se mu to.
2: Krásný, ano.
3: Zdravím, Jirek z Mladé Boleslavy. Plísně na nohou, nevím, co to je, když se člověk každý večer sprchuje a nenosí neprodyšné boty, tak nepozná tyto sloty. Doma jen tak bez obuvy, ať si nohy volně hoví.
2: Ano, tak s tou bez obuvy pozor, to jenom tehdy, pokud tu plíseň už nemáme. A rozhodně, pan Petr, mohu uklidnit, není dědek plesnivá. Tak.
0: Jak se pozná, že to, co máme na těch nohou, ano, je plíseň?
2: No, tak ideálně se to pozná, pokud se udělá vyšetření. Tam se dá přímo říct, jaký typ plísně to je, ale
0: no pro nás
2: z těch
0: doma,
2: základních příznaků, pokud se jedná o plíseň na nehtech, tak vidíme, jak ten nehet bělá a tloustne vlastně jeho profil, to znamená, on se jako tak šupinatí vrství
0: je
2: tloustne, je tlustší a přestává být průhledný. A pokud je to kůže, tak cítíme svědění, pálení a zčervenání, bývá to nejčastěji mezi čtvrtým a pátým prstem, tedy malíček a jak se jmenuje ten prsteníček na noze.
0: Tam?
2: No pravděpodobně kvůli tomu, že tam nejvíc ta bota jako tlačí a
0: svírá ty prsty k sobě.
2: Svírá ty prsty k sobě, takže je tam nejčastěji ta tma a vlhko. Aha. A další bývá suchá, šupinatá, popraskaná nebo naopak zbělalá kůže a někdy, a to už je fakt vážné, se tvoří bolestivé praskliny nebo puchýřky. To teda rychle k lékaři.
0: Jaké jsou druhy těch plísní? Jak si to rozdělujete?
2: No, tak jak už jsem říkala, je to vždycky mykóza a buď je to onychomykóza, to je z onyx, což je nehet, takže to je vlastně plíseň na nehtech a ta běžná mykóza kožní, tak té se říká třeba atletická noha, to je z toho, že v té botě člověk se hodně potí a jsou tam ještě drobná traumata, protože atleti ať už běhají, odrážejí se, skáčou a podobně.
0: Protože dostávají zabrat?
2: Dostávají boty nebo nohy velmi zabrat.
0: Mohli by to být i turisté nebo třeba rybáři?
2: Ano, ryba, no tak já teda rybáře většinou vidím, jak sedí.
0: Takže... No pozor, ale pokud loví ve vodě, tak si vemou obleky nebo holinky a tak,
2: ano,
0: a v tom tráví celý den.
2: V holinkách by to taky mohlo být samozřejmě a to jsou lidé na stavbě, třeba s tím, ano, mohou mít problém. A samozřejmě každý, kdo má boty úzké a hodně se mu potí nohy. No pak samozřejmě diabetici, protože tam je ještě problém s tím, že je vyšší vlastně pro tu plíseň báječně sladká krev a možná horší prokrvení, to znamená, že tam nepřijdou ty imunitní buňky. No a další jsou vlastně různá traumatická postižení, kdy ta plíseň tam vleze právě z té posilovny nebo od pedikérky, bohužel i.
0: Mohou plísně vždycky i za zápach nohou?
2: No to je výborná otázka, to bych strašně ráda věděla.
0: Já
2: jestli
0: taky
2: by někdo poznal po čuchu tu plíseň, že to je fakt plíseň. Možná dřívější lékaři ano.
0: Tak když vlezete do místnosti, poznáte, že je tam vlhko a plíseň, tak...
2: No dobrá, ale to je úplně jiný druh plísně,
0: takže
2: než na té noze.
0: Když zapáchají nohy, může to být prostě jenom, že se zapotili. Nemusí to být hned plíseň, chcete
2: Já,
0: říct.
2: Ano, samozřejmě a diferenciální diagnostiku dělat po čuchu bych asi úplně nedoporučovala.
0: V rychlosti, jak se to léčí? K tomu se určitě dostaneme i z posluchačů dotazy, ale teď jenom nástin.
2: Léčení je spousta, záleží, kde ta plíseň je a říká se, že je dobré zajít tedy k lékaři, protože, jak už jsem říkala, těch plísní je spousta druhů a lékař nám poví, jak ještě zasáhnout celkově. Existují, a to je výborné, protože dřív se nehty trhaly, dneska už se netrhají, protože existují keratolytické vlastně, to znamená ty, které odstraní ten nehet.
0: Keratolytické
2: různé,
0: co?
2: Různé tekutiny. Aha. A tudíž člověk vlastně nemusí absolvovat tu strašnou operaci s tím utržením až k nehtové svému lůžku.
0: Měla spolijou nějakou kyselinu a to vyžere nehet, nebo co?
2: Ano, postříkají a ono to ten nehet postupně odstraní. Může někdy pomoci některá laserová terapie, ale tu diferenciální diagnostiku udělá lékař s tím, že je dobré nejen mazat zevně, ale vlastně i polikat třeba nějaké tabletky nebo něco dělat s imunitou, případně stabilizovat tu cukrovku a vždycky dezinfikovat boty.
0: To je, co se týká nehtu. A pokud je to na kůži, tak nějaká mast, antibiotika nebo co funguje?
2: No, proto říkám, i na té kůži je dobré to předvést lékaři, protože ten nám řekne, jestli nemáme ještě k tomu polikat vnitřně nějaké tabletky. Někdy ta plíseň potvora totiž se schová a vleze si do třeba nejbližších nějakých hlubších vrstev a ta mastička tam až nedorazí.
0: Říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdhamlová, ptát se jí budete moci brzy už i vy. A za chvíli dojde i na dotazy, které jste nám dopředu poslali přes stránky veseleazdravie.cz nebo je nechali jako vzkaz na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě na téma plísně na nohou. Už dopředu jste se ptali, my teď budeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou odpovídat. Tady je tedy první telefonní dotaz.
1: Dobrý den, mám takový dotaz. Úzký prstů na nohou se mi zvyšují nechci. Já nevím, jestli se na to dá něco dělat. Bude mi 80, ale nevím, jestli se s tím ještě dá něco dělat, nebo brousit to nějak, nebo... Tak, děkuju.
0: Zvyšování nechtu.
2: Prosím, to je přesně takzvaná onychomykóza. Utíkejte ke kožnímu lékaři, určitě vám pomůže.
0: Další dotaz.
3: Dobrý den, já nejdřív vás všechny zdravím i paní doktorku a chtěla bych se paní doktorku se zeptat. Už mám další dlouho, tak asi 5 let, upalce plíseň na nohou, pod nechtem teda. Už mě dali na pedikůře, abych si koupila mask a kapky, nevím už, jak se to jmenuje, to už je asi 2 roky. Vůbec ani trochu se mě to nestratilo. A teďka normálně už mě, jako když mám plnou botu, tak mě to i začíná pobolívat. A tak nevím vůbec, co bych jako si na to měla vzít, nebo pomoct, koušela jsem ji odset. A nic mě takovýho nepomáhá.
2: Tak, za prvé bych doporučila koupit si sprej na dezinfekci bot a za druhé opět zajít za kožním lékařem, protože tady bude potřeba ta keratolytická léčba, aby se odstranil vlastně ten nehet nemocný a doléčilo se to do hloubky. To fakt pedikérka bohužel nepomůže.
0: Takže nebát se?
2: A... Nebát se, už netrhaj nechty.
0: Není to tak bolestivé prostě, není, jako to bývávalo. Ne. Máme ale i dotaz z našeho formuláře na stránkách Vesele a zdravě.
2: Tak, pan Josef Tichý nám radí, že řešil plíseň na nohou mnohokrát klasicky a v lékárně mu lecos nabídli, ale on přišel na to, že jemu pomáhá nejlépe ústní voda Listerin. No, žádné vedlejší účinky to asi nemá. Pokud vám to pomáhá, stejně bych doporučila vydezinfikovat si boty a teda ten Listerin používat ještě 14 dní po vymizení, aby se to nevracelo.
0: To bude možná v nějaké lehčí formě plísně.
2: Já nevím. Ale tak to bude asi ten Listerin, co obsahuje alkohol a tam by to mohlo být. A
0: další dotaz telefonní.
4: Dobrý den, paní doktorko, jsem posluchačka z Prostějovska. Již léta mám potíže s plízní na nechtech, na nohách. Na palcích je mám znažloutlé, silné a na ostatních je mám na konci tluštělé. Na některých mám černou tečku. Nevím, jak se z toho zbavit. Dovezla jsem si to z lázní, používala jsem na to masku, teď používám kapky Exoderil, mám cukrovku a mám štítnou žlázu vzitou a beru na tlak léky a na srdíčko a je mi 88 let.
2: Tak vzhledem k těm ostatním interním diagnózám vy přesně patříte mezi ty, kteří budou muset polikat ještě i tabletky, takže neváhejte, běžte ke kožnímu lékaři a bude dobře. A já tu mám poslední psaný od pana Drahomíra, děkuju, pošimral jste mi ego, takže díky. A jinak, on říká, že musí dožít s plísní na prstech nohou, kterou trpí od vojenské služby. Nemusíte, protože už existují účinné léky a i pro vás, ačkoliv jste psal, že je vám 92, tak škoda mít plíseň. Takže vydezinfikovat boty plus zajít na kožní s tím, že vám dají asi kromě krému ještě něco polikat. Ale určitě to přejde, dejte vědět.
0: My vám teď dáváme, vám, co posloucháte, možnost dovolat se do studia Vesele a zdravě naživo, zeptat se doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy, které souvisí s plísněmi na nohou, protože vás to třeba i, jak jsme tady četli a slyšeli, léta trápí, nemůžete se toho zbavit, nevíte, z čeho to je a co dělat, tak se poraďte. Od toho je tu naše telefonní linka, na kterou teď můžete volat. Čekáme na vás.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Vesele a zdravě je náš pořad, který dnes řeší plísně na nohou. Ožehavé téma, zdá se, podle telefonátů, které prostě neustále tady zvoní pomyslně, protože nám to problikává. A máme tady první hovor do vysílání. Kdo se ptá? Paní doktorky Cajdamlové, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olga. Zdravím vás všechny do studia.
1: Děkujeme.
2: Chtěla jsem se zeptat. Moje maminka je 4 roky ležící, je v domově, chodím za ní každý druhý den a tvoří se jí plíseň na nohách i rukách, na nechtech, teda nohou i rukou. Tím, že za ní chodím každý druhý den, bych byla schopna jí to mazat opravdu já vědomě, než třeba sestřičky. A chtěla jsem se zeptat, jestli existuje nějaký volně prodejný lék, který by teda působil, eventuálně nějaký lék, který bych mohla doporučit panu doktorovi, aby jí to koupil.
1: Tak, doporučit panu doktorovi bych se neodvážila nic, takže já bych doporučovala, abyste panu doktorovi položila otázku, jestli může zavolat buď nějakému kožnímu lékaři, protože tím, že to maminka má na prstech, nohou i rukou a říkáte, že je ležící, tak tam bude celková nějaká léčba potřeba, jo? Tam nebude stačit mazat krémem. Pravděpodobně by potřebovalo vědět, jakou má imunitu, jestli nemá problém s cukrem v krvi. Rozumíte, tam se bude muset udělat víc věcí, než jenom mazat. A další, můžete zkusit mamince pořídit rukavice a ponožky a dezinfikovat je. Tím by vlastně se ta nákaza mohla trošku lépe lokalizovat.
0: Zkuste. A držíme palce doslova i na nohou.
1: A i na nohou, na rukou, všude, ano.
0: Telefon 731 800 900 vám k dispozici na otázky, které se týkají plísní na nohou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z Olomouce. Teď poslouchám vás pořád a bavíte se tam o plísni na nohou.
1: Ano.
3: Myslím asi hlavně na těch prstech, že? No, tak já jsem zkoušela, je to chlapec mladý, který zřejmě zkoušel někde obuv a tam to chytil.
1: Ano.
3: A jmenuje se to, koupili spoustu, už hrozně peněz jsme na to utratili. Schuhdeo se to jmenuje, bo Balea a potom Balea pudr.
1: A můžu vědět, co v tom je za účinnou látku? Co v tom je za účinnou látku, dívali jste se?
3: No, to jsou takový spreje do bodku.
0: Tomu rozumíme, rozumím. Třeba si přečíst, co v tom obsahuje je, takový
1: protože
0: spreje.
1: Ty volně...
3: 0% aluminium, a tady to je pudr. A toto je transpirant,
1: antiperspirant. To znamená,
3: a
1: je to
3: vám,
1: něco...
3: A to nepomáhá, že to vůbec nepomáhá.
1: Aha.
3: A měli jsme tady návštěvu a jeden člověk byl a říká, na to je vynikající úplně ledová voda.
1: Prosím,
3: ty
1: pěkně.
3: Ty nohy strašně páchnou, boty páchnou.
1: Jasně.
3: Já už jsem z toho tak nešťastná.
1: Madam, promiňte, že vás přerušuju, ale...
3: Ledovou úplně ledovou vodu.
0: My vás přerušíme.
1: Promiňte, že vás přerušuju, ale opravdu ledová voda, i když by se zdálo, že by mohla pomoct, tak není úplně optimální. Tady je opravdu důležité, pokud plíseň trvá delší dobu než 14 dní, tak zajít za kožním lékařem a prostě chlapec bude muset něco udělat s nějakými antimykotiky. Bývá klotrimazol, bifonazol, terbinafín a další možné různé přípravky a možná bude potřebovat i polikat něco.
0: Tohle to jsou zřejmě to, co zmiňovala posluchačka, přípravky, které spíš osvěží tu obuv, než by léčili
1: příčinu.
0: Osvěží
1: obuv nebo trošku sníží pocení, ale asi s těmi plísněme nic moc neudělají.
0: Další telefonát, další dotaz v našem pořadu Vesele a zdravě.
1: Dobrý den.
4: Já jsem se chtěla zeptat, stále se hovoří o plísni na nechty a já mám problémy se svěděním nártů a okolí kotníků.
1: Ano.
4: A vždycky se to zhoršuje v letním období, kdy prostě se asi ta noha i víc potí, přestože se snažím chodit v sandálech a mít otevřenou obuv.
1: Ano.
4: Už jsem dostala kortikoidy, po těch kortikoidech se to vždycky trošičku zlepší, ale stále se ty ložiska opakují a jsou strašné. strašně nepříjemně svědivá, hlavně večer, když je člověk v klidu.
1: Rozumím. Poslyšte, ale pokud zabrali kortikoidy, tak to nevypadá, že je to plíseň. Skoro určitě ano. není. Ale ano. zašla bych za alergologem a nechala bych ano. si udělat testy na nějakou alergii, protože to nejvíc vypadá na nějaký typ ano. alergie. Jak říkám, tady vlastně vycházíme ex juvantibus z léčby a vzhledem k tomu, že zabrali kortikoidy, tak to jako mykóza fakt není.
0: Doktorka Kateřina Cajdamová radí, tedy další posluchačce poradíme i těm, co se dovolají na telefonní linku 731 800 900. Dnešní téma je plísně na nohou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě pořad, tedy zdravotní a taky lifestyleový s doktorkou Kateřinou Cejtamovou dnes na téma plísně na nohou. Řešíme to s vámi po telefonu 731 800 900. Kdo je na telefonu v téhle chvíli? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie z Břeclavska, z Ústopecka. A chtěla bych se zeptat paní doktorky, máme s manželem oba dva plíseň na nohách, konkrétně na nechtech, a používáme stejnou manikuru, stejný prostě ty, ne sice ty takový na odrhnutí té kůže, to ne, to máme každý svoje, ale nůžky a takový ty potřeby, no, manikuru. A lavor, když si chceme odřít nohy, tak si je jako na změkčení, no, tak používáme stejný lavor. Tak jako jestli se to dá přenášet, máme malý vnoučata, tak aby se to ještě nechytli oni.
1: Dá se to přenášet, doporučuji pořídit si dezinfekci a tou dezinfikovat, mohl by to být i koncentrovaný alkohol, tou dezinfikovat ty kovové nástroje, a právě takhle se to bohužel dá chytit i na pedikýře, pokud dezinfekce neprobíhá, jak by měla.
0: Stejně tak ten lavor. Stejně tak s lavorem. Pro každého zvlášť.
1: A oni asi dělají, ale bohužel ta plíseň se může držet i na stěnách toho lavoru. Jsou to potvory velmi odolné, takže dezinfikovat. A prosím, až se ta plíseň vyléčí, zajděte na dermatologii, a až se ta plíseň vyléčí, tak ještě 14 dní, kromě té léčby, kterou budete pokračovat, ještě pokračujte v té dezinfekci, prosím.
0: Další dotaz telefoní, kdo se ptá na plísně, je kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: No dobrý den, tady Karel. Já mám takový dotaz. Já mám na tyhletou dceru.
1: Ano.
3: A pod malička se jí vrstne, ale jenom na palcíku nohou, nechci šíleně do třeba půl centimetrový výšky. Je to tmavý. A pak jí to samo jakoby odpadne ten nehet a zase jí roste nový.
1: To je typická plíseň a opravdu bez celkové léčby se jí asi nepodaří pomoct. Takže poraďte jí, ať si zajde na kožní. Tam udělají asi, vzhledem k tomu, že je to chronická a od malička, tak budou muset asi udělat, co je to za plíseň. A všechny boty si musí vydezinfikovat a vlastně po každém použití dezinfikovat, protože se zdá, že vlastně je na to citlivá už. Jo?
0: Jinak by se toho nezbavila. Takže
1: jinak
0: na kožní.
1: By se toho nezbavila. No.
0: Ať se to spraví, držíme palce.
1: Držíme palce.
3: Jo, díky.
1: Taky děkujeme.
0: My děkujeme, protože to může být návod i pro někoho jiného, kdo má podobný problém. Kdo se teď ptá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Honza z Rounice. Já poslouchám, jak mluvíte o ty plísni.
1: No.
4: A já jsem na vojně dostal plíseň mezi, jak jste říkala, malíček a prsteníček.
1: Ano.
4: A měl jsem to úplně živý, úplně do masa.
1: No.
4: Tak jsem chodil na léčení půl roku, dávali tenkrát tu modrou vodičku, tu zelenou vodičku, všechny mastičky a tadyhle to. Poradila mi jedna paní, abych si koupil řepíček.
1: No.
4: Řepíček. A v co nejteplejší vodě, co nejvíc jako snesu, potopil tam tu nohu a nechal to tam být co nejdýl. A opakovat to třeba dvakrát denně. Od té doby do dneška to nemám.
1: Vynikající, děkujeme za radu. Navíc jste nám krásně řekl opak ledové vody. A jenom já bych předpokládala, že to, co taky mohlo pomoct, je, že jste se zbavil těch vojenských bot.
4: Ale tadyhle to, jak jsem poslouchal, ta paní, že to má na rukou, to kdyby zkusila, taky to zmizí.
1: Dobrá, tak můžem zkusit poradit řepíček do doby, než se poradí.
4: Nechat do horké vody spařit, nechat vylouhovat, pak to předsedit, nalej to do nějakého lavoru nebo to, a prostě, aby ta ruka byla potopená a vydržet co jako nejteplejší nebo ten horký nálev, co nejvíc, jako aby byla, vydržet to co nejdýl. Opakovat to tak dvakrát denně.
1: Jasně, můžeme zkusit, je to zajímavá informace. Já jsem trošku takovej protiva, že já bych stejně chtěla, aby to ještě viděl lékař.
0: Dobře.
1: Ale děkujeme.
0: Děkujeme za tyto dotazy. Malé shrnutí v našem pořadu Vesele a zdravě, co dělat, když nás zasáhne plíseň na nohou, a taky jak tomu předcházet, tak to ještě stihneme určitě probrat.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořad Veselé a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cejdalovou si dnes povídáme o plísních na nohou především a teď bychom měli udělat takové shrnutí toho našeho povídání, ať nikdo na nic nezapomene.
1: Ano.
0: Nejprve tedy asi tomu, jak předcházet těm plísním,
1: ano,
0: aby nevznikaly.
1: Já bych nejdřív řekla, kdo častěji trpí plísní, kromě teda v písničce zmíněné běžkyně, kašle na podrážky, sprint, tak to mohou být lidé se zvýšenou potivostí, kde mohou pomoci ty přípravky proti pocení, lidé, kteří mají poruchy prokrvení, oslabenou imunitu, špatné postavení prstů a mají cukrovku. Tou hlavní prevencí je nohy po umytí důkladně osušit, zejména prostory mezi prsty, nosit prodyšné ponožky z přírodních materiálů bavlna nebo ty bambusové a denně měnit a ve veřejných prostorách, bazénech, saunách a posilovnách nosit vždycky vlastní pantofle. A co se týče léčby, takže je to dlouhodobý proces, je důležité zahájit co nejdřív, aby se zabránilo rozšíření té infekce a pokud je ta plíseň podchycená včas, tak často stačí jenom vnější ošetření, ať už ty krémy, mastičky, spreje a podobně.
0: Co to znamená zabránit rozšíření tedy konkrétně?
1: Tam je právě důležité, aby člověk dezinfikoval ty všechny možné přípravky, aby sypral pravidelně ponožky a měnil, aby
0: asi
1: boty
0: zvlášť,
1: vydezinfikoval. To
0: nebo?
1: Asi není potřeba,
0: dobře.
1: To klidně můžete dohromady, ale je důležité opravdu dezinfikovat a důležité je, že to vnější ošetření, pokud nepomáhá po dobu 2 týdnů, tak zajít za lékařem a ten vám nasadí i nějaké tabletky jako vnitřní léčbu a vždycky je důležité ještě 14 dní po vymizení těch vnějších příznaků pokračovat i s tou dezinfekcí, i s tou léčbou.
0: Je nějaký znak vyloženě akutního problému, když to zanedbáme, že tohle už je krajní mes a teď už opravdu doktorovi, jestli se to
1: určitě
0: má spravit.
1: Jakmile začne krvácení, prasklinky, puchýřky, zarudnutí nebo nedej pámbu, to nebývá často, že by člověk dostal teplotu, ale rozhodně, když už to bolí nebo to moc otéká, tak utíkat k lékaři rychle.
0: Hmm. Máme si raději pořizovat pro každého vlastní manikúru a pedikúru a potom podobně? Preventivně?
1: Tak to zase nemyslím, protože sice ty houby jsou potvory, ale většinou potřebují citlivého jedince, náchylného. Jo? Takže tam, kde se žádná mykoza v rodině nevyskytla, tak si to jako střídat asi zatím lze.
0: Nakažlivé to je? Je to dědičné?
1: Ne, to ne. Ale může být dědičná cukrovka nebo nějaký imunitní problém. To znamená, pokud víme, že někdo v rodině měl cukrovku a měl chronické plísně a my máme cukrovku, tak je potřeba pátrat potom, aby se ta plíseň vlastně neudělala a nerozplemenila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdalová, naše rady samozřejmě najdete později i na našem webu www.veseleazdravie.cz, stejně tak jako na Facebooku, odkaz na pořad, kde ho pak najdete i v archivu s ostatními, abyste si to mohli poslechnout. My teď nově natáčíme i na video, takže ty důležité informace najdete taky ve videu na našich stránkách nebo na YouTube kanále Českého rozhlasu. A protože nám tu stále blikají telefony.
1: Tak prosím, nahrajte nebo pošlete v písemné formě na stránky www.veseleazdravie.cz a my se určitě k problematice vrátíme. Děkujeme všem.
0: Záznamníky 221 553 770. Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cejdalovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V noci z pátku na sobotu hrozí bouřky doprovázené silným větrem, varují meteorologové. Po 10 letech příprav schválili zastupitelé Rokytnice nad Jizerou změnu územního plánu. Česko posiluje bezpečnostní opatření před sabotážemi nebo cizím vlivem, reaguje tak na události v okolních zemích. A sobota bude slunečná s teplotami do 22 stupňů. Zprávy jsou nachystány, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Meteorologové varují před bouřkami, s výjimkou oblasti Českolipska a Turnovska se mohou objevit na území celého Libereckého kraje. Bouřky může doprovázet silný vítr s nárazy až 70 km za hodinu. Výstraha platí od dnešních 22 hodin a potrvá do sobotních 3 hodin ráno. Lenka Došková z Českého hydrometeorologického ústavu doporučuje zvýšenou opatrnost.
2: Může znamenat i možné poškození a popadání stromů nebo lesních porostů, můžou se objevit i menší škody na energetické infrastruktuře. Určitě doporučujeme zajistit okna, odstranit nebo zabezpečit volně uložené předměty a dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a řízení vozidel.
0: Zastupitelé Rokytnice nad Jizerou schválili po 10 letech příprav změnu územního plánu. Významná je i pro rozvoj lyžařského střediska, které je největší v Libereckém kraji. Jeho vlastníkovi investiční skupině Trigema změna umožní vybudovat retenční nádrž s parkovacím domem i přistavět bývalou továrnu na hotel. Jako vedla ČTK na hotelový komplex navážou 3 domy s přibližně 60 rezidencemi a takzvaná Krkonošská vesnice s 10 bytovými domy a přibližně 220 byty podzemní. Parkováním i službami. Slonice Bala ze zoologické zahrady Liberec už se adaptovala na nové prostředí v záchranném parku Scandwell ve Velké Británii. Chovatelé měli obavy, aby si v novém domově kvůli své složité povaze zvykla. Slonice ale převoz zvládla bez problému a v parku už navázala kontakt s další slonicí. Bali musela libereckou zoo opustit kvůli nevyhovujícím podmínkám. Tamní slonic totiž nesplňuje současné požadavky na chov slonů. Pavilon teď čeká technologická prověrka, uvedla mluvčí zahrady Barbara Tesařová. Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření, reaguje tak na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO, jako příklad uvedl Německo.
3: Německé úřady v poslední době zaznamenaly pokus o bombový útok na letiště v Lipsku. Z přípravy obvinili Rusko. Česko je s německou vládou v kontaktu a sleduje vývoj i v dalších zemích, říká mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
4: Naše bezpečnostní i zpravodajské složky jsou v úzkém kontaktu s evropskými partnery.
3: Podle deníku Právo Česko posílilo ochranu letišť nebo třeba nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Chen.
5: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
3: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: A noc bude zatažená od severu s deštěm nebo přeháňkami. Zpočátku se ojediněle může objevit i bouřka. K ránu od severu očekáváme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Noční teploty klesnou na 15 až 12 stupňů. Během zítřejšího rána se bude oblačnost dále protrhávat a po zbytek dne by mělo převládat polojasno. Přeháňky se vyskytnou už jen ojediněle. A teploty přes den 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A na silnici 1/35 v Chrastavě se před exitem 14 srazila dvě osobní auta. Úsekem s opatrností projedete, na místě je policejní hlídka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Tak se nám to páteční odpoledne z volna sune do další fáze, do fáze, kdy se vy z volna sunete z práce vstříc pátečním a víkendovým radovánkám, i když si nejsem úplně jistý, že v tomto případě je formulace z volna sunete úplně přesná. No rozhodně buďte v té dopravní špičce na silnicích opatrní a u dopravy také začneme tuto hodinu, i když z trochu jiného soudku. V Jablonci nad Nisou dnes začala stavba nového dopravního terminálu a k tomu přidá podrobnosti už za chvíli kolegyně Kateřina Kubíčková. Pak nás regionální stopař pozve na koncert kapely Šumný jazz do Železného Brodu. Dozvíte se také spoustu nového o velbloudech v rubrice Co v učebnicích nebylo. Ano, velbloudi jsou v našich končinách velmi oblíbenými domácími mazlíčky, takže se vám ty informace jistě budou hodit. A samozřejmě, že vás bude bavit také dětská anketa. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Robert Křesťan, Rangers na vlnách Českého rozhlasu Liberec, vím a své ví i naše redaktorka, která už se mnou sedí ve studiu. V dolním centru Jablonce nad Nisou v tomto měsíci začnou práce na stavbě nového dopravního terminálu. Ten má propojit městskou a meziměstskou autobusovou dopravu. V budoucnu by tam měla končit taky tramvajová trať z Liberce a podrobnosti ke stavbě nového dopravního uzlu teď přidá redaktorka Kateřina Kubíčková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak na čem bude stavební firma pracovat jako první?
1: V místě, kde bude nový terminál stát, je aktuálně bývalá tržnice, která doposud sloužila jako parkoviště. A zbytky této tržnice teď musí stavební firma zbourat a místo připravit pro následnou výstavbu. V souvislosti se stavebními pracemi musí lidé v místě počítat s dopravním omezením, říká Martin Pečínka ze stavební firmy Eurovia.
2: V tuto chvíli je projednáno a mělo by to dopadnout tak, že bude kompletní uzavírka ulice Lipanská i Kamenná v okolí terminálu.
1: Po objízdné trase budou muset jezdit i autobusy, které místem projíždějí nastávající autobusové nádraží.
0: Z něj se pak zastávky přestěhují do nového terminálu. Co všechno cestujícím nabídne?
1: Tak tou hlavní změnou by mělo být zázemí pro cestující. To podle ředitele jablonecké dopravní Luboše Vejnara aktuálně není dostatečné. V novém terminálu bude prosklená odbavovací hala, kde budou toalety, občerstvení a taky místo, kde si cestující budou moct koupit jízdní doklady. Kromě toho terminál nabídne taky moderní nástupiště.
0: Ty úpravy by se měly týkat taky přilehlé řeky, je to tak?
1: Ano, kromě samotného terminálu nechává město upravit okolí Lužické Nisy. Vzniknout by měla náplavka, díky které budou mít lidé přístup k vodě. V místě taky vznikne park a pobytové schodiště. S těmito úpravami projekt původně nepočítal, původně měl mít totiž terminál podzemní parkoviště a taky připojení k vlakové zastávce. V průběhu let se ale projekt změnil a tyto části z něj zmizely. Prostor okolo řeky tak zůstal k dispozici a město se ho rozhodlo upravit.
0: A kdyby měl být nový dopravní uzel hotový?
1: Stavba terminálu by měla skončit v roce 2028, podle původního plánu měla už ale být hotová. Příprava terminálu trvala 10 let, protáhlý zejména zmiňované úpravy projektu. Oproti původním předpokladům se taky prodražila, z původních 260 milionů korun cena vystoupala na necelých 400 milionů korun. Většinu zaplatí jablonecký magistrát, 100 milionů korun pokryje evropská dotace.
0: Říká redaktorka Českého rozhlasu Liberec Kateřina Kubíčková. Moc krát děkujeme a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Lokální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Prázdniny sice skončily, ale pořád je ještě spousta prostoru na zábavu a první zářijový páteční podvečer je skvělý čas na to vyrazit za kulturou a konkrétně třeba na koncert. V Železném Brodě dnes večer zahraje místní kapela Šumný jazz. Další informace o připravovaném koncertu pro vás zjišťuje náš regionální stopař Patrik Fischer, kterého už zdravím přímo do Železného Brodu. Patriku, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne přímo ze základní umělecké školy v Železném Brodě, kde sice nebude dnešní koncert šumného jazzu, ale kde mimo jiné vyučuje hru na bicí zpěvák a bubeník šumného jazzu a taky bubeník kapely Těla, Robert Tomáš, pro spoustu posluchačů možná známější jako mistr Popelíno. Dobrý den.
3: Dobrý den a přeji vám krásné odpoledne.
2: Tak pojďme si říct, na co se v rámci koncertu šumného jazzu dnes večer mohou případní zájemci těšit.
3: Tak na koncert šumného jazzu se naši milí fanoušci, ale i ti, co nás neznají, a já je srdečně zvu, mohou těšit na krásnou muziku, čili na sestavu sympatických mladíků. A hrajeme v podstatě převzaté skladby a my jsme si ty skladby, protože milujeme jazz a funky a soul a latinskou muziku, tak jako upravili do těch našich oblíbených stylů. Takže se můžou těšit na příjemný jazzík, latinu, funky a tak dále.
2: Takže taková směsice, na jamování teda asi trošku nedojde, nebo dojde i na jamování?
3: Je to spontánní, naše koncerty jsou spontánní, a i na to většinou dochází.
2: Kdy, respektive od kolika hodin, kam mají dneska lidé dorazit?
3: Dnes naši fanoušci a obecně lidé mohou dorazit do kavárny umělecké do Železného Brodu. Ta kavárna se jmenuje, myslím, Rest Art. Začínáme o 20 hodin a těšíme se na vás.
2: Ještě si pojďme říct, kdyby náhodou dneska už odpoledne lidi neměli čas, tak vy jste v podstatě taková dost místní kapela. Máte už třeba nějaký plán dalších vystoupení nebo případně kde třeba hledat nějaké to místo, kde zahrajete?
3: Plány jsou a jak se říká, když člověk plánuje, Bůh se směje a já věřím, že ty plány dopadnou. Ale trošku legrace. Naši posluchači, zájemci o naše koncerty, se nás mohou najít na stránkách www.šumnyjazz.cz a myslím si, že letos bychom měli hrát v Semilech, ale to je v jednání na takové akce. Neprozradím, je to vše v jednání, čili sledujte naše stránky.
2: Dobře, říká tedy mimo jiné učitel hry na bicí, zpěvák a bubeník šumného jazzu nebo taky bubeník kapely Těla Robert Tomáš, často přezdívaný jako mistr Popelíno.
1: No a na jazz vás pozval náš regionální stopař Patrik Fischer. Patriku, moc krát děkujeme. Naslyšenou.
2: Já taky děkuji a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: V hudebním proulu Českého rozhlasu Liberec Vašo Patejdl, Voňávky děvčat. Teď je tedy docela těžké přesedlat z téhle něžné písničky na velbloudy, ale zrovna o velbloudech bude dnešní rubrika Co v učebnicích nebylo. Já jsem tady někde kdysi zaznamenal takovou definici, že prý velbloud je kůň, který prošel hlasováním poslanecké sněmovny. To je docela trefné. No a teď už víc o velbloudech Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo trabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Českém rozhlase Liberec, legendární skupina Beatles, to jsme se tedy pohybovali hodně vysoko v těch hudebních kruzích. No a v našem vysílání se ty vydáme ještě výš, vlastně až do nebe, ale ještě předtím zamíříme na západ, ono to tedy má souvislost. My zamíříme do amerického Los Angeles. Jestli pak byste si troufli odhadnout, jak je tohle slavné město v Kalifornii vlastně staré. Právě dnes uplyne ode dne jeho založení 245 let. Město andělů založili španělští osadníci právě 4. září, bylo to roku 1781. Původně to byla jen taková malá misijní stanice s poměrně dlouhým názvem, který zní v překladu jako město naší paní královny andělů z Porciunkule. A nakonec se ale z františkánské mise stalo velké sídlo s názvem města Los Angeles. No a samozřejmě Američané používají zkratku LA. No ale teď rychle zase zpátky k andělům s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Kdo je anděl?
2: Je bílý a má křídla a je v nebi. Má takovou čepičku a na to má takový kluh a ještě má boty. A má takový modrý šatičky a lítá po nebi.
1: Co dělají anděle?
2: Když někdo umře, tak oni se andílkové o něj postalaj. On musí zachraňovat lidi.
1: Mají andělé nějaké kamarády?
2: Čerta a Mikuláše. Mají ostatní andílky.
1: Kdo učí anděle létat?
2: Maminka anděl Bůh. Nebo andělní škola. To je taková zmraku školka, kde jsou spoustu malých andělků a tam se různě od nějakých velkých andělů učí létat a různý takové věci.
1: Mají andělé jména?
2: Jo, mají. Pepík.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Sedm spolužáků ze střední se chystá na třídní sraz po 30 letech. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Chtějí ho zabít a věřit nemůže nikomu. Robert Redford jako pronásledovaný agent CIA ve filmu Tři dny kondora. A ČT Art. S mistry hudební reinvence za hranice obyčejnosti. Premiéra koncertu Sound New World. Dvořák v novém světě. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Soud poslal do vazby muže, který v srpnu na Českolipsku ujížděl policii. Lidé ode dneška neprojdou Rígrovou stezku u Semil. Spotřebitelské ceny v srpnu podle odhadu statistiků meziročně vzrostly skoro o 2%. A zítra čekejme převážně polojasnost, teplotami mezi 19 až 22 stupni. Zprávy připravuje a hezké odpoledne přeje Lída Jiroutová. Muže, který na konci srpna nebezpečně ujížděl silniční kontrole na Českolipsku, poslal soud do vazby. Řidič 20. srpna neuposlechl pokyny policistů k zastavení vozidla k silniční kontrole. Zareagoval zrychlením jízdy, při které porušoval dopravní předpisy a naboural jiné auto. Ohrozil život a zdraví posádek nejméně 7 aut a jedné chodkyně. Proč policie vazbu navrhla, vysvětluje mluvčí Ivana Baláková.
4: Důvodem byla obava, že by v trestné činnosti na svobodě pokračoval. Přitěžující okolností pro ně jistě je i skutečnost, že před svým zadržením řídil auto, ačkoliv má řízení všech motorových vozidel zakázané okresním soudem v České Lípě.
3: Na Visuté Lávce na Rígrově stezce u Semil začaly opravy. Turistická trasa údolím řeky Jizer je proto od dneška uzavřená. Pracovníci tam vymění pochozí prkna a obnoví nátěr železné konstrukce. Opravy potrvají asi měsíc a stát budou přes 1 milion korun. Visutá Lávka je ve výšce asi 5 metrů nad řekou a měří 77 metrů. Návštěvníci paláce Líbig v Liberci dnes můžou zavítat na venkovní představení jukebox souboru Naivního divadla. Představení Pod širým nebem začne v 19 hodin na nádvoří paláce, doplňuje dramaturg Vít Peřina.
5: Jedná se o divadelní koncert, ve kterém vystupuje kompletní soubor Naivního divadla a i řada dalších zaměstnanců našeho divadla, nejenom herci. Naživo hrané hity, je to prokládáno hudebním kvízem, diváci si sami chodí vybírat ty písničky.
3: Vstupenky se lidé můžou zakoupit přes nový elektronický systém divadla nebo na místě. Inflace v Česku v srpnu meziročně zrychlila na 1,9%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Je to o 0,2% víc než v červenci. Ve srovnání s loňským rokem nejvíce zdražil alkohol a tabák. Zlevnily naopak třeba potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny energií se zvýšily o více než 2%. Konečnou hodnotu srpnové inflace zveřejní Český statistický úřad příští čtvrtek.
2: Počasí.
3: A v sobotu se bude oblačnost po ránu protrhávat a po zbytek dne by mělo převládat polojasno, přehánky se přidají už jen ojediněle. Teploty zítra vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia. Vítr většinou slabý, západní, přes den mírný, severozápadní a na horách pak čerstvý. Rostlové podmínky budou po ránu místy dobré, jinak velmi dobré a biozátěž bude na stupni číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A ulice Radniční a u stadionu v Tanvaldu jsou kvůli práci na inženýrských sítích zúžené na jeden jízdní pruh. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Teď by se tady hodilo, aby někdo, kdo umí zpívat, zanotoval, už to bude rok, ne co jste mi z vlaku mávali, ale co se v Liberci běžel vůbec poprvé, noční běh pro Světlušku. A už je to tady zas? Ne tedy tento týden, ale příští týden, čili všeho do času. A to platí i pro rozhovor na toto téma, který proběhne v této hodině, ale až v její druhé polovině. Nejprve se podíváme na Mezinárodní noc netopírů, kterou si můžete v Libereckém kraji užít na různých akcích. O tom bude za malou chvíli mluvit kolegyně Anna Podhorná. A také vám představíme z Brusu nový seriál České televize Na tělo. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: 10 minut po 15. hodině Český rozhlas Liberec vám přeje stále příjemné, pohodové páteční odpoledne. Pokud vás zajímají netopíři a jejich výskyty, dnes a zítra máte možnost zavítat v rámci Mezinárodní noci pro netopíry na několik míst, kde je bude možné pozorovat. Měsíce srpen a září jsou pro netopíry důležitým obdobím migrace, což občas vyústí v netopíří invazi. A my teď vše probereme s redaktorkou Anou Podhornou, kterou vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak tedy na úvod ty stěžejní informace, kam a kdy je možné za netopíry vyrazit.
1: V Libereckém kraji se už 3 akce uskutečnily v srpnu a 2 regiony ještě čekají. Jedna z nich začne dnes v 19 hodin v ledové jeskyni Naděje v Lužických horách nedaleko Cvikova. Druhá událost bude na hradě Valdštejn u Turnova v sobotu, tedy zítra. Začínat bude v 9 hodin večer. Pro posluchače z východní části kraje je tu možnost dnes vyrazit do Vrchlabí, kde se akce uskuteční v Zámeckém parku od 7:30 večer.
0: No a na jaký program se návštěvníci mohou těšit?
1: Hlavním cílem akce, která se koná od roku 1997, je seznamovat veřejnost s netopíry a tím je motivovat k jejich ochraně. Dnešní program v ledové jeskyni Naděje začne dětskými dělničkami, pak se bude pokračovat stejně jako na dalších místech setkáním s netopíry. Co vše bude součástí, to popisuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová.
2: Mezinárodní noc pro netopíry nabízí setkání s těmito létajícími savci na více než 60 místech po celé České republice. Zahrnuje například přednášky, vycházky s ultrazvukovými detektory či setkání s trvale handicapovanými ochočenými zvířaty.
1: Dodám, že agentura bude ráda za upozornění, pokud netopíry objeví lidé sami. Záznamy ukládá do nálezové databáze ochrany přírody.
0: My jsme zmínili migraci netopírů. Můžeš ji popsat podrobněji?
1: Srpen a září jsou pro netopíry obdobím přeletu do zimovišť. Při jeho hledání může netopíry nalákat třeba i otevřené okno do pokoje. Liberecko a Jablonecko je netopířími invazemi unikátní, říká vedoucí liberecké záchranné stanice Archa Ivana Hans-Venclová. Proč tomu tak je, to nikdo neví.
3: Každý rok přijímáme tak kolem 600 až 800 netopírů. Nejvíce jsou právě čísla z těch invazí. To zatím tak vysoké číslo není. Celkem z těch invazních netopírů během toho srpna jsme odchytili 363 kousků.
1: Pokud netopíři navštíví vaši domácnost, je důležité otevřít okna do kořán a zavřít dveře do dalších místností. Sami pak vylétnou. Pokud dojde ke komplikacím, vždy je možné zavolat právě záchrannou stanici.
0: Říká naše kolegyně Anna Podhorná. Mockrát děkuju. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A jak jste jistě zjistili, nejenom před netopíry je dobré zavírat okno, je dobré ho zavírat, abyste také neslyšeli sanitky ve vysílání.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Polední společnost vám stále dělá Český rozhlas Liberec, za 8 minut bude 15:30. Já jsem vás v úvodu hodiny tak trochu navnadil na nový seriál České televize, ten seriál se jmenuje Na tělo. Ten vznikl podle scénáře Martiny Formanové a natočil ho Jan Hřebejk. Jednu z hlavních rolí má Taťána Dyková a Slávka Brádlová. Slávka Brádlová se tedy ptala Taťány Dykové, na čí tělo to vlastně bude?
1: Ono tam bude víc těl, to je o setkání spolužáků po 30 letech a divák má šanci sledovat jejich příběhy do té doby, než to setkání proběhne a ukáže se, že vlastně tak, jak se prezentujeme na těch setkáních, tak to nikdy tak není, bývá to trošku jiný. No a my jsme vlastně s mým televizním mužem, s Tomášem Měcháčkem, my jsme manželé, který se i tenkrát na tom gymnáziu setkali, pak se vzali a spolu takhle žijou a jedou teda na ten sraz.
2: Ta malá ukázka napovídala, jak ten vztah vypadá po těch 30 letech, protože manžel po vás sáhne, my se máme pořád rádi a vy řeknete, nešahej na mě.
1: To se ukáže tady ta postava v nějakým svým největším vzdoru, jinak je to velmi obětavá, úslužná, věrná žena, která ale jednoho dne zjistí, že o to vůbec nikdo v té rodině nestojí.
2: Co jiné televizní projekty?
1: Já jsem minulou sezónu natočila pokračování Případy mimořádný Marty, což vím, že je velmi úspěšný u diváků seriál, mám s toho velkou radost, takže se natočila Trojka, to půjde teď na podzim od října do vysílání. Natočila jsem pro Primu My nejsme sekta, vážný, velmi vážný, co se týče sekt a já hraju obhájkyni vlastně tý obžalovaných, takže to bylo zase náročný, bylo to zase úplně ponor do takového jiného příběhu, do jiných záležitostí, jako obhájkyně a právnička. Náročně tím, že samozřejmě tam si nevystačíte s nějakou improvizací, musíte říkat přesně ty texty, ale bylo to moc zajímavý. Točila jsem to s Andreou Sedláčkovou, s kterou jsme už natočili hodně televizních věcí, Můj otec a ostatní muži a Opravdová láska, takže jsem se těšila, že po 10 letech budeme společně tvořit, takže to bylo moc hezký. Taky po dlouhé době jsem točila s režisérkou, se ženou, to je vždycky zase úplně jiný. No, tak a teďkon zase chvilku budu teda natáčet film od září, který se jmenuje Prořezat pár větví, bude ho režírovat Tomáš Pavlíček. Je to krásný příběh, budeme hlavní partneři s Peťou Lněničkou, tak na to se moc těším, ale jinak úplně nejvíce těším na divadlo, který budu zkoušet, protože divadlo teďkon díky tomu, že jsem vlastně měla děti, tak jsem nějak furt toho nechtěla moc a teď už jsem si řekla, děti mám, ale už jsou velký, že ty večery už přišel čas na to si rozšířit svůj repertoár a v divadle Ungeld budu zkoušet nový představení, takže zatím jsou přípravy a bude to až v druhý půlce sezóny, ale moc se na to těším.
2: Při tom všem máte čas dívat se na inspekci?
1: Já si počkám, až my budeme mít všichni čas, protože to neviděl ani Vojta, všecko, všechny díly a ani naše děti. Takže já si myslím, že podzimní tmavé večery jich bude dost a pak to dáme asi na jeden zápřah.
0: No, ta zmíněná inspekce, seriál z prostředí Generální inspekce bezpečnostních sborů, kde manžel Taťány Vojta Dyk hraje jednu z hlavních rolí, má 8 dílů a na jeden zápřah to tedy asi bude pořádné sousto. A tak trochu se mi zdá, že Taťána i Slávka zapomněli, že pro letošní podzim se Vojta Dyk upsal taneční soutěži Stardance, takže volného času mít moc nebude. Ale zpět k seriálu Na tělo s Taťánou, první program České televize bude první z 9 epizod právě dnes večer.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 8 minut po půl čtvrté v Českém rozhlase Liberec. Václav Neckář s dobrou zprávou. Já pořád říkám, že dobrých zpráv není nikdy dost a dobrou zprávou rozhodně je, že skoro na den přesně po roce se do Liberce vrací noční běh pro světlušku. A o tom si teď popovídáme alespoň ve stručnosti s ředitelem nadačního fondu Českého rozhlasu Jiřím Váňou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Já už jsem to vlastně naznačil, že loni se v Liberci ten noční běh pro světlušku běžel vůbec poprvé a přitom letos už je to 15. ročník celé této akce. Máte to ještě v živé paměti?
1: Mám to naprosto v živém paměti a nepřijde mi, že je to rok. A my jsme ten liberecký běh vlastně přidávali k té tradiční jarní sérii, takže jsme byli trošku nervózní, jak to dopadne. A ono to dopadlo skvěle, protože přišlo 625 běžců, což je daleko víc, než jsme vlastně čekali a než jsme směli o tom, kolik přijde.
0: Tak to ve vás tedy muselo zanechat hlubokou stopu, když si to pamatujete takto přesně. Já si tedy pamatuji, že to bylo 18. září a letos se poběží kdy?
1: Letos běžíme 10. září, je to zase čtvrtek a poběžíme vlastně opět v areálu Vesec.
0: Ten běh samotný začíná ve 20 hodin, ale k tomu určitě bude nějaký doprovodný program, který tomu běhu bude předcházet. Na co se můžeme těšit?
1: Je to tak, my otevíráme to naše stanové městečko v 6 hodin, takže 2 hodiny před startem a máme opět doprovodný program vlastně v podobné šíři jako loni, to znamená, můžete se nechat namasírovat nevidomými maséry, můžete si nechat vyšetřit vlastně zrak, máme tam oční vyšetření, můžete navštívit i partnerské stánky našich organizací z Libereckého kraje, takže se dozvíte i víc o zrakovém postižení. Zároveň tam budeme mít koncert zpěvačky Tali od 7 hodin, takže věřím, že i když přijdete dřív před startem, tak si tam užijete různé aktivity.
0: Tady možná jenom telegraficky doplním, že ten noční běh pro světlušku, a oni to asi většinou lidé vědí, ale pro jistotu se běží jako podpora pro zrakově postižené spoluobčany. Loni se běželo na tratích 3 až 6 kilometrů. Je to letos stejné?
1: Je to podobné, vlastně jenom jsme trošku zkrátili tu kratší trať, to znamená, letos bychom měli běžet 2 kilometry a měli bychom běžet 6 kilometrů a zároveň já vždycky dodávám, že není to primárně o tom sportovním výkonu, můžete tu kratší trať klidně obejít, můžete jít s kočárkem, můžete jít s pejskem nebo třeba s malými dětmi. Není to primárně o tom čase, ale je to o tom přijít podpořit dobrou věc, něco se dozvědět o tom zrakovém postižení, zároveň se potkat i s nevědomými běžci, kteří tu trať běhnou spolu s vámi.
0: Ta kratší dvoukilometrová trať, to je zase další zpráva pro nás, kteří běháme pouze, když nám jde o život, to bychom mohli zvládnout, takže se určitě moc těšíme. No a jakým způsobem se můžeme vlastně do toho závodu registrovat, nebo do toho běhu, protože on to není závod?
1: Ideální je registrovat se vlastně online, můžete se registrovat na webu běhprosvětlušku.cz v podstatě až do dne konání a zároveň pokud by to někdo nechával na poslední chvíli a třeba čekal na počasí, jak to ten den vyjde, tak je možné se registrovat i přímo na místě v podstatě až do startu, ale jenom radím, nenechávejte to na poslední chvíli, ideální bezpečná varianta je zaregistrovat se online dopředu.
0: My jsme tedy v našem krátkém rozhovoru mohli probrat vlastně jenom takové ty praktické informace, ale jestli se nepletu, vy k nám do Liberce příští týden přijedete, že?
1: Je to tak, v úterý bych měl mít rozhovor.
0: Ano, ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu plus jeden bude mít rozhovor s naší dopolední moderátorkou Ivetou Kalátovou. Já vám pro dnešní odpoledne moc krát děkuju, samozřejmě na příští čtvrtek se moc těšíme, ať se daří a brzy na viděnou a naslyšenou.
1: Moc děkuji za pozvání a uvidíme se na startu. Mějte se hezky.
0: Říká ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Páteční odpoledne je v plném proudu, už máme 10 minut před 16. hodinou. Před námi se otevírá víkend, který samozřejmě nabízí spoustu radovánek. A my tady máme pozvánku pro milovníky vína, a to do Turnova. Už zítra budete moct ochutnat vína z několika špičkových vinařství z Mikulova. To vše podpořeno dobrou hudbou, tradičními moravskými pochutinami a také burčákem. Jedná se o turnovské vinobraní, které začíná ve 13 hodin ve ski areálu Struhy. Další podrobnosti určitě najdete na webu Turnova, tak se dobře bavte.

Kapela No Name dohrála, dospívala, máme 15 hodin 53 minut, čili zvolna se nám blíží ta 16. hodina a je čas předat slovo. To si za malou chvíli vezme Lída Jiroutová, úderem 16. pro vás bude mít zprávy a pak se vás zmocní Patrik Rozehnal, který vás společně s hercem, režisérem a dabérem Václavem Knopem provede dalším vydáním Humoriády. No a my se uslyšíme zase po 17. ve Dni v kraji. Filip Majsl vám přeje stále hezký poslech.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoli na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Výstavbu Centra urgentní medicíny stát finančně nepodpoří. Po 10 letech příprav schválili zastupitelé Rokytnice nad Jizerou změnu územního plánu. V přírodním koupališti v Sedmihorkách na Semelsku jsou synice a sobota bude slunečná s teplotami do 22 stupňů. Zprávy jsou nachystány u jejich poslechu. Vás vítá Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Na stavbu Centra urgentní medicíny v areálu Liberecké nemocnice stát nepřispěje. Náklady se nyní pohybují kolem 3,5 miliard korun. Většinu z nich hradí Liberecký kraj a část města Turnov, Liberec a Frýdlant jako akcionáři krajské nemocnice Liberec. Při přípravě projektu vedení nemocnice počítalo s tím, že by na stavbu mohlo získat i peníze od státu. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO ale při návštěvě Liberecké nemocnice uvedl, že s takovou investicí nepočítá, protože stát primárně investuje do svých, tedy fakultních nemocnic.
2: Tak to je v pořádku, že kraj investuje do svých nemocnic a stát investuje do svých nemocnic, ale budeme samozřejmě jednat o dalších penězích evropských fondů v oblasti onkologie, kardiologie, psychiatrie, dětská psychiatrie. A to jsou pak peníze, které samozřejmě čerpají všechny nemocnice, tyto zdroje, které budou třeba moci být i pro Liberecký kraj.
1: Zastupitelé Rokytnice nad Jizerou schválili po 10 letech příprav změnu územního plánu. Významná je i pro rozvoj lyžařského střediska, které je největší v Libereckém kraji. Jeho vlastníkovi investiční skupině Trigema změna umožní vybudovat retenční nádrž s parkovacím domem i přestavět bývalou továrnu na hotel. Hygienici znovu zaznamenali zvýšený výskyt synic na přírodním koupališti v Sedmihorkách na Semelsku. Voda je tam nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince. Synice znečišťují i Máchovo jezero. Kvalitu vody tam hygienická stanice stejně jako v Sedmihorkách označuje třetím nejhorším stupněm z 5bodové škály.
3: Zákaz koupání platí na Hamerském jezeře na Českolipsku. Koupání je tam nebezpečné. Snížená průhlednost vody je pak na 5 přírodních koupalištích v kraji. Na některých místech jsou ale poslední údaje změření kvality vody staré několik týdnů. Je proto dobré vždy na webu krajské hygienické stanice aktuální informace zkontrolovat. Z Liberce Anna Podhorná, Český rozhlas.
1: Celý areál Hřebčína v Napajedlích, včetně přilehlých pastvin, je kulturní památkou. Rozhodl o tom minister kultury Otto Klempíř za Motoristy sobě. Ten tak změnil rozhodnutí svého předchůdce Martina Baxy z ODS. Ministerstvo kultury v novém rozhodnutí vycházelo také z výsledku odborného zhodnocení Národního památkového ústavu, podle které areál s pastvinami tvoří jeden celek. Hřebčín nyní vlastní společnost Sigmum. Ta památkovou ochranu pastvin odmítá a už v létě se kvůli tomu obrátila na soud.
0: Počasí.
1: A noc bude zatažená od severu s deštěm nebo přeháňkami. Zpočátku se ojediněle může objevit i bouřka. Kránu od severu očekáváme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty nám v noci poklesnou na 15 až 12 stupňů. Během zítřejšího rána se bude oblačnost dále protrhávat a po zbytek dne by mělo převládat polojasno. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A v Josefově dole máme hlášenou dopravní nehodu. Osobní auto tam havarovalo do stromu, na místě je policie a ulice Daliborova v Liberci je kvůli stavebním pracím uzavřená.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Končí. Končí. Já mám nalíkají. ostruda.
5: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Dobrou náladu se budeme snažit přinést nebo udržet u vás tam na té druhé straně, kdy nás posloucháte. Je tu páteční vysílání, možná brzo pondělní, pro ty, co nás poslouchají v repríze. Už na mě mává zdraví a ke slovu se chce dostat Václav Knop. Dobrý den, Václav.
7: Já toho moc neřeknu, jenom dobrý den, těším se, že jsem zase s vámi.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná. Patrik Rozenal vás zdraví, Václav Knop je tu s námi. Máme hodinu před sebou téměř, ukrajeme z ní už každou minutu a ty nejbližší minuty budou patřit komu?
1: Tak já tady mám možnost si vybrat a vidím tady, že je tu Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Já jsem v té době, když oni byli jaksi velmi aktivní a působili v divadle Rokoko, tak já byl ještě student na gymnáziu, ale samozřejmě jsem je sledoval a hlavně se mi líbili jako dobrá dvojka, že jo? Oni dělají takový blbinky v televizi a tak to se mi líbilo.
0: O Kouli a Krychli mimo jiné bude řeč tedy v téhle dnešní ukázce.
2: Říkám vám, to je úplně jasné. Na mě se dá stavět. Já jsem Krychle. Když to vy nemáte žádnou stabilitu, vy jste šíleně labilní.
3: Už jste se někdy koulil? Znáte ten krásný pocit? Zafouká vítr a vy se koulíte. Ajajaj.
2: To je to, jen zafouká vítr a vy už se koulíte.
3: Já se koulím, no.
2: To já ne. To já si stojím jednou provždy pevně na svém. Nejvíc, když mě tlačí jedna hrana, tak se překlopím na druhou. Ale to nikterak neporuší mou geniální stabilitu, protože mám všechny hrany stejné. A budoucnost patří k rychlým.
3: To je hnusnej pocit být hranatej. Já nikdy, když dlouho stojím, tak mám dojem, že hranatí... Fuj, hranatí, to je fuj. Já jsem koule, já jsem rád koule.
2: Koule, jaký to hnusný patvar.
3: Hnusný patvar.
2: Kvůli mně museli vymyslet krychlový metr, aby vůbec mohli změřit mou velikost.
3: Po mně pojmenovali městečko a zpívají písničku.
2: Jo.
3: Koulíne, koulíne.
2: Na počátku všeho byla krychle.
3: Svět je koule a objevil ho Kolumbus.
2: Krychlov.
3: Ten jistě dřív, ale Kolumbus taky. Kolumbus taky. To byla koule náhodou, Kolumbus.
2: Ne, to byla bedna a to je právě krychle.
3: Vy to nějak sprošťujete.
2: Naopak, já to tvůrčím způsobem rozvíjím.
3: Co prosím?
2: No co? Co vlastně? Všechno.
3: Co všechno?
2: Všechno jsou vlastně krychle. Svět je jedno velké krychloviště.
3: Kouloviště, od jak si
2: krychloviště. I vy jste vlastně krychle, jenže to nevíte. Ale jen si vzpomeňte, vy jste ještě nebyl takhle kulatý. Ale vy jste zradil svůj krychlý původ. Skulatěl jste nám! Skulatěl!
3: Neříkejte to na nás. Já jsem původně krychle. Já se za kouli jenom vydávám, abych zmát ostatní koule, chápete?
2: Takže vy jste vlastně chytrý a hodný krychle.
3: Koule, říkejte všude, koule!
2: Koule?
3: Někdo to bude poslouchat a znáte to. Jak koule? Před koulemi koule, chápete?
2: A před krychlemi krychle?
3: No.
2: A co tím sledujete?
3: Jak víte, prosím, tak svět patřil krychlým.
2: Ne, teď patří krychlým.
3: No jo, dobře, teď patří krychlým. Předtím patřil koulím, že jo?
2: Ano.
3: No a teď patří krychlým, jo. A co já vím, co se stane zítra? Nevím. Tak to koulima je to, no. Chápete to, jo?
2: Ne.
3: Ty jsi se zatvářil hloupě jako jedna moje známá koule, ta má taky takový vykoulený vouči a obouči má namaulouvaný. Co se nás stalo?
2: Nikde to neříkejte, ale čistě mezi námi.
3: Jo.
2: Já jsem v podstatě koule.
3: Vy jste koule, to je báječný, to se můžeme bavit tak kulturně, tak mezi námi jako koule.
2: Vy jste říkal, že vy jste krychle.
3: Já jsem říkal ze strachu, že vy jste
2: krychle. Já jsem říkal, že vy jste koule, tak jsem říkal, že jsem krychle. Tohle
3: je blbost, víte.
2: Co je blbost, krychle nebo koule?
3: Ne, ten pojem jako, víte?
2: Pojem od Fibicha.
3: O jakýho Fibicha?
2: Pojízdeňka.
3: Dejte vy si na mě bacha.
2: Jakýho?
3: Sebastiána. Abyste pozdě nehonil Fibicha. Já jsem vlastenecká koule. Hoj.
2: To je hrůza.
3: Víte?
2: To by se mi taky mohl dát zavřít.
3: Co pak jsem krychle?
2: No to jedna koule nikdy neví, dneska...
3: Jak to myslíte to dneska? Já si zapíšu, já.
2: Dneska, jako nevčera, víte?
3: Jako zítra myslíte, jo? Zítra.
2: Co já vím, co bude zítra.
3: Budou samý koule. To je domluvený u koulatýho stolu.
2: Jo. A co když budou krychle?
3: Sakra, že vy jste vážně krychle.
2: Ne. Leda, že by jsem byl taková kulatá krychle.
3: To je možný. Já mám někdy pocit, když jsem takhle sám, tak mám pocit, že jsem taková hranatá koule.
2: Tak to vidíte. Tak co si počnem, když takhle vypadám?
3: Já si vypadám jako víte, ošklivý pohled. No, to...
2: Víte co? Zrušíme geometrii.
3: To je anarchie, to ale chcete potom.
2: Tak dobře, tak zrušíme deskriptivní a necháme jenom geometrii.
3: No tím vůbec nic nevyřešíme.
2: Ale bude mít pocit, že jsme něco vyřešili.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: O koulích a krychlích jsme si dlouho nepovídali.
1: Ano, jako by to bylo dneska, jako kdyby to natočili včera, dneska to vysíláme.
0: A přitom 60. léta. Osobně jste je viděl v divadle teda v roku?
1: Ne, osobně ne. Já jsem je viděl jenom v televizi, kde se hodně vyskytovali a ve filmu, že jo. No ale oni byli, ten byl jistě zcela dobrý manažer, určitě dobrý manažer, pan Ostřel, takže on si tam vzal ty dobrý zpěváky, který mu to divadlo udělali, mu zesky.
0: To bylo takové malé muzikálové divadlo tak, vlastně, takový malý Karlín na Václavské náměstí v podstatě.
1: Ano.
0: Protože tam spousta zpěváků i začínalo, typu Helena Vondráčková, Marta Kubišová, jo.
1: Ano, tam získávali své ostruhy.
0: Ano. No, kam jste chodil vy? Mládí.
1: Já jsem byl ve takovém studentském, v Turnově, ve studentském divadelku, které se jmenovalo Kompas a my jsme kamarádili s Paravánem. Paraván bylo divadlo, které bylo kdysi v činoherním klubu ve Smečkách. A je Erpik a on byl takový jako kamarád od toho našeho...
0: Tam byl i Miloš Kopecký, ne? V Paravánu nebyl?
1: To si nejsem jistý. A my jsme tam i hostovali. My jsme hráli, i že jsme nějaké představení tam odehráli. Takže to jsem byl tam. No ale já jsem v té době vlastně do Prahy jezdil opravdu minimálně. Já jsem jezdil do Liberce, do divadla. A to jsem jezdil skoro každý týden. Já jsem tam viděl všechny inscenace. Pač to bylo za rohem a divadlo tenkrát bylo geniální tam, ohromný.
0: Čím vás to divadlo dostalo tehdy, mladí jste si řekl, zůstanu u toho, budu to dělat, nebo prostě není to jen tak jako ta studentská láska, ale na celý život?
1: No, bylo to tím, že já jsem, prostě to byly ty 60. léta, které byly lehce k tomu 68. roku volnější a já jsem v té době byl na gymnáziu v Turnově a chodili jsme s kamarádem do kina a to byl jeden flák vedle druhého, ale nejenom český filmy, ale i cizí, západní, francouzský a tak dále a to nás strašně sformovalo. Já jsem šel potom studovat filmařinu a já jsem chtěl být teda herec, že? No a to jsem na tom trval tak dlouho, až jsem opravdu na tom setrval.
0: Co tomu řekli rodiče?
1: No nejdřív nechtěli. Já jsem chtěl už do Prahy na konzervatoř, když mi bylo 15, ale to v hrůze si představili, že piju, jsem obklopen děvami.
0: Všichni si to myslejte.
1: Takže řekli, ne, musíš udělat maturitu, až uděláš maturitu, tak si pak dělej, co chceš. No, takže jsem udělal maturitu, to bylo strašně pěkný, protože já jsem vlastně udělal talentové zkoušky na divadelní fakultu a už jsem v březnu před maturitou dostal papír, kde bylo napsáno, že jsem přijat na divadelní fakultu s podmínkou, že udělám maturitu, složím maturitu. No tak jsem ten papír vzal a chodil jsem od profesora k profesorovi, říkal jsem, já už jsem přijatý, jo, jenom tu maturitu potřebuji. Neboj se, Václave, to dopadne. A dopadlo.
0: Vyšlo to. Tak Darek Vostřel, Jiří Šašek jsou ve hře, byli vybráni do první ukázky dnešní humoriády, můžou obsadit i tu druhou, budete-li chtít, ale proti nasadíme zase něco novějšího, ať to je třeba pestřejší a složitější, nevím pro vás. Rádio S pro seniory v podání Zdeňka Izera, ukázka z Telebazaru. Tak co si vyberete? Námořnický úzel, Silvestr 68, tedy takže pozor, anebo Rádio S pro seniory se Zdeňkem Izerem. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kaříte na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, teď je to opravdu jenom na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru.

kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
2: S Václavem Knopem zvedáme telefonní sluchátko vám, co voláte a chcete ještě hlasovat, přidat svůj hlas buď na konto Darka Vostřela s Jiřím Šaškem nebo pro Zdeňka Izera hlasujete. Vybíráte si. Dobrý den po telefonu tedy.
3: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela Ústí nad Labem. Já bych dala Bčko pana Izera a chtěla jsem vám říct, že já jsem se osobně sešla s panem Vostřelem a s Jiřím Šaškem a mám je podepsaný.
2: Krásné, máte to štěstí, závidím, tak děkuju za to.
3: Ale sice už to je asi 50 let.
2: No jo, ale máte tu vzpomínku a tu šanci jste měla se s nimi potkat, já už nesenu z archivu.
3: Ano.
2: Tak děkujeme, mějte se krásně. Se daří. Kam teď přepujeme na telefonu 731 800 900?
4: Dobré odpoledne, tady posluchačka z Nového Města nad Metuji a já bych prosila pana Izera a přeji krásný víkend.
2: I vám, ať se vydaří, děkujeme. Dobrý den zároveň.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
6: Dobrý den.
5: A taky hlasuju pro Zdenka Izera.
2: Dobře, tak taky ho máte mít tedy, když jste si pro něj takhle dali většinu těch hlasů. Radio S pro seniory začíná vysílat.

0: Vážení posluchači, vítejte na vlnách Rádia S, Rádia pro všechny seniory. My jsme si vyslechli první pecku, Slepička Krupinata. No a já dostávám informaci, že máme na drátě prvního z posluchačů, takže dobrý den, tady Robert Mladý, Rádio Senior.
1: Dobrý den, tady Marie z Matlíková. Já bych vám ráda nejdřív řekla, že se mi moc líbí vaše rádio, ty vaše písničky, co nám pouštíte, i co nám hezkého povídá.
0: Tak to mě samozřejmě těší.
1: Jenom vám mám takový problém, už několik let mě trápí křečový žíly. Tak jsem si říkala, jestli byste mi něco neporadili, když jste pro ty seniory.
0: Ale to paní Zmatlíková, mě je 39, tam mám křičák jak horolezecký lana. Takže prostě chce to od důchodu k důchodu zkusit běhat bez hůlky. Oni ty křičáky nějak povolej nebo nepovolej, uvidíte sama, prostě na tohle se těžko něco radí. Samozřejmě ostatní posluchači, pokud máte nějaký problém, třeba jako paní Zmatlíková, nebojte se zavolat, když vám nepomůžem, tak se vám určitě uleví. Já mám tady další pecku, je to písnička v podání Michala Kocába, píseň Stáří, takže něco pro vás. Posloucháte rádio S, rádio pro všechny seniory. Ta frekvence mě z toho hrábne snad. Pozvi mě dál. Já jsem stáří, to mohl vymyslet nějaký blázen a mám z toho deprese úplně. Pakárna, tyjo, té diskografie, té gerontopop tohleto. Tohle. Já jsem tvé stáří.
2: Tak za 20 vteřiny jdeme.
0: A ty mi taky polip, ty. Samej důchodce, tady mě z toho fakt hrábne.
2: 3, 2, 1, go!
0: Tak to byla píseň v podání Michala Kocába, Stáří, něco pro vás. No a já mám informaci, že máme na drátě další posluchačky, prý to jsou žáby z domova důchodců.
3: Dobrý den, my tady s holkama tak trochu oslavujeme a rádi bychom si skočili. Pusťte nám něco od té podlahy.
0: Vaše přání je nám rozkazem, je tady Přemek Podlaha a podívej, jsou tam mšice, podívej.
4: Dneska je sváteční den.
0: Ježišmarja.
4: Má svátek, má jediná žen.
0: Tohle nepřežiju týden.
4: Zahradě v tomhletom případě pro ně růže nastříhám jen.
0: Si dělá prdel, ne?
4: Pro ně už mám.
0: Já mám hlad, že šilhám.
5: Dobrý den, vy jste si objednával pizzu?
0: Já to tady trošku slovím, cože?
5: Jste si objednával pizzu?
0: A jestli nesete pizzu s háčkem, tak jo.
5: Ne, s feferonkama.
0: S feferonkama, no dobrý, tak to tady položte.
5: Teda páni, vy tu máte přístroj. Musí být strašně zajímavá práce dělat v rádiu, vy.
0: To jo, hlavně když hrajete pro samý báby a dětky jako já. Fakt od vás teda.
2: Za 15 vteřin, za 15 vteřin jdeme.
0: V lesbě na hrb nejdeme, já obědvám. Já tady nechci mít vředy jak pomeranče, prosím tě. Já tam pustím další pecku, jo? Je telíče. Kvůli carára mrskla ceckem. Proč krám nechodí? Protože má křečák jak hovado. To je jasný, ne?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše

0: zkoušíte ve studiu, když někdo přijde nově, jako jak to zvládne, nebo jestli tu dikci má, jestli ta představa, kterou si člověk učiní, je splněna pak za tím mikrofon?
1: No, tak my to dopředu odhadujeme. Pak máme možnost dívat se na různý ty servery a díváme se, kdo čte.
0: Ano.
1: My máme hodně z těch lidí, kteří čtou všude a jsou velmi frekventovaní, tak ty používáme, ale jestli bude do budoucna víc práce, tak už jsme uvažovali se synem o tom, že uděláme den otevřených dveří a že si tam pozveme prostě lidi, kteří tam přijdou, natočí kus, poslechneme si je, jestli vůbec to rádio, jestli ten mikrofon je vezme, ano, a odhadneme, jestli by byli schopni něco prostě províst, jo? Něco přečíst. Ona to totiž není jednoduchá záležitost, to je opravdu, to je věc, která je velmi těžká. Jo? A musí ten člověk dopředu být schopen to, tu interpretaci udělat. Jo? No tak...
0: Trošku toho herectví tedy v sobě mít, že to
1: samozřejmě,
0: musí být herectví,
1: samozřejmě,
0: to
1: protože když si poslechnete občas někde nějaký audio, tak s hrůzou zjistíte, že to dělají lidi, kteří teda vůbec nemají k tomu... Nemají ten talent, nemají ty schopnosti to udělat.
0: Ten cit.
1: Ten cit. A když máte, musíte mít samozřejmě v první řadě řemeslo, a když máte to řemeslo, to znamená, umíte mluvit, myslí vám to, jste schopný číst a tak dále, tak pak se nad to, nemusíte na to myslet, a nad to si potom dáte ten prožitek nějaký, já nevím, nějakou prostě nějaký ty parádičky, který když to řemeslo nemáte, musíte na to řemeslo myslet, tak na ty parádičky vůbec
0: není
1: nedojde.
0: A není to. No. Nebo to je, není to k uvěření.
1: Tak,
0: možná.
1: Tak.
0: Co umělá inteligence?
1: Prosím vás, zatím ne, protože je to hodně znát. Jo. Samozřejmě to zkoušej, dělají to.
0: A oni říkají, že ona se učí,
1: ano, ale zatím to, tam chybí to srdce.
0: Chybí ty parádičky.
1: Ty parádičky, který, protože každý z těch herců, který jsou...
0: Má jiné,
1: má své šuplíčky, ze které vytahuje, a myslím si, že dokud tedy tyto interpreti nepodlehnou tomu, že neprodají svůj hlas té umělé inteligenci, tak to zatím ještě pořád bude dobře.
0: No jo, ono to může být i takhle.
1: Ano.
0: Že si řeknou a dost...
1: No hejte se, mě je...
0: Co já bych tam chodil, jo, tam pošlu svůj hlas?
1: Mě je kolik je, že jo? A když mi někdo přijde a řekne, helejte, prodejte nám hlas za 20 milionů, tak já řeknu, jo, jak dlouho vydržím, tak ho tady to máte.
0: Toho začnu asi taky trénovat. Vážení, komu vydáte svůj hlas? Za 4 koruny v SMS-ce nebo za jeden telefonát, abyste slyšeli jiný oblíbený hlas. Zdeňka Izera v dokončení scénky Rádio S pro seniory a nebo Lubu Skořepovou, Tonda Fiat, tak se jmenuje její vyprávění o automobilu z pořadu Šestý den je sobota, což nabízím do hry. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo píšete a odesíláte SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Poslouchej.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jaký humor, humoristu, jméno si vyberete, Zdeňka Izera nebo Lubu Skořepovou, komu dáte přednost po telefonu 731 800 900. Sbíráme vaše hlasy s Václavem Knopem, dnešním hostem Humoriády, a vy stále můžete volat. Dobrý den tedy.
2: Dobrý den, Míle, ale pozor, převozdíl jsem přesídl v Prahy 8, byl bych pro paní Skořepovou. A jak se bavili o těch hlasech? Pana Klopa zdravím, já mám totiž s panem Klopem, jsme se viděli, s těma lidma, co jsem mluvil taky, ale s Patrikou Slovo jsem se neviděl. A já jsem třeba zkombinoval dva hlasy, který Růžena Merunková, pan Klopa si ví, o koho je Patrik.
1: Ano, taky, ano.
2: A ona společně s Jakubem Bažantem namluvili film o Sokolském sletu v Listině nad Labem. A víte, že ten tandem se povedl?
3: No.
2: To musí taky člověk spárovat, že jo, ty dva hlasy, aby spolu rozuměli. Ale nedělejte to znovu, protože namluvit němej film, to je strašný. To musíte počítat i písmenka, aby se to tam vešlo, ale to vlastně oba znáte.
3: No,
2: to je taková produkční věc. Takže pánové, pro paní Skořepovou, že to je taky pilíř.
1: Dobře. Děkujeme za zavolání. Co vám daří? Kdo volá teď?
4: Dobrý den, pánové, tady Honza z Choliny, já vás moc zdravím a potřeboval bych, prosím, Bčko.
1: Potřeboval jste Bčko? Automobilové povídání a paní Skořepovou. Dobrý den, kdo teď je na telefonní lince?
5: Dobré dopoledne, pánové. Tady vás Petr Zahloty a vyslávě si pokračování s panem Izerem.
1: Děkuji za to, mějte se pěkně a sečetli jsme zatím hlasy. Není to Zdeněk Izer, je to zase pestré. Chcete víc a spíš Lubu Skořepovou a její povídání nazvané Tonda Fiat.
6: Měla jsem dukát. Nenašla jsem ho na Panských Lukách. Byl po mamince. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku. Jenomže já bratra nemám. Za to vlastníme já a můj muž Hinek dvoustopé motorové vozidlo. Jmenuje se Tonda Fiat. To je on? Nedávno vám nám začal chrchlat. Střílel jak rota na manévrech. Nakonec škyt. A zhasnul docela. Hinek nadzdvihl tadyhle tu kapotu a pravil, že Tonda potřebuje nový palec. Nikdy jsem netušila, že motor má i prsty. A zároveň mě bylo uloženo, abych já šla ten náhradní palec koupit. No tak jsem si vyzvedla všechny peníze z vkladní knížky a vtrhla do mototechny. Tam jsem se dozvěděla, že palec od rozdělovače je takový kousek bakelitu s takovým plíšečkem, tak ve velikosti asi višně v čokoládě, no, a stojí pouhých 10 korun 50 haléřů. Já jsem nikdy netušila, že na autě může být něco tak laciného. A zároveň mě bylo laskavě sděleno, že tato součástka není. Již dlouho nebyla a nějaký čas ještě nebude. Pátrně nikdy. Pan vedoucí však byl gentleman. Pošeptal mě, abych se obrátila na jistého pana Kalouska. Automechanika. Jo, pozor, peníze nepřijímá, to by se urazil. Teda normální peníze. Pan Kalousek je natvrdý. Ne, alkohol nepije. Nýbrž valuty. Tedy eventuálně by to spravilo i zlato. No, Rothschilda v příbuzenstvu nemáme, ale já mám dukát. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku a panu Kalouskovi za palec od rozdělovače. Vzal jej do své mozolnaté dlaně, kousnul do něj a pravil, no, uvidím. No, viděli jsme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já jsem znal docela dobře, protože když já jsem v 84. nastoupil do Národního divadla, tak ona tam samozřejmě byla. Ona tam byla od roku 1945. Oni tam přišli s nesvatbou tenkrát do takového studentského nebo řekněme mládežnického souboru.
1: Ano.
3: A už tam vlastně zůstala. Byla velmi vstřícná. Ona, já jsem nezaznamenal od toho roku 84 do 94, co jsem tam byl, že by nějak zestárla, že by se změnila. Ona byla pořád stejná. A byla Samozřejmě, jak mnozí kolegové mi ukazovali, že je šílená, tak ona velmi ráda vyprávěla o tom, že má doma ty skřítky.
1: Ano.
3: A že ty skřítky, že si s nima povídá a že tam chodí. Já jsem teda u ní doma nebyl. Byli tam nějaký tam kolegové měla. Jiní a ty říkali, že teda je možné, že tam mohli být, protože v tom, jak by se to řeklo, nepořád, jako ano. Zvláštním uskupení jejich věcí v tom bytě mohli klidně tedy jako bydlet. Ale ona měla takovou aktivitu, tak do pozdního věku. Ona, když odešla z Národního divadla, tak normálně dál pokračovala. Ona hledala další a další příležitosti, hrála v divadle. Prostě do konce života.
1: Já jsem říkal, že to byla nejdéle aktivní herečka, co se týká toho času, které strávala na těch divadelních prknech. Tak třeba ještě vyberete i s Tondou Fiatem. A nebo o filmu se rozpovídá Miroslav Horníček, zkusíme dát proti s Václavem Knopem. Vyberte si 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Humoriádě, vybírejte dál a hlasujte pro Lubu Skořepovou nebo Miroslava Horníčka. Tak co to bude?
2: Zdravím vás, stop, oba dva, stop, Ljuba, stop,
1: dobře.
2: Radek, stop.
1: Výborně, děkuji.
3: Telegraficky, skvělý.
1: Kdo další hlasuje?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím Patriku, vás i pana Knopa.
3: Díky.
4: A chlapi, já bych dal hlas panu Horníčkovi.
1: Píšu mu bod, je to na střídačku. Díky. My děkujeme, ještě někomu přibude bod? Kdo tam je?
5: Tady Roma Myslevič, vysoký Patriku, já dávám pana, zdravím pana hosta a zdravím Patriku vás. Dávám 3 hlasy Ačko, Patriku.
1: Dobře, děkujeme, tak i tyhle hlasy pomohly. Zůstaneme u Luby Skořepové.
6: Už týden jezdíme jak po másle. Ovšem, pan Kalousek byl nejen čestný muž, ale i vzorný manžel. Dukát nepropil v myslivecké, věnoval jej paní Kalouskové k výročí sňatku. Paní Kalousková se těšila, že si z něj nechá udělat takový rozkošný přívěsek na krk. Leč už rok marně toužila po finském obývacím pokoji. I vešla do prodejny nábytku a po krátkém srdečném rozhovoru s vedoucí paní Skočnou změnil dukát majitelku a pan Kalousek bydlel po Finsku. Leč neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Vedoucí paní Skočnou zaskočil osud v jejím slepém střevě. Ještě před operací projevila svou vděčnost chirurgovi doktoru Vaňkovi. A tak paní Vaňková našla zlatý dukát pod stromečkem. Pířila se, že si z něj nechá udělat takovou spínací brož tady do těch míst. Leč touha podovolené na francouzském pobřeží v Côte d'Azur u ní zvítězila nad marnivostí. A tak vedoucí čeroku slečna Krupičková se mohla svému nastávajícímu pochlubit zlatým dukátem. Vedoucí zajásal totiž ten snoubenec a těšil se, že si konečně bude moci nechat spravit tady ten špičák vlevo na hlavu. Leč chrup snoubence musel ustoupit do pozadí, neboť v popředí se vynořil problém, jak proniknout do bytového družstva mimo pořadník. Oba snoubenci vešli za vedoucí bytového družstva paní Kamencovou a záhy si odnášeli legitimaci číslo 3, zatímco paní Kamencová si večer lásky plně prohlížela zlatý dukát. A prohlížím si jej s láskou dodnes, neboť je po mamince. A vedoucí bytového družstva Kamencová, to jsem já.
1: Humoriáda. Máte něco po mamince?
7: Mám, ano, mám. Chystám to předat tedy své dceři, protože jsou to takové jaksi zvláštní věci, tedy typu ženského, že jo. Ale maminka měla třeba přenádherné, protože jsme z toho Turnova, tak měla přenádherný náhrdelník, náušnice, prsten a náramek z českých granátů udělaný. Ale nádherně, protože tam se to dělá samozřejmě v té šperkárně, v té škole, tyhle ty věci. Takže já osobně jako mám vzpomínky takového typu, že maminka napsala třeba seznam věcí, toto jsem a vše, protože byla paní učitelka, tak napsala komu co patří, ano. A kdo se má o to dál starat a já mám doma ten seznam. protože ten je pro mě daleko cennější.
1: A vy ho teď posunete dál a přidáte další jména.
7: Ano.
1: No, ze seznamu budeme vybírat za malou chvíli poslední ukázku, tak určili posluchači, že nás to čeká a do té doby si ještě pustíme jednu písničku. Teď Jakub Smolík, Můj kůň a hřích.

0: mi voní dým.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Závěrečná ukázka je na Václavu Knopovi, aby vybral ze seznamu ještě nějaké jméno. Tak které?
3: Tak já bych si vybral, jak přežít žárlivost. Halinu Pavlovskou.
4: Jiná má kamarádka má šíleně žárlivého manžela. Ten je tak žárlivý, že ona se s ním bojí dívat i na televizi. On totiž sleduje, jak se ona dívá na herce a mučí jí dotazy, zda by eventuálně herci dala. Přítelkyně se nedávno opozdila, šla z práce a protože chtěla zabránit scéně, tak pro jistotu hned ve dveřích volala. Dneska udělám tvoje nejoblíbenější jídlo, budou škubánky. A manžel se na ní vrhl a sfackoval ji. Dohra byla u doktora a muž tam docela vážně tvrdil. V tu chvíli, jak řekla, že mi udělá škubánky, tak mi bylo jasný, že jde od milence a že jemu už dala naše maso. Má další rada pro přežití žárlivosti proto zní. Nevina nikoho nezachrání. Nikoho nezachrání ani nebezpečí. Jeden můj kamarád na venkově měl hysterický záchvat žárlivosti, protože si všiml, že když hasili jejich stoh, tak jeho žena stála obzvlášť těsně vedle traktoristy. Jeden můj známý odešel z domova. Truchlil. Všiml si totiž, že jejich jezevčík se přátelsky choval k instalatérovi. A bylo mu tedy jasné, že instalatér spí s jeho ženou. Jak přežít žárlivost? Má rada zní, pomohou vám lži. Po návratu ze služební cesty mé sestřenici její manžel řekl. Musel jsem spát se sekretářkou v jednom pokoji, protože to při rezervaci spletli a v hotelu nebylo jiné místo. Má sestřenice nejdřív řvala. A snad mi nechceš namluvit, že jsi s ní nic neměl. A pak se sestřenice vzpamatovala a dodala. No vlastně, je to možné, protože víš, jak jsi byl pryč, tak jsem se přes noc zdržela u šéfa, no a taky mezi náma nic nebylo. Chcete zachránit vztah plný žárlivosti? Tak se řiďte touto radou. Pozor, pravda vás zabije. A myslím tím, že i když vás žárlivec přistihne, tak v zájmu zachování vztahu je důležité lhát. Lhát a lhát. A ještě jednou pozor. Někteří muži jsou často tak znaveni milenkou a manželkou, že se k nevěře přiznávají rádi. Proto je nejen důležité se nepřiznat, ale dokonce ani na okamžik nedat svému partnerovi šanci, aby se přiznal on. A když nelze jinak, musíte partnerovi v přiznání fyzicky zabránit. Chcete přežít žárlivost? Tak buďte taktní a žárlete. A buďte rádi, když máte na koho. Čínské přísloví říká, žena, která nežárlí, je jako míč, který neskáče. A já netakticky říkám, muž, který nehřeší, není muž. Humoriáda.
2: Ta dnešní touhle ukázkou končí a budu se těšit na další vydání.
5: Toto uteklo, tak prosím, brzy naslyšenou.
2: Je to tak, loučí se Václav Knop i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.
6: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Obec Jesený na Semelsku bude žádat stát o pomoc při sanaci staré ekologické zátěže. U Turnova vzniklo nové integrované výjezdové centrum. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varuje před útoky na aplikaci Signál. A zítra čekejme převážně polojasnost, teplotami mezi 19 až 22 stupni. Zprávy připravuje a hezké odpoledne přeje Lída Jiroutová. $3 miliony získá obec Jesený na Semelsku od Libereckého kraje. Rozhodli o tom krajští zastupitelé. Peníze jsou určené na projektovou dokumentaci pro sanaci staré ekologické zátěže na tamním vlakovém nádraží. To sloužilo v minulosti jako překladiště státního podniku Chemie Horní Počernice.
2: Z vagonových cisteren se v Jesenem stáčely dosud chlorované uhlovodíky a další nebezpečné látky. Překladiště ale nebylo zabezpečené. Chemikálie tak kontaminovaly půdu a spodní vody, odkud se šíří dál. Po revoluci sice sanace území začala, ale kvůli nedostatku peněz práce v roce 1996 skončily. Díky projektové dokumentaci může teď obec Jesený požádat o státní dotaci na odvoz a vyčištění kontaminované zeminy. Žádost na ministerstvo životního prostředí musí podat do 10. listopadu. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: V Turnově skončila stavba nového výjezdového centra pro integrovaný záchranný systém. Hasiči, policie a zdravotnická záchranná služba ho budou moci využívat zhruba za měsíc. Stavba u silnice 1/10 stála necelých 265 milionů korun. Z větší části zaplatil Liberecký kraj, částečně i ministerstvo vnitra. Stanice hasičů a policie by měla v budoucnu patřit státu. Výjezdové centrum záchranářů zůstane kraji, ten za to výměnu dostal několik nemovitostí. Vedení Liberce nechá na začátku příštího týdne přestěhovat morový sloup sochaře Jiřího Seiferta, sochu v 60. letech minulého století. Vytvořil pro libereckou výstavu Socha a města. Od loňského srpna je na náměstí doktora Edvarda Beneše před budovou radnice. V pondělí v 7:30 ráno začnou pracovníci sochu stěhovat do nedalekého paláce Líbik, říká mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
3: Bude umístěna venku před vstupem do prostoru nádvoří vlevo od vchodu do hlavní budovy paláce. Sochu má Liberec zapůjčenou na 20 let z Galerie výtvarného umění CHEP.
1: Před budovu radnice plánuje magistrát 20. září umístit nové umělecké dílo. Na některé účty v aplikaci Signál útočí internetoví podvodníci, varuje před nimi Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Za útoky podle úřadu stojí aktéři napojení na Rusko. Cílí hlavně na politiky, úředníky nebo bezpečnostní experty. Uživatelé se snaží přimět k propojení cizího zařízení s jejich účtem nebo k vyzrazení přístupového PIN kódu. Využívají k tomu například falešné zprávy vydávající se za technickou podporu, škodlivé odkazy nebo podvržené QR kódy. Počasí. A v sobotu se bude oblačnost po ránu protrhávat, po zbytek dne by mělo převládat polojasno, přehánky se přidají už jen ojediněle. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A jsou to ještě informace pro řidiče. Dvě osobní auta se srazila v ulici Na Kamenci v Turnově. Na místě je policie.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Příjemné čtvrté zářijové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Máme 4 minuty po 17. a začíná den v kraji. V Andělce ve Višňové chystají na zítřek andělskou slavnost a příští týden se v libereckém Vesci poběží charitativní běh pro světlušku. I o tom se bude mluvit v této hodině, kterou vás provede Filip Majsl. Už za malou chvíli Lída Jiroutová a souhrn regionálních zpráv a společně vám přejeme hezký poslech.
0: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Klidné odpoledne. Dnes v noci hrozí na severu Čech bouřky doprovázené silným větrem, varují meteorologové. Výjimkou jsou oblasti Českolipska a Turnovska. Výstraha platí od dnešních 22 hodin a potrvá do sobotních 3 hodin ráno. Lenka Došková z Českého hydrometeorologického ústavu doporučuje zvýšenou opatrnost.
2: Určitě doporučujeme zajistit okna, odstranit nebo zabezpečit volně uložené předměty a dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a řízení vozidel.
1: Bouřky může doprovázet vítr s nárazy až 70 km za hodinu. Soud poslal do vazby muže, který v srpnu na Českolipsku ujížděl policii. Řidič 20. srpna neuposlechl pokyny policistů k zastavení vozidla k silniční kontrole. Zareagoval zrychlením jízdy, při které porušoval dopravní předpisy a naboural jiné auto. Ohrozil život a zdraví posádek nejméně 7 aut a 1 chodkyně. V Jablonci nad Nisou začne tento měsíc stavba nového dopravního terminálu v dolním centru města. Terminál s prosklenou odbavovací halou od roku 2028 propojí městskou i meziměstskou autobusovou dopravu. Více podrobností se dozvíte v této hodině od redaktorky Kateřiny Kubíčkové. Lidé ode dneška neprojdou Rígrovu stezku u Semel. Město tam opravuje vysutou lávku. Co se bude rekonstruovat, vysvětluje vedoucí odboru rozvoje a správy majetku Vladimír Bělonohý.
3: Výměnu prken za dubové fosny, obnovu veškerých nátěrů, jatnostních konstrukcí, zatítěch pomocných, včetně zábradlí.
1: Vysutá galerie ve výšce 5 metrů nad tokem Jizery a je 77 metrů dlouhá. Liberecký kraj vyhlásil výběrové řízení na nové vedení krajské nemocnice Liberec. Nově obsadit chce 6 pozic v představenstvu největší krajské nemocnice. Výběrové řízení se netýká předsedy představenstva a generálního ředitele nemocnice. Zatím jim zůstane Richard Lukáš. Další podrobnosti připojíme v této hodině kolem 17:30. V ledové jeskyni Naděje v Lužických horách bude dnes večer program Mezinárodní noci pro netopíry. Začne v 21 hodin. Zítra večer se uskuteční i na hradě Valštejn v Českém ráji.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Já jsem ráno sondoval předpověď počasí na telefonu a ten mi hlásil, že bude pršet. Zatím po dešti ani vidu, ani slechu, ale den ještě nekončí. Jak bude vypadat počasí dál, to probereme s Lenkou Doškovou z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak dostaví se nám ten dešť nebo ne?
2: Dostaví, ale ještě se na něj budeme muset počkat, protože strunná fronta, která bude přecházet přes naše území, do Libereckého kraje dorazí až později večer, víceméně bychom mohli říct až v závěru dne, očekáváme až někdy kolem 22. hodiny. A ta přinese právě srážky v podobě deště, můžou se vyskytnout i nějaké slabší bouřky a také nárazy větru.
1: A dešť bude trvat až do ranních hodin?
2: Během ranních hodin, zhruba tak nějak kolem té páté hodiny postupně od severu, vlastně ten déšť bude ubývat, ustávat a ráno už vlastně na území Libereckého kraje by téměř pršet nemělo, naopak by se měla postupně protrhávat oblačnost.
1: A snad zbývá ještě doplnit ranní teploty.
2: Tak ráno očekáváme ty teploty nejčastěji mezi 15 a 12 stupni, na horách pak nejčastěji kolem 10 a 11 stupni Celsia.
1: A teď už se pojďme podívat na víkendové počasí. Nejprve sobota 5. září. Co nás čeká zítra?
2: Tak zítra už, jak jsem říkala, ráno, hodně brzy ráno budou ty srážky ustávat, očekáváme protrhávání oblačnosti a po zbytek dne už by nám mělo převládat pojasno, srážky se nám objeví opravdu už jenom ojediněle, to by měla být jenom nějaká slabá přeháňka, nejčastěji na horách, ochladí se nám, ty maxima po dnešních teplotách kolem 25 stupní očekáváme zítra 19 až 22 stupňů Celsia.
1: A teď bychom ještě v rychlosti mohli nahlédnout pod růžku nedělního počasí, jak tedy bude 6. září?
2: Tak neděle nevypadá vůbec zle, protože budeme mít hodně sluníčka, bude převládat jasno, až skoro jasno. Ráno se nám už můžou vytvořit nějaké mlhy, které se tady budou velmi rychle rozpouštět. Ráno už bude chladné, ty ranní teploty mezi 12 a 8 stupni, v údolích může být i méně, a maximální teploty 17 až 21 stupňů.
1: Mně se líbí, jak se vám s vidinou toho nedělního jasného počasí rozjasnil i hlas. Mockrát samozřejmě děkuju. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Podrobnou předpověď počasí nám nabídla Lenka Došková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 9 minut zbývá do půl šesté, posloucháte Český rozhlas Liberec a Den v kraji. Vedení krajské nemocnice Liberec se má od ledna příštího roku obměnit. Liberecký kraj jako většinový akcionář vypsal výběrové řízení na nové představenstvo společnosti. Proč kraj o změnu usiluje, na to odpoledne odpověděla Ivetě Kalátové redaktorka Jana Pavlíčková.
1: Tu změnu avizuje Liberecký kraj vlastně od chvíle, kdy začal připravovat fúzi krajské nemocnice Liberec s nemocnicí v České Lípě. Ty už tady od letošního ledna tvoří jeden subjekt. No a přáním kraje jako většinového vlastníka tedy je, aby obměna nastala i v tom představenstvu, které bude řídit tuhle velkou nemocnici.
2: A znamená to, že se současným představenstvem není kraj spokojený?
1: Ne, tak takhle to není. Podle hejtmana Martina Půci ze starostů pro Liberecký kraj vzniklo vlastně sloučením obou těch nemocnic zdravotnické zařízení s téměř 5000 zaměstnanci a takhle velká společnost už si podle něj zaslouží tedy i nové vedení, nové vize, nové směry. Přičemž tím hlavním úkolem bude vlastně dostat Českolipskou nemocnici na úroveň té liberecké, hlavně tedy co se týká personálního zajištění. Nicméně v čele nemocnice nebo toho velkého komplexu má i nadále zůstat současný předseda představenstva a generální ředitel Richard Lukáš, který bude i členem té výběrové komise.
2: A jsou v soutěži nějaké zvláštní požadavky na uchazeče?
1: Tak u všech pozic je požadovaná minimálně 10letá odborná praxe a 3letá manažerská zkušenost, ať už tady půjde o lékařského, ekonomického nebo technického náměstka, stejně jako o člena představenstva pro ošetřovatelskou péči. Nové vedení se bude muset také vypořádat s financováním stavby Centra urgentní medicíny v areálu Liberecké nemocnice, která se prodražuje, náklady už tam přesahují 3,5 miliardy korun a od státu žádná finanční pomoc na tuhle stavbu nepřijde, jak sdělil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO při své srpnové návštěvě nemocnice, i když význam toho nového pavilonu je podle ministra nespochybnitelný.
3: Jsem rád, že to vidím vlastně, jak to pokračuje, byť jsou tam určité věci, které se musí ještě dořešit a určité zpoždění, tak věřím tomu, že se podaří všechno dostavět. To centrum nesporně dává smysl a ta modernizace nemocnice je potřeba. Urgentní příjem, ty prostory aktuální nejsou adekvátní, takže pro tu urgentní péči ta nová budova jednoznačně bude jak ve prospěch personálu, tak především pacientů.
1: No a podle Vojtěcha by se měla nemocnice zaměřit také na oblast, která je dosud poněkud stranou.
3: Vedli jsme debatu o tom, jak posílit například paliativní péči, která zatím v Libereckém kraji úplně není tak rozvinutá jako třeba v jiných krajích, ale mají tady jasné plány, jak vlastně tu paliativní medicínu také posílit hospicovou péči, protože samozřejmě nám populace stárne a potřebujeme i tento typ péče pro pacienty v terminálním stádiu.
2: A kdy budou známé výsledky soutěže?
1: Tak měly by být známé po 15. listopadu, s tím, že tedy nové představenstvo má nastoupit do funkcí od 1. ledna 2027 a to pouze na dobu 5 let, pak by znovu tedy mělo být nové výběrové řízení.
4: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Přesně v půl šesté pokračuje Den v kraji v Českém rozhlase Liberec a jdeme se podívat do Jablonce. V dolním centru Jablonce nad Nisou v tomto měsíci začnou práce na stavbě nového dopravního terminálu. Propojit má městskou i meziměstskou autobusovou dopravu. V budoucnu by tam měla končit taky tramvajová trať z Liberce a podrobnosti ke stavbě nového dopravního úzlu teď přidá redaktorka Kateřina Kubíčková.
1: V místě, kde bude nový terminál stát, je aktuálně bývalá tržnice, která doposud sloužila jako parkoviště. A zbytky této tržnice teď musí stavební firma zbourat a místo připravit pro následnou výstavbu. V souvislosti se stavebními pracemi musí lidé v místě počítat s dopravním omezením, říká Martin Pečínka ze stavební firmy Eurovia.
2: V tuto chvíli je projednáno a mělo by to dopadnout tak, že bude kompletní uzavírka ulice Lipanská i Kamenná v okolí terminálu.
1: Po objízdné trase budou muset jezdit i autobusy, které místem projíždějí nastávající autobusové nádraží.
0: Z ní se pak zastávky přestěhují do nového terminálu. Co všechno cestujícím nabídne?
1: Tak tou hlavní změnou by mělo být zázemí pro cestující. To podle ředitele jablonecké dopravní Luboše Vejnara aktuálně není dostatečné. V novém terminálu bude prosklená odbavovací hala, kde budou toalety, občerstvení a taky místo, kde si cestující budou moct koupit jízdní doklady. Kromě toho terminál nabídne taky moderní nástupiště.
0: Ty úpravy by se měly týkat taky přilehlé řeky, je to tak?
1: Ano, kromě samotného terminálu nechává město upravit okolí Lužické Nisy. Vzniknout by měla náplavka, díky které budou mít lidé přístup k vodě. V místě taky vznikne park a pobytové schodiště. S těmito úpravami projekt původně nepočítal, původně měl mít totiž terminál podzemní parkoviště a taky připojení k vlakové zastávce. V průběhu let se ale projekt změnil a tyto části z něj zmizely. Prostor okolo řeky tak zůstal k dispozici a město se ho rozhodlo upravit.
0: A kdyby měl být nový dopravní úzel hotový?
1: Stavba terminálu by měla skončit v roce 2028, podle původního plánu měla už ale být hotová. Příprava terminálu trvala 10 let, protáhlý zejména zmiňované úpravy projektu. Oproti původním předpokladům se taky prodražila, z původních 260 milionů korun cena vystoupala na necelých 400 milionů korun. Většinu zaplatí jablonecký magistrát, 100 milionů korun pokryje evropská dotace.
3: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec,

0: Takové příjemné zpestření toho dnešního pozdního odpoledne na vlnách Českého rozhlasu Liberec, Miroslav Žbirka. Tím dnem, o kterém hovoříme, je pátek. Je to vlastně první pátek v měsíci, to znamená, že prázdniny už jsou dávno pryč, ovšem dozvuky léta vybízejí k tomu, aby se konaly nejrůznější venkovní společenské akce. Třeba v Andělce u Višňova ve Frýdlantském výběžku na zítřejší odpoledne chystají andělskou slavnost. Na co všechno se tam můžete těšit, to už přímo v Andělce zjišťoval náš regionální stopař Patrik Fischer, který se dopoledne přihlásil z keramické dílny jedné z pořadatelek.
1: Podrobnosti o programu andělské slavnosti už zná keramička a hlavně členka organizujícího spolku Andělka Soňa Růžičková. Dobrý den.
2: Dobrý den, posílám po větru pozdrav všem posluchačům.
1: Tak pojďme si říct, na co se zítra na andělské slavnosti můžou lidé těšit.
2: Ano, jak jste řekl, tak zítra 5. září pořádáme takovou andělskou slavnost u nás na hřišti v Andělce a tato slavnost je určená jak pro dospělé, tak pro děti. Pro děti tam budeme mít několik výtvarných dílniček a pro skákací hrad a cukrovou vatu a pro dospělé potom něco na zub, to znamená něco z grilu, guláš, polévku, točené pivo. Bude nám tam hrát harmonikář a pak tam bude taky celý den reprodukovaná hudba.
1: No, zní to úplně lákavě, zvlášť třeba něco z grilu by se mi určitě líbilo. Tak pojďme taky lidem říct, kdy a kam mají přijít.
2: Celá akce se pořádá u nás v Andělce na hřišti u kulturního domu. Je od 14 hodin a počítáme tak do noci do těch 22 hodin. A je to teda sobota 5. září a těšíme se na vás.
1: A my můžeme prozradit, že tam taky budete mít takovou malou keramickou dílnu a zároveň my tady jsme opravdu u rozpalující se peci. Tak můžete prozradit, proč se ta pec rozpaluje a hlavně třeba, jak dlouho trvá její vyhřátí?
2: Tak já jsem včera celou keramickou pec naložila novým naglazovaným nevypáleným zbožím a dnes jsem tady od 5 hodin a topím, až se ze mě kouří a z pece taky. Teď je tam nějakých skoro 1000 stupňů a budu tady až do večera někdy do 9 hodin a budu doufat, že to všechno se dobře vypálí.
1: Tak uvidíme, určitě přeju hodně štěstí, aby se to zadařilo. Možná si ještě můžeme říct, kolik je ta cílová teplota, protože s 1000 stupňů ještě nejsme úplně u konce.
2: No to v žádném případě. Cílová teplota je 1350 stupňů. To je teplota, při které opravdu vzniká odolná, tvrdá kamenina, která dlouho slouží a dělá snad radost všem majitelům.
1: Říká tedy keramička, zároveň členka spolku Andělka Soňa Růžičková, která se také představí na zítřejší andělské slavnosti.
3: Také na Frýdlantsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dobrých zpráv není nic dost a dobrou zprávou rozhodně je, že skoro na den přesně po roce se do Liberce vrací noční běh pro světlušku. A o tom si teď popovídáme alespoň ve stručnosti s ředitelem nadačního fondu Českého rozhlasu Jiřím Váňou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Já už jsem to vlastně naznačil, že loni se v Liberci ten noční běh pro světlušku běžel vůbec poprvé a přitom letos už je to 15. ročník celé této akce. Máte to ještě v živé paměti?
1: Mám to naprosto v živé paměti a nepřijde mi, že je to rok. A my jsme ten liberecký běh vlastně přidávali k té tradiční jarní sérii, takže jsme byli trošku nervózní, jak to dopadne. A ono to dopadlo skvěle, protože přišlo 625 běžců, což je daleko víc, než jsme vlastně čekali a než jsme sněli o tom, kolik přijde.
0: Tak to ve vás tedy muselo zanechat hlubokou stopu, když si to pamatujete takto přesně. Já si tedy pamatuju, že to bylo 18. září a letos se poběží kdy?
1: Letos běžíme 10. září, je to zase čtvrtek a poběžíme vlastně opět v areálu Vesec.
0: Ten běh samotný začíná ve 20 hodin, ale k tomu určitě bude nějaký doprovodný program, který tomu běhu bude předcházet. Na co se můžeme těšit?
1: Je to tak, my otevíráme to naše stanové městečko v 6 hodin, takže 2 hodiny před startem a máme opět doprovodný program vlastně v podobné šíři jako loni, to znamená, můžete se nechat namasírovat nevidomými maséry, můžete si nechat vyšetřit vlastně zrak, máme tam oční vyšetření, můžete navštívit i partnerské stánky našich organizací z Libereckého kraje, takže se dozvíte i víc o zrakovém postižení. Zároveň tam budeme mít koncert zpěvačky Tali od 7 hodin, takže věřím, že i když přijdete před startem, tak si tam užijete různé aktivity.
0: Tady možná jenom telegraficky doplním, že ten noční běh pro světlušku, a oni to asi většinou lidé vědí, ale pro jistotu se běží jako podpora pro zrakově postižené spoluobčany. Loni se běželo na tratích 3 až 6 kilometrů. Je to letos stejné?
1: Je to podobné, vlastně jenom jsme trošku zkrátili tu kratší trať, to znamená, letos bychom měli běžet 2 kilometry a měli bychom běžet 6 kilometrů a zároveň já vždycky dodávám, že není to primárně o tom sportovním výkonu, můžete tu kratší trať klidně obejít, můžete jít s kočárkem, můžete jít s pejskem nebo třeba s malými dětmi. Není to primárně o tom čase, ale je to o tom přijít podpořit dobrou věc, něco se dozvědět o tom zrakovém postižení, zároveň se potkat i s nevědomými běžci, kteří tu trať běhnou spolu s vámi.
0: Ta kratší dvoukilometrová trať, to je zase další zpráva pro nás, kteří běháme pouze, když nám jde o život, to bychom mohli zvládnout, takže se určitě moc těšíme. No a jakým způsobem se můžeme vlastně do toho závodu registrovat, nebo do toho běhu, protože on to není závod?
1: Ideální je registrovat se vlastně online, můžete se registrovat na webu běhprosvětlušku.cz v podstatě až do dne konání a zároveň pokud by to někdo nechával na poslední chvíli a třeba čekal na počasí, jak to ten den vyjde, tak je možné se registrovat i přímo na místě v podstatě až do startu, ale jenom radím, nenechávejte to na poslední chvíli, ideální bezpečná varianta je zaregistrovat se online dopředu.
0: My jsme tedy v našem krátkém rozhovoru mohli probrat vlastně jenom takové ty praktické informace, ale jestli se nepletu, vy k nám do Liberce příští týden přijedete, že?
1: Je to tak, v úterý bych měl mít rozhovor.
0: Ano, ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu plus jeden bude mít rozhovor s naší dopolední moderátorkou Ivetou Kalátovou. Já vám pro dnešní odpoledne moc krát děkuju, samozřejmě na příští čtvrtek se moc těšíme, ať se daří a brzy na viděnou a naslyšenou.
1: Moc děkuji za pozvání a uvidíme se na startu. Mějte se hezky.
0: S ředitelem nadačního fondu Českého rozhlasu Jiřím Váňou jsme uzavřeli dnešní den v kraji. A co vás čeká v Českém rozhlase Liberec dál? No určitě zprávy, ty pro vás na 18. hodinu připravuje Lída Jiroutová a po zprávách zálety Aleny Zárybnické. Ta si dnes popovídá s husopasem a horským vůdcem Janem Bednaříkem. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne, krásný víkend a příští týden v úterý popoledně opět naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Po 10 letech příprav schválili zastupitelé Rokytnice nad Jizerou změnu územního plánu. Pavilon slonů chce zoo Liberec využít jako návštěvnické centrum. Evropská unie dočasně zakázala dovoz brazilského hovězího a drůbežího masa i vajec. A sobota bude slunečná s teplotami do 22 stupňů. Zprávy jsou připraveny, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Přeji dobrý podvečer. Zastupitelé Rokytnice nad Jizerou schválili po 10 letech příprav změnu územního plánu. Významná je i pro rozvoj lyžařského střediska, které je největší v Libereckém kraji. Jeho vlastníkovi investiční skupině Trigema změna umožní vybudovat retenční nádrž s parkovacím domem i přestavět bývalou továrnu na hotel. Jako vedla ČTK na hotelový komplex navážou 3 domy s přibližně 60 rezidencemi a takzvaná krkonožská vesnice s 10 bytovými domy a přibližně 220 byty podzemním parkováním i službami. Slonice Bala ze zoologické zahrady Liberec už se adaptovala na nové prostředí v záchranném parku Scandwell ve Velké Británii. Chovatelé měli obavy, aby si v novém domově kvůli své složité povaze zvykla. Slonice ale převoz zvládla bez problému a v parku už navázala kontakt s další slonicí. Bali musela libereckou zoo opustit kvůli nevyhovujícím podmínkám. Tamní sloninec už nesplňuje současné požadavky na chov slonů. Pavilon teď čeká technologická prověrka, říká mluvčí zahrady Barbara Tesařová.
2: Pokud uznáme, že ještě stojí zrekonstruovat, tak bychom ho zprvu přebudovali na návštěvnické centrum, ve kterém budeme informovat o historii chovu slonů, ale i o plánech a rozvoji zahrady, ale v tom delším horizontu počítáme, že bude sloužit zvířatům. Domov by zde měli najít další africké druhy zvířat, jako žijí v okolních expozicích.
1: Hygienici znovu zaznamenali zvýšený výskyt senic na přírodním koupališti v 7 Horkách na Semelsku. Voda je tam nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince. Senice znečišťují i Máchovo jezero. Kvalitu vody tam hygienická stanice stejně jako v 7 Horkách označuje 3. nejhorším stupněm z 5bodové škály. Zákaz koupání platí na Hamerském jezeře na Českolipsku. Koupání je tam nebezpečné. Snížená průhlednost vody je pak na 5 přírodních koupalištích v kraji. Brazílie podle Evropské komise nedokáže u dováženého hovězího a drůbežího masa zaručit dodržování unijních standardů. Unijní exekutiva dovoz těchto produktů dočasně zakázala. Pozastavení dovozu se týká i brazilských vajec a medu.
3: Evropská komise od Brazílie požaduje záruky dodržování unijních zdravotních a hygienických předpisů, zejména v souvislosti s používáním antibiotických látek u hospodářských zvířat, jako vedla mluvčí komise Eva Hrnčířová. Připomněla, že Evropská unie zakazuje používání antimikrobiálních látek k urychlování růstu zvířat a zakazuje používání antibiotik běžně užívaných k léčbě lidí. Snaží se tak předejít vzniku antibiotické rezistence. Evropská komise uvedla, že dovoz hovězího a drůbežího masa, vajec a medu bude moct Brazílie obnovit, jakmile splní unijní podmínky. Brazílie loni byla 2. největším vývozcem hovězího masa do Evropské unie. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Během zítřejšího rána se bude oblačnost protrhávat a po zbytek dne by mělo převládat polojasno. Přeháňky se vyskytnou už jen ojediněle. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A v ulici Ke Hluboké v Liberci je kvůli opravě silnice uzavřen tamní most Obíšké značená a vede ulicí Puškinova.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu.
4: Začínají Zálety, posloucháte Český rozhlas. Od mikrofonu zdraví Alena Zárybnická. Rád vařím, rád se podívám na dobrý film anebo seriál a rád chvíli jen tak odpočívám, ale hlavně rád se bavím. Podle toho krátkého citátu, který jsem teď použila z webových stránek mého dnešního hosta, asi těžko soudit, kdo sedí teď v rozhlasovém studiu přede mnou. Tak možná přidám. Jsem bývalý profesionální sportovec, cyklista. Kariéru jsem ukončil v roce 2017. Dál rád jezdím na kole, sportuju a starám se o své tělo. Snažím se k tomu motivovat i ostatní. Zkrátka, sport je stále můj život. Jiří Ježek. Těžko říct, jakým způsobem a kterým směrem se bude ubírat náš dnešní záletový rozhovor. Před sebou mám papír, abych si podle odpovědí Jiřího Ježka mohla dělat poznámky a na něco důležitého, co mě napadne, nezapomněla. Jsem ráda, že nás posloucháte.
0: Zálety Aleny Zárybnické.

0: 6 zlatých paralympijských medailí, 2x Sydney 2000, stíhací závod na 4 km a 1 km, 1x Athény rok 2004, časovka jednotlivců, silniční závod, 2x Peking 2008, to byl stíhací závod na 4 km a časovka jednotlivců a 1x Londýn 2012, časovka jednotlivců. Tak jenom letmo jsem zabloudila do sportovních úspěchů mého dnešního hosta. A říkám si, možná bude i pro tebe, Jiří, důležité, když zmíníme oficiální účast v časovce na Tour de France v roce 2013. A těch témat, o kterých bych dnes ráda mluvila, bude mnohem víc. 6 titulů mistra světa, 4 celková vítězství ve světovém poháru a nepočítaně titulů mistra Evropy a mistra České republiky. Přede mnou stojí kluk, který sportu dal život a rozdává úsměv, a to mi přijde nejcennější. Jiří, vítej v Záletech a děkuji, že jsi přijal moje pozvání.
1: Já děkuji za pozvání a těším se na dnešní rozhovor.
0: Které z těch témat tě jakoby nejvíc štíplo? A teď myslím v tom pravém slova smyslu jako dobrém, ne špatném.
1: No, podle mě asi nejvíc, a doufám, že to tak je, mě charakterizují dvě věci. Ten sport, ta sportovní minulost i ta současnost, ta láska k pohybu. A pak ten úsměv, protože já fakt, možná díky tomu, že jsem v životě už dvakrát poznal, jak ten život dokáže být křehkej, tak jsem pochopil, jak je důležitý ty dny, kdy můžeme, tak se z toho života radovat. A snažím se nejenom radovat sám, ale rozdávat tu radost i kolem sebe.
0: Ten první zlom byl, když ti bylo 10-11 na Letenské pláni při autonehodě, a ten druhý?
1: No, ten druhý úraz ukončil tu úspěšnou kariéru. Jak ten první úraz mě vlastně do toho světa paralympijského sportu vlastně uvedl, tak ten druhý úraz mě tu kariéru ukončil, ale já vždycky říkám, že ani k tomu druhému úrazu, kdy jsem měl vážný těžký pád při mistrovství světa ve Spojených státech, kde jsem fakt jako málem zemřel, měl jsem opravdu možná daleko těžší následky ještě než po tom prvním úraze, kdy jsem jenom přišel o nohu. Tentokrát to bylo ty následky a bojuju s nima doteďka, už je to 11 let, tak ten úraz byl těžší. Ale já ani vlastně k tomu druhému úrazu nemám blbou emoci nebo špatnou emoci, protože mě to vlastně umožnilo z toho sportu odejít. Já bych jednou skončit musel a já tu cyklistiku miloval a miluji doteďka tak, že bych asi špatně hledal ten správný moment, kdy se rozhodnout, že to všechno končí. Takhle to za mě ukončil ten úraz a aspoň za tomu děkuju.
0: A to byl rok 2014?
1: 14, ano.
0: Ale pak jsi se přeci jenom ještě dokázal vrátit.
1: Vrátil jsem se aspoň na 3 roky, na 3 sezóny se tak jako rozloučit s tím sportem, protože já jsem nechtěl končit v té kaluži krve v té Americe. A v momentě, kdy mi to manželka dovolila, kdy nejdřív sama říkala, jako ještě se do toho sportu vrátíš, a já tenkrát ještě jsem ani nemohl mluvit a měl jsem rozsekaný obličej a ležel jsem na té jipce v té Americe, tak jsem jenom kroutil očima, že ne, že jsem šťastný, že mě zachránili život a že už to pokoušet nebudu. Ale pak samozřejmě, jak se to tělo začalo uzdravovat, tak jsem ještě zatoužil se do toho sportu vrátit. Už vlastně s tím vědomím, že v životě nevyhraju závod, protože já jsem přišel o část plíce, přišel jsem o málem o ruku, ještě k tomu všemu, co už mi chybí takhle. Tak ten úraz byl opravdu hodně vážný, ale i s tím vědomím, že už v tom pelotonu budu hrát spíš druhý housle, tak jsem chtěl být jenom součástí toho sportu, který miluju. A tak postupně se s tím sportem rozloučit, a to se mi podařilo. Já jsem během těch 3 let ještě se vrátil dokonce do závodu jako profesionálu zdravých závodníků, takže ta forma nebyla tak úplně špatná, ale už to nebylo na to, abych byl tím šampionem, co předtím. Takže to bylo takový postupný loučení a jsem za to hrozně vděčný, že to nebylo náhlý, že jsem se mohl rozloučit po celém světě se všemi těmi organizátory a vlastně si užít tu rozlučkovou roadshow.
0: Viděl jsi někdy v přenosu kamer, co se vlastně v tom roce 2014 stalo?
1: No, neviděl jsem to na videu, protože já mám pocit, že všechny ty videa, které ať dělali třeba diváci nebo týmy, a nebo to oficiální video, tak nějak záhadně zmizelo, protože ona ta celá nehoda byla trošku nešťastná i co se týče organizátora těch závodů, a oni, aby nemuseli přiznávat, že udělali chybu v tom zabezpečení té tratě, tak podle mě všechny ty videa zmizely záhadně. No,
0: takže ani nebylo o čem diskutovat.
1: Ani nebylo moc o čem diskutovat. Mě samozřejmě tím, že se to stalo v Americe a známe americký právníky, tak mě okamžitě kontaktovalo asi 10 právnických.
0: Že by vás chtěli, nebo že by tě chtěli zastupovat.
1: Že by mě chtěli zastupovat a že by jsme vysoudili jako neuvěřitelný miliony na té Mezinárodní cyklistické unii, ale já jsem to nechtěl. A vlastně, když mě naložili do sanitky a já jsem slyšel v anglické jako konverzaci toho saniťáka s tou nemocnicí, že už mě stejně asi nedovezou, tak to bylo jako pro mě spíš taková dobrá motivace. Já jsem se zařekl sám sobě,
0: že tomu pánovi ukáže, že se
1: zvládnu, že to zvládnu. A když jsem se pak po třech dnech probudil z toho umělého spánku, nebo když oni mě probudili, tak jsem si řekl, jo, tak i tohle to jsem zvládnul a člověk fakt dokáže strašné věci, jako neuvěřitelné věci překonat.

0: Mým hostem v záletech je Jiří Ježek. A co dělá Jiří Ježek, když se vysílá v televizi Tour de France? Poslouchá českou televizi a Tomáše Jílka a jeho další spolukomentátory?
1: Většinou jo. Samozřejmě až zpětně ze záznamu dneska je to tak komfortní, že člověk může přes den fungovat se svými aktivitami. Většinou Tour de France samozřejmě v polovině léta, takže já si jedu na kole, jedu s nějakou třeba partou nebo s lidmi, kteří si mě pozvou, abych se s nima projel na kole, tak věnuju se cyklistice nebo jinému sportu, hodně teďko běhám, takže třeba jsem na nějakých běžeckých závodech, pak se vrátím večer domů a po dobrý večeři, když třeba manželka jde spát, tak si zkouknu ty 4 hodiny toho záznamu, té etapy, hezky se u toho bavím, občas třeba si Tomáš Jílek pozve mě do té televize, takže občas tam jdu já. A nebo, což je v posledních letech, do té Francie osobně jedu a tam na místě se starám třeba o hosty různých firm, který na té Tour de France jsou a já je třeba v autě jim vysvětluju, co se právě v tom pelotonu děje.
0: Pro mě už jsou ale ty výkony úplně mimo meze toho, co by mělo a mohlo dokázat lidské tělo.
1: Je to realita doby, která tady byla před nějakými 20 lety, zvlášť po tom, co samozřejmě ty dopingové problémy v tomhletom obrovsky náročném sportu se provalily na veřejnost. Ale ta kultura je v tom sportu úplně jiná. Že naopak dneska se strašně moc dbá na to, aby ten sport byl čistý, aby šel podle těch pravidel, které jsou daný tou antidopingovou chartou. A to, co se dělo dřív, že se nad tím tak jako mouřilo oko a ty týmy si jeli svoje dopingové programy, tak dneska naopak všichni se snaží maximálně využívat moderní poznatky vědy a ta věda je dneska, když se bavíme s těmi specialistami, tak ta věda je silnější než ten doping. Proto ty závodníci jsou schopní ty kopce vyjíždět třeba ještě rychleji než ti závodníci, kteří přiznali, že tenkrát dopovali. A je to právě proto, že to lidské tělo je tak zázračný, že pokud v něm dokážeme pořád hledat rezervy, pořád mu nějakým způsobem zvyšovat a precizovat tu dávku toho tréninku, ale i té regenerace, na kterou se tenkrát moc nedbalo, tak dneska ti závodníci tu Tour de France zvládnou ještě rychleji, a vlastně s úsměvem, protože třeba tady Pogačar, ten největší fenomén na té Tour de France, tak on je ještě známý tím, že těch 21 dnů udrží vlastně i tu energii věnovat se těm fanouškům, rozdávat ještě Karol, tu tak. energii. No je to přesně tak, Samozřejmě, že třeba loni v loňském roce už ty poslední 3 etapy už byl unavený, už na něm bylo vidět, že na těch stupních vítězů, že se teda usměje, ale že už co nejrychleji chce do toho hotelu, aby nastartoval tu regeneraci na ten další den. Je to fakt na hranici lidských možností, s tím naprosto souhlasím. Ale chci říct, že dneska díky těm technologiím, díky té vědě, která je do toho opravdu naprosto ponořená, tak nechci dávat za nikoho falešně ruku do ohně, ale myslím si, že ta cyklistika je naprosto čistá.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mým hostem v Záletech je dnes Jiří Ježek a pojďme teď do vzduchu vyhodit téma kilometry. Kilometry Jiřího Ježka, tak se jmenuje pořad, který můžete poslouchat třeba i v aplikaci Můj rozhlas. Když se řekne Jiří kilometr, pro mě je to třeba výška základny oblečnosti. Kolik je kilometr pro Jiřího Ježka?
2: No, buď je to zhruba 4,5 minuty mého běhu, anebo skoro minuta a něco na kole. Samozřejmě, že ty výkony dneska já už neměřím ani časem, ani hodinami strávenými na tom kole, ale spíš tou radostí. Ale samozřejmě ty kilometry ze setrvačnosti každý z nás sportovců, ať kteří se tomu sportu věnovali profesionálně nebo celý život jezdí jenom pro radost, tak si počítáme. A jsou to jak běžci, tak

0: Takže tohle to je spíš taková radost a já když jsem dostal šanci mít svůj pořad na Radiožurnálu Sport a v té instituci Českého rozhlasu, co tobě budu povídat, jak je to příjemné, no, a jaká to je čest, tak my jsme právě zvolili tenhle ten název, protože je to právě pořad o cyklistice a o běhání, protože se teďko věnuju obom sportům a ten kilometr tam hraje tu roli.
1: Který rok jsi měl, a vracím se k tématu kilometr, rekordní v množství najetých kilometrů?
0: No já v momentě, kdy jsem jako první paralympionik na světě se tomu mohl věnovat profesionálně někdy v roce 2004, tak od té doby jsem si řekl, že budu se chovat tak, abych byl schopen z toho těla dostat maximum, když vlastně celý ten můj život se bude točit jenom kolem sportu, takže za začátku jsem okamžitě skočil o třeba 5-7 tisíc kilometrů výš a z nějakých 15 jsem začal jezdit 20-22 tisíc kilometrů ročně. Ale v momentě, kdy jsem potkal v roce 2006 svého trenéra, pozdějšího úspěšného trenéra Viktora Zapletala, tak on mě při první schůzce nad kafem, kdy jsme si řekli, jak teda začneme trénovat, tak se mě ptal, kolik trénuju. Já jsem říkal, hele, nejvíc ze všech těch paralympioniků trénuju o 7-8 tisíc kilometrů víc než moji soupeři. Víc už nemůžu, jsem na hraně lidských možností, 22 tisíce maximum. A on se na mě tak podíval a říkal, já si myslím, že bys mohl trénovat víc. Tak jsem říkal, tak si se zbláznil, jako co jsem si to vybral za trenéra. Říkal, no tak kolik myslíš, jako 24, to nejde, to už nezvednu o tolik. A on říkal, já si myslím, že bys měl jezdit 30 tisíc, protože to jezdí profesionálové, co vyhrávají Tour de France a já nevidím důvod, i když nemáš nohu, proč bys to nemohl najet. Tak jsme se nejdřív hádali, pak jsem řekl, že mu to teda najedu a od toho roku 2006 až do konce té kariéry, do konce toho roku 2017 jsem každý rok najel přes 30 tisíc a nejvíc to bylo v roce 2013, kdy mě to, já nevím, nějak bavilo asi víc než ty roky předtím, tak jsem najel 38 tisíc kilometrů za rok.

Záletech je dnes mým hostem cyklista a dnes i běžec a ten, který dokáže o sportu s radostí a s úsměvem na tváři mluvit, Jiří Ježek. Mluvili jsme spolu o Tour de France a mě v poslední době jestli něco dostalo, nejen komentátorské výkony a pohotovost a bystrost mého kolegy Tomáše Jílka, ale i neuvěřitelný sportovní výkon za mě Daniela Polmana.

0: Ale jsou akce, které vlastně kolem toho slavného závodu Tour de France každý rok nabalují. Vždycky se najde někdo, kdo ten závod jako využije k tomu, aby pomohl dobré věci. To znamená, že Daniel Polman prostě sedl na kolo a ujel všechno to, co ujeli ti závodníci při těch 21 etapách, ale ujel i ty transfery. To znamená, když etapa končí v jednom městě a druhý den se začíná o 140 kilometrů v jiném regionu, tak on to celé projel prostě celou tu trať, takže to bylo nějaké, já nevím, jestli se nepletu, samotná Tour de France pro závodníky má nějakých 3000, asi 500 kilometrů, a jestli on najel 5000 a ujel to vlastně pár dnů před tím pelotonem, to znamená, že už tam byla ta atmosféra, už tam byly připravené v některých městech ty kulisy, tak tomu pomáhalo, samozřejmě musel jet dnem i nocí, protože to jel sám bez doprovodu, ale jel to prostě pro dobrou věc, vybíral peníze na charitativní projekt, a to je samozřejmě obrovský klobouk dolů. Jde to vlastně trošku jiným směrem, než jde ten samotný sportovní výkon těch sportovců, ale samozřejmě sportovní výkon je to obrovský. A já jsem v Paříži loni v cíli potkal ještě jednu anglickou cyklistku, Amy, která to jela taky, která vůbec nevěděla o Danielu Polmanovi, nebo potkávali se na té trase. Ale Amy to jela taky a jela to sama holka. A řekla vlastně, že jí k tomu přivedla jenom radost z jízdy na kole. A řekla si, že taky vybírala samozřejmě na nějaký charitativní projekt. A vlastně dva sportovci z Evropy se takhle rozhodli vlastně dát svůj čas a svoji energii pro nějaký dobročinný projekty. Tak to je něco kouzelného. A právě tohle to zbuzuje ta Tour de France v těch lidech. Každý rok se tam něco podobného objeví a já s toho mám radost, protože to není jenom o tom sportu, ale je to i o té společenské stránce.
1: Je, Jiří, nějaký jiný sport, kterého by si se chtěl v životě dotknout? Nemyslím teď na cyklistiku, na běhání, o kterém víš, že by ti v životě ještě udělal radost?
0: No, vím, že už ho v životě nezvládnu na té úrovni, na které bych chtěl, ale já strašně miluju tenis. Miluju tenis, možná to bylo tím, že samozřejmě, když jsem byl malý, tak tady byly ty éry Davis Cupu a těch úspěšných zápasů, jak reprezentace, tak potom po změně režimu, když jsme konečně mohli vidět i ty Grand Slamové turnaje, Wimbledony, Australian Open, tak já tohleto miluju, to soupeření těch dvou tenistů proti sobě, ať jsou to ženy, nebo jsou to chlapy. A tím, že jsem trávil 14 let každou zimu v Austrálii a několikrát jsme měli možnost s manželkou se na Australian Open podívat, tak to je atmosféra, kterou miluju úplně stejně, jako být na kopci na Tour de France.
1: Když připomeneme ten nejdůležitější moment, který i tobě cyklistika dává, je to ta lidská pospolitost, ta práce jednotlivce pro tým a týmu pro jednotlivce?
0: To bylo asi nejdůležitější, co jsem si odnes po té kariéře, co mě ta cyklistika nejvíc naučila. Pokora těch největších hvězd, kdy jsem zjistil, že čím je ten závodník v té hierarchii toho sportu výš, tak tím je pokornější, tím víc se stará o ten svůj tým, který pro něj pracuje. Když posloucháte hvězdy na Tour de France nebo při mistrovstvích světa, tak první, co po vítězném závodě zmínějí v rozhovoru, že děkují svýmu týmu. Jo, že děkuje těm borcům, který mu pomohli se na té silnici tak zorientovat, že prostě on ten závod mohl vyhrát, že děkuje svým sportovním manažerům, kteří mu pomáhali z toho auta přes vysílačku být v bezpečí, být nějakým způsobem orientovaný v tom závodě. A co já jsem se snažil učit ty mladý závodníky i k obrovský pokoře k těm pozicím v tom týmu, které nejsou tolik vidět, ať jsou to mechanici, ať jsou to kuchaři, ať jsou to řidiči těch aut, protože bez nich by to taky nešlo.
1: Jiří Ježek, posloucháte Zálety.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát?
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Jiří Ježek, můj dnešní host v Záletech. Celou dobu mi na pozadí v tom druhém plánu běží otázka, proč je třeba v Itálii silniční cyklistika tak populární?
2: No já si myslím, že za prvé to je počasím.
1: Ano, děkuji za tu odpověď.
2: Protože samozřejmě jak to podnebí, tak i to počasí v těch jednotlivých měsících je vždycky asi lepší než u nás. Ale je to i obrovskou tradicí. Tyhle ty země, Francie, Španělsko, Itálie, tam ta tradice těch profesionálních závodů je obrovská. U nás to bylo trošku přetržený tou dobou poválečnou, kdy samozřejmě cyklistika tady měla taky obrovský boom, ale na té amatérské úrovni. A kdo chtěl k profesionálům, tak se tam nemohl dostat, nebo se tam dostal a už se nemohl vrátit. A bylo to trošku smutný. Ale přesto musím říct, že zase díky třeba cyklistickým novinářům nebo sportovním novinářům, tak i ta cyklistika v tom tehdejším Československu a potom v České republice má pořád jako obrovský zvuk, protože máme skvělý závodníky, kteří nám na těch mistrovstvích světa nebo důležitých závodech dělali radost, ať to byl cyklokros, ať to byl třeba závod míru kdysi.
1: A nebo i kolová.
2: Nebo i kolová, samozřejmě, cokoliv spojeného s cyklistikou, dráhová cyklistika, měli jsme mistry světa v dráhové cyklistice. Jo. A pak druhá věc je, máme tady spoustu trenérů po republice, kteří se věnují dětem, kteří se věnují těm mládežnickým kategoriím, celkem bez ohledu na to, jestli za to něco mají nebo nemají, prostě je to jejich láska. Organizátoři závodu, zase to je takový specifická skupina u nás, kteří to dělají zadarmo při své práci, se schání celý rok peníze a schání lidi na to, aby mohli jednou za rok uspořádat ten závod v tom jejich městě, protože je tam 60-letá tradice a nechtějí se na to vykašlat. A vědí, že oni, kdyby ho neuspořádali, tak už ho nikdo neuspořádá. A jsou to většinou lidi už v seniorním věku. A já mám k těmhle lidem obrovskou úctu, proto se snažím po těch závodech občas jezdit, mluvit o nich v médiích, protože i ta cyklistika, která není tak pozlátková, jako je Tour de France a ty slavné závody, tak pořád má smysl, protože minimálně pro ty děti je to obrovská škola do života, ten sport.
1: Vzpomínám například na Marka Pantányho, který měl tuším přezdívku, která souvisela jako s tím, že byl v uvozovkách pirát. Jaká přezdívka cyklisty se ti vybaví, když o tom mluvím, a říkali i tobě nějak?
2: No, mě většinou...
1: Pokládám, že promiň, třeba pro novináře vyslovovat ž, když to bylo někde v zahraničí, nebylo úplně nejjednodušší. Ještě, že nemáš ve jméně ř, ale ono to ž není moc daleko.
2: Ž nebylo jednoduchý a Jiří vlastně tam mám, taky. Takže jako podle mě ve Francii jsem měl všechny možné varianty jmén. V Ázii úplně, tam to bylo úplně zajímavý. Ale vždycky si našli nějakou schudnou variantu. Já jsem je neopravoval. Ale co bylo spíš s těma přezdívkama, tak bylo tady v momentě, kdy jsem začal hodně jezdit s těma zdravýma profíkama tady v Čechách, tak buď mi říkali pirát, protože jako kvůli té noze.
1: Ale to měl podle mého i Pantány, tomu říkali.
2: No ano, ale tomu říkali pirát, protože měl takový šátek. Ještě v době, kdy se nevozili helmy a on vozil takový ten specifický šátek, kterých se prodalo potom miliony po světě. Tak mě říkali pirát většinou kvůli té noze, ale bylo to tak jako s obdivem. Yeah. Říkali mi Terminátor, zdraví závodníci, když jsem s nima ten závod dokázal vydržet až do konce, ale většinou to nějak sklouzlo spíš k tomu jménu, takže mi říkali Ježo a říkali mi hodně, že jsem frajer a v takovém tom dobrém slova smyslu a vlastně z toho důvodu já jsem nazval tu svoji knížku, tu svoji autobiografii Frajer, protože to bylo asi to nejčastější, co jsem vždycky slyšel v cíli od těch zdravých závodníků.

0: věcí.
1: Mým hostem dnes v Záletech je bývalý český profesionální handicapovaný cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, nejúspěšnější cyklista paralympijské historie Jiří Ježek. Tak zvolna si tančíme na vlnách Českého rozhlasu. Když zmíním v souvislosti s Jiřím Ježkem tanec, nemůžeme vynechat Stardance a tvoji taneční partnerku Lenku Noru Návorkovou, která se s tebou protančila těmi ostrými tréninky nebo drsnými tréninky. Je sportovní bolest po cyklistickém nebo běžeckém výkonu shodná s bolestí, kterou prožívá tanečník ve Stardance?
2: No, tam to nebylo tolik o bolesti, jako spíš o únavě, protože ta bolest je asi přímo úměrná při té Stardance tomu, kolik člověk má té fyzické kondice, než do té soutěže jde. Takže většinou bolestí tam trpí herci, kteří třeba tu fyzičku neměli tak dobře vybudovanou, protože samozřejmě na to nemají čas, a tam pak jako hrozí různý úrazy nebo takový ty úrazy z přetížení. Tam je to hodně o bolesti a tam jsem viděl, jak trpí, a bylo mi jich líto. U mě to byla spíš naprostá únava, daná spíš tou psychickou únavou.
1: A rytmem.
2: Samozřejmě jako člověk je ve stresu z toho, že nechce to kazit tý taneční partnerce, nechce vlastně, aby vypadal, že to prostě nezvládá, to znamená, každý má svoje nějaký ego, který mu nedovolí jakkoliv v té soutěži, jak v tréninku, tak potom při těch tancích to nějakým způsobem flákat nebo dát tomu prostě míň než 100%. Takže my jsme jeli pořád na 100% a musím přiznat, že co si pamatuju z těch 4 měsíců tréninku, tak byla ta obrovská únava. Já vždycky, když jsem po těch 4 hodinách přijel domů, tak já jsem musel třeba, i když to bylo ráno, tak jsem musel na 2 hodiny spát, aby mi ta hlava vůbec se vyčistila. A pak samozřejmě i ta únava toho fyzického těla, protože přesto, že jsem, já nevím, celý život sportoval, tak tohle jsou jiné svaly, jiné pohyby a člověk je z toho unavený i fyzicky. Takže ta kombinace té psychiky a učení se něčeho nového mě táhlo na 50. Mě vlastně během té soutěže jsem oslavil 50. Takže jako učit se v 50 úplně jako něco novou profesi, jako bylo strašně těžký. Ale díky tomu, že jsem zjistil, že když člověk má fakt super učitele, super parťáka, tak i v těch 50 letech se může naučit i něco novýho, co v životě nedělal. Tak to vlastně bylo i pro mě osvobozující do budoucna, že jsem si říkal, že třeba ještě si můžu vyzkoušet nějaký nový věci, protože nikdy není pozdě začít.
1: Ještě jeden takový moment, když jedu s cyklistou silničářem, jde mu obvykle o sportovní výkon. Když jezdu s cyklistou bikerem, jde mu o panoramata, která uvidí. Ten sportovní výkon je tam trošku potlačen. Silniční cyklista nevozí batůžek, a když se náhodou silniční cyklista dostane do hor, tak obvykle trpí zimou a půjčuje si něco z mého batůšku. Směješ se, znamená to, že naprosto souhlasíš?
2: Naprosto souhlasím. A ta silniční cyklistika je taková ta jako elegantní, má se provozovat za sluníčka v hezkém prostředí, nejlépe jet po té silnici směrem po větru, aby ten vítr foukal dozad, jo. Zastavit si někde v kavárně, dát si espresso, dát si něco dobrého a pokračovat dál. Samozřejmě v těch horách to jde, ale jenom do té úrovně, kde je sluníčko, kde je krásná modrá obloha a vidíme ty panoramata kolem sebe. Ale já se snažím poslední dobou tohleto klišé trošku bourat a ty skupinky, se kterýma třeba jezdím, ať je to od nějakých obchodů, kde se domluví parta, že prostě vyráží každý týden, nebo že se domluvíme třeba s nějakou firmou, že chtějí trošku tu cyklistiku podpořit mezi zaměstnanci, tak s těma lidma jezdím, tak se snažím ukazovat, že ta cyklistika právě nemá být o těch výkonech, o tom poměřování se v tom kopci, ale že je to právě o té pospolitosti a že je to o té radosti užít si to, že samozřejmě dneska to oblečení dovolí ani ten baťůžek třeba nevozit, protože většinou to oblečení je tak univerzální, že člověk na té 3-hodinové výšce vydrží i v dešti.
1: Na závěr otázka od umělé inteligence. Ve svižné variantě se Jiřího Ježka ptá takto. Kdybyste, Jiří, měl vypsat paralympiádu běžného života, v čem byste byl favorit?
2: Ježišmarja. Já doufám v optimismu.
1: No.
2: Doufám, že v optimismu, protože já fakt věřím, že ten optimismus je to nejhezčí koření lidstva a života.
1: Je mi ctí, že jsem mohla ve studiu Českého rozhlasu mluvit s člověkem, který rozdává radost. Mně se toto tedy, pardon, stává v celku běžně, ale dnes to bylo násobeno ještě mnoha sportovními úspěchy a taky snahou pomáhat druhým, čehož si nesmírně cením. Tak jsem ráda, že jsme se viděli jinde než třeba v knihkupectví, jinde než třeba při křtech nějakých knih, že jsme se zkrátka potkali pro nás, pro oba, v trochu hostovském, ale zároveň domácím prostředí Českého rozhlasu.
2: Já děkuji za pozvání a za strašně příjemný rozhovor.
1: Krásnou neděli přejeme vám všem.

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Liberci, kde startujeme 10. září ve 20 hodin ve sportovním areálu Vesec. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: V noci hrozí bouřky doprovázené silným větrem, varují meteorologové. Soud poslal do vazby muže, který v srpnu na Českolipsku ujížděl policii. Ze sabotáže energetické infrastruktury v Německu je podezřelý klimatický aktivista. A zítra čekejme převážně polojasno s teplotami mezi 19 až 22 stupni. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezký večer. Meteorologové varují před bouřkami, s výjimkou oblasti Českolipska a Turnovska se mohou objevit na území celého Libereckého kraje. Bouřky může doprovázet silný vítr s nárazy až 70 km za hodinu. Výstraha platí od dnešních 22 hodin a potrvá do sobotních 3 hodin ráno. Lenka Došková z Českého hydrometeorologického ústavu doporučuje zvýšenou opatrnost.
4: Může znamenat i možné poškození a popadání stromů nebo lesních porostů, můžou se objevit i menší škody na energetické infrastruktuře. Určitě doporučujeme zajistit okna, odstranit nebo zabezpečit volně uložené předměty a dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a řízení vozidel.
3: Muže, který na konci srpna nebezpečně ujížděl silniční kontrole na Českolipsku, poslal soud do vazby. Řidič 20. srpna neuposlechl pokyny policistů k zastavení vozidla k silniční kontrole. Zareagoval zrychlením jízdy, při které porušoval dopravní předpisy a naboural jiné auto. Ohrozil život a zdraví posádek nejméně 7 aut a jedné chodkyně. Proč policie vazbu navrhla, vysvětluje mluvčí Ivana Baláková.
5: Důvodem byla obava, že by v trestné činnosti na svobodě pokračoval. Přitěžující okolností pro něj jistě je i skutečnost, že před svým zadržením řídil auto, ačkoliv má řízení všech motorových vozidel zakázané okresním soudem v České Lípě.
3: Na visuté lávce na Rígrově stezce u Semel začaly opravy. Turistická trasa údolím řeky Jizery je proto ode dneška uzavřená. Pracovníci tam vymění pochozí prkna a obnoví nátěr železné konstrukce. Opravy potrvají asi měsíc a stát budou přes 1 milion korun. Visutá lávka je ve výšce asi 5 metrů nad řekou a měří 77 metrů. Podezřelým ze sabotáže energetické infrastruktury v Německu je klimatický aktivista, řekl to německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Policie po 48-letém muži z Německa pátrá. Ve čtvrtek našla u elektrické stanice v Dormagenu na západě země podezřelý předmět. Podobné incidenty se staly i u jiných stanic v předchozích dnech. Minister zahraničí označil za klimatický extremismus.
2: Počasí.
3: A v sobotu se bude oblačnost po ránu protrhávat, po zbytek dne by mělo převládat polojasno, přehánky se přidají už jen ojediněle. Teploty zítra vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia. Vítr většinou slabý západní, přes den mírný severozápadní, na horách pak čerstvý. Rozptylové podmínky budou po ránu místy dobré, jinak budou velmi dobré a biozátěž bude na stupni číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A jsou to ještě informace pro řidiče. Aktuálně neprojedete kvůli policejní akci ulicí Družstevní v Semilech. A ulice Radniční a u stadionu v Tanvaldu jsou kvůli práci na inženýrských sítích zúžené na jeden jízdní pruh. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Někdy váháme, s kterým pádem se pojí určitá slovesa, s kterou předložkou například. Pojďme si v tom udělat pořádek zase u další porce těchto sloves. Vyvarovat se něčemu je špatně.
2: Ano, je to špatně, ale každý to používá.
1: A jak je to správně?
2: Správně je vyvarovat se něčeho. Tohle sloveso se tradičně pojí s druhým pádem a má se za to, že splynutím se slovesem vyhnout se něčemu se tam dostal ten třetí pád a já teda musím říct, že proti němu pilně bojuju, ale píšou to a říkají všichni.
1: Připomínám, že Dagmar Maginzová je i jazyková korektorka. Politici rádi říkají, hlasovali jsme něco.
2: No, to je novinka, musím říct, protože tradičně se hlasuje o něčem, nebo pro něco, nebo proti něčemu, ale hlasovat něco, ten bezpředložkový čtvrtý pád, není to doloženo, ani historicky v češtině, a ani se to neobjevuje v žádných příručkách. Takže to vypadá, že s tím opravdu přišli politici a že by se to tím pádem mohlo řadit do politického slengu.
1: Ano, oni říkají, hlasovali jsme ten zákon a podobně. Zatímco specializovat se, tam si můžeme vybrat a není nic špatně.
2: To je opravdu vzácné sloveso, tam ať to řekneme skoro jak chceme, tak bychom se měli trefit. Úplně nejčastější je ta vazba specializovat se na něco, ale slovníky připouštějí i specializovat se pro něco, anebo specializovat se v něčem.
1: A diskutovat lze taky něco i o něčem.
2: Tak, to diskutovat něco, tam ku podivu lidé to vnímají jako nějakou novou vazbu, ne běžnou, že se vždy diskutovalo o něčem. Ale už staré slovníky zachycovaly to spojení diskutovat něco jako spisovné a běžné a ono se nám to vlastně vrátilo po letech.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginzovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že velbloudi nemají v hrbech vodu? Tato utkvělá představa je opravdu jen pohádka. Ať už jde o dromedára nebo trabaře, jejich hrby neslouží jako zásobárna tekutin, ale jsou vyplněné tukem. Jde o rezervoár živin pro přežití v nehostinných podmínkách a při nedostatku potravy se rezerva postupně vyčerpá a velbloudí hrby splihnou. Voda je však pro přežití velbloudů ve vyprahlých pouštích nezbytná. V extrémních případech můžou ztratit až třetinu vody z těla. Když se pak po několika dnech či týdnech na suchu dostanou k napajedlu, dokážou vypít v krátkém čase až 200 litrů, aby zásoby opět doplnili. Nejznámější jsou velbloudi jednohrbí a dvouhrbí, ovšem čeleď velbloudovití má i další členy. Patří do ní také lamy, guanako a vikuňa, žijící ve volné přírodě pouze v Jižní Americe. Na rozdíl od vody v hrbech, historky o plivajících velbloudech a lamách nejsou výmysl. Plivání využívají jako jednu z obranných taktik. Na protivníka obvykle vychrstnou sliny, někdy ale i natrávený obsah před žaludku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Veselé a zdravě je pořad, který posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. To téma dnešní zní, tedy plísně na nohou. Jak si od pomoci od plísní na nohou, to radili už naše babičky a prababičky, měli na to své návody a dobře to ví Jarka Vykoupilová, která to shrnula do takových babských rad.
1: Veselé a zdravě.
2: Na plíseň nechtů na nohou výborně zabírá jemně nastrouhaný česnek. Stačí ho přiložit na místo, kde se plíseň vyskytuje, a obvázat náplastí či obvazem. Ideální je nechat ho působit delší dobu, třeba přes noc, ale zabírá i zábal na hodinu. Postup byste měli opakovat každý den s novým česnekem, až do doby, než se plíseň ztratí. Nehet se bude uzdravovat postupně, pomalu odrůstá postižená část a díky léčbě česnekovými silicemi je nový nehet zdravý. Výborným pomocníkem je také propolis. Bojovník s bakteriemi a plísněmi má silné hojivé účinky. Pokud rádi spojujete příjemné s užitečným, můžete ke zmírnění či odstranění plísní zkusit také bylinkové koupele. Velmi příjemná je kombinace šalvie lékařské s tymiánem a vlaštovičníkem. Samostatně pak můžete vyzkoušet koupel s maliníkem nebo obklady postižených míst odvarem z listů jitrocele kopinatého.
1: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Další rady Jarky Vykoupilové najdete i v knížkách Babské rady, které vydává Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Babské rady, ale pozor, hlavně plísně na nohou, jsou teď tématem našeho pořadu Veselé a zdravě, kde je hostem doktorka Kateřina Cejdamová. Tak co by poradila?
3: Já bych poradila za prvé, že zbavit se plísní zejména na nechtech může být záležitost velmi dlouhá a může to být i několik třeba týdnů, s tím, že musíme léčit ještě 14 dní po vymizení všech příznaků a je potřeba dezinfikovat obuv, protože představte si, v té obuvi ta plíseň potvora vydrží až několik měsíců. To znamená, vy si můžete krásně babskou radou pomoci, pak si obujete boty, ve kterých ta plíseň vesele čeká, a máte to znovu. Takže je důležitá prevence.
0: Je to tedy věc nakažlivá?
3: Ano, ano. A tím semeništěm jsou kromě koupališť také posilovny a šatny. Všechna nevětraná prostředí plus samozřejmě pučovat si něčí boty, to opravdu nedoporučujeme. To je podobné jako pučovat si kartáček nebo ručník.
0: Co dělá tu živnou půdu těm plísním tedy? A souvisí to s tou vlhkostí třeba, která v těch šatnách je,
3: ano,
0: v těch botách, nebo tak jiné věci?
3: Plísně jsou vlastně mykóza, to jsou houby. A houby jsou velmi odolné a drží se tam, kde je vlhko a nevětráno. To znamená boty ideální, případně tmavá prostředí. Plíseň má radši, jako když je tma, než když je slunce. To znamená, ty babské rady líp fungovaly v době, kdy se nosily sandály nebo se chodilo na boso, protože tam ještě velmi pomáhalo ultrafialové záření. Ale v dnešní době prostě, jak chodíme v botách, je to problém. Další je důležité dezinfikovat si ponožky, vlastně používat nějaké krémy neúplně vždycky pomáhá, a tak je lepší zajít k lékaři. Tím lékařem je kožní lékař a ten nám řekne vlastně, co dál, protože řada těch plísní využívá i toho, že pacient je náchylnější. To znamená, že třeba má cukrovku nebo má poruchu imunitní systému. Tohle všechno ty plísně zbožňují.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cejdamová v našem pořadu Veselé a zdravě.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vysíláme s vámi a pro vás pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma plísně na nohou. Nám to vlastně připomene nejeden posluchač, protože opět básnili.
1: Zdraví Petr, dívka krásná, mazlivá, mi řekla, dětku plesnivá, do duše mi padla tíseň. Jak ví, že mám v nohou plíseň?
0: Povedlo se mu to.
2: Krásný, ano.
3: Zdravím, Mirek z Mladé Boleslavy. Plísně na nohou, nevím, co to je, když se člověk každý večer sprchuje a nenosí neprodyšné boty, tak nepozná tyto sloty. Doma jen tak bez obuvy, ať si nohy volně hoví.
2: Ano, tak s tou bez obuvy pozor, to jenom tehdy, pokud tu plíseň už nemáme. A rozhodně pan Petr mohu uklidnit, není dědek plesnivá. Tak.
0: Jak se pozná, že to, co máme na těch nohou, ano, je plíseň?
2: No, tak ideálně se to pozná, pokud se udělá vyšetření. Tam se dá přímo říct, jaký typ plísně to je, ale
0: no pro nás
2: z těch
0: doma,
2: základních příznaků, pokud se jedná o plíseň na nehtech, tak vidíme, jak ten nehet bělá a tloustne vlastně jeho profil, to znamená, on se jako tak šupinatí vrství
0: je tlustší.
2: Tloustne, je tlustší a přestává být průhledný. A pokud je to kůže, tak cítíme svědění, pálení a zčervenání, bývá to nejčastěji mezi čtvrtým a pátým prstem, tedy malíček a jak se jmenuje ten prsteníček na noze.
0: Tam?
2: No pravděpodobně kvůli tomu, že tam nejvíc ta bota jako tlačí a
0: svírá ty prsty k sobě.
2: Svírá ty prsty k sobě, takže je tam nejčastěji ta tma a vlhko. A další bývá suchá, šupinatá, popraskaná nebo naopak zbělalá kůže a někdy, a to už je fakt vážné, se tvoří bolestivé praskliny nebo puchýřky. To teda rychle k lékaři.
0: Jaké jsou druhy těch plísní? Jak si to rozdělujete?
2: No, tak jak už jsem říkala, je to vždycky mykóza a buď je to onychomykóza, to je z onyx, což je nehet, takže to je vlastně plíseň na nehtech a ta běžná mykóza kožní, tak té se říká třeba atletická noha, to je z toho, že v té botě člověk se hodně potí a jsou tam ještě drobná traumata, protože atleti ať už běhají, odrážejí se, skáčou a podobně.
0: Protože dostávají zabrat?
2: Dostávají boty nebo nohy velmi zabrat.
0: Mohli by to být i turisté nebo třeba rybáři?
2: Ano, ryba, no tak já teda rybáře většinou vidím, jak sedí.
0: Takže... No pozor, ale pokud loví ve vodě, tak si vemou obleky nebo holinky a tak,
2: ano,
0: a v tom tráví celý den.
2: V holinkách by to taky mohlo být samozřejmě a to jsou lidé na stavbě třeba s tím, ano, mohou mít problém. A samozřejmě každý, kdo má boty úzké a hodně se mu potí nohy. No pak samozřejmě diabetici, protože tam je ještě problém s tím, že je vyšší vlastně pro tu plíseň báječně sladká krev a možná horší prokrvení, to znamená, že tam nepřijdou ty imunitní buňky. No a další jsou vlastně různá traumatická postižení, kdy ta plíseň tam vleze právě z té posilovny nebo od pedikérky, bohužel i.
0: Mohou plísně vždycky i za zápach nohou?
2: No to je výborná otázka, to bych strašně ráda věděla.
0: Já
2: jestli
0: taky
2: by někdo poznal po čuchu tu plíseň, že to je fakt plíseň. Možná dřívější lékaři ano.
0: Tak když vlezete do místnosti, poznáte, že je tam vlhko a plíseň, tak...
2: No dobrá, ale to je úplně jiný druh plísně,
0: takže
2: než na té noze.
0: Když zapáchají nohy, může to být prostě jenom, že se zapotili. Nemusí to být hned plíseň, chcete
2: Já,
0: říct.
2: Ano, samozřejmě a diferenciální diagnostiku dělat po čuchu bych asi úplně nedoporučovala.
0: V rychlosti, jak se to léčí? K tomu se určitě dostaneme i z posluchačů dotazy, ale teď jenom nástín.
2: Léčení je spousta, záleží, kde ta plíseň je a říká se, že je dobré zajít tedy k lékaři, protože, jak už jsem říkala, těch plísní je spousta druhů a lékař nám poví, jak ještě zasáhnout celkově. Existují, a to je výborné, protože dřív se nehty trhaly, dneska už se netrhají, protože existují keratolytické vlastně, to znamená ty, které odstraní ten nehet.
0: Keratolytické
2: různé,
0: co?
2: Různé tekutiny, ženy. Aha. A tudíž člověk vlastně nemusí absolvovat tu strašnou operaci s tím utržením až k nehtovému lůžku.
0: Oni vás polijou nějakou kyselinu a to vyžere nehet, nebo co?
2: Ano, postříkají a ono to ten nehet postupně odstraní. Může někdy pomoci některá laserová terapie, ale tu diferenciální diagnostiku udělá lékař s tím, že je dobré nejen mazat zevně, ale vlastně i polikat třeba nějaké tabletky nebo něco dělat s imunitou, případně stabilizovat tu cukrovku a vždycky dezinfikovat boty.
0: To je, co se týká nehtu. A pokud je to na kůži, tak nějaká mast, antibiotika nebo co funguje?
2: No, proto říkám, i na té kůži je dobré to předvést lékaři, protože ten nám řekne, jestli nemáme ještě k tomu polikat vnitřně nějaké tabletky. Někdy ta plíseň potvora totiž se schová a vleze si do třeba nejbližších nějakých hlubších vrstev a ta mastička tam až nedorazí.
0: Říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí budete moci brzy už i vy. A za chvíli dojde i na dotazy, které jste nám dopředu poslali přes stránky veseleazdravie.cz nebo je nechali jako vzkaz na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě na téma plísně na nohou. Už dopředu jste se ptali, my teď budeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou odpovídat. Tady je tedy první telefonní dotaz.
1: Dobrý den, mám takový dotaz. Úzký prstů na nohou se mi zvyšují nechty. Já nevím, jestli se na to dá něco dělat. Bude mi 80, ale nevím, jestli se s tím ještě dá něco dělat, nebo brousit to nějak, nebo... Tak, děkuju.
0: Zvyšování nechtu, jestli
2: prosím, jsem dobře rozuměl. To je přesně takzvaná onychomykóza. Utíkejte ke kožnímu lékaři, určitě vám pomůže.
0: Další dotaz.
3: Dobrý den, já nejdřív vás všechny zdravím, i paní doktorku, a chtěla bych se paní doktorku se zeptat. Už mám další dlouho, tak asi 5 let, upadce plíseň na nohou, pod nechtem teda. Už mě dali na pedikůře, abych si koupila mask a kapky, nevím už, jak se to jmenuje, to už je asi 2 roky. Vůbec ani trochu se mě to nestratilo. A teďka normálně už mě, jako když mám plnou botu, tak mě to i začíná pobolívat. A tak nevím vůbec, co bych jako si na to měla vzít, nebo pomoc, koušela jsem ji odset, a nic mě takovýho nepomáhá.
2: Tak, za prvé bych doporučila koupit si sprej na dezinfekci bot a za druhé opět zajít za kožním lékařem, protože tady bude potřeba ta keratolytická léčba, aby se odstranil vlastně ten nehet nemocný a doléčilo se to do hloubky. To fakt pedikérka bohužel nepomůže.
0: Takže nebát se...
2: A... Nebát se, už netrhaj nechty.
0: Není to tak bolestivé prostě, není, jako to bývávalo.
2: Ne.
0: Máme ale i dotaz z našeho formuláře na stránkách Vesele a zdravě.
2: Tak, pan Josef Tichý nám radí, že řešil plíseň na nohou mnohokrát klasicky a v lékárně mu lecos nabídli, ale on přišel na to, že jemu pomáhá nejlépe ústní voda Listerine. No, žádné vedlejší účinky to asi nemá. Pokud vám to pomáhá, stejně bych doporučila vydezinfikovat si boty a teda ten Listerine používat ještě 14 dní po vymizení, aby se to nevracelo.
0: To bude možná v nějaké lehčí formě plísně.
2: Já nevím. Ale tak to bude asi ten Listerine, co obsahuje alkohol a tam by to mohlo být. A
0: další dotaz telefonní.
4: Dobrý den, paní doktorko, jsem posluchačka z Prostějovsk. Již léta mám potíže s plísní na nechtech, na nohách. Na palcích je mám znažloutlé, silné a na ostatních je mám na konci sluštelé. Na některých mám černou tečku. Nevím, jak se toho zbavit. Dovezla jsem si to z lázní, používala jsem na to mas, teď používám kapky Exoderil. Mám cukrovku a mám štítnou žlázu zitou a beru na tlak léky a na srdíčko a je mi 88 let.
2: Tak vzhledem k těm ostatním interním diagnózám vy přesně patříte mezi ty, kteří budou muset polikat ještě i tabletky. Takže neváhejte, běžte ke kožnímu lékaři a bude dobře. A já tu mám poslední psaný od pana Drahomíra. Děkuju,

0: Dejte vědět.
1: My vám teď dáváme, vám, co posloucháte, možnost dovolat se do studia Veselé a zdravě naživo, zeptat se doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy, které souvisí s písněmi na nohou, protože vás to třeba i, jak jsme tady četli a slyšeli, léta trápí, nemůžete se toho zbavit, nevíte, z čeho to je a co dělat. Tak se poraďte. Od toho je tu naše telefonní linka, na kterou teď můžete volat. Čekáme na vás.
2: Veselé a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Vesele a zdravě je náš pořad, který dnes řeší plísně na nohou. Ožehavé téma, zdá se, podle telefonátů, které prostě neustále tady zvoní pomyslně, protože nám to problikává. A máme tady první hovor do vysílání. Kdo se ptá? Paní doktorky Cajdamlové, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olga. Zdravím vás všechny do studia.
1: Děkujeme.
2: Chtěla jsem se zeptat. Moje maminka je 4 roky ležící, je v domově, chodím za ní každý druhý den a

0: Tvoří se jí plíseň na nohách i rukách, na nechtech teda nohou i rukou. Tím, že za ní chodím každý druhý den, bych byla schopná jí to mazat opravdu já vědomě, než třeba sestřičky. A chtěla jsem se zeptat, jestli existuje nějaký volně prodejný lék, který by teda působil, eventuálně nějaký lék, který bych mohla doporučit panu doktorovi, aby jí to koupil.
1: Tak, doporučit panu doktorovi bych se neodvážila nic, takže já bych doporučovala, abyste panu doktorovi položila otázku, jestli může zavolat buď nějakému kožnímu lékaři, protože tím, že to maminka má na prstech, nohou i rukou a říkáte, že je ležící, tak tam bude celková nějaká léčba potřeba, jo? Tam nebude stačit mazat krémem. Pravděpodobně by potřebovalo vědět, jakou má imunitu, jestli nemá problém s cukrem v krvi. Rozumíte, tam se bude muset udělat víc věcí, než jenom mazat. A další, můžete zkusit mamince pořídit rukavy a ponožky a dezinfikovat je. Tím by vlastně se ta nákaza mohla trošku lépe lokalizovat.
2: Zkuste. A držíme palce doslova. I na nohou.
1: A i na nohou, na rukou, všude, ano.
2: Telefon 731 800 900 vám k dispozici na otázky, které se týkají plísní na nohou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z Olomouce. Teď poslouchám vás pořád a bavíte se tam o plísni na nohou.
1: Ano.
3: Myslím asi hlavně na těch prstech, že? No, tak já jsem zkoušela, je to chlapec mladý, který zřejmě zkoušel někde obuv a tam to chytil.
1: Ano.
3: A jmenuje se to, koupili jsme spoustu, už hrozně peněz jsme na to utratili. Schuhdeo se to jmenuje, bo Balea a potom Balea pudr.
1: A můžu vědět, co v tom je za účinnou látku? Co v tom je za účinnou látku, dívali jste se?
3: No, to jsou takový spreje do bodku.
2: Tomu rozumíme, ale je třeba asi přečíst, co v tom je,
1: protože ty volně...
3: 0% aluminium, a tady to je pudr. A toto je transpirant,
1: antiperspirant. To znamená, je to něco...
3: A to nepomáhá, že to vůbec nepomáhá.
1: Aha.
3: A měli jsme tady návštěvu a jeden člověk byl a říká, na to je vynikající úplně ledová voda.
1: Prosím,
3: ty
1: pěkně.
3: Ty nohy strašně páchnou, boty páchnou.
1: Jasně.
3: Já jsem z toho tak nešťastná.
1: Madam, promiňte, že vás přerušuju, ale...
3: Ledovou úplně ledovou vodu.
2: My vás přerušíme.
1: Promiňte, že vás přerušuju, ale opravdu ledová voda, i když by se zdálo, že by mohla pomoct, tak není úplně optimální. Tady je opravdu důležité, pokud plíseň trvá delší dobu než 14 dní, tak zajít za kožním lékařem a prostě chlapec bude muset něco udělat s nějakými antimykotiky. Bývá klotrimazol, bifonazol, terbinafín a další možné různé přípravky a možná bude potřebovat i polikat něco.
2: Tohle to jsou zřejmě to, co zmiňovala posluchačka, přípravky, které spíš osvěží tu obuv, než
1: osvěží
2: léčili
1: obuv,
2: příčinu.
1: Nebo trošku sníží pocení, ale asi s těmi plísněme nic moc neudělají.
2: Další telefonát, další dotaz v našem pořadu Veselé a zdravě.
1: Dobrý den,
4: já jsem se chtěla zeptat, stále se hovoří o plísni na nechty a já mám problémy se svěděním nártů a okolí kotníků.
1: Ano.
4: A vždycky se to zhoršuje v letním období, kdy prostě se asi ta noha i víc potí, přestože se snažím chodit v sandálech a mít otevřenou obuv.
1: Ano.
4: Už jsem dostala kortikoidy, po těch kortikoidech se to vždycky trošičku zlepší, ale stále se ty ložiska opakují a jsou strašně nepříjemně svědivá, hlavně večer, když je člověk v klidu.
1: Rozumím.
4: A
1: poslyšte, ale pokud zabrali kortikoidy, tak to nevypadá, že je to plíseň. Skoro určitě není. ale ano. Zašla bych za alergologem a nechala bych ano. si udělat testy na nějakou alergii, protože to nejvíc vypadá na nějaký typ ano. alergie. Jak říkám, tady vlastně vycházíme ex juvantibus z léčby a vzhledem k tomu, že zabrali kortikoidy, tak to jako mykóza fakt není.
2: Doktorka Kateřina Cajdamová radí, tedy další posluchačce poradíme i těm, co se dovolají na telefonní linku 731 800 900. Dnešní téma je plísně na nohou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě pořad, tedy zdravotní a taky lifestyleový s doktorkou Kateřinou Cejtamovou dnes na téma plísně na nohou. Řešíme to s vámi po telefonu 731 800 900. Kdo je na telefonu v téhle chvíli? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie z Břeclavska, z Ústopecka. A chtěla bych se zeptat, paní doktorky, máme s manželem oba dva plíseň na nohách, konkrétně na nechtech, a používáme stejnou manikuru, stejný prostě ty, sice ty takový na odrhnutí té kůže, to ne, to máme každý svoje, ale nůžky a takový ty potřeby manikuru. A lavor, když si chceme odřít nohy, tak si je jako na změkčení, tak používáme stejný lavor. Tak jako jestli se to dá přenášet, máme malý vnoučata, tak aby se to ještě nechytli oni.
1: Dá se to přenášet, doporučuji pořídit si dezinfekci a tou dezinfikovat, mohl by to být i koncentrovaný alkohol, tou dezinfikovat ty kovové nástroje. A právě takhle se to bohužel dá chytit i na pedikýře, pokud dezinfekce neprobíhá, jak by měla.
0: Stejně tak ten lavor. Stejně tak s lavorem. Pro každého zvlášť.
1: Oni asi dělají, ale bohužel ta plíseň se může držet i na stěnách toho lavoru. Jsou to potvory velmi odolné, takže dezinfikovat. A prosím, až se ta plíseň vyléčí, zajděte na dermatologii a až se ta plíseň vyléčí, tak ještě 14 dní, kromě té léčby, kterou budete pokračovat, ještě pokračujte v té dezinfekci, prosím.
0: Další dotaz telefoní, kdo se ptá na plísně, je kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: No dobrý den, tady Karel. Prosím vás, já mám takový dotaz. Já mám na tyhletou dceru.
1: Ano.
3: A pod malička se jí vrstne, ale jenom na palcích u nohou nechci šíleně do třeba půl centimetrový výšky. Je to tmavý. A pak jí to samou, jakoby odpadne ten nehet a zase jí roste novej.
1: To je typická plíseň a opravdu bez celkové léčby se jí asi nepodaří pomoct. Takže poraďte jí, ať si zajde na kožní, tam udělají asi, vzhledem k tomu, že je to chronická a od malička, tak budou muset asi udělat, co je to za plíseň, a všechny boty si musí vydezinfikovat a vlastně po každém použití dezinfikovat, protože se zdá, že vlastně je na to citlivá už. Jo?
0: Jinak by se toho nezbavila. Takže
1: jinak
0: na kožní.
1: By se toho nezbavila.
0: Ať se to spraví, držíme palce.
1: Držíme palce.
3: Jo, díky.
1: Taky děkujeme.
0: My děkujeme, protože to může být návod i pro někoho jiného, kdo má podobný problém. Kdo se teď ptá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Honza z Rounice. Já poslouchám, jak mluvíte o ty plísni.
1: No.
4: A já jsem na vojně dostal plíseň mezi, jak jste říkala, malíček a prsteníček.
1: Ano.
4: A měl jsem to úplně živý, úplně do masa.
1: No.
4: Tak jsem chodil na léčení půl roku, dávali tenkrát tu modrou vodičku, tu zelenou vodičku,
1: jasně,
4: všechny mastičky a tadyhle to. Poradila mi jedna paní, abych si koupil řepíček, ne řebíček, ale řepíček.
1: No.
4: Řepíček.
1: Řepíček.
4: Spařípo. A v co nejteplejší vodě, co nejvíc jako snesu, potopil tam tu nohu a nechal to tam být co nejdýl. A opakovat to třeba dvakrát denně. Od té doby do dneška to nemám.
1: Vynikající, děkujeme za radu. Navíc jste nám krásně řekl opak ledové vody. A jenom já bych předpokládala, že to, co taky mohlo pomoct, je, že jste se zbavil těch vojenských bot.
4: Ale tadyhle to, jak jsem poslouchal, ta paní, že to má na rukou, to kdyby zkusila, taky to zmizí.
1: Dobrá, tak můžem zkusit poradit řepíček do doby, než se poradí.
4: Nechat do horké vody spařit, nechat vylouhovat, pak to předsedit, nalej to do nějakého lavoru nebo to, a prostě, aby ta ruka byla potopená a vydržet co jako nejteplejší nebo ten horký nálev, co nejvíc, jako aby byla, vydržet to co nejdýl.
1: Jo.
4: A opakovat to tak dvakrát denně.
1: Jasně, můžeme zkusit, je to zajímavá informace. Já jsem trošku takovej protiva, že já bych stejně chtěla, aby to ještě viděl lékař.
0: Dobře.
1: Ale děkujeme.
0: Děkujeme za tyto dotazy. Malé shrnutí v našem pořadu Vesele a zdravě, co dělat, když nás zasáhne plíseň na nohou, a taky jak tomu předcházet, tak to ještě stihneme určitě probrat.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořad Veselé a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cejdalovou si dnes povídáme o plísních na nohou především a teď bychom měli udělat takové shrnutí toho našeho povídání, ať nikdo na nic nezapomene.
1: Ano.
0: Nejprve tedy asi tomu, jak předcházet těm plísním,
1: ano,
0: aby nevznikaly.
1: Já bych nejdřív řekla, kdo častěji trpí plísní, kromě teda v písničce zmíněné běžkyně, kašle na podrážky, sprint, tak to mohou být lidé se zvýšenou potivostí, kde mohou pomoci ty přípravky proti pocení, lidé, kteří mají poruchy prokrvení, oslabenou imunitu, špatné postavení prstů a mají cukrovku. Tou hlavní prevencí je nohy po umytí důkladně osušit, zejména prostory mezi prsty, nosit prodyšné ponožky z přírodních materiálů bavlna nebo ty bambusové a denně měnit a ve veřejných prostorách, bazénech, saunách a posilovnách nosit vždycky vlastní pantofle. A co se týče léčby, takže je to dlouhodobý proces, je důležité zahájit co nejdřív, aby se zabránilo rozšíření té infekce a pokud je ta plíseň podchycená včas, tak často stačí jenom vnější ošetření, ať už ty krémy, mastičky, spreje a podobně.
0: Co to znamená zabránit rozšíření tedy konkrétně?
1: Tam je právě důležité, aby člověk dezinfikoval ty všechny možné přípravky, aby si pral pravidelně ponožky a měnil, aby boty vydezinfikoval. To
0: nebo?
1: Asi není potřeba,
0: dobře.
1: To klidně můžete dohromady, ale je důležité opravdu dezinfikovat a důležité je, že to vnější ošetření, pokud nepomáhá po dobu 2 týdnů, tak zajít za lékařem a ten vám nasadí i nějaké tabletky jako vnitřní léčbu a vždycky je důležité ještě 14 dní po vymizení těch vnějších příznaků pokračovat i s tou dezinfekcí, i s tou léčbou.
0: Je nějaký znak vyloženě akutního problému, když to zanedbáme, že tohle už je krajní mes a teď už opravdu doktorovi, jestli se to
1: určitě
0: má spravit.
1: Jakmile začne krvácení, prasklinky, puchýřky, zarudnutí nebo nedej pámbu, to nebývá často, že by člověk dostal teplotu, ale rozhodně, když už to bolí nebo to moc otéká, tak utíkat k lékaři rychle.
0: Máme si raději pořizovat pro každého vlastní manikúru a pedikúru a potom podobně? Preventivně?
1: Tak to zase nemyslím, protože sice ty houby jsou potvory, ale většinou potřebují citlivého jedince, náchylného. Jo? Takže tam, kde se žádná mykoza v rodině nevyskytla, tak si to jako střídat asi zatím lze.
0: Nakažlivé to je? Je to dědičné?
1: Ne, to ne. Ale může být dědičná cukrovka nebo nějaký imunitní problém. To znamená, pokud víme, že někdo v rodině měl cukrovku a měl chronické plísně a my máme cukrovku, tak je potřeba pátrat potom, aby se ta plíseň vlastně neudělala a nerozplemenila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdalová, naše rady samozřejmě najdete později i na našem webu www.veseleazdravie.cz, stejně tak jako na Facebooku odkaz na pořad, kde ho pak najdete i v archivu s ostatními, abyste si to mohli poslechnout. My teď nově natáčíme i na video, takže ty důležité informace najdete taky ve videu na našich stránkách nebo na YouTubeovém kanále Českého rozhlasu. A protože nám tu stále blikají telefony.
1: Tak
0: vyzveme.
1: Prosím, nahrajte nebo pošlete v písemné formě na stránky www.veseleazdravie.cz a my se určitě k problematice vrátíme. Děkujeme všem.
0: Záznamníky 221 553 770. Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem budou jezdit elektrické vlaky. Policie objasnila květnové odpálení bankomatu v pražských Kunraticích. Zítra čekejte oblačno až zataženo a na většině území déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vlaky mezi Havlíčkovým Brodem a Hlinskem budou jezdit rychleji. Díky naplánované elektrizaci trati projedou podle zprávy železnic vzdálenost mezi oběma městy o 7 minut rychleji než teď. Státní organizace teď hledá firmu, která zhruba 40-kilometrovou trať zmodernizuje, uvedl mluvčí David Kabele.
3: Vítěz tendru nejprve úsek vyprojektuje. Stavební práce by měly navázat na začátku roku 2028. Hotovo by pak mělo být do poloviny následujícího roku. Zavedení elektrických vlaků v osobní i nákladní dopravě přinese také snížení emisí a provozních nákladů.
2: Turisty u Bíliny na Teplicku můžou ohrožovat sršni. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabkové sršni pobodali v posledním týdnu poblíž cesty na vrch Bořeň několik lidí. Někteří museli kvůli alergické reakci do nemocnice. Ve středu tam pro osobu s alergickou reakcí letěl záchranářský vrtulník.
4: Hasiči objevili poblíž turistické cesty na Bořeň vyvrácený kmen stromu se sršním hnízdem. Kmen odnesli dál od trasy a riziková místa označili výstražními tabulkami a páskami. Podle hasičů jsou ale na Bořeni další místa, kde se sršni vyskytují a není možné všechna vyhledat a označit. Výletníci proto mají být opatrní a sršně nijak nedráždit. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Kaplice na Českokrumlovsku odkoupí budovu bývalého rehabilitačního střediska a její přilehlé pozemky v obci Blansko. Zastupitelé o plánu rozhodli na svém srpnovém sněmu. Další informace doplnila mluvčí kaplické radnice Eva Klimentová.
5: Jde o strategickou lokalitu poblíž řeky Malše a Suchého vrchu. Nová strategická studie města toto území označuje jako místo s vysokým potenciálem pro rekreační využití, ale do budoucna také pro bydlení. O jeho konkrétní podobě však bude město teprve rozhodovat.
2: Pražská policie objasnila případ odpáleného bankomatu v Kunraticích z letošního května. Dva cizinci podezřelí z krádeže a poškození cizí věci jsou zadrženi v Rumunsku. Podle kriminalistů jsou spolu s dalším cizincem podezřelí i z obdobných trestních činů na Slovensku. V tiskové zprávě to dnes uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina. Cizincům hrozí až 8leté vězení.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až skoro jasno, od severu se postupně zatáhne a přidá se i déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 11 stupňů. Počasí na zítra zpočátku bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 24 stupni, na jihovýchodě až 26 stupňů, na horách kolem 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 za exitem na Velkém Meziříčí Západ ve směru na Prahu se porouchalo vozidlo, čekejte tam se zdržením. A v Milevsku na Písecku v ulici Kapitána Nálepky srazilo osobní auto člověka, na místě je záchranná služba. To byly zprávy, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.
6: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Valtrovka. Bývalá továrna v Praze 5 Jinonicích, vyrábějící nejdříve motocykly a motorové tříkolky, později i automobily a letecké motory.
1: Co vám říká značka Valtrovka nebo jméno Valtr?
2: Téměř nic.
3: Vůbec nic.
4: Valtrovka to souvisí asi s automobilovým průmyslem, nebo s motocyklem.
5: Tuším, že to byla továrna, nebo je ještě, na výrobu motocyklů.
1: A jak dlouho podle vás funguje?
5: Tak to opravdu netuším.
0: Příběh Josefa Valtra vypráví, jak se lze z opraváře bicyklů stát váženým majitelem továrny zvučného jména.
6: S leteckým historikem Václavem Šorelem stojíme v pražských Jinonicích u bývalého areálu firmy Valtr. Bohužel bývalého, protože z Valtrovky zůstala pouze jedna jediná budova, která je dnes rekonstruovaná. Jak je to možné?
7: No, ona zůstala ta jedna jediná budova, ale když někdo sem přijede, tak vidí nádherný znak Valtr. Protože oni ti noví podnikatelé, kteří zde vybudovali tohleto krásné sídliště, tak se k tomu jménu Valtr hlásí. Ovšem, podnik, který byl později Valtrovkou, nevznikl zde v Jinonicích, ale dole u vody ve Smíchově. Tehdy mladík Josef Valtr v roce 1898 si založil malou firmičku na opravu jízdních kol.
0: Josef Valtr, jeden z průkopníků českého motorismu, byl typický český self-made man. Narodil se ve Vepřeku na Mělnicku jako páté dítě zámečníka a železničního hlídače. Vyučil se nástrojářem v továrně na mlýnské stroje a jízdní kola. Když mu bylo 24 let, pronajal si v Praze na Smíchově v Kořenského ulici dílnu o rozměrech 20 metrů čtverečních a začal podnikat od píky. Opravoval váhy a jízdní kola. Stačil mu k tomu jeden soustruh vlastní výroby, jedna vrtačka, výheň, kovadlina a drobné stolní nářadí. V kapse měl do začátku všeho všudy 50 zlatek rakouské měny. Od práce jej neodradilo ani to, že následkem pracovního úrazu oslepnul na jedno oko. Mohla za to kovová špona, která odlétla kam neměla. Zanedlouho Valtr pochopil, že vydělá víc, když bude bicykly rovnou sám sestavovat. To ale vyžadovalo větší prostory, proto si pronajal dílnu v Kinského ulici. Co ho zavedlo právě na tuto adresu? V dílně byl zaveden elektrický proud. Valtr byl číman nejen co se práce týče, uměl se i dobře oženit. Díky věnu dcery zámožného smíchovského klempíře si mohl pořídit nejnovější vybavení. Traduje se ale, že nejprve musel budoucímu tchánovi dokázat svou zručnost, skoro jako v pohádce. Musel nejprve vlastníma rukama postavit několik jízdních kol. Ve zkoušce obstál a tchán mu peníze na podnikání svěřil. A tak Josef Valtr zakoupil 8 obráběcích strojů, k nim zaměstnal 3 dělníky a začal si vychovávat učně. Do práce zapojil i svého bratra Antonína. V roce 1902 z Valtrovy dílny vyjelo první motorové kolo, vyrobené podle jeho vlastní konstrukce. Hned sbíralo úspěchy. Na hospodářské výstavě průmyslové jednoty pražské dostalo stříbrnou medaili. Práce se dařila a bylo na čase přestěhovat se do lepšího. Továrna přesídlila na Zatlanku a během roku 1905 z ní vyjelo do světa na 30 motokol. To už ale nabízel podnikavý muž svým zákazníkům také pohodlnější dopravní prostředek. Motorové tříkolky.
7: Nemůžeme si představovat dneska, že to je jako dětská tříkolka, do které by se dal jenom motor. Ne. To byl téměř automobil, který měl jenom jedno přední kolo, řiditelné takovými obrovskými řídítky. Za ním seděla posádka dvou lidí, motor byl v zadní části byla i nádrž. No a ty tříkolky Valtr byly v té době pravou senzací.
0: Zpočátku byly dvousedadlové, později se v nich mohly svést i 4 cestující. Jejich cena neudělala zájemcům díru do kapsy a přitom se mohli spolehnout na 100% kvalitu. A tak není divu, že byly velmi oblíbené. Slávu těchto vozidel pomáhalo šířit i to, že sbírali palmy vítězství v různých závodech. No a když šli na dračku u nás, proč s nimi rovnou neudělat díru do světa? Řekl si patrně úspěšný podnikatel a vyrazil na jedné ze svých tříkolek na propagační cestu do Kyjeva. Měl v úmyslu získat tamní trh a uspěl. Zpátky do Prahy si přivezl objednávku na 50 kusů. Pak to zkusil i v Srbsku a opět se zadařilo. Walter byl zkrátka neobyčejně technicky nadaný, ctižádostivý a pracovitý. A navíc měl obchodní talent. Netrvalo dlouho a měl tolik objednávek, že nemohl všem zákazníkům vyhovět. Bylo proto nutné opět výrobu rozšířit o další prostory. Protože mu vlastní prostředky nestačily, společně s přáteli, významnými smíchovskými podnikateli, založil společnost s ručením omezeným Walter a spol. Společníků prý bylo 25. Byl mezi nimi stavitel, profesor, ředitel smíchovského pivovaru, majitel koželužny, statkář. Jedním z podílníků továrny byl i Vítězslav Kumpera, jenž po válce tuhle prosperující společnost ovládl. Ale to bychom předbíhali. Na ustavující valné hromadě byla zvolena dozorná rada a Waltrovi bylo na 10 let svěřeno řízení podniku. Z původních 50 zlatek tvořil základní kapitál už přes 400 tisíc korun. Waltrovka si na nedostatek zákazníků rozhodně nemohla stěžovat. Všechny její výrobky, motocykly i tříkolky, byly prodány dříve, než je v továrně stihly dokončit. I na autosalonech, kde se vozidla značky Walter předváděla, už byly stroje označeny nápisem prodáno. Aby podnik držel krok se stále zvyšujícími se kapacitními nároky, začala se budovat továrna v Jinonicích, na pozemcích jednoho ze společníků, statkáře Březnovského. Stavěla ji firma dalšího ze společníků, Antonína Šimka. Hotovo bylo v roce 1913. Byly zde výrobní haly, ale také slévárna, karosárna, lakovna a smaltovna i brzdící zkušebna. Soustružna měla podlahovou plochu přes 2,5 tisíce metrů čtverečních, kovárna skoro 350 metrů čtverečních a jen vrátnice byla 3x větší než ona dílna na Smíchově, ve které Walter jako mladík začínal. Továrnu ale provázela počáteční smůla. Už po několika měsících v ní vypukl rozsáhlý požár, který zničil více než třetinu objektů.
7: Byl to samozřejmě závod úžasný, protože v té době patřil k nejmodernějším rakousko-uherským závodům. A to bylo v roce 1913. Ovšem to už bylo jenom rok před vypuknutím první světové války.
0: Ve stejném roce byla po úspěšných zkouškách prototypu zahájena výroba 4 sedadlových automobilů vlastní konstrukce. Typ Walter 2T V1 se 4válcovým vodouchlazeným motorem podle vzoru francouzské firmy Renault. Lehký, elegantní a výkonný se prodával na svou dobu za poměrně nízkou cenu 9 000 korun. A opět se zadařilo. Tento vůz už jako prototyp vyhrál závod z Braslav Jíloviště.
7: Josef Walter i nadále vyráběl automobily, ale tentokrát už bylo málo automobilů civilních, ale byly automobily vojenské a musel taky vyrábět doplňkovou vojenskou výrobu a to až do roku 1918, kdy válka skončila a vznikla Československá republika.
0: Za první světové války továrna vyráběla hlavně granáty, roznětky a také vzduchem chlazené motory. A na základě požadavků armády opět i motocykly. Po válce byla Waltrova společnost přejmenována na akciovou továrnu automobilů Josef Walter a spol.
6: Lidové noviny, 8. dubna 1928. Walter Automobil, vůz kvality a elegance. Nejnovější modely automobilů na skladě. Auto Omnia, Brno, silniční 21, telefon 36 79.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V roce 1923 byla výroba rozšířena o letecké motory vlastní značky Walter a motory podle licence německé továrny BMW. Zákazníci u nás i v cizině je přijali vstřícně. Nejen proto, že byly výkonné a spolehlivé, ale i proto, že přišly ve vhodný čas, kdy byl nedostatek motorů pro sportovní letadla. Vrchním ředitelem Waltrovky se stal strojní inženýr Antonín Kumpera, syn předsedy správní rady Vítězslava Kumpery. Absolvoval studijní pobyt u zahraničních automobilek, kde získal nejen zkušenosti, ale i vlivné známosti.
2: Po skončení první světové války pokračovala civilní výroba v Jinonicích. Firma Walter už vyráběla své vlastní osobní automobily, nákladní automobily, motorky, tříkolky už pochopitelně ne, tříkolky nahradily osobní automobily, ale společníkům Josefa Waltera se to moc nelíbilo, ty neustále na něm tlačili, aby výrobu rozšiřoval. Výraznými jeho podílníky u jeho akciové společnosti byla rodina Krumperů. Otec Krumpera se dvěma syny. A mladší syn Antonín, zvaný populárně Tony Kumpera, byl pilot, aviatik, a ten tlačil prostřednicí svého otce, aby Waltrovka začala i výrobu leteckých motorů. To se samozřejmě panu Waltrovi už tak moc nelíbilo, odstoupil z místa ředitele, ředitele se stal pan Krumpera a skutečně ve Waltrovce v Jinonicích zešla výroba leteckých motorů a ne výroba leteckých motorů ledajakých. Byly to letecké motory skutečně na světové úrovni a to jak samotné konstrukci Walter, a nebo i motory licenční. Ve 20. letech a i následujících letech, tak už potom firma Walter, její letecké oddělení, už dodávala motory pro všechny letecké závody v Československu. Samozřejmě například Avie a ještě i jiné podniky si vyráběly taky motory vlastní. Ale dalo by se skoro říct, že firma Walter měla málem monopol. Kdo zná Jinonice a vidí, jak jsou tam kopce, dívčí hrady a tak dále, tak dneska neuvěří tomu, že například, když pánové Beneš s Hainem v Avi potřebovali nový Walter motor do svého letounu Avia BH5, tak s tím starým motorem přeletěli na jeden kopec nad Waltrovkou, tam jim donesli motor, namontovali a oni znova odstartovali do Letňan, do Avie. Dnes, když se na ty kopce podíváte, tak se to zdá, že to není možné.
1: Ve vedení továrny došlo k neshodám. A proto Josef Walter odstoupil z funkce ředitele společnosti a pak i z funkce člena správní rady. Přípisem ze dne 11. dubna 1922 mu správní rada poděkovala co nejsrdečněji za veškerou přízeň a péči a požádala ho, aby i nadále zůstal příznivcem závodu. Starý pán odcházel znechucen, ale se slušným odstupným. Podnikání nepověsil na hřebík. Založil v Košířích novou továrnu Walter a synové v Třebíského ulici, kde rozjel výrobu ozubených kol a automobilových součástí. Za pouhých 7 let už měl největší speciální továrnu na ozubená kola na území celého bývalého Rakouska-Uherska. Zásoboval domácí trh a vyvážel zboží do Polska, Bulharska, Jugoslávie i do Rakouska. Jeho výrobky odebíral také jinonický Walter. V roce 1927 vyrobil na 36 000 kusů ozubených kol a k tomu i několik automobilů, které byly určeny pro vlastní rodinu. Josef Walter totiž vždycky toužil jezdit ve v pravém slova smyslu vlastním voze. Jeden z těchto 7 automobilů skončil ve sbírce skladatele Petra Habky.
3: veterán.auto.cz Walter P4, náš test, Waltrovka žije. Publikováno 6. ledna 2010. automobilu Walter bývá i na veteránských srazech jako šafránu. Usedáme do šestimístné vany, tedy otevřené karosérie, fajeton z roku 1928. Valtry řady P na počest konstruktéra Plocka představovaly odpověď na úspěch Tater 11 až 30. Páteřový rám, výkyvné polonápravy, ani chlazení vzduchem tu však nenajdete. Valtry prosazovali konzervativní řešení a zdůrazňovali špičkovou kvalitu materiálu i dílenského zpracování. Laťka visela velmi vysoko, určili ji nároky letecké továrny, která právě pronikla na náročný americký trh. Náš první dojem, dvoulitrový Walter P4 je konzerva každým coulem. Podle tvaru mosazného chladiče a designu karosérie bychom vozu hádali o 5 let více. Přes stupačky se úzkými dvířky vyhoupneme na sedadla, přehlédneme jednoduché prkno tvořící přístrojovou desku a protože je prázdná, nemusíme dlouho hledat tlačítko spouštěče. Stačí se jen dotknout a studený motor hned naskočí. Navíc běží překvapivě pravidelně i poměrně tiše. Hluk jest konec konců pouze důkazem mechanických nepřesností a nedokonalostí, říkával Henry Royce. U Valtrů, českého Rolls-Royce, byly téhož mínění a preciznost povýšili na hlavní hodnotu. Archaicky, ale v jednom šiku s Rollsy, tak působí páky řazení a ruční brzdy u pravých dveří, kde dotírají na řidičovo stehno a nutí jej nastupovat spíše ze strany spolujezdce. Ovšem pohyb páky v kulise rozpaky rozptýlí. Jednička až čtyřka padají do záběru přesně a s decentním cvakáním. Přáli bychom vám zážitek z měkkého záběru spojky. Příjemně překvapilo také řízení. Walter na silnici rozhodně neplave. Chtělo by to jen větší rejt. Poloměr otáčení je však ovlivněn rozvorem 3100 mm. Karoserie je přepažena a vystužena dělicí stěnou. Zadními dveřmi se nastupuje na sklopná sedátka a mnohem pohodlnější lavici. Panstvo by si pohodlně natáhlo nohy. Bytelná podnožka tu není pro parádu, při jízdě po dlažbě ji plně doceníte. Walter totiž postrádá účinné tlumení pérování a pohupuje se sice pozoruhodně měkce, nicméně s velkou amplitudou. Rukama nohama hledáme oporu. Pozornost okolí budí také obláčky na modralého dýmu. Motor je sice v dobré kondici, ale už za mlada měl normovanou spotřebu 4 deci oleje na 100 km. Zajímáme se o osud tohoto exempláře. Ředitel galerie, veterán Karl Štangl, pan Miroslav Kotlařík začíná dlouholetým nasazení P4 v rodné Praze a připomíná náročnou renovaci realizovanou ve Zlíně. Zadali ji prý mladí nadšenci, manažeři, jenže náročné práce potřebují čas. A protože objednatelé nechtěli čekat a podcenili finanční stránku, přešel Walter do rukou zlínské dílny. Nový stál před 81 lety asi 88 tisíc korun. Jeho současná hodnota se pohybuje kolem 1 000 000 korun.
0: Český rozhlas Liber.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V roce 1936 byla firma Walter největší továrnou na letadlové motory nejen v Československu, ale i v celé střední Evropě. Ve výrobním programu měla 18 různých typů pístových, vzduchem chlazených letadlových motorů. Motory značky Walter byly licenčně vyráběny v dalších 4 státech a používaly je armády 21 zemí světa.
2: Rok 1939 a začátek druhé světové války.
3: To už nebyla firma Walter, jak ji známe z první republiky, nýbrž Walter Automobil und Flugzeugmotoren Fabrik AG, německá firma, která sice pokračovala i automobilovou výrobou, Němci potřebovali nákladní automobily a tak dále, ale zpočátku okupace vyráběla motory pro bývalé československé letouny, které Němci dodali na Slovensko, dodali je do Bulharska a tak dále. Dokonce firma Walter v té době vyráběly motory pro francouzské letouny Potés, ale hlavně potom vyráběla motory pro německá cvičná aráda, pro Siebly a pro ještě hornoplošníky Storch, co byly letouny, které byly v protektorátu Čechy a Morava vyráběny pro Němce. Dokonce Němci uvažovali o tom, že bude Waltrovka vyrábět proudový motor, což teda v té době by byla Waltrovka světovou špičkou, proudový motor na německý Messerschmitt 262 Schwalbe. Výroba se připravovala, ale to už skončila druhá světová válka a výroba těchto motorů

0: se ve Valtrovce nerozběhl.
1: V době okupace Československa během druhé světové války se výroba plně podřídila potřebám německé armády. Po válce byl podnik znárodněn a začleněn do nového národního podniku Letecké závody. V továrně se tehdy vyráběly podvozky automobilu Minor, stavitelné vrtule a letecké motory.
0: Přišlo osvobození a firma Walter, tentokrát je už firma Walter v národní správě, i nadále vyráběla okupační motory pro zmíněná Arada, Sýbly a pro Štorchy, ty už teď měly české názvy a byly i nadále našimi závody leteckými vyráběny pro potřeby československého vojenského letectva. Byla to doba převratná a v té době dokonce i Valtrovka se začala podílet na našem prvním poválečném osobním automobilu, velmi populárním automobilu Java Minor a někdy také nazývaná Java Walter. Ve Valtrovce se vyráběly podvozky a motory, ty se převážely do Letňan do Rudého Letova a tam byly kompletovány a Minory, to každý ví, že to byla úžasná auta. Ovšem pak přišel únor, příklon k Sovětskému svazu, příklon k sovětské armádě a Valtrovka motory, které vyráběla do poválečných československých sportovních letadel, předala do Avie, protože úplně komplet celý její sortiment se zaměřil na vojenskou výrobu, asi se na sovětské motory pro letouny MiG-15. To byla obrovská zakázka a Valtrovku zcela úplně zahltila. Ovšem tady říkáme Valtrovku, ale už to žádná Valtrovka nebyla. Prostě v 50. letech se z Valtrovky stal Motorlet. Ovšem musíme říct, že Motorlet byl stejně světově úspěšná známá značka jako Walter. Skončila potom výroba pro MiG 15 a ve Valtrovce, tedy v Motorletu, začala výroba prvního československého proudového motoru pro první letoun československé konstrukce proudový Aero L-29 Delfín.
1: Po únoru 1948 potkal Valtrovku podobný osud jako ostatní továrny. Byla přejmenována na závod Jana Švermy, později na Motorlet a věnovala se výrobě leteckých motorů. Po znárodnění přišly Valtrové nejen o továrnu, ale i o pohledávky. Naopak závazky firmy museli ještě po léta splácet. Josef Walter to sledoval jen zpovzdálí. Zemřel stranou pozornosti 15. ledna 1950. V jeho práci ale pokračovali synové. Zejména Jaroslav byl nadaný technik, který se soustředil na závodní stroje. Přes odpor některých straníků se stal konstruktérem ve strakonické továrně ČZ. Vyvinul řadu vynikajících strojů. Vadilo třeba i to, že jezdil do práce asi 15 let starým vozem z otcovy dílny. Jeden dobrák si dokonce v udavačském stylu postěžoval. Zaměstnanec národního podniku v lidově demokratickém státě přece nemůže užívat vozidlo, které nese jeho jméno.
0: Přišel rok 1989, ztráta východního trhu v Sovětském svazu tedy. A dopadlo to tak, že firma Walter až téměř jakoby zkrachovala. Je to strašně smutné, ale je tomu tak, továrny vznikají a továrny umírají. Byly různé pokusy Valtrovku zachránit. Ty motory, které vyráběly do kunovického letounu, tak existovaly projekty, že ty motory by se dávaly do rychlostních člunů, vyvážely by se na západ a tak dále, ale to všechno šlo do zapomnění a noví majitelé, kteří tu Valtrovku koupili, pak se to všelijak různě prodávalo a tak dále, tak ty tu firmu i z pozemky prodali developerům, no a ti tady postavili to, kde teď stojíme. Ovšem, firma Walter úplně nezanikla, i když se tak už dneska nejmenuje. Část techniků i výrobního zařízení se přestěhovalo do Letňan, do takzvaného areálu Letov. To, co tam je, je součástí firmy General Electric Aviation a teprve bude vyrábět turbovrtulové motory ATP. Jejich sériová výroba by se měla rozběhnout v roce 2022. Jsou to turbovrtulové motory do dopravních letounů, takže ano, starý pán Walter nebo jeho duch stále žije.
1: V roce 1995 získala továrna zpět svoje jméno. Výroba se ale ke slavným časům nevrátila. A z původní jinonické Valtrovky dnes doslova nezůstal kámen na kameni.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Soud poslal do vazby muže, který v srpnu na Českolipsku ujížděl policii. Lánský hřbitov je po exhumaci ostatků Jana Masaryka znovu otevřený. Zítra čekejte oblačno až zataženo a na většině území déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Muže, který na konci srpna nebezpečně ujížděl silniční kontrole na Českolipsku, poslal soud do vazby. Řidič 20. srpna neuposlechl pokyny policistů k zastavení vozidla k silniční kontrole. Zareagoval zrychlením jízdy, při které porušoval dopravní předpisy a naboural jiné auto. Ohrozil život a zdraví posádek nejméně 7 aut a jedné chodkyně. Proč policie vazbu navrhla, vysvětluje mluvčí Ivana Baláková.
2: Důvodem byla obava, že by v trestné činnosti na svobodě pokračoval. Přitěžující okolností pro něj jistě je i skutečnost, že před svým zadržením řídil auto, ačkoliv má řízení všech motorových vozidel zakázané okresním soudem v České Lípě.
0: Škrobárny na zpracování brambor zahájily letošní kampaň. Oproti loňsku očekávají výrazně nižší produkci. Může za to zejména horší úroda způsobená horkým a suchým létem, říká ředitel pelhřimovských škrobáren Josef Hadrava.
3: Loňský rok byl pro nás co do objemu výroby úspěšný. My jsme navýšili výrobu zhruba u 35%. Letos ale je ta situace jiná, letos čekáme, že ty výnosy brambor budou nižší.
0: Lánský hřbitov je po exhumaci ostatků Jana Masaryka od dnešního rána znovu otevřený. Na hrobce Masarykovy rodiny nejsou patrné žádné zásahy a travnatý povrch je podle informací ČTK obnovený. Uzavření trvalo 2 dny. Odborníci ostatky vyzvedli z hrobu ve středu. Jejich zkoumání má pomoci při objasňování okolností úmrtí tehdejšího ministra zahraničí v březnu 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Lovosice podají návrh na zastavení exekuce ve sporu s výlepovou společností Rengl. Exekutor městu uložil 60-tisícovou pokutu kvůli zástěnám před výlepovými plochami. Radnice s postupem exekutora nesouhlasí, říká mluvčí radnice Eva Břeňová.
4: Podle právního stanoviska města nelze dosavadní soudní rozhodnutí vykládat tak, že by městu byla uložena povinnost odstranit stojany či jiné překážky umístěné před výlepovými plochami. A právě tehle požadavek společnosti Rengl byl soudem v samostatné části rozhodnutí zamítnut.
0: Město společnosti Rengl vypovědělo smlouvu už v roce 2024. Firma požaduje výpověď za neplatnou. Lovosice proto připravují žalobu, kterou se chtějí domáhat odstranění výlepových ploch.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, od severu se postupně zatáhne a přidá se i déšť, výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty klesnou na 11 stupňů. Počasí na zítra zpočátku bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Na večer bude oblačnosti většinou ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 24 stupni, na jeho východě až 26 stupňů, na horách kolem 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 za exitem na Jirny na 14. kilometru se porouchalo nákladní auto, počítejte tam se zdržením. A v Komořanském tunelu ve směru na letiště čekejte s pomalejším průjezdem, je tam hustší doprava, ale kolony se zatím netvoří.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky v našem divadle rozhodně platí, že co člověk, to názor a pocit. Opravdu, a tak jsem nedávno v redakční poště našel i tohle přání. Ráda poslouchám vaše divadlo, jen bych prosila více klasiky z let 50. a 60. Při vší úctě k ostatním hercům slyšíme je pořád, ale třeba takového Eduarda Kohouta jenom zřídka kdy. No tak prosím, jak je ctěná libost. A pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rozhlasové chvilky v zákulisí, to je takový dodnes vzácný dokument, který zachycuje nejenom zajímavá herecká vyprávění, ale začasté taky ukázky z rozhlasových nebo divadelních her, které si navíc vybírali sami oslovení umělci. Já myslím, že Eduard Kohout se nemusel příliš dlouho rozhodovat, když si pro ty svoje chvilky v zákulisí vybral právě Rostanova Syrana a taky závěr z Calderonovy hry Život je sen.
2: Život lidský, to je sen. Prosívá svůj život král, když se pyšní v bláhovosti svrchovanou, že má moc, že se sláva jeho trůnu dotýká i božích hvězd. Sen je pachtění a zhon, dědování, pláč i ston, urážky i ponížení, všechno lidské opojení. Život, to je přelud jen, hříčka vln a světel stínů, všechno v nás i kolem nás, všechno to je pouhý sen, i sny naše, nic než sen. Snad se vám zdá, povaha má, že se nějak proměnila, že jsem nepochopitelně z čista jasna na obrátku ze Šavla tak stal se Pavlem, proto snad jen, že mé štěstí zrak mi děsem oslnilo. Ne, mou duši rozvrátilo, moje srdce obrátilo to jen, že jsem pochopil, že je lidský život sen. Když je vše, co žijem, sen, proč si život kazit jen? Proč ráj na té zemi měnit ve vyprahlou poušť a peklo? Proč jen vydávat a slyšet místo jásotu a písní, žalosti a smutku sten? Když je lidský život sen, když je lidský život

0: Slyšeli jste epilog z Calderonovy hry Život je sen. Hry, kterou Eduard Kohout, jak nám přiznal, miluje. Úsměvnost a smířlivý akord těchto veršů jsme si uvědomili, když jsme vstoupili na terasu jeho malostranského bytu. Je věru romantická. Slunce sem proniká divokou révou, hýřící podzimními barvami. Z dálky hučí je z Vltavy, v korunách stromů ševelí vítr. Toto kouzelné místo střeží socha rytíře Brunsvíka. Naproti jsou staroměstské mlýny, nábřeží a nedaleko odtud Národní divadlo.
1: Dál. Po tomhle imperátorském zvolání ředitele plzeňského divadla Vendelína Budila jsem vstoupil s tlukoucím srdcem do jeho kanceláře. Budil se na mne podíval přes brýle a řekl: Co pak chce? Prosím, posílá mě pan Vidra. Byl jste tak laskav a svolil se k tomu, abych vás navštívil. Vidralo se mi nesměle z úst.
2: Aha. On je ten mládenec, co taky hraje divadlo.
1: Ano, prosím.
2: No tak, co pak mi předvede?
1: Nesměle jsem pípnul. Prosím, Romea. Budil se na mě zkoumavě, podíval a prohodil.
2: On si troufá na Shakespeara? No tak.
1: Kde se vzala, tu se vzala ve mně odvaha. Ano, troufám.
2: No tak spustil.
1: Měl jsem trochu hrůzu. Od dětských let jsem se na Budila díval jako na velikého herce. V duchu jsem si však řekl, buď, anebo. A spustil jsem. Po celou dobu se na mne Budil upřeně díval a když jsem skončil, nastalo ticho. Slyšel jsem jenom tluk od vlastního srdce. Teprve po chvíli mi řekl,
2: no, má to horizont. Blondiák s modrýma očima, to by mohl být jednou milovník. Kolik pak je mu let?
1: 19, prosím.
2: No, tak ať sem přijde maminka, s ním já jednat nebudu.
1: No tak první smlouvu uzavřela maminka.
0: A to bylo vaše první angažmá.
1: Ale kdežpak. Před první světovou válkou se do Kamenného divadla jen tak lehko každý nedostal, kdo neprošel školou, tvrdou školou kočujícího divadla na venkově.
0: To jste bylo všem velmi mladý. Do Plzeňského divadla jste přece přišel ve svých 19 letech.
1: Už jako 17letý student plzeňské reálky jsem k velkému zděšení rodičů utekl ke kočující společnosti. Maminka slyšela v ten den mého útěku kletby mého otce a jistě si vzpomněla na první představení Kvapilovy princezny Pampelišky, po němž jsem tehdy ani ne osmiletý prohlásil. Maminko, já budu taky hercem.
0: Rodiče to asi nebrali vážně.
1: No, tajil jsem před nimi své úmysly. Když mi bylo 16, vyhledal jsem člena městského divadla v Plzni Jaroslava Hurta a požádal ho, aby se mnou nastudoval některé role. No, řekl mi, abych mu přednesl nějakou báseň. Tak jsem spustil Erbenovu polednici, se kterou jsem už ve škole chodil po třídách jako ukázka. Hurt mě vzal do učení a brzy jsem textově ohládal Hamleta, Radů ze Syrana, Antonína ze Svobodových směrů života, Děníka z Halbého mládí a další role, z nich mnohé byly na repertoáru plzeňského divadla.
0: A kde tedy bylo vaše první herecké zastavení?
1: Ach je... U kočovné divadelní společnosti paní Šípkové. Vdovy po velikém herci Karlu Šípkovi. Bylo nás tam málo, asi 9. Vedlo se nám tam prabídně, malé městečko. Paní ředitelka mě přijala v malém suterénním bytě. Vládla tam chudoba, vpravdě betlémská, několik beden, chatrné lůžko, na hřebících visela ještě chatrnější garderoba. Když paní ředitelka viděla, jak jsem se smutnil nad jejím příbytkem, dala mi hned 2 role a smutný úsměv. A první večer, když jsem měl vystoupit, se nehrálo. Nesešlo se totiž obecenstvo. Druhého dne jsme měli hrát Halbého mládí. Všecko nasvědčovalo tomu, že bude návštěva. Tolik jsem toužil hrát Jeníka. V této roli ovšem měl vystoupit starší herec společnosti. Ten onoho rána utekl A tak jsem se paní ředitelce nesměle nabídl, že bych Jeníka zahrál, že tu roli umím. Paní ředitelka se podívala mé troufalosti, potřásla hlavou, ale nakonec se rozhodla. No, dobrá, tak to zkusíme. Po celé představení se na mne dívala z kulis. Když spadla opona po posledním aktu, přišla, pohladila mne a řekla: z něho bude herec.
3: Vy, pane, máte nos. Nos velký.
2: Ano, vím. A víc nic?
3: Ne, totiž...
2: To je málo. Co krásných urážek se tady říci dalo a přitom měnit tón. Maličký příklad vy jste. Výbojně. Já chtěl být na vašem pane místě tu ránu dali si kusosu amputovat. Přátelský. Vidím jej ve vašem šálku plovat. Pijte spíš z korbele, anebo ze džberu. Popisně. Pes, skála, pohoří nezvyklých rozměrů. Co pravím pohoří? To velehorský štít. Zvědavě. Futrál ten musíte sebou mít? Na psací náčiní? Na nůžky skřínka snad? Zkrácí. Pane můj, máte tak ptáky rád a o ně ososky tak pečujete stále, že bydlo nosíte pro jejich drábky malé? Švihácky.
4: No, skobata, jak je to v módě chodí, k věšení klobouku se prvotřídně hodí.
2: S emfází. Obrovský ty nose, vítr žádný nasudit nemůžtě, severák vyjma chladný. Uctivě. Pane, smím potřást vám pravicí. Vy máte, co mi zvem balkónek v ulici. Venkovský.
4: Tože nos, prosím vás, lidičky, obrovská řetvička, čmelou maličky.
2: Prakticky. Domeček? Řekněte rovnou dům. Vojenský. A myš to? A pozor, vypal. Bum! To byste přibližně by řekl, milý hochu, kdybyste ducha měl a vzdělanosti trochu. Však ducha nejchučí vy ze všech bytostí jste neměl zanehet. A z lidské moudrosti tři znáte písmena, jež v slovo blb se svíjí. A kdybyste by měl jen onu fantazii, že byste mohl zde před tímto slavným sborem něco vším posloužit, jak já vám, věřte skorem, ni čtvrtku šprýmu těch neudal byste tady, ni z půlky začátku, nevěřte, pane mladý. Já sám jich užívám, dle chuti si je bolím, však jimi obsloužit se jiným nedovolím.
5: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
6: Řeknu vám, když jsem tak poslouchal Eduarda Kohouta a ty jeho vzpomínky na herecké začátky, nedá mi to, abych ho teď nedoplnil docela aktuálně vystoupením Petra Kostky na nedávném křtu knihy o Josefu Kajetánu Tylovi. Petr Kostka je dnes jako herec už asi jediným žijícím pamětníkem těch někdejších kočovných hereckých společností. Dokonce se vám na jedné štaci prý i narodil. No a jak na to dětství s babičkou a na putování mezi vesnicemi a městy s hereckou družinou vzpomíná?
7: Herci museli být takzvaně vyekvipírovaní. Musel mít každý svoje. To znamená, herec musel mít večerní oblek, musel mít nějakou tu uniformu nebo něco, musel mít letní šaty, musel mít teplý kabát na zimu, čepici nebo... To musel mít a v tom se hrálo nebo si to půjčovalo. To už já jako nevím. Oni neměli nábytek. Ti herci neměli nábytek, já si pamatuju. A babičce jsem to záviděl a nechal jsem si takovou bednu vyrobit. Oni měli bedny. Bedny asi tak, já byl malej, takže pro mě to bylo veliké, ale myslím, že měla 60 na výšku, 80 na šířku a na délku možná 1,30 m, nemám tušení. Kam si všechno dávali a s tím jezdili. Takže babička měla 2 nebo 3 bedny, si pamatuju, tam se dávaly peřiny, do peřin se dávalo nádobí, sklenice, aby se to nerozbilo, a ty kostýmy, nebo co měli. To bylo všechno. Pamatuju, a to byla i postel. Babička měla 2 bedny, na tom jsme spali spolu, si pamatuju. Ty se dali od sebe na tu délku další madrace. Tam se dala prkénka a tři madrace se dali. A byla, no my tomu neříkali postel, byla to palanda. No a na té palandě se spalo. Dokonce na jedné štaci jsem tři noce spal v tom hostinci, kde se hrálo divadlo, kde vzadu za tím pódiem, co tam bylo, měli složený ty bedny, ti, co ještě neměli byt jako babička. A tam jsem spal tři noce, než babička našla sedláka, který říkal, no helejte se tam, jde ten kumbál, když si to vyklidíte, tak si tam klidně bydlete. Tak na to si pamatuju,
8: jak to nebylo babička. Tak, že by vítali herce s otevřenou náručí.
7: Kde pak? Babička jádrové mídlo, vynosila to harampádí, umyla podlahu, zatopila v bubínku a pro mě dětství je ta teplá cihla v nohou, zabalený a jak bliká oheň od bubínku na stropě, tak to je pocit domova a jistoty. Takže si vzpomínám, v zimních měsících babička mi nahřála vždycky cihlu, tu zabalila do ručníku nebo do něčeho, dala mi to do nohou a byl to ráj. No, prostě nedá se na to zapomenout.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme tu dnes o Eduardu Kohoutovi mluvili pouze v souvislosti s jeho herectvím třeba právě na jevišti Národního divadla. Ale k naší první scéně patřil i ten legendární herecký klub Dobráků. Že jste o něm ještě neslyšeli? Klub Dobráků, to bylo takové společenství smíšků, kterým i v průběhu hry před diváky žádná legrace nebyla, jak to říct, žádná legrace nebyla dost malá. No a co všechno se v Národním mohlo odehrát během představení, o tom svědčí vzpomínky těch, kteří byli přímo u toho. A Eduard Kohout, například mezi Vladimírem Brabcem, Luďkem Munzarem, Bohumilem Bezouškou nebo Františkem Filipovským, rozhodně nemohl chybět.
2: Vidím tady kolegu Brabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
3: Ano, to byla moje velká role.
2: Tak. Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespearovských rolí, který
3: jsou... Na někoho, koho neměl rád.
2: Až tam není žádná příležitost, furt jenom něco to vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
3: No, já začal být šťastný.
2: A ten Pašava je šťastný a říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
4: No, jeden z nejkrásnějších rusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no, jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, teď vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomůže.
5: No, to býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
2: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi klub Dobráků, tak by...
3: No, v kostce. Já si řekl, že lidi se strašně baví mezi se.
2: Jak vylezeš?
4: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou... Takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo ze klubovně tak jako nemě říkal, vidíš, Tomáš, to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě v neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílenej výstup.
2: No strašně jsem se rozlobil.
4: Zjezdil.
2: No a teď, jsou závistivý, asi.
4: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
2: A můžu tě přerušit, no. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali, opory,
4: ne, jsme nehráli.
2: Plody osvěty. A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo, a ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nedlob se Františku. A vždycky jenom načal, nezlob si, a teď chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Najman, to už za něj řekl, a Vojta se načal, ale pamatuju, nezlob si, zas to řekl za něj, no prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl nezlob se Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vypravuj.
4: No a tak na zrcadle bylo nezlob se Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se Františku, v kapsách,
2: kabátu, ve všech kapsách. No. Prostě, v peněžence, v cigártašce.
4: No jo, ale ještě
2: cigareta,
3: jak se ještě zlobím.
2: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla...

0: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
1: To je klub dobráků, tohleto.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip, právě v těchto těch plodech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho... A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
3: Vzpomínáte v plodech osvěty Zdeňku Bardovou?
1: No to byly brepty nádherný.
0: Slavný brepty.
3: No Slavianofilové, že jo, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo. Slavianofilové.
0: Oni jsou slavianofilové.
3: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý, který cti bude řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, slávofialové.
1: Slánofínové.
3: Slánofínové. To jsme všichni čekali na to, to dopadne.
1: No to Roubal přeci, inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co kdo
0: řekl.
1: A jednou to také mezi byly dvě představení a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zdeničko, na tebe mám zvláštní knížku.
0: Já pokládám za její nejslavnější brept, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona tady přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša-ča. To pokládám za nejslavnější brept.
4: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New Yorkské rodiny a já jsem byl synáček v té rodině. A ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten. Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený. Jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla květinu, která se jí neustále na té hlavě a za ruku vedla psíčka, takový ten hrasa přes ulici, jo? Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střelce. A já, jak jsem to viděl, pak jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji, no načiž jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ano, tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat, ježvalič.
1: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým na studování, tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím pomocným. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě pomocnýmu budeš vyhrožovat. celá ta bína, že jo, všichni ty statisty to otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně a starý pan Roland povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.
0: Poslouchejte, vy to asi budete pamatovat, hrali jste nějakou Wernerovu veselohru a tam prej v druhém jednání byl akčnus, který říkala paní Krombaurová a zkrátka, jo, dobře, je to braková literatura.
4: Prosím. Tím to mělo končit ten akt, jo? A Zdeňčka Baldová, když to zkoušeli, říkali, to není

0: žádný akčnus tady, já bych jim měla něco říct, no. No já jí zítra něco řeknu.
1: To jsme si těšili, říkáme, ona extempore, jo.
2: A paní Kronbaurová to jako vymílová, že můj akčnus, Deníčko, no, že jo?
0: No, to pojenta je tahle, ta no. Právě, že jo. Tak teďko došlo k této scéně a ta říká Kronbaurová, ano, je to bulvární literatura. Načeš ta pospíchá, než spadne opona a říká, ano, a měla by se hodit do hovně. Zařvářka, tak to byl tvůj akčus.
2: To si nevěděl. To je fakt, ale to nejsou vymyšlený historie.
0: To bylo vážně, že jsme měli takovou zpěvačku v Plzni. Krásnou hlavu měla takovou, víte, jako když dělal Picasso ten klasický kubismus, víte, jak vždycky kreslil takový ty klasický tváře. A odtaď už to byl šifonér, jo? Ona byla vůbec taková celá, byla kredenciózní dáma, že jo. A teďko tam přijde scéna taková, kde ona, a ten Leon Geikner zpíval Joseho. Ty byl takový droboučka, měl takový nehlásit, my jsme po něm zpívali celá Plzeňsky, bílá moje lani, bílá moje lani. Ten hrál toho Joseho. No tak ona byla dost moudrá, že nikdy se k němu nepřiblížila, protože byla opravdu mohutná a on byl takový droboučkej. Takže a teďko tam je ta scéna v té krčmě, kdy ona říká, veme šidli a říká, sedněte sem, Carmen tančí, ona tu židli vzala, dřepla si na ní, ovšem víte, a tančila takovým způsobem, že prostě vyhazovala jenom také nohy a tančila to fandango.
2: Na židli.
0: Načež přišel Veverka, zapráskal fousama a říká, a co dělá ženská, prosím, co dělá svůj Carmen, aby si dřepla, vyhazovala Katie. Pane řediteli, já bych se zadýchala, já bych to nevyspívá.
3: Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Co pak já to dovedu?

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Víte, v čem je tohle naše divadlo pro vaše uši jedinečné a neopakovatelné? Třeba právě v tom, že si tu můžeme hrát a někdy spojit i nespojitelné. Jako v případě tajuplného ostrova pokladů Roberta Louise Stevensona a hraběte Monte Krista Alexandra Dumase. Nevěříte? Tak poslouchejte. Jeden příběh končí a druhý začíná. A s Eduardem Kohoutem se potkáme jak na stopě pokladu kapitána Flinta, tak i ve věznici na ostrově If. Dobré dny, přátelé, a nezapomeňte nám prosím napsat, čím bychom z archivu udělali radost třeba právě vám. A teď už rychle zpátky do dětství na stránky dobrodružných knížek.
2: Něco sehnulo v křoví.
3: Nic neslyším.
2: Barone, pořád musím myslet na toho chlapce. Co ho to jen napadlo chtít na vlastní pěst špehovat? Na lodi se mu to povedlo jen náhodou.
3: Vždycky jsem říkal, že s ním budou jen starosti.
2: Pst. Zase ten zvuk.
3: Kdo tam?
4: Nestřílejte! Nestřílejte!
3: Ruce vzhůru!
4: Nestřílejte!
2: Kdo? Kdo jste, muži?
4: Slitujte se. Zachraňte lidskou duši. Nevydržím. Už nevydržím.
2: Kdo jste?
4: Námořník, pane. Ubojí námořník.
2: Vy žijete na ostrově?
4: 3 roky, pane. 3 roky jsem neviděl lidskou tvář. Sám jsem postavil tenhle srub těmahle rukama.
3: Jak jste se dostal na ostrov?
4: Jak jsem se dostal na ostrov? Jak vy? Co tu hledáte?
3: My, co my? Náhoda, přistáli jsme.
2: Čemu se smějete, člověče?
4: Směju se, protože vím, proč jste přistáli. Jen hledejte.
3: Ten člověk je šílený, Smolete.
4: Ne, už ne. Byl jsem šílenec. A vy taky. Přijeli jste hledat peníze, stříbro a zlato, Flintův poklad. Já u něho sloužil a tady jsem ho někde zakopával s Billy Bonesem. A když skápnul Flint, dovedl jsem na tohle místo Silvera. Já, Ben Gunn.
2: Ben Gunn? Vy znáte Honzu Silvera?
4: Kdybych ho dostal do ruky, těmahle rukama ho zaškrtím. Rozdělit jsem se s ním chtěl. Rozdělit. 12 dní jsme hledali a nic. Flintova mapa nám chyběla. A pak mi dali černou známku. Podvedl si nás, zůstaneš sám.
2: Pro boha živého. Tak tohle je ten obyvatel srubu?
4: 3 roky jsem tady jedl bobule, ústřice, trávu a hledal poklad. Celý ostrov jsem překopával sáh po sáhu.
3: Našel jste?
4: Našel. Koupat jsem se mohl ve zlatě. Všechno k ničemu.
3: Kde je poklad? Patří nám.
4: Hledejte jako já.
3: Okamžitě odpovězte. Víte, co stála moje výprava?
2: Pane barone, násilí nedovolím. Běžte k čertu s vaším zlatem, jde o lidské životy.
3: Já chci svoje peníze.
2: A já chci zachránit Jima. Pánové, kdo nestratil v těle čest, půjde se mnou.
5: Nápad.

0: Neprozradíš? Dobrá. Poznáš, jak chutná 9 ocasá kočka.
1: Nech to, chlapce, Morgne.
0: Tak se mi zdá, že plavčík má mocného ochránce.
1: Tebe to ještě nepřešlo, Morgne? Mě ze sedla nedostaneš.
0: Ale mapu. Mapu ještě pořád nemáš, co? Pamatuj na Bengana. Už jednou jsem ti to řekl. Přemýšlej o tom, Silvere.
1: Ach jo, vidíš, chlapče, to je ta lidská vděčnost. Nebejt mě, žral je vši v Bristolu. Doufám, že ty máš víc smyslu pro spravedlnost a že mi povíš o té mapě.
2: Neřeknu.
1: Neřekneš? No, tak neřekneš. Já se to stejně dovím, ale mohl by ses uchránit nepříjemných věcí. Halo, Gray, co se ženeš jako blázen?
3: Silvere, jdu sem ze srubu, doktor s bílým praporem.
1: Cože?
3: Och, ty vyjednávám.
1: Dostali strach.
0: Teď uvidíš ten tanec, Šime.
4: Si papášák, Honzo Silvere.
2: Nic se nedozvíte, nic se nedozvíte.
1: Ty mlč.
5: Honzo Silvere, Honzo Silvere.
1: Zase ten hlas.
2: Ten hlas já znám.
5: Honzo Silvere.
1: Bengan, no to je přece Bengan.
2: Bengan nás povolá k sobě.
3: Blížoši, zachraňte se.
4: Dejte se na pokání.
3: Mrtvý Bengan.
5: Živý Bengan. Přišel si pro tebe, Honzo Silvere.
1: Bengane, kam si dal poklad?
5: Tam, kde ho nikdo nenajde. Nikdo. Naházel jsem ho do moře. Leží na dně.
1: Ty pse!
6: Ani krok dál, Silvere! A ruce nahoru!
7: Máme vás všechny na mušce.
6: Stejte se! Počítám do 3. Jestli do té doby nezahodíš ty a tvoji rytíři zbraně, začneme střílet.
1: Mrtvý Ben, živý Bengan, ty taky patříš k pirátům. Všem to řeknu.
5: Patřil jsem, Honzo Silvere.
4: Co s námi uděláte, když se vzdáme?
6: Odevzdáme vás námořnímu soudu. Počítám, 1.
1: Počkat, Jime, já jsem ti pomohl. Jime, řekni, že jsem tě chránil a strestá se Morgna. Já, mě nesmí pověsit, mě ne.
6: 2. Nestřílet, já se vzdávám.
0: Je konec, pánové. Teď musíme myslet na návrat. Kupředu, Hispaniola čeká.
8: Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Když vlny hučí, dálky zdraví a mně je 15 let. A mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned. Porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět.

Slyšíte? To se vlny Středozemního moře rozbíjejí o skály ostrůvku If. Nech nám zahrají předehru k příběhu o hraběti Monte Cristovi. Je šedivý listopadový den. Z nedalekého marsejského přístavu přijel k ostrůvku vládní úředník, aby zas jednou po dlouhé době vykonal inspekci v ponuré ivské pevnosti, která už mnoho let slouží jako vězení pro politické provinilce.

0: Tady je zima. A ten plesnivý puch. Prosím vás, pane guvernére, koho dáváte do toho příčerného podzemí?
1: Nebezpečné spiklence a vězně, kteří se už pomátli na rozumu, pane inspektore. Tady se všichni dříve nebo později zblázní.
0: No, to je pro ně vlastně dobrodiní. Aspoň pak tolik netrpí.
1: Moje řeč, pane inspektore, moje řeč. Žalářníku, otevřte kopku 34.
2: Prosím, pane guvernére.
1: Napřed nechte vstoupit vojáky, pane inspektore, pro jistotu.
3: Pane!
4: Zpátky!
3: Držte ho pevně! Puste mě! Já si chci před tím pánem jenom kleknout. Vy jste jistě, pane inspektor, pane.
0: Ano, máte...
3: Pro živého boha, pane, pomozte mi, zachraňte mě, já...
0: Máte dobrou stravu?
3: Řekněte mi, jaký jsem spáchal zločin, pane. Řekněte mi...
5: Pan inspektor se vás ptal, jestli máte dobrou stravu.
3: Nemám, samozřejmě, že nemám, ale to je vedlejší. Celou tu dobu, co jsem tady, prosím pana guvernéra, aby mi řekl, proč mě zavřeli.
0: To vám snad řekli u soudu, ne?
3: Ale já jsem nebyl u žádného soudu, pane. Mě nikdy nikdo nesoudil, já...
0: Pusťte ho.
3: Děkuji vám. Pane, vidím, že...
0: Číslo 34. Jak jste tu dlouho?
3: 6 let, pane. 6 let.
0: Víte, kdo vás dal zatknout?
3: Vím, ovšem, že vím, pane. Pan Wilford.
0: Pan Wilford, ten už dávno není v Marseji.
3: Pak to ovšem všechno chápu. Když můj jediný ochránce je pryč...
0: Náměstek královského prokurátora, který vás dal zatknout, že byl váš ochránce?
3: Choval se ke mně tak laskavě, pane. Byl ke mně laskavý, když mě vyslýchal.
0: Mohu se tedy spolehnout na to, co o vás napsal?
3: Naprosto, pane.
0: Dobrá. Proč tu si vaše spisy?
3: Děkuji vám, pane. Tisíckrát vám děkuji.
0: Nic vám neslibuji, číslo 34. Řekl jsem jen, že se podívám do vašich spisů.
3: Už to znamená, že jsem volný, pane. Tam musíte zjistit, že jsem nevinen, že jsem nic neudělal.
0: Půjdeme dál,
3: že jsem nespáchal žádný zločin.
5: Mlčte už! Prosím, pane inspektore.
0: Tak... Kdo nám ještě zbývá?
1: Už jen ten bláznivý abé, o kterém jsem vám vypravoval, pane inspektore. Kopka číslo 27.
0: A ten, co nabízí vládě 4,5 milionu, když ho propustí?
1: Dneska vám už nabídne 5 milionů. Každý rok 500 000 přidává a letos je tady už 10 let.
0: A kde pak chce ty miliony vzít?
1: Ví prý o báječném pokladu.
0: To se podívejme. No, rozhodně stojí za to nechat ho ještě tady.
1: Moje řeč. Na tom může vláda jen vydělat.
0: Mimochodem, nezapomeňte mi potom předložit spisy čísla 34. Ten člověk na mě neudělal špatný dojem.
1: Mile rád vám je předložím, pane inspektore, ale mohu vám už teď přesně ocitovat, co tam o něm stojí. Přívrženec Napoleonův, nepřítel království. Aktivní účast na Napoleonově útěku z Elby. Držet v tajnosti a přísně střežit.
0: Ale... A kdo je pod tím podepsán?
1: Pan Wilford.
0: Pan Wilford. No, pak se ovšem nedá nic dělat.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant i přání pár, co nikdy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí. Český rozhlas, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda, to dává dohromady v tento čas i noční linku. Dnes z historické karlínské budovy a osamocený ve studiu Honza Macoun. Těšil jsem se na vás, dlouho jsme se neslyšeli, je na čase zase něco probrat. A bude to těžké. A možná taky ne. Záleží na vás, kam mě nasměřujete a kam se dostaneme s vašimi příběhy, protože páteční noční linka je na téma svaté knihy. Jednou jsme se takhle k tomuhle tématu dostali, že by bylo fajn probrat tu svoji Bibli. Tak pojďte vytáhnout svatou knihu a pojďte říct, co pro vás znamená.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Písnička, kterou otevíráme dnešní vysílání Noční linky v pátek 4. září, není možné lepší najít v archivu, než k tématu patřící Marta Kubišová a Magdalena.

0: živé vysílání, tady si sypu středočeský popel na hlavu. Magdaléna není jako Magdaléna, tak budeme dělat jako, že se to nestalo, ano. Tak pro jistotu radši ještě jednou. Tak přátelé, máme pátek, máme 4. září.
1: Noční linka.
0: A já už to nebudu prodlužovat. Páteční noční linka na téma svaté knihy. To jsem patlal, co?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Pojďme do roku 1968.

0: Za mě jedna z nejlepších k dnešnímu tématu píseň z roku 68, LPčko Songy a balady. Vlastně pracuje s postavou Marie Magdalény, farizej hříchem, odsouzením a odpuštěním. Je zajímavá ta písnička právě otázkou, kdo má právo druhého soudit a jak lze náboženské zásady vykládat. Páteční noční linka, svatá kniha nebo svaté knihy. A proto se vás budu až do jedné hodiny ptát. Máte doma Bibli? Četli jste někdy Korán? Znáte Tóru? Otevřeli jste si nějakou jinou knihu, kterou vy považujete za svou v uvozovkách Bibli? Leží vám doma svatá kniha jen pro parádu? Dostali jste ji po babičce? Cíleně jste si ji pořídili? Schováváte ji v knihovně? Věříte tomu, co je v ní vůbec napsáno? Rozčiluje vás náboženství nebo vás uklidňuje víra? O tom všem to dneska v noci bude.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Svaté knihy nejsou jen modlitby nebo přikázání, často obsahují celý návod, jak má člověk chápat svět, odkud pochází, co je dobro a co zlo. Jak se má chovat k rodičům, dětem, cizincům, taky majetku, jídlu, práci, smrti nebo odpuštění. Bible je vlastně soubor mnoha knih. Korán je členěný do 114 sur, Tóra tvoří 5 základních knih. No a je zajímavá i otázka, co se stane, když někdo svatou knihu zničí nebo spálí. Ani nad tím nechci přemýšlet, protože to bude asi problém. Pojďte mi prozradit, jak vnímáte svaté knihy. Máte? Nemáte? Nebo raději fuj nesahat? 731 800 900, budu rád, když zavoláte, do jedné hodiny je čas. Můžete také napsat pár písmenek, věty. Budu rád na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. U mikrofonu v pražském studiu Českého rozhlasu Střední Čechy je Honza Macoun. Tak se na vás těším, všechno mi tady snad funguje. Tak jen houšť, pojďme na to. 731 800 900, teď je ta nejvhodnější šance nebo okamžik provolat se, proboxovat se přes tu naši telefonní ústřednu v Praze a být úplně jako první, kdo to bude, kdo to bude. Jo a prosím vás, nebojte se, kdyby náhodou jste měli takový ten pocit, že jako chci k tématu něco říct, ale fakt se nebojte, já vás udržím a budu se jenom ptát. Tady je Honza, kdo je na druhé straně?
2: Je dobrý večer, vážený pane Honzíku. Tady je paní Zita.
0: Ano, zdravím paní.
2: Já vás srdečně zdravím též a chtěla bych vám říct, že tu má vlastně jeruzalemskou Bibli, kterou napsala paní doktorka, nebo totiž přeložila paní doktorka Dagmar Halasová z francouzštiny do češtiny. A tak já tuto velkou Bibli vlastním, ale bohužel já se přiznávám, já mám ještě nějaké jiné Bible, ale já to nečtu, protože pro mě jsou to malinkatá písmenka pro mé oči a pak je to taky děsně těžká velká kniha. Ale pro mě je Bible knížka, která se nazývá Kemka, a tuto knížku napsal náš strýček, otec básníka Františka Halase, pan František Halas starší. A tam je napsáno jejich život rodiny Halasovy, jak umíral, nebo živil teda celou rodinu se 7 dětmi pan František Halas, a ze všech 7 dětí zůstal jen otec básníka Halase, a tak máme díky Bohu teda tomuto významného básníka Františka Halase, který je klenot erbovní své země. A když tuto knihu, kterou nám s věnováním strýček Halas věnoval, tak já, když nám věnoval, tak řekl mé mamince, paninko, já jsem celý život bojoval s za dělnickou třídu a za komunistickou stranu. Musím k tomuto říct, že komunistická strana se zakládala v roce 1920, to víme ze školy ještě, že jo, a tomu Halaskovi bylo, myslím, že už 40, já už nevím, asi, jo, 40 roků bylo, takže on bojoval za dělnickou třídu a za komunistickou stranu. A komunisti mě, mého syna, zabili. Hlasem se rozplakal. A já si to pamatuju, byla jsem malá školačka, já si to pamatuju a je to pár roku zpět, jsem to vyprávěla, tento příběh panu Františkovi, panu profesorovi Františkovi Xaverovi Halasovi, staršímu básníkovýmu synu. Se kterým jsme si viděli jsme se v roce 1949 v Kunštátě na pohřbe, na pohřbu básníka, bylo nám 12 let. A pak jsme se uviděli až v Boskovicích předváděli manžele Halasovi tady tuto jeruzalemskou Bibli a to už mě bylo přes 60 roků.
0: Řekněte mi, Zito, kdyby náhodou se tady někdo objevil, kdo by vám třeba tu jeruzalemskou Bibli chtěl přečíst, stála byste o to?
2: No tak to víte, že jo, ale já už nemám toho času moc, příští rok mě bude 90.
0: Ale to je mladice, jste mladá holka, prosím vás. Klid, ono se to nějak vyřeší. Ono se to podá a určitě se dočtete, anebo vám někdo přečte, co jeruzalemská Bible v sobě skrývá. Já vám poděkuju za telefon a za to, že jste otevřela dnešní povídání Noční linky. Bude to zajímavé, moc se na to těším. Děkuju. A dobrou noc.
2: Kdo se bude vyprávět.
0: Ano, těším se.
2: Děkuji vám, že jste mě vyslechl tady toto povídání, protože to je skutečně moje Bible a můžu vám říct, že když jsem to četl, pročítala, tak jsem mockrát u toho i plakala.
0: Aha.
2: Je, no, protože tam, proto básník taky napsal knihu Hlad a to slovo hlad je na té titulní straně napsáno aspoň 20krát v různých velikostech, protože to od toho svého otce věděl, že jo, že měli jenom hlad a hlad a všichni umírali. No, je to moc smutný, ale krásná kniha.
0: Je to život. Vám, je to život.
2: No, to je moje Bible.
0: Děkuju za představení té vaší Bible a popřeju dobrou noc, pěkné sny.
2: Já děkuju i vám přeju a hodně zdravíčka vám přeju.

Páteční noční linka z Prahy, ještě jednou zdraví vás Honza Macoun. Dnes probíráme svaté knihy. Svaté knihy ty mají zvláštní sílu, protože někomu dávají řád, naději a pocit, že život má smysl, jinému zase připomínají zákazy, strach a věty, kterými ho někdo kdysi umlčoval. Stejný text může být pro jednoho útěchou a pro druhého zbraní v cizích rukou. V obecném smyslu se posvátné knihy podepsaly pod kulturu, jazyk, právo. Svátky, pohřby, svatby, umění, vlastně i běžné fráze, které používají i lidé bez víry. A právě v tom je to rozporuplné. Svatá kniha může člověka zvednout ze dna, ale její špatný výklad ho může také srazit na kolena. Otázka tedy není jen, co je napsáno. Otázka je i to, kdo to čte a jak to vykládá a co s tím vlastně udělá. V křesťanství je základní svatou knihou Bible, o tom žádná, rozdělená na starý a nový zákon. V judaismu má zásadní význam Tóra, tedy prvních pět knih hebrejské Bible. Islám se opírá o Korán, který muslimové chápou jako boží zjevení předané proroku Mohamedovi. V hinduismu najdeme celou řadu posvátných textů. Jejich moc, vlastně je to o povinnosti, o víře, o cestě člověka. Buddhismus má zase rozsáhlé sbírky učení. Svaté knihy ale nemusí být jen vyprávěním o Bohu, někdy obsahují pravidla pro každodenní život, někdy básně, písně, příběhy o vzniku světa, taky rady pro vztahy, zákony, obřady nebo úvahy o smrti a smyslu života. A právě o tom je ta jejich síla. Nejsou stejné, nevznikly ve stejné době a nemluví stejným jazykem, přesto mají něco společného. Lidé se k ním vracejí ve chvíli, kdy hledají řád, útěchu, odpověď nebo jistotu, že člověk není na světě úplně sám. 731 800 900, volejte studio Českého rozhlasu, volejte noční linku, anebo taky pište, mám tady, i když už jsme se dotkli Bible, píše mi Milada, 71 let, Kutná Hora, Bibli jsem zdědila po babičce, byla stará, měla popraskané desky a mezi stránkami byly usušené květiny, staré parte a papírek s modlitbou napsanou její rukou. Dlouho jsem ji měla jen uloženou v šuplíku. Nečetla jsem ji a neuměla jsem ji ani vyhodit. Po smrti manžela jsem ji jednou večer otevřela spíš ze zoufalství než z víry. Neřeknu, že se stal zázrak, ale některé věty mě uklidnily, protože jsem měla pocit, že stejnou bolest museli nést lidé dávno přede mnou. Od té doby ji nečtu každý den, nejsem kostelní člověk, ale ta kniha už pro mě není jen památka, je to takové tiché místo, kam se občas vrátím. Moje řeč, takhle si to myslím a představuji a vnímám i já.

0: Páteční noční linka. Pěkný večer, kdo jste se k nám připojili, ať už jste v zaměstnání, doma, na chatě, na chalupě, na pergole a třeba taky u táborového ohně. Ano, znám takové případy, kdy posloucháte vysílání Českého rozhlasu. Nevím, jestli to bude na vás dnes hodně těžké, anebo je to složité, ale každopádně nějak jsme se shodli s posluchači, s některými, když jsme onehdá, není to tak dávno, probírali nějaké téma, tak jsme se dostali i právě ke svatým knihám. Tak proč je neprobrat svaté knihy? Máte nějakou svatou knihu doma? Vůbec... Když se řekne Bible, nebo někdo ji pod vás, nebo vám někdo podá, nebo se kouknete do své knihovny a tam ji uvidíte, tak hne to ve vás vůbec, nebo je to prostě pro vás kniha? Jenom kniha. Měli jste chutí vůbec někdy přečíst? Přečetli jste ji? Co máte nejoblíbenějšího z té vaší svaté knihy? Jak jsem zmiňoval, svaté knihy mají zvláštní sílu a já bych rád, abyste tu sílu taky předali i ostatním posluchačům a třeba i tak nějak doporučili, co by bylo dobré nevynechat. Samozřejmě přečíst celé, ale to víte, někdo řekne, no je to Bible, to je velké. No, ostatně Korán, to taky není jen tak na jedno přečtení, na jeden nádech. Ono, když se svaté knihy srovnávají podle rozsahu, je dobré říct možná hned jednu věc na začátku. Já jsem si poznamenal, počet stran je vždycky orientační, záleží na překladu, velikosti písma, poznámkách a taky vydání. Ten stejný text může mít jednou 500 stran a jindy přes 1000. Takže Bible je ve skutečnosti celá knihovna. Protestantská Bible má 66 knih, katolická 73 knih. Běžné vydání Bible mívá zhruba 1000 až 1500 stran. Hebrejská Bible, tedy Tanach, má v židovském členění 24 knih a Tóra tvoří jejich prvních 5 knih. Korán je proti Bibli kratší, má 114 sur, tedy kapitola, tradičně se uvádí přes 6200 veršů. V tištěném vydání bývá často kolem 5 až 600 stran. Takový buddhistický kánon, známý jako Tripitaka, to je vlastně obrovský soubor textů, nejde o jednu knihu do ruky, ale o celé sbírky učení, pravidel a výkladů, tradičně rozdělené do 3 košů. No a stáří, nejstarší vrstvy těchto textů sahají hluboko do doby před naším letopočtem. Některé vznikaly ústním předáváním dávno předtím, než byly zapsány. Proto u svatých knih nejde jen o počet stran, jsou to texty, které přežily říše, války, překlady i tisíce lidských sporů. Tohle jsem si všechno poznamenal já, ale není to o mně, je to o vás. Noční linka, téma svaté knihy.
1: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Už mlčím a jsem jedno velké ucho, kdo nám volá, tady Honza.
2: Dobrý večer, jsem to já.
0: Jste to vy? Úplně vy.
2: Tak já si s tomu rádio.
0: Tak, rádio vypni to, už to slyším, žádná ozvěna. Kdo je na druhé straně?
2: Tady Jarda Sokolovsko.
0: Zdravím vás. Jardo, máte svoji svatou knihu, anebo vůbec, jak se díváte na svaté knihy? Co vám říkají nebo neříkají?
2: Nemám žádnou svatou knihu, ani bych ji v životě nechtěl. A protože církev, to je jeden velký podvod, nic jiného.
0: Zkuste mi to nějak přiblížit, abych věděl i já, protože já si to třeba nemyslím, tak se rád vyslechnu vaší stranu. Povídejte.
2: Jasně, buďme v pohodě. Teď vlastně, jak zbohatla církev? Zbohatla nad blbostí lidí. Já nevím, ve 13., 12., 11. století, když vlastně vznikla církev, tak lidi vlastně, ty podaný jejich, když byla bouřka, tohle to všechno, já nevím, nějaký povodně nebo něco dalšího, tak co udělala církev? Protože to byli vzdělaní lidi, tak jim řekli, no to je proto, že se špatně modlíte, špatně odvádíte ty daně. A lidi blbí, protože tenkrát lidi byli nevzdělaní, tak se všem souhlasili. Vemte si, že církev je nejbohatší firma na světě. Ať je to katolická nebo evangelická, to je úplně jedno. Je to nejbohatší církev na světě. A oni dneska mají takovou drzost, od lidí, když vlastní nějaký kostely, aby, když na to nemají peníze, oni tvrdí, že na to peníze nemají, tak aby lidi dávali nějaké příspěvky. Blbí lidi dávají. Já to zdůrazním. Blbí lidi dávají příspěvky na kostely a církev si krásně žije. Já vám říkám, kdyby náhodou církev ve Vatikánu odtajnili archivy, tak bychom se všichni divili, co tam je za...
0: Může být, v tom se určitě nechci přijít, ale dokážete přijmout taky názor, že pro někoho může být Bible nebo víra vlastně něco, k čemu se v životě upne a k čemu vlastně, neříkám, že rozumí, ale jemu do života něco přináší, i když se to třeba nedá popsat. A nikomu to nevnucuje. Je to pro něj fajn, je to pro něj nějaká jistota. Dokážete aspoň tohleto přijmout jako, možný fakt od lidí, kteří v něco věří?
2: Ano, můžu. Podle mě to jsou slabí lidé.
0: Vy když máte nějaký problém, jakýkoliv, něco, co vás trápí třeba duševně, tak... Podle toho, co říkáte, buďte s tím hotový raz, dva, tři, vůbec to neřešíte, nezajímáte, tím pádem jste necitliví ve výsledku, ale já si to nemyslím. Tak když potřebujete duševně ulevit, co děláte? Čemu se upnete?
2: Já žádný duševní ulevit nepotřebuji. Já pracuju a říkám to celý život, kdo pracuje a má nějaký svoje koníčky, tak není ve stresu.
0: Ano.
2: Nemá žádné problémy. A nemusí nic řečit.
0: Když má koníčky, tak je to, co mu právě přináší nějakou útěchu duševní, tak to je fajn, to je fajn. Ale vy jste takový razantní, hned všechno to tak jako odsekat. Ale děkuju vám moc i za váš názor a budu se těšit zase příště, těším se a zdravím na Sokolovsko.
2: Ještě můžu něco říct, můžu?
0: Povídejte.
2: Vemte si dnešní dobu. Já mám třeba v rodině dvě učitelky ve základní škole.
0: Ano.
2: A oni jsou hrozně zmatený, nebo jsou z toho špatný, že 90% dětí, ať je to první až devátá třída, ty děti mají deprese. Měl jste být deprese ve škole? Neměl. Já odpovím za vás. Protože my jsme na to neměli čas. Dneska ty děti všechno řeší přes mobily.
0: Jardo, já to chápu, ale jak to souvisí se svatou knihou? Jak to s ním souvisí, s církví?
2: Tohle asi ne, samozřejmě.
0: To ale nevyřešíme. Chápu, rozumím tomu, to už jsme mimo téma, ale to můžeme probrat taky někdy příště, škola, myslím, že škola hrou v současné

0: 23:34. Tak, tady mi ještě pípá telefon. Pane jo, my tady máme tolik telefonů a používáme jenom jeden. A všechno je to tak ještě přes počítač. Tady vidím, že mi tady bliká oranžově kdosi a já už vím, že tam je. Eva, zdravím. Evo, pěkný večer.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny, kdo poslouchají. Tenhle pořad já poslední dobou taky velice rád poslouchám.
0: Děkujeme.
1: A jen bych vám ráda řekla, jak vlastně já jsem se dostala k Bibli. Já jsem vyrůstala v době, kdy zrovna teda Bibli a víře moc nepřála, ale přesto nám kdysi na gymnáziu profesor literatury řekl, si přečteme Bibli, ať víme, čemu nevěříme. Mně to teda trvalo dalších 10 let, než jsem to udělala a jsem velice ráda, že jsem to udělala. Já jsem v životě přečetla spoustu knih, ale Bible je ta nejcennější a nejúžasnější, jakou jsem kdy četla.
0: No řekněte mi, v čem je tak výjimečná?
1: Protože v ní najdete odpovědi na otázky, které nás běžně napadají, co se týká úplně obyčejného života. Ať už máme nějaké trápení, nebo třeba lidi nejrůznějšíma způsobama trpí, nebo když jim někdo zemře, tak nevědí, co se s ním stane po smrti. A to všechno v té Bibli najdete. A jak minule, před chvilku, jak hovořil ten pán, o tom, že teda Bible jako nic a náboženství, že špatný, tak představte si, že dokonce v té Bibli je napsáno, že existuje falešný náboženství, který vlastně Boha neposlouchá, který Bibli zneužívá a který navíc má být zničeno. A víte, co je nejsmutnější, že právě lidi, kteří to náboženství a ty Bibli zneužívají, tak vlastně brání dalším, aby ty Bibli věřili, anebo aby vůbec věřili v Boha. A to je velice smutný.
0: Ano. No, i

0: Je fakt, že člověk by si asi měl jednou za život přečíst Bibli, a to neříkám proto, že bych byl věřící, ale protože je to kus historie, kterou by člověk měl nějakým způsobem přelouskat. A není, jak vám to dlouho trvalo to přečíst vlastně?
1: No, já jsem Bibli četla už několikrát.
0: No, ale na poprvé to musel být zázrak, tak to máme 1000, 1500 stran.
1: No, chvilku to trvá. Než jsem se ji prokousala poprvé, tak to trvalo možná jako 4 roky.
0: Rozuměla jste všemu, co se tam psalo? Nebo píše?
1: No, víte co, na to člověk potřebuje pomoc někoho, kdo už to trošku zná, protože když si to jen tak začnete číst třeba jako román, tak z toho moc nemáte. Ale pravda je, že v Bibli najdete spoustu i třeba lidí, kteří v Boha nevěří, tak tam můžou najít spoustu rad pro život. Jo, to je takový opravdu, který s vírou na první pohled nemusí mít nic společného. Ale třeba jedna taková nejúžasnější je, říká se jí Zlatý pravidlo. A je to zapsáno, jako že to teda řekl Ježíš, zaznamenaný v Bibli. A ten říká, co chcete, aby vám lidé činili, to čiňte jim. Vemte si, kdyby se tímhle lidi řídili, tak by asi na světě byl daleko líp, než je.
0: To je fakt, to je fakt. Vy říkáte, že v Biblii se najdou odpovědi na všechny otázky, které máme v hlavě. Ty odpovědi musíme hledat mezi řádky, anebo jsou to opravdu odpovědi ze života člověka a najdu je tam černé na bílém, anebo je musím hledat?
1: Víte co, to tak samozřejmě musíte je trošku hledat. Ta Bible je obsáhlá a není to, že byste si nalistoval rady a tam je měl jednu radu za druhou. Jsou na různých místech ty Bible, ale když na ní narazíte, tak ji pochopíte. Tak je to prostě výklad, který v podstatě nepřipouští žádnou jinou alternativu.
0: Mm-hmm. Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.
1: No,
0: ale potom tak ještě je obrácená podoba. Nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali oni tobě.
1: No, ale to není úplně přesný. Ale jako ten originál je správnější než to. Tohle už si lidi překroutili v podstatě. A víte co, a taky to se spoustou věcí z Bible, že si je lidi překroutili.
0: No to je fakt. Já jsem si našel i v Bibli je formulováno vlastně, a to teď ocituji, jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Tak to už bude přesnější, ne?
1: No, víte co, ono to je v každém překladu, je to třeba trošku jinak řečený, protože těch překladů jsou tisíce, ale ta myšlenka je stejná.
0: Děkuju.
1: Ale to si i lidé, kteří třeba Bibli nevěří, tak ale uznávají, že kdyby se lidi aspoň řídili desaterem, takže na světě by bylo daleko líp. A tam máte, to je taky jasný. Nezavraždíš, nebudeš krást, nebudeš lhát, nebudeš smilnit. Jo. To nepotřebuje žádný extra výklad. Tam je to prostě takhle černý na bílým.
0: Moc děkuju za zavolání do noční linky, povídání o svatých knihách pokračuje. Díky za vaši Bibli. Dobrou noc.
1: Hezký večer. Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Desatero, soubor 10 základních přikázání v Bibli, vlastně která podle biblického podání dostal Mojžíš od Boha na hoře Sinaj, patří mezi ně samozřejmě zákaz zabíjení, krádeže, lži nebo cizoložství, ale taky úcta k rodičům a příkaz uctívat jediného Boha. V křesťanství se obvykle shrnuje, nebudeš mít jiné bohy, nezneužiješ Boží jméno, budeš světit sváteční den, ctít otce a matku, nezabiješ, nescizoložíš, nepokradeš, Kališová, nepokradeš, nebudeš křivě svědčit a nebudeš toužit po tom, co patří druhým. Svaté knihy, to je dnešní téma a moc jsem se na ní těšil. Kdo bude další, kdo se k nám přidá, těším se po písničce, ale kouknu už i na vaše příspěvky, které jste odeslali a zase jejich moc, takže děkuji. Mám tady třeba od Milana, dobrý večer, přeji, nečetl jsem všechny takzvané svaté knihy, ale k té křesťanské bych měl několik zásadních připomínek. Původní verše obsahují i texty o reinkarnaci. Byly až na malé výjimky kolem roku 553 zničeny a místo nich byly dopsány nesmysly o neexistující svaté trojici a duchu svatém. Bůh není rozdělen na tři osoby a to, čemu kněži říkají duch svatý, je nekonečné množství duchovních bytostí, andělů, archandělů, mocností trůnů, duchovních průvodců alias andělů strážných a dalších božích služebníků. Proto věřím pouze ve svatou dvojici Bůh Otec a jeho syn Ježíš. A pokud někdo mluví o duchu svatém, vím své. Z Nového Jičína zdraví Milan.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A předpokládám, že tam zhora, tam, kde se hodně kouří, a taky občas dá nějaká ta stopička alkoholu. Pro vás, Babi Daněk.

další připomínky, řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, stanici Český rozhlas Pohoda. No a téma páteční noční linky, svaté knihy. No, rozčiluje vás náboženství nebo uklidňuje vás víra? Našli jste v té svaté knize nějakou radu nebo našli jste v knize útěchu? Vyděsil vás nějaký verš nebo překvapila vás přísnost? Vadí vám výklady druhých? Umí svatá kniha vlastně pomoci? Umí taky ublížit? Jak vám případně vaše svatá kniha změnila život? 731 800 900 nebo linka@rozhlas.cz, případně do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo je další? Hezký večer i vám.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý.
2: Libor u telefonu.
1: Libore, povězte. Co je vaší svatou knihou, jestli takovou vůbec máte a vůbec jak se díváte na knihy tohoto charakteru?
2: Svatou knihu nemám, ale zajímalo by mě, protože už taky mám nějaký leta, že papež požehnával tankům na Hitlerovém tankům na druhou světovou válku. Kdo mi na to řekne. No?
1: To je celé?
2: Ano, zatím jo, děkuju.
1: Děkuju taky, dobrou noc. To bylo rychlé. Já hledám i tu odpověď, aby měl Libor taky opravdu odpověď, aby jsme to potom případně nezamluvili. Co jsem si našel v té rychlosti, ale opravdu rychlosti, to jenom jsem věděl, kam šmátnout za druhé světové války, byl papežem Pius 12. Vatikán se během války oficiálně držel neutrality. Veřejně vyzýval státníky, aby válce zabránili. Známá je jeho věta v duchu, že mírem se nic nestrácí, válkou lze ztratit všechno. Co ale skutečně existovalo, bylo žehnání vojákům, vojenským jednotkám a technice, vojenskými kaplany či kněžími, fotografie kněží žehnajícím tankům, letadlům nebo vojákům, které nejsou nic neobvyklého a mohou snadno vyvolat dojem, že jde o papeže. Po osvobození Říma v červnu roku 1944 navíc přijížděli spojenečtí vojáci do Vatikánu a někteří se dostali z tanky až na svatopetrské náměstí. Pius 12. přijímal spojenecké vojáky na audiencích, což bylo také fotografováno. To ale není totéž, jako papež žehnal tankům do války. Ale každopádně je to na vás, případně se přidejte, zkuste i vy přidat svůj hlas. Budu samozřejmě rád a předpokládám, že i pasivně poslouchající taky. Tak dáme ještě do půlnoci jeden telefon, proč ne? Voláte jako o život, tak mě moc těší. 731 800 900. Haló, kdo tam je?
3: Jarda, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jardo. Tak ven s tím, no, co máte za svatou knihu?
3: No, já svatou knihu nemám žádnou.
1: A důvod?
3: Teda takhle, svatou. Já jsem v době, když jsem učil na Smečně, tak jsem byl v kabinetu s farářem, který tam učil němčinu a náboženství. Já jsem učil fyziku a takovéhle věci. No a on mi potom, když jsme se loučili, byli jsme v dobrých stazích spolu tedy jako a věnoval mi nový zákon. Já jsem si prostudoval nový zákon, Korán, Mein Kampf, křesťanství znám samozřejmě taky dobře a můžu říct, že náboženství bylo vlastně iniciátorem všech válek, které se odedávna děly. Ať už to byly ty náboženství, kteří měli více bohů, více božstev, tak vždycky uznávali nějakou partu bohů a ta druhá parta bohů byla proti tomu a vždycky se kvůli tomu válčilo, takže já si myslím, že náboženství je víceméně na škodu.
1: Rozumím. A to vůbec, já to nespochybnuju. O tom jsme se už taky, myslím, jednou i někdy bavili ve vysílání, ale no. Mně spíš jde o to, mně spíš jde obecně o to, jestli člověk dokáže, už jsem se na to dneska ptal několikrát, člověk hledá přece útěchu kdekoliv, při jakékoliv no. situaci, může to být třeba i nějaký výlet, setkání, může to být, ale může to být i kniha. A to je to, co bych rád probíral. Jestli tyhle ty svaté knihy pro někoho, to nemusí být o tom, že někdo se snaží vnutit svou víru a dej si a tohle, a to, ale někdo i třeba jenom mlčky vzhlíží k něčemu, co mu přece pomohlo. A to i taková svatá kniha být může, ne?
3: No.
1: A to
3: já
1: přece
3: nevím,
1: nemá,
3: já
1: to přece nemá nic společného, že za všechny války mohou.
3: Já jsem bohužel turch materialista, takže pro mě tyhle ty věci, já chápu, že jsou lidi, kteří potřebují se k něčemu upínat. Jo. Já si myslím, že stačí, já podle svého osobního přesvědčení jsem žil vždycky poctivě, ovšem neuznávám to, když po tobě někdo kamenem, ty po něm chlebem, to ne, já naopak uznávám zub za zub.
1: No já mu dám do držky.
3: Takže když mě někdo ublíží, tak si s ním dokážu teda se sakramensky vyrovnat, anebo ho prostě vyškrtnu z okruhu svých jakýchkoliv známých a má to marný. A takže já si myslím, že to přesvědčení, prostě ta určitá nějaká víra, když ji někdo má, někdo řekne, anděl strážný, já když se mi něco stane a vyváznu z toho jakž tak, tak určitě neřeknu, anděl strážný byl nade mnou, ne, měl jsem ale, víte, opět kliku,
1: ze sedinky kliku, to je mi jasné. No jo, ale někoho to ale uklidňuje, někoho to povzbuzuje a někdo, ano. Neříkám, že tomu věří, ano. Ale ten anděl, to je docela dobrý příklad, protože vlastně to je takové, to je vlastně neutrální, to vlastně neubližuje.
3: No jasně, je to pravda, je to neutrální, ale jako někdo potřebuje prostě poděkovat nějaký vyšší moci, tak já prostě řeknu, no tak zase jednou jsem měl kliku, ale když si potřebuji ulevit, tak určitě ne modlitbou, ale řádnou kletbou, takovou tou českou pravou kletbou, kterou nemůžu snad teď ani tady před půlnocí.
1: Já se bojím, že vy byste říkal samá sprostá slovíčka, a tady nejsme teďka v pelíškách, no, aby jsme si to kreslili na tabuli.
3: Já jsem se vždycky pohyboval v tvrdém prostředí. Já jsem byl dlouho na dole zaměstnaný, pak jsem byl teda ve školství, učil jsem na učňáku, to je pravda, a potom, když jsem šel v 50. do penze, protože jsem měl docela ráno, tak jsem začal taxikařit a v té taxikařině jsem byl vždycky, nikdy jsem nikoho neokrát, když jsem něco v autě našel a bylo možné to vrátit, tak jsem to vrátil. Když byly starý telefony, tak jsem zmáčknul nějaký tlačítko, on se někdo ozval, znáte majitele tohle telefon, já jsem tu našel. Teďka poslední dobou je to těžší, jo, ale prostě kdykoliv je něco, když jsem našel doklady, jo, tak jsem je vrátil. I když mi to někdy stálo úsilí. A můžu vám říct, že byli lidi, kteří řekli, no to jste hodnej, poctivej, dobrý, děkuju a nic. A někdo třeba řekl, podívejte se, měl jste s tím nějaký vydání, tady máte 1000 korun. Já jsem to nedělal pro peníze, ale když někomu opravdu, když s tím strávíte 2-3 hodiny, s tím, abyste někomu něco vrátili, a on vám potom jenom poděkuje, tak si řekne, to jsem to hebel, kdybych to radši hodil do Vltavy. Jo, takže takovýhle je moje přesvědčení prostě, jo. Já
1: děkuju.
3: Jsem tvrdý k tobě a tvrdý k jiným.
1: Děkuju, dobrou noc, bude půlnoc, ať se daří.
3: Děkuju, mějte se taky všichni krásně a snažte se žít tak, jak si to vy sami představujete. Neupínejte se k Bohu, to nemá žádnou cenu.
1: Díky, ještě jednou, ať se daří, pěkné sny. A dobré kšefty.

0: koukám na naše studiové hodiny. No ostřím. Ty nuly budou. A přivítáme nový den. První volný v tomto týdnu.
1: Noční linka.
0: Je půlnoc, vítáme sobotu 5. září 2026 a už si beru do rukou kalendář. Kdo pak tam je, na koho se nesmí zapomenout? Boris Bojan. Pánové, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, ať se daří. Doufám, že máte ve svém životě nějaký smysl, kvůli kterému vám se vyplatí žít a chce žít, tak ať vás neopustí. Mimochodem příjmenář, vidím tady příjmení Tůma, Tůmová, taky vám všechno dobré. Klid, pohodu, posílám úsměv.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A nedá se nic dělat, tady nejde o svatou knihu, ale přímo o modlitbu. Hudbu složil Vítězslav Hádl, český text napsal Zdeněk Borovec. Vlastně je to vlastně taková klidnější část věnované tomu, zda člověku modlitba a víra přinášejí útěchu. Zkusíme to. Myslím, že to asi zná úplně každý. No a dvojici Zagorová Margita. Poslouchejte dál Český rozhlas, poslouchejte i druhou hodinu vysílání Noční linky, téma svaté knihy. Jak je vnímáte, těším se na další povídání. Ať se daří, příjemný poslech.

0: U svatých knih nejsou zajímavé jen jejich myšlenky, ale i to, jak se s nimi zachází. Například Tóra se v synagoze nečte z obyčejné tištěné knihy, ale ze svitku. Ten píše ručně vyškolený písař a chyba v textu není maličkost. Posvátný text se bere doslova jako něco, s čím se musí zacházet s mimořádnou úctou. Korán má zase silnou tradici recitace. V islámu nejde jen o to, co je napsáno, ale i jak text zní. Dodnes existují lidé, kteří se celý Korán učí nazpaměť. A protože muslimové považují za skutečný Korán, jeho arabské znění, překlady se často berou spíš jako výklad významu, než jako plnohodnotná náhrada originálu. Bible je zase pozoruhodná tím, že nejde o jednu knihu v běžném smyslu. Je to soubor mnoha různých žánrů. Najdeme v ní dějiny, zákony, rodokmeny, poezii, dopis i proroctví a přitom se z ní stala jedna z nejvlivnějších knih světových dějin. Svaté knihy tedy nejsou jen texty zavřené v knihovně, jsou to svitky, zpěv, paměť, rituál, překlady, spory i každodenní čtení a možná největší kuriozita je, že texty staré stovky nebo tisíce let dokážou dodnes vyvolat klid, hádku, víru, pochybnost i otázku, co má člověk se svým životem vlastně dělat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám otevírá druhou hodinu vysílání noční linky, kdo pak je na druhé straně, tady je Honza.
2: Dobrý večer, tady je Mirek, Horice.
0: Zdravím vás, Mirku, povídejte, svaté knihy, tohle téma, jak moc vás oslovuje?
2: Svaté knihy, tak samozřejmě svatých knih je celá řada, otázka je samozřejmě, kdy byly jako napsány, z jakého náboženství v podstatě vzešly. Já osobně jako nemohu říci, že zrovna třeba například jako Bible je ta jako nejlepší svatá kniha, protože samozřejmě člověk nemá jakoby prostudovaný jiný knihy, nejen Korán, ale samozřejmě i třeba knihy, které třeba jako vychází z hinduismu, šintoismu a podobně, takže samozřejmě těch jako knih, ve kterých vlastně byly vepsány mnohé moudré myšlenky, které se vztahují vlastně k smyslu jako lidského jako života, různých jako nástrah a podobně celá řada. To znamená samozřejmě tím, že žijeme samozřejmě v Evropě, tak tím pádem jako ta Bible je nám taková s tím způsobem jako, nejbližší, ale rozhodně bych to nedával, jako že bych jako vyzdvihoval na úkor jiných. Jo, myslím si, že třeba řekl si, že jako v tom hinduismu, no jako buddhismu je skutečně spousta jako moudrých věcí, o kterých samozřejmě my, nebo myslím si, jako, že většina lidí nemá nějakou, řekl bych, úplně blížší představu, protože samozřejmě nečetla ani se s nimi nějak blížce neseznámila. Ale můj názor je takhle, samozřejmě svatý kniha podobně jako náboženství, obecně jsem trošku samozřejmě k tomu jako skeptický v tom smyslu, protože jako náboženství podle mého názoru obecně slouží spíš, řekl bych, ovládání vlastně jako lidí. To znamená, že určitá dřívejší jako privilegovaná skupina lidí, která byla jako schopna číst a psát a měla samozřejmě určitý jako, řekl bych, jako znalosti, je využívala k tomu, aby mohla potom ovládat samozřejmě tu masu lidí, která byla samozřejmě vůči ním daleko jako negramotnější a nevzdělanější. Ale rozhodně je samozřejmě jako svatý knihy, ve kterých jsou teď jako moudra určitě samozřejmě jako zajímavý a myslím si, že i z dnešního hlediska můžeme z nich čerpat mnoha, řekl bych, taková jako ponaučení, která jsou, řekl bych, jako platná napříč mnohými vlastně tisíci lidí.
0: Já se přiznávám, že vlastně to dnešní téma, ani jsem nějak nezamýšlel to, že by se probíralo vysloveně církve a jejich hříchy a jejich spackané stopy minulosti a podobně. Já jsem to opravdu bral a beru a jsem rád, že většina z posluchačů to taky tak vnímá, že vlastně s tou svatou knihou nemusí být zrovna církevní kniha nebo náboženská kniha, ale může to být klidně jakákoliv jiná kniha, která pro něj bude tou svatou knihou.
2: Ano, to znamená, že to může vlastně, nejme tomu třeba, řekl bych, jakoby román nebo jakákoliv prostě kniha, která má pro toho člověka, řekl bych, nějaký osobní de facto tak, vztah.
0: Tak. A nebo zároveň se vlastně k té knize vrací, nebo k těm řádkům, k tomu významu, protože jako člověk nevidí do hlavy druhému, co jemu dělá dobře, a pro někoho to může být jako velmi srdečné.
2: Tak samozřejmě na tom, jakýho má samozřejmě potom člověk oblíbí nějakého spisovatele, žánr pochopitelně, knihu, jo, takže samozřejmě to může být skutečně i třeba historický román, kterého člověka prostě nějak oslovil, jo, nebo i nějaká historika, třeba Růžová kniha a podobně. Záleží prostě na tom, ke které knize má člověk nějaký ten určitý osobní vlastně vztah.
0: Mirko, vy jste si evidentně přečetl lecos. Proč je dobré si přečíst svatou knihu, nebo svaté knihy?
2: Protože myslím si, že jdeme tomu, jak tady i některý, jako mnozí vlastně jako posluchaček naznačili, že v dnešní takové, řekl bych, úspěchné době má spoustu lidí určité, řekl bych, psychické třeba problémy, tak si myslím si, že i v těch knihách může jako najít, řekl bych, radu na tyhle některé věci. Jako bez toho, že by člověk musel používat AI anebo nějakého jako psychologa nebo psychiatra.
0: No, je pravda taky, že dost lidí se obrací k Bohu a nebo ke svým svatým knihám, vlastně když prochází částí života, kterému se říká samota.
2: Určitě, samozřejmě samota a potom je i jako osamocení, což je samozřejmě rozdíl.
0: To je tak. To už budeme zase příště doprobereme, ale moc děkuju, tohle mi moc dalo tenhle rozhovor, povídání. Díky a dobrou noc.
2: Dobrou noc.
0: A co vy? Zavoláte taky? Vážím si toho, když se tak stane, protože to je milé, to je potěšující. A mimochodem ty písničky, které tady mám, tak kterou vybrat a zároveň neurazit. Myslím si, že Malý dům nad skálou nikdy nikoho nesklamal. No, maximálně mě, že se musí do kopečka nebo po skalách.

0: Posloucháte Český rozhlas, tady je Noční linka. Dneska se pohybujeme tedy v knihách, svatých knihách, a někdo je vysloveně odsuzuje, teda to jsem tady taky měl takový telefon, takový názor, ale někomu přináší útěchu, někomu přináší bezpečný přístav. Co vám svaté knihy říkají a jestli vůbec? Honza u telefonu, kdo volá?
1: No, tady je Dana.
0: Dana?
1: Dana.
0: Dan. Dane, moc poprosím, vypnout rádio, aby jsme se slyšeli dobře. Tak je to všechno v pořádku. Prosím pěkně, voláte poprvé, nebo už jste někdy volal?
1: Volám poprvé, jsem rád, že jste se dovolal.
0: Já jsem taky rád, že se vám to podařilo, tak vítejte tady v té naší rodině, jak někteří říkají, nočníčku, ale teďka zase, aby jsme se tady, já se s váma hádat nebudu, ale budu čekat váš názor nebo vaše pocity. Když se řekne svatá kniha, co to ve vás evokuje?
1: Já mám trochu problém s tím slovo svatá, ale když to mám říct, co to pro mě znamená, tak když otevřu Bibli, tak v té první kapitole je, že na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh. A to ve mně, ta moje představa vlastně je ta, a i ta víra, že Bůh není člověk, že Bůh není nějaký stařešina nebo někdo, kdo tady nějakým způsobem působí, ale že to je síla, která stvořitelská, která dává životu smysl. To je jedna věc. A druhá věc, pro mě to také znamená Bible, já spíš rozumím tomu novému zákonu. Ten starý zákon je pro mě dost těžký, když taky jsem ho tak nějak rouskal a byl pro mě dost takový krvavý někdy. Ale u toho nového zákonu je to už pro mě přijatelný, protože to mluví přímo k životu. A myslím si, že právě člověk, který o životě přemýšlí a řeší různé situace, takže právě to křesťanství mu pomáhá tyhle situace řešit. Že se stává do určité míry svobodným, není svázán sám sebou nebo názory jiných, ale může to řešit pomocí tady této tradice křesťanské a myslím si, že právě v té Biblii je to popsáno dost dobře a z těch příspěvků, co jsem tady slyšel, se mě právě líbilo to, že lidi by se měli řídit tím, že co chtějí, aby se, jak se mají chovat lidi k ním, tak oni by to měli tak.
0: No jo, to je pravda, to je svatá pravda, když to použiju teda takto, ale zase ta dnešní mládež, ta ani neví, co chce, ta ani neví, ta vlastně neví vůbec nic ve smyslu toho, jak naložit, ale je to naše vina, rodičovská vina.
1: Já si myslím, že to je taky tou dobou, já třeba chodím do kostelů, chodím na různý, do různých kostelů a někdy taky odcházím prostě takovej neuspokojený, protože se mně zdá, že ten výklad a to nesměřuje k tomu životu. Jo. A že když tam přijde člověk, který není seznámen s tou křesťanskou filozofií a těmi pojmy, tak se někdy nic nedozví. Jo, a myslím si, že ani ta mládež, byli jsme taky mladí, byli jsme revoluční, ale člověk potom přichází a přemýšlí i o věcech, i oni určitě taky přemýšlí o věcech, ale není jim dáno asi to, aby se seznámili s něčím, co by je dost ovlivnilo a mohli nad tím víc přemýšlet a tomu se podat.
0: Nový zákon obsahuje nejen příběh Ježíše, ale taky dopisy skutečným křesťanským komunitám, ano, které řešily velmi praktické problémy. No, to známe každý přece. Hádky, sex, manželství, peníze, autoritu. Našel jste tam svoje odpovědi?
1: Já v mnoha směrech ano.
0: Je něco, co je pro vás rozporuplné v Bibli nebo v Novém zákonu? Nebo no, něco, co si nedokážete vysvětlit?
1: Já mám spíš problém třeba s vyznáním víry.
0: Mm-hmm. Zkuste mi to přiblížit, co to znamená s vyznáním víry.
1: Když vyznání víry je to, co křesťané teda přijímají, v čeho, co věří, a teď je tam, že věří Boha Otce všemohoucího a tak dále, který se stoupil do pekel a třetího dne stal z mrtvých.
0: No.
1: Tak tady toto mě třeba dělá dost velký problém. Jo, abych to pochopil, abych ty věci, a přitom to říkám, jo, ale v těchto věcech mám problém.
0: Chápu.
1: Jo, nedovím si to.
0: Chápu to, protože vlastně člověk jako těžko, možná jste na to ještě moc mladý, jestli mi rozumíte.
1: No,
0: zní to blbě, ale vlastně no. Mně přijde, že člověk asi ty správné odpovědi najde ještě v tom pozdějším věku.
1: No. Tak byl bych rád, kdyby to tak bylo.
0: No a já vám budu držet palce, abyste ty odpovědi našel, anebo ten smysl, a hlavně se toho nebál.
1: Jednak ještě bych na závěr jenom řekl, chci to protahovat, že myslím si, že ta víra, člověk má víru, myslím si, že každý možná něco jiného, ale myslím si, že tady tahle víra člověka osvobozuje od toho, aby se stál takovým stádovým typem, jo? Že ho učí víc přemýšlet a rozhodovat se, aniž by hodně podléhal tomu vlivu toho okolí. To je můj takový názor.
0: A díky za něj. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka.

0: Koukám také do naší e-mailové pošty. No a protože tady vidím e-mail, který dorazil 4.9., což znamená v pátek 23.25, tak to spadá do mého vysílání. Dotaz do vysílání. Mohu se zeptat, mohu si vyčistit monitor savem? No, není to sice k tématu, ale savem klidně, ale prosím vás, jenom pokud máte pocit, že nestačí vyčistit monitor, ale chcete rovnou dezinfikovat i moderátora na obrazovce.
1: Noční linka. Čas na vaše příběhy.
0: Zpátky k vysílání, páteční noční linka, téma svaté knihy. Kdo se k nám připojuje jako další, tak třeba vidím to tu. Zdravím všechny posluchače, můj názor na téma dnešní linky. Lidé věřící uznávají Bibli a podle ní se snaží žít. Lidé nevěřící mají zákony a pravidla, podle kterých se musí snažit žít. Takže Bible a zákony jsou věci, kterými se dá ovládat člověk. Zdravíme, nebo dají ovládat lidé. Zdravíme všechny, Kamila. Potom tady mám třeba Václava. Předem zdravím všechny linkaře při příjemný poslech noční linky. Bible je pro mě tou jedinou svatou knihou. Smutné je, že mnozí Bibli překrucují podle toho, jak se jim to hodí, a zneužívají toho. Bibli sice mám, ale většinou si verše vyhledávám online na internetu. PS. K dnešnímu tématu by se hodila i píseň skupiny Rangers. Hodila, ale nemám ji naplánovanou. Hele, načetla jsem, že Bible je psaná v metaforách, takže je třeba přemýšlet, co tím chtěl básník říci, a také některé věci nelze brát doslova. Prošla jsem jenom určité části. Vadilo mi, že ženy jsou tam považovány za něco míň než muži, ale určitě části mohou být považovány za základní mravní kód, takže by vůbec neškodilo, kdyby se tím lidi řídili. Svět by byl určitě lepší. František, dobrý večer. Pane Macoune, tyhle ty knihy nečtu, protože se vůbec nedodržuje náboženské desatero, takže čemu mám věřit? Já se chovám podle desatera, aniž bych byl k tomu nucen, to je můj životní styl. A Maruška, pane Honzo, dnes se těším na vysílání, musím říct, že nikdy nepohrdnu otčenáškem. Na výlet vždy zajdu do místního kostela, zejména aby můj syn dojel bezpečně ze zaměstnání, aby naši andělíčci byli ve střehu. Díky, Maruška. Já díky.
1: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: A kdo nám volá? Pěkný večer, pěknou noc, přeji.
2: Dobrý večer, pane Honzo.
0: Ano, kdo pak je tam? Představte se nám,
2: tady
0: prosím.
2: Tady je Marie od Blatné.
0: Maruško, zdravím směr Blatná, povězte. Máte i vy svoji svatou knihu? Nebo ne?
2: Ohledně těch knih, já sice žádná majitelka Bible nejsem, ale jsem majitelka těch modlitebních knížek, co byly kdysi v kostele.
0: Mm-hmm.
2: Jestli
0: vím.
2: Ano. Se, jestli upomíte. A mám tady překrásné, nádherný svazek knih po mojí babičce. Já se pocházím ze severní Moravy od Opavska a my jsme jezdili za babičkou do Velkých Hoštic u Opavy.
0: Mm-hmm.
2: A tam do toho kostela jsme chodili pravidelně každou neděli a můžu vám říct, že to byl krásný, nádherný zážitek. A jelikož ta babička byla rozena roku 1889, tak jsem po ní zdědila takovou modlitební knížku z roku 1867 po její mamince. A jsem do dneška majitelka těchto knížek, těch modlitebních, a můžu vám říct, že už to je pomalu skoro v rozpadu, ale pořád ještě existují.
0: No, ale tak to znamená, že tohle je pro vás ta svatá kniha. Asi.
2: Ano, přesně tak. Já tu Bibli nepotřebuji. Občas jednou, dvakrát do roka si to tak nějak pročtu, ale není to jenom tohle. Potom ještě jsem majitelkou modlitební knížky od pana faráře. Určitě jsem ho neznala, protože jsem ještě běhala.
0: Vy jste byla na houbách, ano, ještě pár
2: houbách,
0: let.
2: Ano, přesně tak. A je to taky z roku 1946 a to byl dar pro mou babičku, pro mou stařenku, tam se tomu říkala stařenka na severní Moravě, stařenka a stařiček, a tam jí předal ten kněz knihu, no je to modlitevní knížka, jsou tam, je to prostě takový ten český kancionál, jestli vám to něco říká.
0: Jo, ano, ano.
2: No, a tak to jsem taky zdědila po té babičce a je to taky z toho roku, ale to už je trochu mladší, je to z roku 1967, ale jsem pořád toho majitelkou a taky, jak říkám, je to skoro v rozkladu, ale můžu vám říct, že to je pro mě prostě takové možná něco větší než Bible.
0: No, máte k tomu větší cit, větší vztah, máte k tomu nějakou historii, máte něco hmatatelného, protože zase někdo může říkat, no jo, pán Bůh, no ty to nikdy neviděl a stejně Bůh ví, jestli byl, že?
2: Přesně tak, máte pravdu. A vy jste právě původce tím, jak jsem to slyšela v rádiu, že jsem rychle vykopala tu malinkou knihovničku a tam jsem to rychle našla vyštrachá, protože to mám uložených sáčcích. Je škoda, že kdyby měl někdo zájem, ale jenom z těch milovníků, z archivářů, který by to chtěli dát dokupy, určitě bych jim ráda šla vstříc, ale můžu vám říct, že

0: radost.
1: Máte pravdu, ano.
0: A třeba to nedokáže ani popsat, ale hlavně, že tomu rozumí on sám.
1: Ano, určitě tak, protože nedávno, jak byl ten covid, mám do dneška ještě kamarádku, je dneska 90 let, měla syna pořád vlastně má. On nemocněl tím covidem a ona mi zoufale volala, co má dělat, proč ten syn by měl umřít, byl nemocný, hodně špatně. Já jsem říkala, hele, Magdičko, vydrž na chvíli, vydrž jeden večer, jednu noc, já zkusím promluvit s Bohem. Možná, že mě vyslyší. Věřte nebo ne, ten člověk přežil.
0: Maruško, děkuju vám. I vaše povídání bylo milé, zajímavé a vážím si toho, že jste zavolala a zvedla telefon a ťukala to.
1: Děkuji za vyslyšení. Mějte se hezky, hodně zdraví, nashledanou.

děkuji. Soně duchovní kryl děkuji. Děkuje vlastně za nejen dobré věci, ale taky za bolest, nezdar, slabost a utrpení, protože člověka něco učí, závěr. Vlastně zamířil přímo ke Kristu. Výborná skladba do dnešního vysílání. Karel Kryl s vámi taky v nočním vysílání Českého rozhlasu. Svaté knihy probíráme. Budu rád ještě, když se připojíte do našeho povídání. Kouknu zase ještě do vašich příspěvků, do e-mailové pošty. Tady to vidím. Dobrý večer, přeji, nečetl jsem všechny takzvané svaté knihy. A jo, to už jsem četl. Tak, protože to přišlo ještě do

0: do komentářů, do internetového vlastně do té pozvánky k dnešnímu vysílání, tak tam to je, tedy doufám. Doufám, jo, je. A mám tady třeba od Mojmíra, Bibli běžně používám doma i při službě v chrámu. Korán jsem si přečetl a chápu ho jako komentář k tomu, co si prorok Mohamed zapamatoval z přednášek kolemjdoucích židovských a křesťanských kazatelů. Svaté knihy jiných kultur vnímám jako doklad jejich duchovního vývoje. Byl jsem v Izraeli a Jordánsku, Konstantinopoli a jiných místech. Poslouchám a bavím se a přeji zdraví, štěstí, splnění všech dobrých přání všem, kdo vám volají. Mojmír, děkuji moc. A kdo se přidáte? 731 800 900. Halo, halo. Kdo pak je tam? Kdo nám volá?
1: Halo?
0: Ano, to jste přesně vy.
1: Ano, vypnu.
0: Tak, vypnu to, už se neslyšíme v ozvěnách, ale už jsme skoro jako, jak to říct, tváří v tvář, ucho k uchu. Kdo nám volá do vysílání, kdo je na druhé?
1: Do Severní Moravy.
0: Ano, a, slyšel jsem správně, Helena. Helena, jenom abych věděl.
1: Helena, ano.
0: Tak, Heleno, povídejte, to mám, teď je to na vás, svaté knihy, co vám to říká?
1: No, já Bibli čtu každý den, je to pro mě jedna kniha, kterou čtu pořád a pořád. Mám už ji přečtenou víckrát. A Bibli je třeba číst s modlitbou, jinak to je k ničemu. Moje spolupracovnice si koupila Bibli, přečetla ji celou, aby se s ní vysmívala. No, proto si ji koupila, chtěla se posmívat Bohu. A to, tak, no tak z toho nic není.
0: No tak ať si dělá, co chce, ne? Tak je to její věc. No. Je důležité, čemu věříte vy?
1: Z toho není nic, jestli to někdo tak chce číst, no. Že to tam něco si přečtu, usměju se, ale Bible je opravdu kniha, v které všechno najdu. Co potřebuji, tam je všechno napsané, všechno se dozvím a je třeba k tomu víru. No. Bez víry se není možno podobat Bohu.
0: Nejrozšířenější knihou na světě je Bible obecně. Máte několik biblí doma, máte i jiná vydání, ke které se nejradši vracíte, která se vám nejvíc líbí, která vám nejvíc přináší?
1: Já mám tolik biblí doma, ale no, i takovou, různé překlady. Všechny jsou dobré, protože jako Bible jsou všechny dobré. Mám polské Bible, české, takže čtu ty i ty. A Pán Bůh říká, že těm, kdo ho milují, všechny věci napomáhají k dobrému. Takže musíme Boha milovat a věřit mu.
0: Musíme Boha milovat, Boha nemusíme milovat. Můžeme, ale nemusíme. Mě nebude nikdo přikazovat.
1: Kdo nechce, nemusí.
0: Tak.
1: Ne, ale kdo ho nemiluje, takže no.
0: Řekněte mi, co vám vlastně, když si otevřete Bibli, otevíráte si tam, kde jste skončila, anebo moment překvapení, otevřete nějakou stránku?
1: No jak kdy. Někde čtu Bibli od začátku až do konce. A potom zase čtu tak, že otevřu, jak kdy. No, ale Biblii je třeba přečíst celou od začátku do konce.
0: Která část Bible se vám nejvíc líbí, která vás nejvíc naplňuje?
1: No, líbí se mi celá Bible, ale Nový zákon pro počátek je lepší, čiž Nový zákon proto, že starý je těžko zrozumitelný. Pro takové nové, tak to je těžko číst, ale je tak tež dobrý, tak tež ho dal napsat Pán Bůh s těm lidem, takže že je to i to dobré číst, ale nejlépe ze začátku Evangelia, kde pan Ježíš říká, že Duch Svatý je. Někdo tam říká, že není Duch Svatý, že to jsou anděle, ale to není anděle, nejsou Duchem Svatým. Duch Svatý je a mám s ním pořád s ním to, Duch Svatý nás naplňuje, dává nám svoje dary, dává nám jazyky, proroctví, dar uzdravování, různé dary nám dává. Rozděluje, jak chce komu. A on je a mám s ním na každý den s Duchem Svatým.
0: Děkuju vám. Heleno, zdravím vás. Díky za vaše zavolání. Dej mi sílu změnit to, co změnit mohu, trpělivost přijmout to, co změnit nemohu a moudrost rozeznat rozdíl. Tak s klidem a milým pohlazením tak na dálku dobrou noc, ať se vám daří a zdraví jenom pro vás, ať vám Bible stále přináší to, co od ní očekáváte.
1: Ano, a čtěte Bibli.

0: jsme pomalu v závěru dnešní noční linky. Moc mě bavila, to se přiznávám velmi, velmi, bylo to velmi hluboké. Já vím, bylo to těžké, ale nebojte, pak se zase odpočineme u jiných témat, veselějších témat. Ostatně témata můžete posílat i vy, jan.macon@rozhlas.cz, anebo kolegům do noční linky. Kdo asi pravděpodobně uzavírá dnešní povídání, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý večer. Tady je Karla, Severní Morava, Karvínsko.
0: Ano, Karlo, zdravím vás, povídejte.
1: No, já jsem nevěřící, byť jsem křtěna, protože jako dítě jsem chodila s dědečkem a s babičkou do kostela. Mm-hmm. No a hrozně se mi tam líbilo. Pan farář tam dával kázání a já jsem to poslouchala. Líbilo se mi to. Dědeček byl v radě starších a pan farář se svojí paní k nám chodili každou neděli na oběd. No a na takové dítě, které ještě nechodí ani do školy, nikdo nebere ohledy, myslí si, že je blbé. No a pan farář tam tak krásně kázal a s dědou tam karbanil, sice jenom odrobné, ale karbanil. Manželku podváděl, lhal, jo. A tak já jsem si říkal, no, takovému člověku já mám věřit, jo.
0: Takové, tak jste s tím byla poměrně rychle hotová, evidentně.
1: No, to není nic. Tam se oni ještě ti faráři vykradali církevní majetek, jo. Jak jsem se dozvěděla. No a dědečkovi a babičce až do jejich smrti jsem neřekla ani půl slova. Jakože těm farářům nevěřím a jakého jsem já názoru.
0: Zklamala byste...
1: Takže... Prosím?
0: Asi byste je zklamala, že?
1: Já nevím, jestli oni věřili, nebo jestli prostě do toho kostelu. A to nebylo ještě všechno. My jsme bydleli v baraku, měli jsme barak, tam byly 4 bytové jednotky. A dědeček s babičkou bydleli v jednom, rodiče s náma dětma v druhém bytě a ve dvou byli nájemníci. A ta jedna nájemnice chodila pravidelně do kostela, byla děsně věřící a kradla nám pšenici pro slepice a pekla si z toho takzvaný krupičňok. No a taky nám kradla peníze.
0: No, to se teda dostáváme.
1: Byla toho nazoru, ona zašla do kostela, ano. Pomodlila se, protože pán Bůh rád odpouští.
0: No, tak. Jo.
1: No tak to byla další zkušenost malého dítěte.
0: Jinak, ještě malé dítě, když byla Karla malým dítětem, zaváděla, předpokládám, o nějakou Bibli nebo o nějakou knihu.
1: Ne.
0: Taky vůbec.
1: O žádnou Bibli jsem nezavadila.
0: Ano.
1: Nikdy jsem ji nečetla. Nikdy jsem si ji nekoupila, byť jsem knihomol, ale třeba jsem si koupila knihu Karla Gotta.
0: Mm-hmm.
1: A on i Ivanka věřili, Ivanka možná ještě věří v posmrtný život. No a tam jsem zjistila, že mají pravdu, že on je. No a taky jsem zjistila, že mezi náma žijou mimozemšťané. V jiné dimenzi.
0: Tohle probereme určitě příště.
1: Po prvním covidu mě pravidelně navštěvovali. Jeden teda.
0: Je pravda, že někdo může říct, Ježišmarja, to je blázen ta paní. Ne, já vám věřím. Protože...
1: Vypadá to bláznivě, ale já jsem děsný realista.
0: Tak.
1: Tak děkuji. Vám to řeknu.
0: Děkuji za zavolání, moc děkuji. Téma i pro některou z příštích linek poznamenám se, byť už jsme to probírali, ale je to velmi zajímavé povídání o tom, co bude potom, to za prvé. A taky nebe nebo peklo. Kde se potkáme? V nebi nebo v pekle?
1: No, ten mimozemšťan, než zmiznul, on je... Já jsem myslela, že je to sen. A na sny taky nevěřím. Nevěnovala jsem tomu pozornost. Ale navštívil mě asi 8krát. Možná to byl nějaký robot. Jo? Já jsem si myslela, že ten covid způsobili Američané, a je nemám ráda. A přešla jsem na to, že mimozemšťané. A vysvětleno mi bylo od lidí, kteří se tím zabývají, že oni tady žili a jak ten Deniken psal o tom nerezovém sloupu a to, že to jsou po nich pozůstatky, odstěhovali se na jinou planetu, tak jsem si říkal, třeba tam mají problémy a chtějí nás vyhubit. Možné je úplně všechno. No a tež to mohl být robot a já jsem uvažovala, on mě navštívil 8krát nebo 10krát a byl u mě dlouho a jak byl naposledy, tak já jsem se vzbudila, bo po tom covidu jsem chodila v noci čurat. A když jsem rozsvítila, tak on zmiznul. Jo, a to on už byl naposledy a on mě odměnil. A já tomu říkám božská blaženost. No a protože mi bylo 67 pryč a v mé rodině všichni po 67 letech umírají, tak jsem si říkala, no, někdo nebo prostě něco mi říká, brzy půjdeš mezi nás, jo, nic se neboj.
0: No. Děkuju i vám, dobrou noc, díky za zavolání.
1: Dobrou noc.

Vznikaly v jiné době, v jiných zemích a v úplně jiném světě, než ve kterém se dnes žije. Přesto se v nich pořád dokola objevují otázky, které známe i my. Co je dobré a co špatné, jak se zachovat k člověku vedle nás, dokážeme odpustit, umíme pomoci a co vlastně znamená být slušným člověkem. Nemusíme věřit stejnému Bohu, nemusíme se shodnout ani na tom, jestli nějaký Bůh vůbec existuje, ale jedno staré pravidlo můžeme pochopit všichni. Nedělej druhému to, co nechceš, aby někdo dělal tobě. Možná právě proto lidé svaté knihy otevírají i po stovkách a tisících let. Ne proto, že by v nich našli odpověď na úplně všechno, ale někdy v nich najdou otázku, kterou by si měli položit sami sobě. A možná je to pro dnešní noc docela dobré místo, kde skončit. Tak než vám řeknu dobrou noc, zvu vás k další společné noční lince, která bude příští pátek, 11.9. a téma Nech brouka žít. Dobrou noc. Loučí se z Prahy Honza Macoun.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu a bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal, tak se připravte, posaďte, zesilte si rádio. Začínáme.
2: Co říkáte Praze? Nazdar. V Praze vždycky říkám nazdar.
1: Tak ji i my dnes dáme vale. A posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela hodně. Jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
2: A teď rozcvička na bránici. Smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
1: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
2: Správně, výborně, tak prosím ještě jednu.
1: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
3: Hledáme zpěváka pro Brno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A co začít brněnskou skupinou Syncopy 61 a písničkou Bylo nám hej?

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěj, nechtěj začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo. A v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let. A maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu a v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.
1: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka, spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z Kafka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva, a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna a dala chasám na dlabat. Bác. Padla rána. Pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána, v rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala. A havran zas. Z straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták, ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

0: byl tedy první komik z Brna, Karel Heger. Toho dalšího vám představíme hned po písničce.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: A další rodačka z Brna, Laďka Kozderková.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky.
1: Tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
2: Hvězdné návraty.
1: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o dva roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sísem a Alexandrem Resnikovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a skečů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.

Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl, dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovnej pořad taky slyšet na vlastní oči. A Skato vyrazil do ulic. Na počátku byla prýtma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá, já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Diví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan, já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejroztodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body oozing life. Someone speaking round the corner. Wow. It is someone. McDonald. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balvan, když tu hle přes ulici v povážlivém předklonu a tedy ne nepodoben šikmé věži v Pize posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balvan se neudržel. Člověče, nestydíte se, teprve večer to začíná a vy takhle tohle. Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
1: Létá hejno supů oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balvan, nebo zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselější Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balvan by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se, za chvílku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus zadní stěnu nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas.
2: Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme.
0: Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balvan. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu.
2: Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá.
0: To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mě vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

0: to je starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola, až se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá:
1: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused, to já jsem tuhle slyšel Jana Vericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáh Silvestra. Přetáh ho pořádně a potká přítele a říká mu, jedu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato v hlase, když já zpívám, toťkům štrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tady všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: Z útrop kavárny zazněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A on, víš, a to je to, a já jsem teďko, já mu, to je to, no, to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on mě říká, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

0: Pan Balvan zaúpiel. To je on, ja ho musím vidieť, ja sa pokusím proraziť. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak prúce, že téměř okamžite po startu musel dosáhnout druhé kosmické rýchlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechal a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat. Neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Původem z Brna je i slavný hudební textař Pavel Vrba. Stojí za zhruba 13 texty k českým písním. Jedna z nich je i tahle.

0: Dnes jsme se v našem pořadu zaměřili na komiky, kteří kdysi bavili na Silvestra a vystupovali sami. Ano, bavili svými monology, anekdotami a výstupy, které si mnohdy napsali i oni sami. A našli jsme ještě jeden důležitý spojovací prvek, vlastně dva. Jsou z Moravy a navíc i z Brna.
1: Hvězdné návraty.
0: Zastavujeme tedy u dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy při jeho vystoupeních stávali za kulisami a poslouchali. Vždy totiž bylo co. Ruda byl fóry nabitý jako lajdenská flaška, jak se říkávalo. A taky byl jediný, kdo si mohl dovolit požádat diváky, třeba na zimním stadionu, aby mu volali, o čem chtějí anekdotu slyšet. A věřte nebo ne, nestalo se, že by se jí nedočkali.
2: Domlouvala jedna paní malířovi, říká, mistře, ale ta čárka, víte, ta linka tam u toho stropu, není nějak nakřivo, on říká, on je to mokrý, víte? Až to uschne, ono se to vyšponuje. Alebo taky povídá muž u doktora, pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je, prosím vás, řekněte mi to česky, víte, ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor ho prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu, víte, vy jste darebák, vy jste lump, vy jste chuligán, vám se nechce dělat, vy jste lenoch. On říká, děkuji vám, pane doktore, a tak a teď mi to řekněte latinsky, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupajdí takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích. A teď v tom vláčku je strojvůdce a topič. Ten topič se dívá na toho lyžaře, který jede 15 metrů před tou lokomotivou. On se na ně dívá, říká tomu strojvůdci, vidíš to, Franto? Já jsem ti to říkal hned, že to nejsou koleje. Taky povídá paní Kraválová, povídá, poslechni, starý, taky bysme mohli letos na nějakou maškární merendu. Co myslíš, jakou si vybereme masku? Povídá pan Kravál, víš co? Marie, půjdeme za to, za nákladní vlak. Ona říká, prosím tě, co je to za masku, nákladní vlak. On říká, no to je ohromná maska. Představ si, já budu kouřit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky pro drobný. On říká, tudle, vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Kadlička. A Kadliček pláče, povídá babička, proč pak plačeš, Kadličku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. To taky přijela skupina brigádníků a říká, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motiky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No, opříte se zatím o něco jiného. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům? Jak jste jí překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna. A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
0: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdysi třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci jste byl? Tak Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.
2: Anekdoty se vypráví proto, protože anekdoty ty má každý rád. Anekdoty.

2 metry za ním jde druhý a má tuto ruku tak nahoře. 2 metry za tím druhým jde třetí a má obě ruce tak nahoře. Jedna paní spráskla ruce a říká, bože chlapci, co se vám to stalo? To je nějaká nemoc, nebo je to nějaký nový pozdrav? A ten první se obrátí a říká, sákra chlapi, my jsme ten trám zapomněli. Ale anekdoty, ty má každý rád. Ale anekdoty, dovedou rozesmát. Taky přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl králíka. Má to být samec nebo samice? On říká, to je jedno, jen ať to má hodně mladý. Ale anekdoty, ty má každý rád. Ale anekdoty, dovedou rozesmát. Přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl gramofonovou desku. Máte sebou starou? On říká, ne, já jsem ještě svobodný. Ale anekdoty, ty má každý rád. Ale anekdoty, dovedou rozesmát. Přišla jedna paní k doktorovi a říká, pane doktore, mně se zdá, že blázním. Pan doktor ji vzal na prohlídku a říká, ženská, vy jste blázen, teď vám nic není.

0: přiběhl muž na nádraží a volá: Nováček, Nováček, tam jeden vystrčí hlavu z vlaku, on jde za ním a bác mu jednu. To říká, co mě bijete, jste Nováček? On říká, ne. Tak co vystrkujete hlavu? Are, are, are, are, kdo ti, ti má každý rád. Are, are, are, are, kdo si dovedou rozesmát. Přišel muž na nádraží a povídá: prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká: no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Přišel muž na nádraží a povídá: pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy? On říká: no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjede. Ale, kdo ti má každý rád. Povídá ho z restaurací: pane vrchní, ten řízek je tak tvrdý a nejsem stavu ukousnout, zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká: to je zbytečné, ten to taky neukousne. Ale, kdo ti má každý rád. Povídá host v restauraci: pane vrchní, tady v tom kafe mi plave moucha. Vrchní říká: co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr? Ale, kdo ti má každý rád. Ale, kdo ti...
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes si připomínáme, že dobrý humor pochází i z Brna. Právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchače Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník u Zemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
2: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženského špásovná ústnatost nejlíp boří hradby zdrženlivosti a zábran. To jste si to tenkrát šupajdil na rande, v duchu jste si přeříkával mírně košilatou anekdotu a pak, až jste byli sami, jste ji brilantně vypověděl do ouška. A tehdy vaše budoucí jen vyjekla napolo dobita s vůdnickou vaší žartovností.
3: Vy jste děsný, takový hambatý věci.
2: A pak jste změkl, poněvadž si zapomněla dát ruku přes ústa, která, jak jste ohledáním svými ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto, že neumíte vypravovat anekdoty, byste měl obveselovat své bližní svou nemohoucností. Vždyť to znáte. Když někdo načisto poplení a zničí anekdotu, tak je z toho náhodou ještě větší legrace. A řekněme, že byste někde takovému popletovi vypravovali tuto známou anekdotu. Drama choulostivého muže. Jeli dva muži na motocyklu. Ten vzadu, aby mu nebylo zima a neprofouklo ho to, tak si zapnul svrchník obráceně. Zkrátka knoflíky dozadu. A liboval si. Nefoukalo to. Ale stalo se něco nepříjemného. Na jednom rigolu spadl z motorky. Ten, co řídil, jel klidně dál. Tak asi po 2 kilometrech na to přišel. Utočil mašinu a jel zpátky. Z dálky už viděl zhluk lidí. Přijel, zastavil a ptá se. Proboha, stalo se mu něco? A oni mu odpověděli. Na to, že vítej, ze začátku dýchal, ale když jsme mu chtěli otočit hlavu na správné místo, tak to nevydržal. A ten popleta ovšem bude tu anekdotu vykládat docela jinak.
4: Počkej, to je prima.
2: Jenom co si spal. Jo, tak to jeli dva na motorce, no... Jo, měli v obráceně zapnutý zimníky a ten, co jel vzadu, ten spadl, nebo ten, co řídil, ten, co spadl, přece to bylo jináč, jo, to taky to, tak ten, co jel dál, se vrátil a
4: on už byl člověče mrtvej,
2: Jo, protože no zkrátka lidi říkali, že si vyvrkl hlavu. To je bašta, co? Všichni se smějí. Hlavně známí a příbuzní. on vždycky všechno tak zdemoluje.
0: Jiří Štuchal stál mimo jiné u zrodu a probíhání mezinárodních a koprodukčních pořadů a podniků. Ve své době se těšil opravdu mimořádné divácké a posluchačské popularitě. Byl i spisovatelem, autorem desítek anekdot, humoristických příběhů, vtipných satir a vydával je knižně i časopisecky. Byl také znám jako skvělý imitátor Vlasty Buriana. A ještě jedna perlička, jeho ženou bývala zpěvačka Věra Racková. Dlouhá léta byl pan Štuchal hlavní hvězdou zájezdových estrád, ve kterých proslul i svou konferenciérskou, slovní a imitační schopností.
5: Co kdybychom tak zabrousili kousíček dál? Ale co kdybychom tak trochu se podívali na Piccadilly Square? Well? Lajdu jsem totiž drazí kluci a holky. Vy víte, že v anglických novinách občas proskočí nějaká taková zajímavá zpráva, kterou my u nás čteme. To je moc nice. Zajímavá zpráva třeba. Tady byla nedávno v novinách anglických taková zpráva, že se měla konat výroční schůze britských jasnovidců, kteří vidí do budoucnosti. Ale byla pro nepředvídané příčiny odložena. Jsou zajímavé zprávy třeba o lordstvu, jak si lordstvo ještě žije. No my, chvála Bohu, nemáme lordy. Ale takový lord, víte, on má samozřejmě své sloužící. Byl takový jeden lord, myslím, že se jmenoval Bumbleton. Už nevím přesně jméno. A o něm se vypráví, že přišel jednou do zahradní restaurace. A v té zahradní restauraci drzá slepice, jak jste slyšeli, slepice jsou drzé většinou, vyskočila lordovi Bumbletonovi na stůl a ten zavolal: restauratére, zavolejte mi ho sloužícího Johna, ať udělá křt. No, ladies and gentlemen, o něm se vypráví o lordu Pambletonovi ještě jedna zajímavá historka. Lord Pambleton se mu trošičku zvedl adrenalin v krvi, rozčilil se, zazvonil a řekl: John, odcházím rozezlen, praskněte za mnou dveřmi. Je o něm také známo, že je člověk neobyčejně citově založený a jednou zazvonil žebrák u dveří zámku, zavolal Johna a řekl: John, vyhoďte toho chudáka, já se na to nemohu dívat. Ale cudný a puritánský je vždycky lord. Šel jednou po Piccadilly Square a tam nějaká dívka nápadně oblečená ho oslovila velmi laskavě, slovem miláčku. Byl z toho velice skoprnělý a odešel do časopisu, který odbíral, aby tam podal inzerát. Říkal: mohl bych podat, prosím, inzerát. Byl samozřejmě přijat v Lídně a on diktoval tento inzerát: prosím, onu dámu, která mě oslovila na Piccadilly Square slovy miláčku, kam jdeš, aby laskavě vzala na vědomí, že jsem šel do jockey klubu.

0: Později i Jiřímu Štuchalovi bylo Brno malé a přesídlil do Prahy, kde také ve věku nedožitých 67 let v březnu roku 79 umírá. Taková byla tedy ta dnešní výprava na Moravu za moravskými komiky. I když mluvili česky, jako vždycky. Mějte se hezky a zas příště u dalšího dílu, ať už věnovaného jednomu nebo vícero komikům, se těší Patrik Rozehnal. A dnes nám zbyde ještě čas na jednu umělkyni, také Moravandu, Evu Pilarovou. Mějte se.
1: Tak jeď, jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

tam měl to, co chtěl, to měl. Byl to déšť, ne, ne, ne, ani džin, džin, džin. S vodou můj miláček, plete si, bravo, rá. Pak takhle floj, floj, doj, floj, doj, floj, doj, floj, doj, hoj! Jo,

0: hrncu a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď.
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, česný, hodlas, zmink.

0: chtěl snad víc. O ne, ne, ne, on Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží.
2: Swing, swing, swing, swing, swing.
3: Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.